Doznělo druhé dějství z opery Bludný Holanďan od Richarda Wagnera, kterou vysíláme na stanici Český rozhlas D-dur z digitálně remastrované nahrávky z roku 1968 v nastudování dirigenta Oty Klemperera a s pěveckými hvězdami tehdejší doby Theo Adamem, Anne Usiliou, Martin Talvelou a Ernstem Kozubem v hlavních úlohách Holanďana, Senty, Dalanda a Erika. Ačkoliv jsou okolnosti vzniku opery poměrně známy, připomeňme si důležité souvislosti. S námětem pro Bludného Holanďana, vycházejícího z lidových bájí a pověstí, se Wagner prvně setkal v době svého kapelnického působení v Rize v letech 1837 až 39 při četbě knihy Heinricha Heineho Z pamětí svobodného pána Schnabelevopského, do níž je zařazena pověst o zakleté lodi. Po ztrátě kapelnického místa a před ryšskými věřiteli se Wagner zachránil útěkem přes Prusko, kde nastoupil na loď, s kterou se chtěl cestou přes Londýn dostat do Paříže, kde zamýšlel uvést jednak svou operu Rienci a také zatím jen promyšlenou operu o Bludném Holanďanu. Plavba Baltským mořem, stěžovaná bouřemi a vysokými vlnami, se proměnila v drama. Loď se v jednu chvíli ukryla v norských fjordech a cesta, která měla trvat 8 dní, se protáhla na 3 týdny. Nebezpečná plavba na rozbouřeném moři, silné zážitky z přírodních sil, nebezpečí smrti a konečná záchrana byly velmi silnými inspiračními podněty, které Wagner následně promítl do hudby a celkové atmosféry Bludného Holanďana. Operu, k níž si Wagner napsal i libretto, dokončil roku 1841 v Paříži, ale s jejím uvedením byly problémy. Divadla v Mnichově a v Lipsku ji odmítli jako dílo pro Německo nevhodné. Na popud Giacoma Meyerbeera se měla opera provést v Berlíně, ale po změně ve vedení divadla z toho také sešlo. Až poté, co byla v Drážďanech úspěšně uvedena Wagnerova opera Rienci, začalo se drážďanské divadlo zajímat i o Bludného Holanďana a na počátku roku 1843 ji uvedlo. Nicméně úspěch se nedostavil a po 4 představeních byla opera stažena z repertoáru. O 17 let později, v roce 1860, se Wagner k Bludnému Holanďanu znovu vrátil a původní verzi revidoval. V této podobě se dílo stalo záhy vděčnou a velmi oblíbenou trvalkou světového operního repertoáru. Potud malý historický exkurs a nyní již naspět k hudbě Wagnerovy opery Bludný Holanďan, z níž nás čeká třetí závěrečné dějství. V zátoce kotví vedle sebe stále dvě lodě, Dalandova a Holanďanova. Z první zaznívá veselý zpěv, z druhé příšerné zapřísahání prokletých nábořníků, aby se Holanďan vrátil na palubu své lodě. Zní tak hrůzně, že umlčí veselost Dalandových námořníků. Z Dalandova domu vyběhne Senta. S ní jde Erik a tvrdě Sentě vyčítá, že porušila slib věrnosti, který mu dala v den, kdy se její otec vydával na moře a že bez rozmýšlení se zaslíbila muži, jejž viděla poprvé v životě, zrazující svou lásku k němu Erikovi. Tento rozhovor vyslechl Holanďan a vyčítá Sentě, že ani ona není ženou věrnou. Jeho prokletí, bloudění po mořích, tedy musí pokračovat. Loučí se se Sentou, které přestal důvěřovat, odmítá její prosby a přísahy a vrací se na loď, aby Sentu uchránil prokletí, stíhající všechny ty, které poruší sliby jemu dané před oltářem. V největším rozrušení vyrve se Senta Dalandovi a Erikovi, kteří ji zadržují, vyběhne na mořský útes a skočí do moře s výkřikem věrna za hrob. Tím je splněna podmínka Holanďanova vykoupení. Jeho loď se před zraky všech potopí, moře vzkypí a v záři vycházejícího slunce se vznášejí k nebesům postavy Senty a Holanďana.

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera Bludný Holanďan, Der fliegende Holländer, od Richarda Wagnera na skladatelovo libreto. Operu jsme poslouchali z digitálně remastrované nahrávky vzniklé v roce 1968 v londýnském studiu Abbey Round v nastudování legendárního německého dirigenta Otty Klemperera a slavných pěveckých hvězd oné doby. S Theo Adamem, Anjou Siliou, Martin Talvelou a Ernstem Kozubem v hlavních úlohách Holanďana, Senty, Dalanda a Erika. Celé pěvecké obsazení nahrávky je na webových stránkách Českého rozhlasu D-dur. Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur budeme pokračovat hudbou Heinricha Augusta Marschnera o generaci mladšího současníka Richarda Wagnera, který spolu s Karlem Mariem von Weberem patřili k významným a nejhranějším německým operním autorům v 19. století. V letech 1816 až 63 vytvořil Marschner 18 oper, z nichž k těm dodnes nejznámějším a příležitostně uváděným patří Hans Heiling, Vampír či Templář a Židovka. Spolu s operami vytvořil Marschner za 65 let svého života i velké množství komorní hudby, z níž si poslechneme čtyřvěté trio pro housle, violončelo a klavír číslo 2 G-moll, opus 111. Hraje Beethoven trio Ravensburg.

Beethoven Trio Ravensburg dohrálo klavírní trio číslo 2 G-moll opus 111 od Heinricha Augusta Marschnera. Z díla německého raně romantického spisovatele, právníka, kritika, malíře, dirigenta a také hudebního skladatele Ernsta Theodora Amadea Hoffmanna si v příštích chvílích dopřejeme jeho čtyřvětou symfonii S-dur. Nicméně stojí určitě za zmínku, že Hoffmann, velký ctitel Mozartovy hudby, je vedle svého rozsáhlého literárního díla rovněž autorem 13 oper a vokálně instrumentálních skladeb, několika chrámových a komorních skladeb a také již zmíněné jedné symfonie. Ta vznikla roku 1806 a my si ji nyní poslechneme v podání Kölner Akademie za řízení Michaela Alexandra Willense.

Tak to byla symfonie S-dur od Ernsta Theodora Amadea Hoffmanna. Hrála Kölner Akademie, řídil Michael Alexander Willens. Závěr našeho vysílacího bloku bude patřit komorní hudbě Johannesa Brahmse. V podání Rachel Schmiege a Julie Kaufmann za doprovodu Donalda Salzina zazní 4 dueta pro soprán, alt a klavír opus 61 na verše německých básníků Eduarda Mörikeho, Justina Kernera, Johanna Wolfganga von Goethe a Josefa Wenziga. Mimochodem, Josef Wenzig byl český pedagog a převážně německý píšící spisovatel a libretista. Byl autorem libret k operám Dalibor a Libuše Bedřicha Smetany.

Rachel Schmíge, Julie Kaufmann a Donald Salzin přednesli 4 dueta pro soprán, alt a klavír opus 61 od Johannesa Brahmse. A to byla také komorní tečka za naším vysílacím blokem. Od mikrofonu se loučí a mnoho krásných hudebních zážitků při poslechu stanice Český rozhlas D-dur vám přeje redaktor Libor Dřevikovský.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Žabákova árie Václava Trojana z filmu Císařův slavík je zajisté podařeným kouskem, ale důstojnosti Pozounu příliš nepřidala. Pozoun byl v žesťové skupině ostatně vždy tak trochu outsider. V 18. století se postavení trumpetisty a pozaunera vůbec nedalo srovnat. Trumpetista byl šlechtic, pozounista skoro lokaj. Pane doktore, čím to?
1: No, ten lokaj, to je příliš kruté. Pozoun byl nástroj v podstatě měšťanský, čili pozouny, sbory pozaunérů hrály také, ale při měšťanských příležitostech v chrámech. A samozřejmě tam byl trochu problém s tím nejvyšším hlasem. Pozoun, trombón, vytvořil také rodinu, jako jsme to už viděli u hobojů a jiných nástrojů, vlastně u těch trubek bychom byli mohli mluvit také o té rodině. Ale musíme říct si, že ten sopránový nástroj dělal vždycky trochu potíže. Byl naražován cinkem a nakonec dneska v těch sborech už se nahrazuje ten nejvyšší hlas trubkou. To tenkrát nešlo, protože to byly dva cechy příkře, oddělené a proti sobě stojící.
0: Pane doktore, je správnější říkat pozoun nebo trombón?
1: No, byly činěny pokusy říkat snížcovému nástroji pozoun a ventilovému trombón, ale nevžilo se to a není to tak přesné. Já jsem vlastně zapomněl říct, že pochopitelně v 19. století, tak jako u trubek a lesních rohů, tak také u pozounu se zaváděly ventily. Byl v tom dost dlouho i určitý konkurenční boj.
0: Takže vlastně mluvíme o dvou různých nástrojích. Aniž bych chtěl jeho význam snižovat. K čemu je vlastně ten snížec?
1: No, snížec je právě velice zvláštní zařízení, prakticky jedinečné mezi hudebními nástroji. Je to taková část nástroje ve tvaru takového protaženého U, která se zasouvá a vysouvá. Vlastně tím vysouváním se ta trubice celková délka se zvyšuje a tón se prohlubuje. A to může být dokonce i čtvrttónové, to je tedy daleko jemnější rozlišení než třeba u těch ventilů a nebo podobných.
0: Čili snížec snižuje základní ladění toho nástroje.
1: Ano, jistě, je to proto se říká snížec.
0: Dá se říci, že by některý z těch typů byl výhodnější? Jaké jsou výhody a nevýhody obou systémů?
1: Tak charakterističtější je rozhodně ten nástroj snížcový, ale některé party se vlastně na něj nedají zahrát, třeba hluboké party ve Verdi operách. A zajímavé je, že třeba některé party Janáčkovy jsou vysloveně míněny pro nástroj ventilový, protože v Brně se na ty ventilové nástroje hrálo daleko déle než v Praze. V Praze to skončilo s příchodem Kovářovice kolem roku 1900, kdežto v Brně ještě za života Janáčka se hrálo nástroje ventilové a některé ty party jsou vysloveně míněny pro ventilový nástroj.
0: A proč?
1: No, tam je taková pasáž, sestupná stupnice cismol, která není vůbec jednoduchá pro žestivé nástroje. A začíná nahoře trubkou. A to je nástroj ventilový. A najednou na to má navázat trombón. A je-li to trombón snížcový, tak i sebevětší virtuos nemůže dokázat to, aby to mělo ten charakter, jako má ta trubka. Proto by to správně mělo být hráno na ventilový pozoun. To se ale nedělá. Používá se někdy tuby tenorové, která je samozřejmě taky ventilová a ta naváže na tu trubku snadněji než ten pozoun.

0: Ventilový pozvon ovšem je daleko praktičnější ve vojenských kapelách, protože se pochoduje a když se má vysouvat ten sníž, tak by z toho pochodujícího vojáka před sebou pořád strkal, tak tam je rozhodně výhodnější ventilový pozvon nebo trombón a taky se to tak většinou používá.
1: V některých skladbách je užito glissanda. Ventilový pozoun umí zahrát jen retné glissando, které se v podstatě rovná bleskově rozloženému akordu. Skutečné klouzavé glissando umí jen pozoun snížcový. Decentně tohoto efektu využil Igor Stravinský v baletu Pulcinella.

Zase jsme slyšeli Pozoun v komické a poněkud nedůstojné roli. Ve skutečně závažných skladbách jsou pak pozouny často odsouzeny k vydržovaným akordům. Ta místa sice znějí krásně mohutně, ale málo kdo z posluchačů si všimne, že je to právě zásluhou pozounové skupiny. Ale co by si bez skromných pozounů počal třeba takový Berlioz?

0: To byl Berliozův Harold v Itálii. Pane doktore, je na čase předvést pozouny v nějaké skutečně důstojné roli.
1: Honza Rychlík měl takový výraz, že tyto nástroje jsou často užívány k takovému hlásání, proklamacím, prostě ten nástroj něco přednese, nějakou důraznou pravdu. A takové hlásání je právě nádherně využito ve Smetanově Valštinově táboru, kde do té lidové veselice najednou zasáhne mnich, ale já si spíš myslím, že to je sbor mnichů, protože to hrajou čtyři pozouny a ještě navíc tuba.

0: Zvuk pozounu vždycky trochu připomíná tu troubu při posledním soudu. Také to využívají skladatelé ve svých rekviem.
1: Kde se o tubamírum samozřejmě hovoří. Takže si poslechneme, jak pozounový part vypadá v Mozartově rekviem.

Pozouny, jakkoliv byly v minulosti podceňované, si zaslouží náš obdiv. Jsou schopny široké výrazové škály, na jejímž začátku je Trojanův žabák a na konci třeba velký orchestrální patos Wagnerova Tannhäusera. Pozounista tedy dokáže zahrát skoro vše, ovšem pod jedinou podmínkou. Nesmíte mu předtím ukázat citrón.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Sebastian Bach, mše H-moll, část Gloria in Excelsis Deo. Nové Bachovo Collegium Musicum řídí Peter Schreier.

Witold Lutoslavský je znám jako objevitel aleatoriky, ale jeho taneční preludia pro klarinet a orchestr z roku 1954 jsou ještě velmi tradiční. Hraje klarinetistka Sharon Kam a členové České filharmonie.

Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Ludwig van Beethoven, první věta ze symfonie číslo 5 C-moll opus 67, Osudová. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jednu z efektních a slavných operních árií najdeme ve finálním dějství opery Turandot z pera italského operního skladatele a hlavního představitele takzvaného verismu Giacoma Pucciniho. Příběh o čínské princezně Turandot a princi Kalafovi. Ona árie začíná slovy Nessun dorma, ať nikdo nespí. Nikdo nemá spát, dokud princezna nezjistí jméno záhadného prince. A on v té árii zpívá, že nad lstivou princeznou přeci jen zvítězí. Vincerò. Mimochodem, ono vysoké H, které se tenoristé snaží vždycky udržet co nejdéle, je v Pucciniho partituře obyčejná kratičká šestnáctina. To Luciano Pavarotti ji prodloužil a držel až na samé hranici lidských možností. Tak si tu Kalafovu árii poslechněme právě v podání legendárního hlasu Luciana Pavarottiho. Dále zpívá sbor Johna Oldise a Zubin Mehta vede Londýnský filharmonický orchestr.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Figarova svatba. Akademii svatého Martina v Polích řídí Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Velmi půvabnou hudbu vtělil Georg Friedrich Händel do souboru svých 12 koncerty Grossi opus 6. Pravda, ne vždy jen tu svou, použil i témata Domenika Scarlattiho a dalších současníků, i svá vlastní jinde už užitá témata, ale tím krásu těch koncertů neumenšil. Možná naopak. Onu solistickou skupinku, takzvané concertino, tu tvoří dvoje housle a violončelo, takzvané ripieno, větší skupinku, s níž ta menší krásně komunikuje, smyčcový orchestr s čembalem. A není bez zajímavosti, že těchto 12 malých skvostů složil Händel během jediného podzimního měsíce roku 1739. My si poslechneme čtvrtou část Allegro ze čtvrtého koncerta Grossa a moll. The English Concert a Trevor Pinnock u čembala.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reynard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reynard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reynardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

Mezi lety 1727 až 30 napsal Johann Sebastian Bach šestici triových sonát pro varhany, která měla být podle některých muzikologů studijním materiálem pro Bachova nejstaršího syna Wilhelma Friedemana. A podařilo se. Wilhelm Friedemann pak skutečně získal poměrně prestižní místo varhaníka v Sophienkirche v Drážďanech a záhy se tam proslavil svou virtuózní hrou na varhany. Možná mu k tomu skutečně dopomohla i tato skladba jeho otce Johanna Sebastiana Bacha. Triová sonáta číslo 6, první věta, prý takřka vivaldiovská. A u varhan Ivan Sokol.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výjima symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Vallès.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Hector Berlioz, Harold v horách, první část ze symfonie Harold v Itálii, opus 16, hraje Pinkas Zuckerman, Montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Marielle a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jitra světa, v němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Marielle byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marénem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: hrajete dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem. Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plaire, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film, a s ním na violončelo Christophe Coin.

Grieg napsal svůj klavírní koncert na konci kariéry a jeho orchestrální part mnohokrát předělával. Druhá věta je lyrická trojdílná s živější částí uprostřed. Edvard Grieg, koncert pro klavír a orchestr, druhá věta, hraje Steven Kovačevič, BBC Symphony Orchestra řídí Colin Davis.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory podle něj nejsou reálné. V Česku je nedostatek léků na rakovinu prsu. Pracovníci pražské zoo dají do výběhu lesní ledních medvědů několik tun ledu. A čekejte slunečno a taky horko. Teploměr ukáže až 38 stupňů Celsia. Ministr školství Robert Plaga za ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to v pořadu Českého rozhlasu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
5: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
4: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
6: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
4: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se zatím podařilo zajistit jednu náhradní dodávku z Dánska. Zhruba 1000 balení by už měla být k dispozici v lékárnách. Pokračuje ředitel ústavu Tomáš Boráň.
7: Státní ústav pro kontrolu léčiv neurčuje, podle jakého klíče budou léky do lékáren rozdělovány. Tato 1000 balení jde standardně do distribuční sítě. Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
3: Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku se hasičům postupně daří stabilizovat. Pod kontrolu ale ještě nemají oheň v provincii Castellón na východním pobřeží země. Plameny tam ničí porost už 5. dnem. Hašení komplikuje i silný vítr.
8: Horúca noc, nízka vlhkosť a vietor sú faktory, ktorých sa obáva 1200 hasičov, ktorí v oblasti pracujú v turnusoch. Ich hovorca Antonio Rodrigo včera uviedol, že ani najbližších 48 hodín ešte nebude jasné, či sa plamene podarilo skrotiť. Najpesimistickejšie predpovede uvádzajú, že v oblasti La Valle de Uxó bude horieť až do víkendu. V evakuácii preto naďalej zostáva 10 000 miestnych obyvateľov. Makropožiar v madridskom regióne naopak hlásili už za technicky stabilizovaný. Zo Španělska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
3: Na Zahradním městě v Praze 10 vznikne denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením. Budova by měla stát v areálu mateřské školy do 3 let. Nové zařízení nabídne odbornou péči rodinám, které se starají o dospívající s handicapem. Jak říká spoluzakladatelka spolku péče bez překážek Jarmila Neuwirthová.
9: Bez denních stacionářů hrozí u rodinných pečujících syndrom vyhoření, zhoršení zdravotního stavu, ztráta zaměstnání a sociální izolace. To všechno dohromady může vést i ke zhoršení kvality péče o člověka s postižením.
3: Lední medvědi v pražské zoologické zahradě dnes dostanou do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dají letos vůbec poprvé. Opatření chránící před vysokými teplotami zavádí zoo také pro návštěvníky, jak říká mluvčí organizace Filip Mašek.
10: Na ta stále více horká léta reagujeme především instalací mlžítek a osvěžovačů vzduchu napříč areálem. A to jak v návštěvnických prostorech, tak v expozicích zvířat. V současné době je v zoo Praha 28 mlžítek.
2: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34. Na horách čekáme kolem 28. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
11: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
11: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz. Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské.
12: Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.

0: Mozaika.
1: Tak to podle předpovědi počasí nevypadá, že se bude opakovat situace ze 30. července roku 1119, kdy se Prahou prohnalo jedno z nejsilnějších tornád v historii naší země, jak vzpomíná kronikář Kosmas, prudký vichr basám Satan v podobě víru udeřiv náhle od jižní strany na knížecí palác na hradě Vyšehradě. Střed paláce byl až k zemi vyvrácen a rychleji, než by člověk přelomil klas, náraz větru polámal hořejší a dolejší trámy i s domem samým na kousky a rozházel je, praví Kosmasova kronika. Naopak vzduch se naopak pravděpodobně na většině míst ani nehne, tak nejlépe bude schovat se někam, kde je chladněji. Takový prostor by mohly nabízet pochopitelně chrámy či kostely a do jednoho takového vás vezmeme. I když i tento zasáhla živelná katastrofa. Prázdný, se zničenou výzdobou a mokrými stěnami, tak přesně takhle vypadal ještě nedávno jeden z opavských kostelů, který se stal obětí záplav nedávno v roce 2024. Jedna z posledních výrazných povodňových stop v Opavě už se ale mění před očima. No a navzdory teplotám obyvatelé a návštěvníci Olomouce si v létě užívají řady kulturních akcí pod širým nebem. Open Air Festival tradičně chystá také divadlo Tramtárie. Přehlídku s názvem Olomoucké nejen shakespearovské léto bude poprvé hostit areál letního kina. Máme pro vás ale v následujících 4 hodinách mnoho dalších kulturních tipů, tak budeme velmi rádi, když budete s námi. Mozaika s datem 30. července začíná dnes s Františkem Šedivým
2: a Danielou Čermákovou. Paul Simon se k nám připojí taky, zaspívá za pár minut, k tomu Karl Flepp a Manuel Bach nebo Giuseppe Verdi. Tady Edita Gruberová a sbor z Smetanova divadla v Praze s Českou filharmonií.

0: Arie Eleny z opery Sicilské nešpory a Giuseppe Verdi s Editou Gruberovou u nás na Vltavě je 6 hodin a 11 minut.
1: My vám teď přiblížíme jeden zajímavý osud. Z modelky časopisu Vogue se stala jedna z nejvýznamnějších fotografek 20. století, totiž Američanka Lee Miller. Nejprve prorazila ve světě módy a surrealistické fotografie, za druhé světové války se ale proměnila ve válečnou zpravodajku. Jako jedna z prvních fotografovala osvobozené koncentrační tábory Dachau a Buchenwald a vytvořila snímky, které dodnes patří k nejsilnějším svědectvím o nacistických zločinech.
0: Slavnou se stala taky fotografie, na níž sedí ve vaně v Hitlerově mnichovském bytě. Symbolický obraz pořízený jenom několik hodin poté, co dokumentovala hrůzy Dachau. Její mimořádný život i tvorbu teď připomíná rozsáhlá retrospektivní výstava v Pařížském muzeu moderního umění.
1: Snaží se představit Lee Millerovou především jako výjimečnou fotografku, nikoli jen jako někdejší modelku či múzu avantgardních umělců.

0: Vybírali jsme z dětského alba pro klavír Arama Chačaturiana ve čtvrteční ranní mozaice 30. července.
1: A už je to téměř 2 roky od ničivých záplav v Moravskoslezském kraji. Přesto se ještě nepodařilo všechny škody napravit. Třeba v Opavě se velká voda prohnala kostelem u tamních městských sadů.
0: A zůstaly po ní jenom holé zdi. Opravou věřící vyhlíželi dlouho, nakonec se ale dočkali.
2: Tak v tom září teda hned jsem tady přijel a když jsem otevřel dveře, tak to byla spoušť, prostě oči propláč.
3: Tak to loni vzpomínal na zbytečnou snahu aspoň něco zachránit během povodní děkan opavské farnosti Václav Koloničný. V úplně prázdném kostele Nejsvětější Trojice se pořád sušily zdi s oklepanou omítkou. Po čase jsme zpátky a už jsou tady slyšet úplně jiné zvuky.
2: Jsou udělané nové podklady pro podlahy, jsou už vyomítané zdi, je udělána nová elektroinstalace, takže práce pokračuje.
3: I dveře už jsou tady připravené nové.
2: I dveře.
3: Pracuje se tady naplno. Hned u toho, co zbylo z oltáře, mají řemeslníci pracovní stůl. A jsou vidět dole u stěn nové zvláštní kanálky, které vodu dostanou rychle pryč, pokud by se záplavy opakovaly a voda se tlačila i ze spodu, aby zase nezvedla celou podlahu.
2: Je to kostel historicky z konce 15. století nakonec, když bychom se podívali úplně na jeho počátky. Takže bychom ho chtěli udělat takovým trošku průtokovým způsobem, když to řeknu jednoduše. Doufujeme, že povodně nepřijdou, ale je to málo pravděpodobné. Když se člověk podívá do historie, tak my jsme v záplavové oblasti, jsme kousek od řeky. Tady tohleto pod náma je vlastně štěrkové podloží a tady všude kdysi v minulosti asi tekla ta opavská řeka. Takže voda tady nějakým způsobem asi vždycky přijde. Připravujeme kostel na to, aby do budoucna byl co nejméně poškoditelný vodou.
3: Musí se podle Václava Koloničného udělat všechno vlastně znova. Lavice, výzdoba, na varhany se ještě nikdo pořádně nepodíval. I tam může být ještě problém.
2: Některé věci musíme nechat vyrobit znovu, jako je třeba tady to kněžiště, vlastně oltář, ambon, sede, za tady tyhle ty věci, které se používají při bohoslužbách.
3: Bude to stát možná až 10 milionů korun. Pomáhají dárci, benefiční akce a diecéze pořád čeká na vypořádání s pojišťovnou. Příští rok už ale bude všechno hotové a na jaro chystá diecéze znovu otevření kostela, kterému se tady ve městě říká Povodňový. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.

0: Válka světů, šest dnů kondora nebo čelisti.
1: Filmové léto v četbě na pokračování.
0: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Akademie für Alte Musik Berlin, první část symfonie G-dur a Karl Philipp Emanuel Bach.
1: Včera zemřel ve věku 56 let irský zpěvák, skladatel a herec Glenn Hansard. Při dopravní nehodě často jeho hudbu tady hrajeme u nás na Vltavě. Světovou proslulost mu přinesl film Once, v němž si zahrál po boku české zpěvačky Markéty Irglové. Dvojice za píseň Falling Slowly získala v roce 2008 Oscara a později pokračovala ve společném projektu The Swell Season.
0: Hansard měl k Česku mimořádně blízký vztah, pravidelně tady koncertoval, vracel se na festivaly a podle pořadatelů i hudebníků si získal pověst skromného, srdečného člověka, který navzdory světové slávě rád hrával i neformálně na ulicích nebo džemoval s místními muzikanty.
1: Jeho poslední český koncert se uskutečnil letos v červnu na festivalu Valašský špalíček, kam se symbolicky vrátil 25 let po svém prvním vystoupení v České republice.

I ve svých 76 letech George Garzón stále září na pódiích, ohromuje mohutným zvukem svého saxofonu, brilantní technikou a neutuchající kreativitou, k čemuž mu prý pomáhá zenová meditace.

zděný dům na předměstí. Nejméně jednu oběť má podle tamních úřadů taky masivní noční útok na hlavní město Kyjev. Škody hlásí taky v Charkově nebo Lvově. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama. U některých škol je možné se hlásit do konce července. Jiné poslední možnosti podání přihlášek prodlužují až do září. Volná místa jsou stále i na Karlově nebo Masarykově univerzitě, ČVUT i vysokých školách v Ostravě a Plzni. Rozsáhlý požár na jihozápadě Francie se navzdory silnému větru a vlně veder nerozšiřuje. Oznámila to prefektka regionu Gironde Sophie Brokasová. Podle ní v této oblasti nedaleko města Bordeaux zničil oheň přes 42 tisíc hektarů. S požárem tam bojují už více než 3 tisíce hasičů. Celkově záchranáři evakuovali přes 220 tisíc lidí. U jezera Most začíná hudební festival žánru drum and bass s názvem Let It Roll. Potrvá do sobotní noci a podle organizátorů na něj dorazí tisíce lidí. Po dobu konání akce posílili služby zdravotniční záchranáři. Na bezpečnost a plynulost silničního provozu dohlédne policie a spolupracovat bude s celní správou nebo strážníky a policisty z Německa. A ještě počasí, čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38, na severovýchodě 31 až 34 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 28. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Křižujeme pro vás republiku a nacházíme pro vás kulturní typy, třeba v Kralupech nad Vltavou, tam v muzeu od 17 hodin se koná komentovaná prohlídka výstavy Lunet Mikoláše Alše. Návštěvníci uvidí autentické návrhy, které se staly předlohou pro výzdobu někdejšího pivovaru u Šenfloků.
2: Hned dvě výstavy, potom začnou v Chomutově. Galerie Lurágo představí tvorbu malíře a grafika Vladislava Bauera a galerie Špejchar, ta nabídne obrazy Markéty Zlesákové pod názvem Tady i tam.
1: V Praze dnes začíná mezinárodní konference Budoucnost češtiny ve světě. Setkají se na ní učitelé českých škol v zahraničí, odborníci i veřejnost.
2: A v Kostelci nad Orlicí začíná festival novozámecké hudební léto. V zámeckém parku vystoupí mimo jiné světoznámý violončelista Miša Majsky nebo klavírista Lukáš Vondráček.

0: Vybírali jsme z tvorby France Schuberta. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava i 7 minut po půl 7.
1: Kdy máme tip pro zájemce o divadlo, umělci nezávislého divadla Tramtárie finišují s přípravami tradičního open air festivalu Olmoucké nejen Shakespeareovské léto.
0: Začne příští týden a poprvé se uskuteční v letním kině.
1: Vedení divadla ale zaměstnává také plánovaná změna sídla domovské scény do bývalých hanáckých kasáren.
2: Máme rádi nové výzvy, takže nový prostor, větší kapacita, tak začínáme teďkon tady. No.
3: Rozhlíží se po pódiu v letním kině ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
2: Další věc byla opravdu otázka té kapacity, protože parkán jako není nastavený na ty velké návštěvnosti, takže tím na poslední roky už to byl velký problém.
3: Divadlo Tramtárie se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Tento letní festival je proto důležitou součástí provozu a vylepšením finanční bilance.
2: Tramtárie tedy jak komorní divadlo pro 80 diváků a tady chodí 500-600 na představení. Takže celkově přijde do Tramtárie za rok 20 000 lidí, ale z toho 5 jsem na tento festival.
3: Z důvodu nedostatečné kapacity se divadlo Tramtárie stěhuje ze Slovanského domu do bývalých hanáckých kasáren. Tam teď pracují na rekonstrukci prostor, říká Vladislav Kracík.
2: Už na tom pracujeme přes rok. V těchto chvílích probíhá rekonstrukce prostoru, takže je s tím spousta práce, ale všechno je nastaveno k tomu, aby jsme od ledna 2027 nastoupili už v hanáckých kasárnách v novém divadle, které bude naším působištěm na dalších 22 let.
3: Divadlo Tramtárie proto vyhlásilo i veřejnou sbírku. S jejím výsledkem je Vladislav Kracík spokojený.
2: Celkově jsme vybrali téměř 1 000 000 korun, takže z toho máme radost a budeme v tom ještě pokračovat samozřejmě.
3: Rekonstrukce přijde na několik milionů korun, takže přispět na ní můžou i návštěvníci festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Na programu letošního letního festivalu budou převážně komedie, vysvětluje herec Marek Zahradníček.
4: Lidé v létě se chtějí bavit, chtějí mít dobrou náladu. Komedie jsou tam úplně všechny, to znamená oba dva díly našeho úspěšného kabaretu na ty Shakespeare. Jsou tam horory z manželských ložnic, Matky na tripu, Čekání před nebeskou branou, Ošklivec, snad jsem na nic nezapomněl.
3: Přehlídku Olomoucké nejen Shakespeareovské léto můžou diváci navštívit v letním kině od 4. do 16. srpna. Z Olomouce Blanka Mazalová, Česká.

0: zpěvačka Maríza na albu Transparent z roku 2005. 3 minuty necelé zbývají do 6:45. Máme čtvrtek 30. července.
1: A pokud sledujete v průběhu celého dne naše vysílání, tak víte, co nabízíme v podvečerním čase. A tak máte také možná rozposlouchanou Válku světů. Pokud ne, třeba vás k ní inspiruje následující ukázka. Jedna z nejslavnějších knih světové science fiction dnes na Vltavě pokračuje 7. dílem.
0: Čtu na pokračování, čte Igor Bareš z románu Herberta George Wellse.
2: Na Šeprtonském břehu byl hostinec s pěkným trávníkem a vzadu za ním se nad stromy vypínala štíhlá špice šeprtonského kostelíku. Zde jsme zastihli rozčilený a hlučící dav uprchlíků. Zatím se útěk stále ještě nezměnil v paniku, ale prchalo už mnohem víc lidí, než stihli přívozní prámy pobrat. Lidé hekali pod těžkými ranci. Byli tu i manželé, kteří na vysazených dveřích od altánku vlekli jako na nosítkách naskládané nádobí a jiné zařízení. Kdo si nám říkal, že má v úmyslu odjet vlakem z protějšího šeprtonského nádraží? Lidé pokřikovali jeden přes druhého. Vyskytl se i někdo, kdo si zažertoval. Zřejmě jim byla společná představa, že Marťané jsou prostě jacísi lidé obřího vzrůstu, kteří sice mohou město napadnout a snad i vyplenit, ale které nakonec čeká jistá zkáza.
1: Tak vás zveme k poslechu další části četby z románu Válka světu A.G. Wellse v podání Igora Bareše. Další část vysíláme v 18:30.
0: Pokud vám předchozí díly unikly, najdete je k poslechu na vltava.rozhlas.cz.

0: jak zní hudba Bollywoodu
1: a jak se hudební estetika tohoto indického filmového impéria v průběhu let proměňuje.
0: V sedmém nebi s Petrem Doruškou prozkoumáme hudbu bombajských velkofilmů díky unikátním nahrávkám.
1: Uslyšíme legendární zpěvačku Ašu Bosle i moderní skladby a cover verze.
0: Bollywoodské sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte 31. července od 19 hodin.

0: Francesco Geminiani, druhá část koncerta Grossa opus 7 a koncerto Köln u nás na Vltavě.
1: Věda, humor i lidské typy, to jsou témata, které se prolínají, která se prolínají v dnešní ranní úvaze. Autorkou je scenáristka Nina Rutová. Kariéra na houby aneb změna paradigmatu je nadpis této ranní úvahy.
2: Ještě nikomu z mykologů se nepodařilo zjistit, z jakých příčin se podhoubí zviditelní tu slzivkou opráhlou s pachem řetkve, hřibem syným po ráně modrajícím, suchohřibem, babkou, psivkou a tak dále. Z mykologů dělá zatím nerozluštěné tajemství většinou lidi tiché a skromné. Ne tak z čerstvě jmenovaného profesora Víta Tlachy. Záhy po své přednášce vzal studenty na výjezdní seminář a v lese jim cituje ze svého impaktovaného článku. Najdeme-li na nějakém místě jeden exemplář určitého nejedovatého druhu houby, pak si můžeme být téměř stoprocentně jisti, že v okruhu 1 až 5 metrů najdeme dle jistých zákonitostí ještě další 2 až 3 nejedovaté druhy, ale nikdy jich není více. Už týden chodí profesor se studenty po lesích a nutí je, aby se pokusili jeho soustavu poznatku vyvrátit, neboť jen nalézáním jiných paradigmat jde věda kupředu. Je poledne. Skupina mladých lidí udělala během týdne z výzkumné oblasti profesora Tlachy pořádnou paseku. Částečně v plném slunci, z části ve stínu borovice, po fyzicky i psychicky náročném týdnu, teď všichni na pasece odpočívají a jsou nasvíceni jako na fotografii. Prohlédněme si je. Dva mládenci, stále skauti, v košilích okrově hnědých, sedí pohodlně v mechu opřeni zády jeden o druhého. Pod nosem orosená plavovláska si oprašuje neviditelný prach z bílých kalhot a její deodorant v kombinaci s jejím potem vydává řetkvičkový odér. Na vyhřátém písku pod vonavou borovicí klečí zahraniční student šlechtického původu. Hlavně se o nic neporanit, aby nevyšlo najevo, že jeho krev je modrá. Zajímavá dívka se slaměným kloboukem poněkud strnule trčí nad ostatními na svých dlouhých oholených nohách, co mizí skoro až těsně pod kloboukem. Tváří se kysele. Závidí spolužačkám, z nichž každá zaujala místo po jednom z kyprých boků pana profesora, což jízlivý kamarád okomentuje trpkou poznámkou, neboť na 4 spocené spolužáky, kolem nich škrouží hejno much, zbyl jen pařez. Ohánějí se, kroutí a čekají na povel k odchodu. Starému panu profesorovi se však domů nechce. Obklopen mládeží, sní o týmu doktorandů, kteří dají dohromady několika svazkový atlas, v němž budou popsány všechny variace, v nichž se nejedovaté houby v přírodě vyskytují, vždy však maximálně po 4 druzích na 5 metrech čtverečních. Je si skoro jist, že na základě výjezdního prožitkového semináře je teď na pasece obklopen zárodkem týmu, kterému jednoho dne podsune výzkumný záměr s výstupem vytvořit encyklopedii skupin nejedovatých hub, jež se v přírodě vyskytují pravidelně poblíž sebe. Večer dostanou všichni studenti zápočet, ráno je profesor doprovodí k vlaku do Světlé a vrací se lesem nikoliv s hlavou při zemi, ale v oblacích. Přejme mu to. Přece mu nepokazíme vědeckou kariéru tím, že mu ukážeme, že na 5 metrech čtverečních, na nichž se studenty odpočíval, vyrostly ne 3, ne 4, ale celých 8 druhů nejedovatých hub. Nápadně se podobají lidem, co tu seděli včera. Dva hřiby příživné, okrově hnědé, s neobvyklým způsobem života. Slzivka oprahlá, jejíž kapky na ostří chlupenů vydávají odér řetkve. Hřib syný, vzácný, lidově modrák, vyrostl jakoby nic na vyhřátém písku pod borovicí, pod níž klečel šlechtic. Lysí třeň, penízovky kořenující, budí vzpomínku na štíhlé nohy korunované paprskovitě vráskatým kloboukem, jako by z Vietnamu. No a hřib hnědý, lidově sameťák, možná už rozpraskaný a červivý, podpírají dnes z každé strany žlutomasé svěží babky s kloboučkem na stranu. Do osmi druhů zbývá už jen ryzec kravský s palčivou chutí včerejších poznámek směrem k psivkám obecným, jejichž zápach přivolal hejno much. Jen nalézáním jiných paradigmat jde přece věda kupředu.
1: Hru s vědou, humorem i se slovy ovládá scénáristka Anina Rutová. Kariéra na houby a neb změna paradigmatu je nadpis úvahy, kterou nám dnes předložila.
0: Z alba Here to Stay Freddieho Hubbarda hrajeme právě teď. Doprovodí nás až k 7. hodině.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Bylo 7 hodin, dobré ráno.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: V Česku chybí lék na rakovinu prsu. Stát se ho snaží zajistit v zahraničí. Nejméně 6 lidí zemřelo po ruském raketovém útoku na ukrajinské město Krivý Rih. Centrum Brna svými rytmy ovládne Brazil Fest. A čekejte slunečno a taky horko. Teploměr ukáže až 38 stupňů Celsia. Na českém trhu chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Zhruba desetina pacientek se bez ní podle lékařů neobejde. Státní ústav pro kontrolu léčiv se proto snaží zajistit dodávky ze zahraničí. V úterý do Česka dorazila asi 1000 balení z Dánska.
4: V Česku jich je ale ročně potřeba zhruba 40 tisíc.
5: Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
4: Popisuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Lék pomáhá hlavně pacientkám, které už jsou po operaci karcinomu. Ničí u nich zbytky nádorových buněk, říká onkolog Marek Svoboda.
6: Nejčastěji se používá zhruba 2 až 3 roky, u některých pacientek 5 i 10 let.
4: Podle České onkologické společnosti by ženy neměly být bez léku déle než 2 týdny. O postupu se mají poradit se svým ošetřujícím lékařem. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Rusko provedlo další masivní raketový a dronový útok na Ukrajinu. Na předměstí Krivého Rihu zahynulo 6 lidí, oznámili to tamní úřady.
7: Podívejte.
8: Obci Radošné u Krivého Rihu ruská raketa pravděpodobně typu Iskander zasáhla rodinný domek, ve kterém zahynuli 4 dospělí a 2 malé děti ve věku 5 a 12 let. Dalších 8 lidí bylo zraněno, z toho 2 děti, oznámil šéf obranné rady Krivého Rihu Oleksandr Vilkul. Na místě doteď pracují záchranáři. Jednu oběť hlásí Kyjev, kde raketa zničila jednu z tržnic. Nejméně 2 ruské rakety zasáhly Lvov, zničili jeden bytový dům a další poškodili. Počet zraněných úřady upřesňují. Ruský raketový a dronový útok na Ukrajinu stále pokračuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Téměř 40 výjezdů evidují od začátku léta vodní záchranáři v Dolní Vltavici na Lipenské nádrži. Je to o čtvrtinu více než v loňském roce. Důvodem je vyšší počet zásahů při vlně veder na konci června. Kvůli očekávaným extrémním teplotám proto aktuálně navyšují počty hlídek na Lipně. Pokračuje člen záchranné služby v Dolní Vltavici Michal Svoboda.
9: Zároveň sebou vozíme pro ty lidi nějaké hydratační věci, snažíme se je i varovat tady podél té vody nebo na těch preventivních objížďkách, aby dodržovali pitný režim, aby si brali pokrývky hlavy, aby se nevystavovali tomu sluníčku díl, než je nezbytně nutný.
3: Ochránci přírody z Národního parku Podyjí a rakouského parku Tajatalm začnou v srpnu s odlovem invazního mívala severního. Mýval se do Evropy dostal v minulém století z Ameriky a představuje nebezpečí pro místní zvířata i rostliny. Mývaly budou ochranáři odchytávat do pastí a potom je usmrtí, jak vysvětluje Zdeněk Mačát ze správy parku.
10: Dohromady oba dva národní parky mají k dispozici 20 pastí. Budeme se soustředit na ty místa, kde ty záznamy nějaké máme, to znamená kolem Vranova nad Dý i do té západní části parku na druhý břeh řeky Dyje. Zkusíme umístit nějaké pasti. A na rakouské straně to bude v té jejich západní části, kde těch pozorování mají nejvíce.
3: Fotopasti od letošního jara na jihu Moravy několikrát zachytili mívala taky v chráněné krajinné oblasti Soutok. Tam ale zatím zřejmě nejde o stabilní populaci. V Brně začíná Brazil Fest, který oživí centrum města až do neděle. 4-denní festival dnes večer zahájí brazilský mandolinista Hamilton de Holanda, který vystoupí na hradě Špilberg. Program se potom přesune na náměstí Svobody, kudy se v sobotu vydá i karnevalový průvod s alegorickými vozy a desítkami tanečníků. Počasí. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě čekáme 31 až 34, na horách kolem 28. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Ostrava, Český Krumlov a knihkupectví jsou naše zastávky v její následující hodině. Ostravský dům umění už 100 let patří k architektonickým i kulturním ikonám města a my nahlédneme dnes do jeho výstavních sálů i unikátních sbírek a zjistíme, jaká díla se tu ukrývají. Český Krumlov, ten je sám o sobě architektonickou ikonou, ale přesto vás vezmeme na jedno konkrétní místo tohoto města, do galerie Port 1560. Nová výstava obrazů s názvem Cesta za světlem zaplnila její prostory a vedle předních postav francouzské krajinomalby zde uvidíte i dílo českého malíře Antonína Chytusyho. No a na pultech knihkupectví se objevila příručka Cesta k mindfulness psychoterapeutky Rebeky Dickinsonové, která říká, že mindfulness je stav uvědomění, kdy věnujeme pozornost přítomnému okamžiku, a to bez posuzování, a je to způsob, jak se znovu naučit být tady a teď. Tak tady a teď pokračuje Vltavská mozaika a tady a teď jsou s vámi František Šedivý
2: a Daniela Čermáková. Hodinu po sedmé otevřeme s Nikolajem Andrejovičem Rimským-Korsakovem částí koncertu pro klavír a orchestr Opus 30. Přejeme dobrý poslech.

0: hráli Malcolm Binns a English Northern Philharmonia u nás na Vltavě 10 minut po 7.
1: A my teď zahrajeme na výtvarné cítění. Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje více než 25 tisíc uměleckých děl. Pravidelně je zapůjčuje na výstavy doma i v zahraničí a je největší sbírkotvornou institucí v Moravskoslezském kraji.
0: Sídlí v památkově chráněném domě umění v Ostravě, který letos oslavil 100 let.
1: Do jeho výstavních sálů i zákulisí sbírek nás v dalším díle seriálu zavedou ředitel Jiří Juza a redaktorka Veronika Jošková Štefanová.

0: Galerie výtvarného umění v Ostravě v hlavním výstavním sále umožňuje návštěvníkům a návštěvnicím zažít Metelici do očí. V tuto chvíli stojíme totiž ve výstavě, která nese tento název Metelice do očí. A vystavuje vybraná díla ze sbírek galerie do roku 1926. Ředitel galerie Jiří Júza vysvětlí proč.
1: Rok 2026 je pro nás výročním rokem a my jsme vymysleli dramaturgii opravdu celoroční, která je postavena téměř ze 100% na našich sbírkách. Protože ty sbírky jsou opravdu velmi bohaté. Máme 25 000 sbírkových předmětů, samozřejmě tak, jak je to ve všech jiných institucích. To gro je v papírových sbírkách, to znamená kresba, grafika, ale přesto ty sbírky obsahují časové období od pozdního středověku až do současnosti. Nejsou čistě zaměřené na české a slovenské výtvarné umění, tak jak by to historie nabízela, ale obsahují i významné mezinárodní kolekce. Máme poměrně dost kvalitní část barokního umění 17. a 18. století s krásnými příklady italských mistrů, v čele s Domenikem Fetty, Francesco Cozzou. Pak máme velmi zajímavou kolekci třeba východoevropské malby, Pieret Bížnici a podobně, ale samozřejmě i ruská emigrace, v čele s Korovinem, Maliavinem, ale samozřejmě máme zastoupeného i toho Riepina. Samozřejmě kolekci středoevropské umění, zejména německého, rakouského, kde jsou příklady jako Max Liebermann, Beckmann, v papírových sbírkách, Oskar Kokoška. Určitě velmi zajímavá kolekce je také takzvaných španělských umělců pařížské školy v čele s Oskarem Dominguezem, kteří se přichýlili v Paříži k Picassovi. Tato kolekce je opravdu velmi zásadní, jedna z předních společně s Národní galerií v Praze v České republice. Samozřejmě Emil Fila, Kubín, Kubišta, Kubínovo zátiší, Filův kuřák nebo hlava ještě ze sbírky Vincence Kramáře.
0: Jsme v hlavním výstavním sále. Jakým výstavám je tento prostor určený?
1: Hlavní prostor galerie, který je zhruba 30x9 metrů, vynikající prostor, protože má vrchní světlíkové osvětlení už z roku 1926. Pochopitelně musíme k tomu prostoru přistupovat individuálně, je to podle typu výstavy, která zrovna je realizována, podle třeba i architektonického návrhu, takže pracujeme s panelážema, anebo i naprosto čistým prostorem, zejména pro současné umění objektového ražení.
0: V tuto chvíli jsme v sále, který byl dříve přednáškovým sálem, dnes je to výstavní sál.
1: Už v roce 1936 ten první ředitel Alois Sprušil v nějaké bilanční desetileté zprávě hovořil o tom, že asi by bylo potřeba uvažovat o přístavbě domu umění, protože už po 10 letech shledávají, že je dost malý. Takže z přednáškového sálu, který by plnil taky tuto multifunkční roli, tak se stal výstavní prostor, kde se ta náplň postupně plovoucím způsobem mění. Proto jsme v loňském roce udělali takový pilotní set výstav mladých umělců, většinou spojených s regionem, protože v Ostravě je Fakulta umění Ostravské univerzity, která produkuje celou řadu umělců.
0: Najednou jsme se ocitli v prostoru, který mohl dříve působit i jako prostor obytný, či jako ateliér. Kde to jsme?
1: Ano, jsou to prostory, které původně byly určeny pro umělce. Měl tu ateliér třeba Augustin Hanzel, což byl pro náš region významný autor první republiky. Pak tu v podstatě od 50. let sídlila administrativa až do roku 2008. Pak se ty tři pokoje začaly využívat pro mikrostálou expozici, kde bylo představené 0,005% děl z naší sbírky.
2: Ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Júza představil výstavní prostory i sbírky galerie, která sídlí v Ostravském domě umění. Ten letos v květnu oslavil 100 let od otevření. No a zítra budeme v našem seriálu pokračovat. Navštívíme knihovnu, archivy i restaurátorské dílny.
3: Pokud máte v létě cestu do Českého Krumlova, tak se můžete zastavit na zajímavé výstavě. Vedle předních postav francouzské krajinomalby představují dílo českého malíře Antonína Chytusyho. Podrobnosti nabídneme za chvíli.

0: jaká je budoucnost kultury na Slovácku
1: a co přináší generační výměna v čele regionálních kulturních institucí.
0: Vltavské Art Café s moderátorem Michalem Pařískem na festivalu Beseda u Big Beatu 1. srpna.
1: A pak záznam v našem vysílání a na vltava.rozhlas.cz.

0: Ernest Chausson, část koncertu pro housle, klavír a smyčcové kvarteto opus 21, 5 minut před 7:30 na Vltavě.
1: Světlo je ústředním motivem na nové výstavě v Krumlovské galerii Port 1560, která provádí návštěvníky vývojem francouzské krajinomalby. Dvoudílná výstava pojmenovaná Cesta za světlem, ale představuje také tvorbu Antonína Chytusyho.
0: Ten je jedním z nejvýznamnějších českých krajinářů, ovlivněných právě francouzským uměleckým proudem.
2: Tohle je úplně nejmenší obrázek, který tady máme. Ten formát vidíte, že je skoro pohlednicový. Je to malá dřevěná destička, na které je nahozená krajina širokými i tenkými vlastně jakoby štětci.
3: Popisuje obraz od českého krajináře 19. století Antonína Chytusyho, jeden z autorů koncepce výstavy Radek Volmut.
2: A my jsme chtěli ukázat, v čem byl významný, jakým způsobem je spojený s tím mezinárodním proudem tehdy jakoby moderní francouzské malby. Avantgardní.
3: Tvorbu Antonína Chytusyho zásadně ovlivnil jeho pobyt ve Francii, při kterém se nechal inspirovat tehdejší barbizonskou školou. Výstava Chytusyho vybraných děl s názvem Lomy u Paříže a jiné krajiny tedy slouží jako úvod do hlavní části obrazové přehlídky francouzské krajinomalby.
2: Z dnešního pohledu už to může být trošku až komické, ale vlastně to hlavní poučení je, že krajinu člověk nemaluje v ateliéru, ale maluje ji venku přímo tak, jak ji vidí. Takže to bylo vlastně zásadní přelom v krajinomalbě v 19. století, který se odehrál ve Francii, což uvidíme v té druhé části výstavy.
3: Hlavní část výstavy, pojmenovaná Cesta za světlem, mapuje proměnu vztahu člověka ke krajině, jejímu světlu, ale i emocionálnímu prožitku od poloviny 19. století až do roku 1930.
4: Začínáme v první místnosti nejstaršími autory barbizonské školy a postupujeme dál přes vlastně nejvíc inzerovaného autora a taky nejvíc na výstavě zastoupeného, a to Camille Corota, který je takovým spojujícím prvkem vlastně všech těch autorů, který na výstavě jsou, protože on byl všemi uznávaný. Máme tady zastoupené jména jako Flaming, můžu jmenovat Camille Pissara, Armana Guillemena.
3: Doplňuje spoluautorka konceptu Petra Hledík-Jechová. Hlavní výstava francouzské krajinomalby Cesta za světlem a její doplňková část představující díla Antonína Chytusyho je v prostorách Krumlovské galerie Port 1560 k vidění až do 18. října. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Revoluční technikou hry na harfu proslul Edmar Castañeda. My jsme s tímto kolumbijským hudebníkem překročili 7 hodinu a 30. minutu.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Lublinu a některých dalších obcích na východě Polska se v noci na několik minut rozesněly sirény ohlašující letecký poplach. Někde lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Asi 45 kilometrů jižně od Lublinu objevili v poli kráter, který teď prověřují hasiči a policisté. V noci na dnešek Rusko provedlo další rozsáhlý útok v různých částech Ukrajiny. Zenka.

Ostravě nebo Masarykově univerzitě, ČVUT i vysokých školách v Ostravě a Plzni. Neexistuje ale žádný centrální registr volných míst a je proto potřeba hledat na stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Liší se i termíny a podmínky pro podání přihlášek. Dnes ve Spojených státech slaví den cheesecakeu. Oblíbený typ dortu zpopularizoval na začátku 20. století newyorský mlékař William Lawrence. Původně desert obsahoval krémový sýr Philadelphia. Později se rozšířil i do Evropy, kde si jednotlivé země recept upravovaly. A ještě počasí, čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38, na severovýchodě 31 až 34. Na horách čekáme kolem 28. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Tak nevím, jestli budete snídat cheesecake, raději je pokrm plný proteinů a cheesecake až k odpolední kávě. Teď pro vás máme tipy pro stravu duchovní. V Pardubicích dnes zahájí výstavu sochaře Jana Poše s názvem Archeologie světla a stínu. K vidění bude v galerii Art Space Nov od to do poloviny září.
2: Nový poeziomat dnes odhalí Muzichova rybníka v Novém Městě na Moravě. Od 17 hodin potom na Vratislavově náměstí proběhne beseda s autorem projektu Ondřejem Kobzou.
1: Ve Frýdku Místku v galerii Věž začíná třídenní literární, hudební a výtvarný maraton. Dnes tam bude spisovatel Jaroslav Rudiš číst z románu Nebe pod Berlínem a zahraje také skupina Úbán.
2: A už jsme taky informovali o tom, že Brno ode dneška hostí Brazilfest. Čtyřdenní akce nabídne brazilskou hudbu, tanec i gastronomii.

0: Dobré ráno s hudbou Wolfganga Amáda Mozarta. Třetí část kvintetu pro dvě housle, dvě violy a violončelo na Vltavě dozněla 8 minut po půl osmé.
1: Scháníte-li se po tom, co číst, tak máme pro vás pár tipů, internetové mýty, absurdní humor i hledání klidu uprostřed informačního šumu. To jsou tři novinky, které spojuje víc, než by se na první pohled zdálo. No a jsou to tipy Jana Nejedlého.
2: Bacha na ženskou, co na zastávce pije kečup z lahve. Ta už nemá co ztratit. Tímto motem z pera Davida Drábka se otevírá nová kniha básníka Milana Děžinského nazvaná Zázemí pro ušáka. Oceňovaný autor veršů, psaných v duchu melancholického existencialismu, umí občas vykročit stranou. Před 6 lety to byla hravá sbírka ohlasových básní a přiznaných plagiátů Hotel po sezóně a nyní enigmatický soubor krátkých textů, který předznamenává upozornění pro čtenáře. Všechny příběhy, statusy a citace v této knize jsou naprosto pravdivé, zcela smyšlené nebo něco mezi tím. Gro souboru tvoří útržky bizarních internetových historek a zpráv, které tvůrce jako DJ mixuje a nechává v nich rezonovat poezii senzačních zpráv, respektive poezii povrchu. Na dálnici vzplanul kamion, na střeše šumperáku někdo odsunul umělohmotné křesílko a než si došel pro proseko, položil na ně dalekohled. Čteme v jedné z miniatur. Sám autor se též delegoval do role pozorovatele, voajéra, který pořizuje literární fotografie banality a kochá se prázdnotou, která je uvnitř. Někdo křičí na prázdné ulici, zní poslední věta knihy. A přece i v tomto pop-artu dnešní virtuální doby dokáže autor vydolovat svůj pověstný melancholický existencialismus. Na smrt já nevěřím. Všecky ty mrtvoly jsou filmoví komparzisti. Smrt vymyslela církev, aby zotročila své ovce tím, že jim slíbila věčnej život. Cituje jakousi bláznivou konspiraci anonymního pisatele z internetu. Infozábavu dnešních médií karikuje i román Láska bude naše smrt. Jde o závěrečný díl fantastické humoristické trilogie z pera irského autora, jenž užívá pseudonym Steve McDonnell. Děj se odehrává v prostředí redakce časopisu Podivná doba, který se zabývá paranormálními jevy. Redaktoři musí denně mluvit, ku příkladu s mužem, který věří, že je synem E.T. mimozemšťana, s ženou, která je přesvědčená, že když spí, Japonci se jí hrabou v pletení, a dokonce i s tou, která myslí, že když sleduje epizody Kutila Tima, vysílají v nich podprahové záběry, jež ji nutí chodit běhat nahou do místní knihovny. Nad to ještě prchlivému šéfredaktorovi zemře žena, avšak on její smrt odmítá akceptovat. A jak praví autor, bývalý komik a televizní scenárista, manželství je komplikované i v těch nejlepších chvílích. A co teprve, když je jeden z vás mrtvý? Knihu přeložila Alžběta Kalinová, vydalo nakladatelství Dobrovský. Nakonec jsem si nechal příručku Cesta k mindfulness. Psychoterapeutka Rebecca Dickinsonová v úvodu říká, že mindfulness je stav uvědomění, kdy věnujeme pozornost přítomnému okamžiku a to bez posuzování. Je to způsob, jak se znovu naučit být tady a teď. Autorka k tomu podotýká. Všechno vzniká dvakrát. Nejprve v mysli a potom ve skutečnosti. Mysl je všechno. Čím naplníš svou mysl, tím se stáváš. Buď tam, kde jsi, ne tam, kde si myslíš, že bys měl být. Knihu vydalo nakladatelství Slov Art.
1: Tedy Zázemí pro ušáka, Láska bude naše smrt a Cesta k mindfulness. To byly knižní tipy Jana Nejedlého.
0: Archeologové našli ukojetí na bronzové nástroje staré přes 3000 let. I takovou zajímavou informaci přineseme za chvíli. Thank you.
3: celý svět

okem, zkouší chodit pořadovým krokem. Podroušený Viktor tančí s Hugem kankán, Viktor bude spojař, Hugo zase tanká. Na ten Jarda, který dokončil ani osmiletku, hodil po mně lahví se zvoláním zmetku.

0: Píseň Modrá knížka Karla Plíhala v nahrávce z roku 1992 v Ranní mozaice na Vltavě.
1: A teď ta slíbená archeologická zajímavost. Bronzové nástroje staré více než 3000 let, které lidé před uložením zřejmě úmyslně poškodili při dobovém rituálu, objevili archeologové u Kojetína na Přerovsku. Soubor obsahuje například 8 deformovaných srpů, část meče, zlomky ozdob a další bronzové předměty náležející kultuře popelnicových polí.
0: Důležité poznatky přinesla traseologická analýza, která zkoumá stopy používání na povrchu artefaktů. Metoda potvrdila, že většina bronzových nástrojů byla před uložením běžně používána. Podle archeologů je důležité také místo nálezu. Soubor bronzových předmětů totiž ležel v prostoru bývalého mokřadu u řeky, který byl ještě krátce před objevením zatopený.
1: Zřejmě proto nešlo o zásobu bronzu ukrytou pro pozdější využití, ale o předměty záměrně uložené při rituálu.

0: Ivan Ženatý a Josef Hála v části sonáty pro housle a klavír číslo 1 Ervína Schulhofa.
1: Vizitka.
2: A my se vrátíme k jednomu z rozhovorů naší řady Vizitka. Tento bude s hudebnicí Nikolou Mucha, která po 6 letech vydala s kapelou nové album ADHD. To vznikalo mezi koncerty, covidem, stěhováním na venkov a také mateřskými povinnostmi.
0: Nikola Mucha, tu můžete poslouchat ve Vizitce po 10. dopoledne.

0: Württemberská filharmonie Reutlingen a část ze Snanoci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: A my vás teď pozveme k dalšímu setkání s poezií, tentokrát v režii Miroslava Hanuše. Ten bude vzpomínat na verše Fráni Šrámka.
2: Básnění. Když jsem studoval na DAMU, tak jsme jezdívali hrát jako budoucí profesionálové na Šrámkovu sobotku. Šrámkova sobotka dodnes existuje, ale byla to soutěž recitátorů, myslím si, pedagogických škol v podstatě, nebo taková volná. Nebyla to soutěž pro profesionály nebo přehlídka pro profesionály. A já jsem tam nikdy nebyl. Nikdy jsem tam nebyl. A vždycky, když projíždím sobotkou, tak si na to vzpomenu a vzpomínám si na to, že mi říkali, že chodili v noci dvojice na Šrámku v hrob, na hřbitov, a tam se chodili líbat a tak. A to mně přijde ohromně poeticky. A to si myslím, že má jako Šrámek radost, jestli to takhle tam pořád ještě frčí. Nicméně já jsem si vybral básničku, která není zamilovaná, nebo možná je, až řekl bych, možná homosexuálním způsobem, nevím, je to fascinace jinou osobou, a já ji tak jako strašně chápu, protože mně se někdy stává, že některý člověk, s kterým třeba vůbec nesouhlasím, nemám s ním stejný nějaký názory, tak třeba vypadá tak nebo působí tak na mě strašně sympaticky, že já přes tomu jakoby všechno odpouštím. Nestává se to vždycky, ale třeba některá tvář, jo, nebo nějak laděný hlas mě úplně fascinovat, to čekám, mám rád, přestože bychom si třeba nerozuměli. No a tady je zvláštní básnička Šrámkova, je tady napsáno v závorce, že je na starý motiv a jmenuje se Zrádce. A má formu sonetu. Zrádce. V navečer přišel, kadeřavou skloniv hlavu, v mém stanu stál. Pak zazněl jeho hlas. To byla píseň důvěrného splavu, když přilbu sněl trysk jeho čela jas. Měl čelo prosté, jak je polní cesta. Nad polní cestou zpívá skřivánek. V plán zvábil mne, jak mohu dobít města. Až kránu šel, když kvet už červánek. Já zíral za ním, neohléd se ani. Jak z ložnice by vyšel nejkrásnější paní, usměvavý, hrdý, sličný jitrem šel. Svit jitřní brousil jej jak krásnou dýku. A zradí přec. Já povelel třem skopiníků, leč usmáv se pak jsem je zadržel.
1: Báseň Fráni Šrámka Zrádce najdeme ve sbírce Splav a vybral si Miroslav Hanuš pro dnešní část svého básnění. Text vydal československý spisovatel, bylo to v roce 1967.
0: Helgelien je norský jazzový pianista, skladatel a kapelník. Jeho trio nám hraje právě teď z alba Helů Trolla.

0: Dobré ráno, právě bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory jsou podle něj nereálné. Na východě Polska v noci zněl letecký poplach. Rusko zaútočilo nedaleko jeho hranic. Před 60 lety byl položen základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu. A čekejte slunečno a taky horko. Teploměr ukáže až 38 stupňů. Ministr školství Robert Plaga za ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to v pořadu Českého rozhlasu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
3: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
4: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
3: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
5: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
3: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10 metrů širokého kráteru. Policie přijala oznámení o výbuchu v okrese Belgoraj a v jeho okolí nešla trosky dosud neznámého objektu. Případ převzala k vyšetřování polská armáda. Incident se stal v době, kdy Rusko znovu podniklo rozsáhlé vzdušné útoky na Ukrajinu. Při nich podle dostupných informací zahynulo nejméně 8 lidí, včetně 2 dětí. Údery zasáhly taky západ Ukrajiny a proto byl letecký poplach vyhlášen i v částech východního Polska. Polské letectvo preventivně vyslalo do vzduchu stíhací letouny. Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, jak říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
6: Něco hůř na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
2: Kvůli nehodě tramvaje, motorky a osobního auta pod Kobylským náměstím je obousměrně uzavřená Zenklova ulice. Jeden člověk na místě zemřel. Tramvaj vykolejila a dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka bude uzavírka trvat několik hodin.
7: Od 6 od rána zasahujeme na Zenkově ulici v Praze 8, kde se stala dopravní nehoda. Jedna osoba na místě bohužel zemřela, jednalo se o řidiče osobního auta.
2: Tramvaje číslo 23 jezdí odklonem přes náměstí Republiky a Výstaviště. Linka 10 z centra končí na Palmovce a severní část linky spojuje sídliště Ďáblice a vozovnu Kobylisy. Hotel a vysílač na Ještědu slaví výročí. Před 60 lety byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášený za národní kulturní památku.
8: Ten Ještěd se stal opravdu jako mimořádnou ukázkou té spolupráce umělců a techniků.
9: Říká ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek. Zároveň kvituje, že budovu koupil Liberecký kraj. Jak by měla vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
10: Ještěd by měl zůstat Ještědem samozřejmě, ale ty vstupy uvažujeme tak, aby bylo jasně čitelné, že toto je dílo původních autorů, které prostě respektujeme, obnovujeme, a toto je vlastně vklad dnešní doby.
9: Změnit se má například zasklení vyhlídkového ochozu nebo vstupy do budovy. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34. Na horách čekáme kolem 28. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: 30. červenec je aktuální datum. Je to, kdybyste to náhodou nevěděli, Mezinárodní den přátelství. Organizace spojených národů vyhlásila tento den jako svátek přátelství mezi lidmi, zeměmi a kulturami. Nejkrásnější chrám přátelství je ten, který stojí v rozsáhlém krajinářském parku kolem zámku Veltrusy. Podobá se mu chrám přátelství zvaný Tempel, který ovšem stojí ve stinném lese na ostrohu nad řekou Moravou v půvabné krajině Litovelského Pomoraví. A v českém Těšíně, tam se můžete projít či projet po mostě přátelství. No a nový film Tichá přítelkyně hledá nečekané souvislosti mezi lidmi a přírodou. Snímek nám v raní mozaice představí filmová publicistka Jana Podskalská. Nepochybně řada nových přátelství vzniká třeba na letní filmové škole v Uherském Hradišti, která pomalu končí, a za tím letošním ročníkem se ohlédneme s Tomášem Pilátem. No a to přátelství, o kterém byla řeč, to platí nepochybně také pro Ochotnické divadlo, které na přátelství stojí. My máme pro vás další díl seriálu Kateřiny Havránkové, která se věnuje ve svém seriálu tomuto fenoménu. No a my doufáme, že i stanice Český rozhlas Vltava vám je a chce být dobrou přítelkyní. Od mikrofonu vás zdraví František Šedivý
2: a Daniela Čermáková. V této hodině nabídneme také Roberta Schumana v podání Dvořákova klavírního kvarteta. Zahraje i komorní orchestr Výmarského státního orchestru nebo Pražákovo kvarteto. Teď Pražský komorní orchestr, nahrávka na hudby Pavla Josefa Vejvanovského.

0: sonáta Pavla Josefa Vejvanovského, Miroslav Kejmar, Jan Hora, Zdeněk Šedivý a Pražský komorní orchestr.
1: Včera večer oficiálně skončil 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti, a to projekcí filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského, v němž hlavní roli stvárnila herečka Aňa Geislerová, a ta ještě před závěrečným promítacím večerem promítáním převzala výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii.
0: Celé festivalové dění podrobně sledoval na místě i náš redaktor Tomáš Pilát. Dobré ráno, Tomáši.
2: Hezké ráno, hezký den.
1: Tomáši, byl-li ten letošní ročník něčím výjimečný, čím to bylo, a zapíše se do historie letní filmové školy?
2: Já si myslím, že se určitě zapíše do historie, možná to bude znít paradoxně, ale hlavně tím, že se organizátorům podařilo uspořádat velice kvalitní, vlastně normální ročník, ale oni měli letos, organizátoři, snížený rozpočet, měli menší příspěvky na ten festival a na programu to opravdu nebylo znát. Ten program byl velice bohatý, pestrý, kvalitní a divákům opravdu přineslo mnohé vědění, mnohé poznatky, například díky úvodům, besedám, tematickým sekcím a tematickým debatám, workshopům, lekcím filmu s různými osobnostmi a díky dalším programům. Čímž se tedy dostávám k vynikající sestavě hostů letošního ročníku letní filmové školy a jejich prezentaci na tomto festivalu. Možná jsem až příliš chválící v této chvíli. Samozřejmě drobné mouchy by se našly i na filmovce, ale byly skutečně velice drobné a okamžitě řešené. Takže když to shrnu, letní filmová škola 2026 vyvedla, podle mého názoru opravdu hodně vyvedla, a do historie filmovek vstoupí jako jedna z nejpovedenějších.
0: Zmínili jsme výroční ceny Asociace českých filmových klubů, které jsou jedním z vrcholů festivalu. Kdo všechno letos převzala?
2: Tak převzali je 4 osobnosti a všechny po zásluze. 3 z nich jsou tvůrci filmů, ta čtvrtá má zase zásluhy na zprostředkovávání a zpřístupňování filmu lidem. Letos tu cenu získal vedoucí filmového klubu v Karlových Varech Dušan Kondel za 30 let práce pro tento klub a 10 let práce v asociaci, ve výboru Asociace českých filmových klubů. A myslím si, že je opravdu dobře, že Asociace českých filmových klubů tohle cenu uděluje, protože takzvaní klubisti dělají v oblasti filmové politiky, když to řeknu takhle, opravdu velikánskou práci. No a dál cenu získal světově proslulý francouzský animátor a režisér Michel Ocelot, což je mimo jiné taky rytíř řádu Čestné legie a autor řady celovečerních hraných a krátkých filmů, animovaných celovečerních a krátkých filmů. No a v Uherském Hradišti vedl workshopy s dětmi. Já jsem na nich byl a viděl jsem, jak je i přes jazykovou bariéru, která panovala mezi ním a těmi malými dětmi, dokázal opravdu pro tu věc zapálit. A z českých filmařů letos získali výroční cenu 2 herci. Jejich zásluhy o český film není určitě třeba připomínat nebo rozvádět, a jsou to Jiří Lábus a právě Anna Geislerová.
1: Která tedy stvárnila tu hlavní roli ve filmu Pramen, a ten, jak už jsem říkala, uzavřel oficiálně ten 52. ročník. Ten výběr, předpokládám, že byl důstojnou tečkou za tou letošní filmovou školou.
2: Určitě byl důstojnou tečkou. Ten film se zabývá dnes už méně připomínanou, známou, ale velice důležitou kapitolou z moderních československých dějin. A to politikou sterilizace romských žen v 80. letech minulého století na Slovensku. Je to film velice záslužný, bezesporu, s přesahy do současna a s výborným výkonem Simony Boledičové v jedné z těch hlavních rolí. Tam jsou dvě hlavní role. Jednu z nich právě stvárňuje ona, jednu z nich Anna Geislerová. Podle mého názoru má tenhle snímek možná trošku slabší scénář. Vedle režiséra Ivana Ostrochovského je pod ním podepsán Marek Leščák, ale každopádně je to film poctivý a důstojnou tečkou za letošní filmovkou určitě byl. A mimochodem, Anna Geislerová o tom filmu mluvila na filmovce velice hezky. Ona obecně, když už nějakou roli přijme a je přesvědčená o smyslu plnosti toho, kterého projektu, a jinak by do něj nešla, tak ten film pak i v besedách třeba s diváky a v různých rozhovorech přibližuje velmi poutavě a přesvědčivě.
0: Ty jsi v Uherském Hradišti strávil několik dnů, tak co z letošního programu na tebe udělalo třeba největší dojem?
2: Tak Asi úplně největší dojem bylo propojení filmového a doprovodného programu. Já jsem o tom mluvil v Mozaice ve vstupu včera. Ti, kteří program vytváří, umí opravdu představit určité téma nebo určitou osobnost nebo určitý film nebo období komplexně a z mnoha úhlů a velice atraktivně. Já jsem uváděl včera krásný příklad představení osobnosti Esther Krombachové napříč programem a opravdu komplexně. Podobně si filmovka věnovala například vztahu filmu a sportu nebo slavné éře polského filmu nebo tvorbě kontroverzních autorů, například Leny Riefenstahlové, na příkladu filmu Olympia, který byl rozebrán opravdu do podrobností a osobnost Leny Riefenstahlové taky. Dál se mi moc líbí práce filmovky s dětmi a s rodinami, ale vlastně se zájemci jakéhokoliv věku. A těší mě i to, že se pořadatelé úspěšně snaží zabavit i místní. Taky už jsem o tom mluvil, ale je to velice chvályhodné a je to velice vidět. Tedy obyvatelé Uherského Hradiště a okolí si taky všichni přijdou na své. A zase návštěvníci festivalu a obyvatelé Uherského Hradiště všeho věku.
1: No, ty jsi říkal a mluvil jsi o těch úskalích, která museli překonávat organizátoři v tom letošním ročníku kvůli sníženému množství financí. Ten festival si ale udržuje silnou a věrnou komunitu návštěvníků. Evidentně tedy organizátoři jsou velcí srdcaři. Čím si myslíš, že to tak je, že se prostě do Uherského Hradiště na filmovku jezdí 52 let a ten zájem neutuchá?
2: Tak já si myslím, že těch důvodů a prostředků, jakými se to děje, je několik. Za prvé, filmovka je festivalem pro lidi a při sestavování programu na to organizátoři opravdu dbají, nechtějí se prezentovat jenom nebo uvádět si filmy, které oni sami mají rádi, ale ten program koncipují tak, aby opravdu diváky vtáhnul. A to z mnoha různých úhlů. Za druhé, myslím si, že pořadatelé jsou k festivalovým účastníkům upřímní, což je velmi důležité podle mého názoru. Když je něco trápí, myslím ty organizátory, tak to řeknou a dokážou u publika vyvolat pocit spoluúčasti na řešení těch problémů. Za třetí, filmovka je možná nenápadně, ale systematicky se vychovává nové generace příznivců. Tahle ta multigenerační tvář filmovky je velice sympatická a charakteristická pro tenhle ten festival. Když to řeknu obrazně, tak třeba z různých důvodů, když nemůžou do Uherského Hradiště přijet rodiče, tak už tam dneska pošlou své děti a mají pocit, že vlastně ta rodina je v Uherském Hradišti na festivalu, což je opravdu příznačné. Letní filmovou školu totiž berou jejich návštěvníci za svou a funguje to takhle napříč generacemi, už jsem to řekl dneska několikrát, ale funguje to takhle. A jednak mezi generacemi a jednak mezi různými sociálními bublinami. Tady vlastně vzniká úplně nová specifická bublina milovníků filmu a jeho prezentace v rámci letní filmové školy v Uherském Hradišti, čili jakási uherskohradišská bublina. A ti lidé mezi sebou se mají rádi, debatují o filmu a mají rádi filmy.
0: Tomáš Pilát se ohlédl za letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Děkujeme, měj se hezky.
2: Rádo se stalo a naslyšenou. No.

0: Na Vltavě dospívala Diane Reeves. Posloucháte nás ve čtvrtek 30. července.
1: A my se znovu budeme zabývat filmem. Snímek Tichá přítelkyně maďarské režisérky Ildikó Enyedi se zabývá tím, co všechno se dá objevit, když se na přírodu přestaneme dívat jen jako na kulisu našich životů. Ve třech časových rovinách propojuje osudy lidí a rostlin do meditace o paměti, svobodě i hledání domova.
0: Jaké dojmy si z filmu odnáší filmová publicistka Jana Podskalská, to nám řekne právě teď. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jano, o čem Tichá přítelkyně je, jaká témata otevírá a zajímá mě, jestli přináší režisérka Ildikó, a teď nevím, jestli čtu správně její příjmení, Enyedi,
2: opravte mě,
1: nějaký nový pohled.
2: No, přináší jako vždycky. Maďarská filmařka Enyedi je zajímavou filmařku, která si hledá, je takovou bedlivou pozorovatelkou života a vždycky dokáže vyhmátnout nějaké zajímavé téma. Já jenom připomenu, že jsme tady od ní viděli třeba film O těle a duši, který byl oceněn na Berlinále a který byl takovým setkání dvou spřízněných duší zasazené všem do prostředí a tak. A tentokrát tedy je ten její film jemnější, komornější, je to vlastně o lidské touze po objevování nějakých komunikačních rovin s přírodou, vlastně o nějakém našem zasazení jako lidí vlastně do přírody, a našla velmi dobrou formu, rozhodla se pro takové tři paralelně vyprávěné příběhy rozložené napříč časem, takže sledujeme vlastně tři různé postavy, které z nějakých důvodů nezapadají do okolního prostředí a z nich každá má svoji linku v jiné době, takže ta první je vlastně v roce 1908, kde sledujeme mladou ženu, která je přijata k vědeckému studiu, ale stojí to velké úsilí, protože v té době nepřipadalo vůbec v úvahu, že by ženy mohly studovat. Pak se přesouváme do 70. let, kde sledujeme mladíka, který naváže takový jako nečekaně křehký vztah s muškátem a jeho proměny vlastně pro tři střídání různých podmínek sleduje. A konečně se posouváme do roku 2020, ale ty se jako různě vlastně prohazují tyhle ty časové linky, kde je hongkongský neurolog, který vlastně uvízl v prázdném kampusu německé univerzity během covidové pandemie. A my tak jako různě sledujeme tyhle postavy, které vlastně propojuje další čtvrtá postava, takový jako němý svědek všech těch linek. To je ta titulní Tichá přítelkyně, což je vlastně rozložitý jinan dvoulaločný nádherný strom ve zmíněné zahradě, o které jsem mluvila. Kolem něhož se vlastně ty příběhy odehrávají a s nímž postavy sdílejí více či méně svoje osudy a emoce. A jenom ještě řeknu, že vlastně ten strom si asi nevybrala paní režisérka náhodou, protože jinan dvoulaločný je strom, který má původ až do více než 270 milionů let a je takovým jako nositelem všeobecně naděje, protože je velmi odolný a inspiruje schopností přežít v extrémních podmínkách.
0: Ve filmu účinkují herci různých národností i naturelu. Jaký je ten výsledný dojem z výkonu herců? Předávají těm postavám i odlišnosti svých kultur?
2: Do značné míry ano, tam je takovou ústřední postavu ten hongkongský herec Leung Chiu Wai, který právě hraje onoho neurologa, který vlastně uvízne, to je ta současná linka, je to takový ten málomluvný nositel tiché síly a takové jako harmonie, kterou se snaží vnášet do vztahu, kterému velmi tedy chybí sociální v těch, kterém tam je skoro sám vlastně v tom kampusu, je tam takový jako nějaký jenom zřízenec, který je vlastně naštvaný, že ho tam má, že musí nějakým způsobem se o něj starat. Pak je tam tedy Luna Wedlerová, švýcarská herečka, která hraje v té první lince, má v sobě takovou jako zvláštní dychtivost objevování, hraje vlastně tu studentku, která se snaží tedy studovat vědu a není to příliš jako dopřáno. A pak je tedy Enzo Brum, vlastně ten mladík s muškátem, který je francouzského původu, je to tak jako uvolněný, ale zároveň tedy citlivý typ herce, který myslím v té roli skvěle se prosadil. A pak tedy je tady také v menší, ale důležité roli jakési spřízněné vědkyně toho hongkongského neurologa, francouzská herečka Lea Seydoux, která tu má také svůj určitý význam. A ještě je zajímavé, že tady v titulcích jsem objevila, že jsou tam jako účinkující i rostliny, takže paní režisérka to skutečně vzala do úplného detailu, takže tam čteme, že kromě těch hlavních herců vlastně jsou tu jinan dvojaloční, cypřiš, magnolia, rododendron, americký buk, vlastně tyhle všechny rostliny, které jsou někde nějakým způsobem obsažené v té zahradě, tak dostali čest tedy být uvedeny i v titulcích filmu, což vypovídá něco o tom, jak vlastně režisérka vidí obecně přírodu, lidi a rostliny v ní.
1: No a jak s tou komorní a meditativní náladou vyprávění koresponduje hudba a obraz?
2: No, je to krásné. Už trošku se nabízí to, že vlastně vzhledem k tomu, že se pohybujeme kromě jiného i v zahradě, že ta kamera bude velmi důležitá. V tomhle případě je to tedy maďarský kameraman Gergely Páloš, který si velmi užil to snímání, jako pomalé vlastně snímání zahradních různých zátiší, ale i takových jako dialogů, které se odehrávají třeba na lavičce nebo někde pod stromy. A zároveň tedy se mění vlastně vizuál toho obrazu podle toho, v jaké povídce se zrovna nacházíme. Takže ta první má vlastně černobílý formát, to je o té univerzitní studentce a připomíná trošku i začátky filmu a začátky fotografie, teda to vlastně moc hezké. Ta další vlastně je taková jako ctí, jako jakousi barevnou estetiku, řekněme 70. let a ten poslední je už taková ta obrazově ostrá současnost, kde vlastně je to tak, jak vlastně dneska už vypadá filmová technologie. Takže dá se to moc hezky rozlišit a vlastně jsou to ty jednotlivé linky k dobře k rozznání i díky tomu obrazu. A samozřejmě tedy stále zůstává stejný, jiná dualoční, ty pohledy na něj jsou úžasné a také se mění vlastně v různě v dobách, ale i v ročních obdobích a v časech, kdy vlastně ho vlastně kamera sleduje.
0: Já už jenom velmi stručně, kdo snímek Tichá přítelkyně nejvíc ocení? Ten, kdo má rád artové snímky o přírodě?
2: Myslím si, že ano, že to tak je. Film není úplně krátký, trvá něco malinko přes 2 hodiny, ale musím říct, že to velmi uteče, přestože má pomalý způsob toho vyprávění. Já jsem si ho strašně užila a když na to vlastně přistoupíme na tu premisu, kterou paní režisérka nabízí, že jsme stejně jako rostliny nebo zvířata živým organismem bez nějaké nadřazenosti v tom systému a že dokážeme vnímat vlastní rytmus, tak že nám to vlastně může usnadnit najít svoje místo v tom celku a vnést klid do života. A to myslím, že je docela hezká premisa, na kterou se dá přistoupit a pak se ten film velmi užijete.
1: Pak si užijete nový film Tichá přítelkyně Ildiko Enyedi, této maďarské režisérky, který hodnotila Jana Podskalská. Příště prosím vyberte nějaké jiné jméno.
2: Budu
1: díky
2: to
1: moc za hodnocení.
2: Já děkuji za pozvání.

Tohle bylo presto z klavírního kvartetu C-moll Roberta Schumana a hrálo nám Dvořákovo klavírní kvarteto. Historikové možná budou muset přepsat kapitolu o dějinách pardubického zámku. Obnova renesančního stropu totiž přinesla překvapivý nález. Průzkum zjistil, že konstrukce je nejméně o 150 let starší, než se dosud předpokládalo. To naznačuje, že i celé zámecké křídlo vzniklo podstatně dříve, než odborníci předpokládali. A více si můžete přečíst na webu iRozhlas.cz. Skutečnost, že trámový strop existoval na místě ještě před renesanční přestavbou, mění pohled na historii celého objektu. Vydejte se do Pardubického hradu s jiným pohledem. Více na iRozhlas.cz.

0: 12 menuetů pro komorní orchestr Ludvíka van Beethovena. První jsme si zahráli v podání komorního orchestru Výmarského státního orchestru.
1: A my máme v následujících chvílích dva divadelní typy. Nejprve Ochotnické divadlo. V roce 1986 založili čtyři nadšenci rádoby divadlo Klapí, to aby se vymezili vůči tehdejší šedi. Chtěli dělat divadlo, které provokuje a má silné poselství.
0: Jejich první inscenace Zeď tehdy zapůsobila jako bomba. Dnes se soubor chystá oslavit 40 let existence a zároveň hledá nového principála.
1: Na zkoušce rádoby divadla natáčela redaktorka Kateřina Havránková a o historii i současnosti souboru s ním mluvil jeho spoluzakladatel Ladislav Valeš.
2: Byla jsem ti nevěrná!
3: Cože?
4: To si šlo?
2: Jo.
5: Je to přesto lidí, kteří se objevili v rádoby divadle, kteří buď byli v té době kmenoví herci a pak nás opustili nebo odešli na různé školy, třeba Damu, Jamu.
1: Rádoby divadlo Klapí zkouší, kde se dá. V samotné vesnici Klapí, na Litoměřicku, v nedalekých Postoloprtech, Libochovicích nebo Lounech. Zájemců o to hrát mají v rádoby divadle stále dost, říká spoluzakladatel souboru Ladislav Valeš.
5: Třeba Stanislav Majer, dneska populární filmový herec, s námi taky hrál. Káťa Volánková, dneska Letáková, dneska je dramaturgyně Dejvického divadla. To jsou lidi, kteří se myhli naším souborem, kteří získávali zkušenosti, lásku k tomu divadlu, protože jestli mi někdo řekne, že musí dělat okurky někde, to řekne dvakrát, třikrát a už ho tam nechci. Jo. A nikdy jsem to nevzdal. Vždycky jsem trval, aby vlastně ty lidi tu lásku k tomu divadlu prostě měli. Trvalou potom.
1: Ladislav Valeš se celý život živil jako energetik a s amatérským divadlem začínal až ve svých 33, a to víceméně náhodou. V čele rádoby divadla stojí od počátku. Důležité podle něj je, že si rádoby divadlo vychovává svůj dorost. Pár kilometrů od Klapého v Libochovicích vedla ještě donedávna děti k základům herectví nedávno zesnulá Olga Psotová.
5: My je vypláme od dětských let. Ta paní Psotová, to byl úžasný člověk, který s těma dětma měl tu trpělivost. A já jsem potom po ní jako přebíral už ty děti, jim je 15, 16, ještě to není jako v dospělým souboru, a přešli pozvolna do toho našeho souboru, kde jsme jim dali role. Dál jako by pokračoval. A pokud se někde ve světě zatoulají a ztratí, tak jsem pevně přesvědčen o tom, že už to v nich bude ten pocit dělat to amatérské divadlo s některými lidmi, kteří jsou na tom stejně založený. Toho už se nezbavit.
3: Že by ten Furnie? Ne, ten nezbírá žádný suvenýry. No, tak kdo by to mohl být?
6: Ještě kousek a už tam budeme.
3: Přestaň s tím kouskem.
1: V tuto chvíli stojí rádoby divadlo na rozcestí. Po 40 letech se bude principál na podzim roku 2026 loučit.
5: Já už mám na to jako léta. Stanu se čestným předsedou, to oni ještě netušejí. To si sám dám jako. A potom musím vybírat mému synovi, který má ty ambice, je teprve 18.
2: Jste pozdě měl syna?
5: No, já byl taky třikrát ženatý, ale to všechno zavinilo divadlo. Divadlo přináší i tyhle ty záležitosti, protože když nejste doma a pořád jste někde, to nemá každá žena ráda.
1: Ladislav Valeš tak potvrzuje, že pro principály či principálky ochotnických divadel bývá v pozdějším věku naprosto klíčová otázka, kdo to po mně převezme.
5: 28. listopadu budeme slavit to naše výročí, máme k tomu dispozici divadlo v Lounech.
2: 40 let?
5: 40 let. Právě zrovna dneska na zkoušce Lenka Šťastná, který to předám, protože ta je v tom středním věku a má k tomu největší jakoby, ty schopnosti, že by to mohla opravdu velmi slušně dělat. Ty moji vrstevníky, který jsem se potkával na různých přehlídkách, ty se taky snaží, aby to někomu předali. Třeba z Matkaři Dobronin. To je na Vysočině soubor, který je o 10 let mladší než my. I my jsme je inspirovali k tomu, že to tenkrát ten František Kunst, jejich principál, založil a vlastně vedl k tomu i svoje dva kluky. A věřím, že když František nebude, takže ten nejmladší v tom bude jako pokračovat, že to taky nenechají jako nějakým způsobem. A tak je to i v dalších souborech. Třeba toho našeho Kristiána jsme tahali, prožil všechny zkoušky, v těch nosítkách, jak se dává do auta, začal hrát už jako malej klučina. Tyhle ty děti, nemáte s nima problém. A je to prostě pro ně nějaký svým způsobem poslání, takže se nemůže stát, že se dostane do špatné party. Divadle to teda nikdy jsme neměli. Vždycky tam byli lidi strašně dobrý a slušný, vychovaný, zapálený.
1: A v posledním díle seriálu o ochotnických divadlech, což bude zítra, se vypravíme na zkoušku souboru VAD do Kladna. Na fotografie se můžete podívat už teď na náš web vltava.rozhlas.cz.
0: V tomto týdnu jsme informovali o premiéře imerzivního projektu divadla Continuo Hotel Fatik a zhodnocení nabídne za pár minut publicistka Jana Soprová.
4: Jo, ta slečna v sedmý řadě netuší, že...

0: rady.
1: Se svojí bolestí.
0: A ta ze sedmý řady si šlape po štěstí.
2: Twin Peaks, mazací hlava, modrý samet.
3: Kde David Lynch čerpal inspiraci pro svou podmaňovou filmovou a televizní tvorbu?
2: Poslouchejte osudy amerického velikána filmového plátna.
3: V knize Místo snění o svém díle vypráví sám Lynch i jeho blízcí a kolegové.
2: Od 3. srpna na Vltavě každý všední den od 11:30.
3: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Pražákovo kvarteto v první části smyčcového kvartetu číslo 1 Leoše Janáčka. 8:45.
1: A protože jste jistě dobře poslouchali, víte, že jsme vám slíbili dva divadelní typy, tak tu je ten druhý. Jihočeské divadlo Continuo každoročně připravuje site-specific projekt, který mohou diváci zažít jen během několika málo večerů. Letos jako součást programu České Budějovice Evropské hlavní město kultury 2028 uvedlo inscenaci Hotel Fatík.
0: Kvůli ní se soubor divadla Continuo usadil v bývalé ubytovně Blanice v Týně nad Vltavou, kde vznikl imerzivní projekt inspirovaný osudy někdejších obyvatel domu.
1: Herci uvedou pouze 12 repríz a na premiéře byla i divadelní publicistka Jana Soprová, kterou vítáme ve studiu. Dobrý den, Jano.
2: Dobrý den.
0: Čím je pro vás tvorba divadla Continuo lákavá?
2: Pro mě divadlo Continuo znamená ten velmi výrazný alternativní směr divadla a už jsou tady s námi několik desítek let, takže jsem s nimi putovala po těch jižních Čechách, většinou v těch open air prostorách, ale byla jsem taky ve Švestkovém dvoře, v Malovicích, ale i v Písku a všude možně jinde. A oni vždycky nějakým způsobem dávají důraz na ten lokální rozměr, tedy jsou tam potenciálně obsaženy příběhy právě z tohoto regionu a to je určitě zajímavá věc.
1: A vysvětlte nám prosím ten název Hotel Fatík.
2: Fatigue, já jsem si to přeložila jako únava a vlastně Pavel Štorek mi to potvrdil, že to souvisí s nějakou únavou, s tím, což myslím, že i dneska je aktuální, že lidi prostě pracují do úmoru a pak už vlastně nejsou schopni téměř nic jiného dělat, takže sebou praští na postel a k tomu právě jsou ty ubytovny, které jsou takové jako neosobní a vzhledem k tomu, že ta Blanice, která má velice kontroverzní vlastně historii, tak sloužila jako velice typický příklad toho, jak vypadaly ty ubytovny v době socialismu, stejně tak jako celý ten komplex, který byl tehdy postaven.
0: Co jste během toho představení zažila? Jaké performery jste potkala?
2: Tohle to je taky zajímavé a specifické právě u divadla Continuo, že oni mají mezinárodní tým lidí, dokonce tady na to představení dělali open call po celém světě a vzhledem k tomu, že jsou dosti známí, tak se jim opravdu přihlásili lidi i ze zámoří, kromě asi 2-3 Čechů, tam většinou byli cizinci, takže to má takový mezinárodní rozměr, podobně jak to bývá právě v hotelech. No a ta ubytovna, kde se to vlastně odehrávalo, tak měla takový kafkovský rozměr, kde oni zabydleli několik místností, udělali tam takové opravdu provizorní pokojíčky, kde se odehrávaly, řekněme, nějaké útržky příběhů. Hodně času jsme také prostáli na chodbách a poslouchali hlášení, že ten a ten pokoj je připraven nebo teprve, že se bude uklízet a tak dále. Čili vytvořilo to takový ten kafkovský obraz toho života, který je trošku zmarem. Nicméně je třeba říct, že třeba tady v té historii tam byli ubytovaní lidi, kteří budovali Temelín a na tehdejší dobu byli velice dobře placení, na to vlastně ty lidi tam nalákali. Nicméně ten osobní život tam samozřejmě trpěl a myslím, že tenhle ten pocit té únavy se podařilo ukázat.
1: A proč byste divákům doporučila tohle představení?
2: Já si myslím, že ta jedinečnost toho site specific a toho imerzivního divadla, kdy se stáváme vlastně součástí toho prostoru a dostáváme se někam úplně jinam, než na co jsme zvyklí, takže vždycky stojí za to. Jsem tady minulý týden připomínala, jak je to krásné třeba na tom Českém Krumlově a tady to je naprostý protiklad, ale zase je to nějaký, řekněme, paralelní vesmír a já se do těch paralelních vesmírů velice ráda nořím a všem to doporučuju.
0: Divadelní kritička Jana Soprová nabídla hodnocení imerzivní inscenace Hotel Fatigue, kterou uvádí divadlo Continuo v Týně nad Vltavou v bývalé ubytovně Blanice. Děkujeme za hodnocení, mějte se hezky.
2: Naschledanou.

0: Bylo 9 hodin, dobrý den vám přejeme.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Polsko v noci vyslalo stíhačku F-16 k zásahu proti objektu letícímu na východě země. Uvedla to polská armáda. V Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Asi 45 kilometrů jižně od Lublinu prověřují hasiči a policisté asi 10 metrů veliký kráter v poli. Rusko v noci provedlo další rozsáhlý útok proti Ukrajině a obětí je nejméně 13. Veřejné slyšení v Senátu se dnes zaměří na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky. Koná se po přesunu agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončil na konci června. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Muž, který v roce 2022 pobudil spisovatele Salmana Rushdieho, je vinný z terorismu. Rozhodl o tom soud v americkém New Yorku. Útočník Hadi Matara podle soudu podporoval libanonské militantní hnutí Hizballáh. Hrozí mu až doživotní vězení. Jiný soud toho za samotný útok už loni odsoudil na 25 let. Matar na Rushdieho zaútočil nožem před 4 lety a před publikem mu zasadil více než 10 ran. Rushdie po útoku oslepl na jedno oko. Brněnský magistrát dnes znovu zpřístupní 2 klimatizované historické sály na Nové radnici, a to jako útočiště před tropickými teplotami. Sněmovní a rytířský sál zůstanou otevřené do konce týdne, a to vždy od 10 do 18 hodin. Běžně tyto prostory veřejnosti přístupné nejsou. A ještě počasí, čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: My si uděláme za chvíli další výlet po místech, o nichž se spisovatel Günter Grass zmiňuje ve svých memoárech, se touláme v tomto týdnu. Povýšil je na klíčové body svých románů a dnes s ním navštívíme Kašubsko, kraj na západ od Gdaňsku, odkud pocházela část jeho rodiny. A také cesty legendárních českých snímků z krabice přes laboratoř zpátky na plátna sledujeme pro vás tento týden. Dnes připomeneme Kachyňovo ucho, které se v digitálně restaurované podobě představilo i na festivalu v Benátkách. Ještě hodinu s vámi bude ranní mozaika, dnes s Františkem Šedivým
2: a Danielou Čermákovou. A taky řadou hudebních skladatelů, Wilhelmem Friedrichem Ernstem Bachem, Antonínem Dvořákem nebo třeba s Jezukýsem Žeretem. Tady je uskupení Tarafuky na nahrávka z roku 2001. Přejeme dobrý poslech.

0: Tarafiuki a Piosenka v 9 hodin a 6 minut ve čtvrteční ranní mozaice 30. července.
1: A my vlastně také teď míříme do Polska. Nositel Nobelovy ceny za literaturu Günter Grass je neodmyslitelně spjatý s Gdaňskem, městem, které se stalo kulisou jeho nejslavnějšího románu Plechový bubínek.
0: Neméně důležité v jeho životě bylo i Kašubsko, kraj na západ od Gdaňsku, odkud pocházela část jeho rodiny.
1: Tak se vydejme na další výlet s Vltavou. Průvodcem nám bude Mirek Zelinský.
2: Výlety s Vltavou.
3: Vítám vás u čtvrtého dílu Výletu s Vltavou, který jsme zasvětili Günteru Grassovi a jeho klíčovému městu Gdaňsku, Danzigu. To ovšem nebyl jediný prostor, ze kterého čerpal inspiraci. Stejně intenzivně v něm bylo uloženo Kašubsko, kraj na západ od Gdaňsku. A právě sem jsme se dnes vydali. Günter Grass se ke svému kašubskému původu hlásil. Jeho maminka Helena byla Kašubka a Grassova babička také. Ženské příbuzenstvo pak bylo před obrazem pro svéráznou babičku z Plechového bubínku, babičku Koljajčekovou s jejími čtyřmi sukněmi, pod kterými v jakémsi kašubském poli ukryla před policisty svého budoucího muže. V románu hraje důležitou roli i druhý z potenciálních otců Oskara Macerata. Poštovní zřízenec Jan Bronsky. V minulém díle jsme se s ním potkali v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Gdaňském Vřešču. Oblast Kašubska se rozkládá na západ od Gdaňsku a na jih od pobřeží Baltu. Vzhledem k dějinným změnám hranic Polska, velká část tohoto území patřila Prusku, později Německu. Po druhé světové válce pak byli Němci i germanizováni Kašubové z německých oblastí vysídleni. Sověti mnoho Poláků a Kašubů přesídlili na Sibiř a do Gulagů. Dnes tu žije asi 300 tisíc etnických Kašubů, ale kašubštinou mluví už jen málo kdo. Oficiálně necelých 100 tisíc. A to i přesto, že se už dočkali dvojazyčných cedulí, nápisů a broukají si svou písničku takzvané kašubské noty, které v originálním podání za chvíli uslyšíte. Teprve od roku 2005 má kašubština status regionálního jazyka a v několika málo obcích se používá v úředním styku a vyučuje na školách. Tradičním symbolem Kašubska je černý gryf, mytické zvíře, napůl orel a napůl lev na zlatém poli, původně erb vévodů z východního Pomořanska. Kraj je to více než půvabný, mírně zvlněný, s tisícovkou jezer. Velmi populární je zde jachtařství a na vodních hladinách můžete pozorovat nejmenší jachtaře, jak plachtí na svých lodičkách a učí se tomuto sportu. Kašubsko má samozřejmě spoustu pozoruhodností, přírodních, kulturních, historických. Patří k ním ale i zdejší otočaky. Slovník nám toto slovo překládá jako oblázek, ale nepřál bych vám se s těmito oblázky nějak pasovat. V místním významu to jsou obrovské balvany, které byly na evropský kontinent dovaleny před 100 000 lety pevninským ledovcem ze Skandinávie. Říkáme jim bludné. Na severu Polska je jich obrovské množství a zemědělci na polích se s nimi potýkají dodnes. A nejen zemědělci. Stali se taky před několika lety velkou výzvou pro sochaře z Gdaňské akademie umění, kteří začali organizovat sympózium geometrie kamene, kdy se tyto obří žulové balvany stávají materiálem pro sochy. A vystaveny jsou právě v kartuzách, v parkových galeriích kolem místních jezer. A jak je to přesně s tou kašubštinou? Kašubština je západoslovanský jazyk, podobný už zaniklé polabštině a polštině se silnými vlivy němčiny. Má složitý systém samohlásek a spoustu nadšenců, kteří ji udržují při životě. Je možné ji na některých univerzitách studovat. Je v ní psána kašubská literatura a první užití se datuje do počátku 15. století. Nejznámějším a nejpopulárnějším literárním dílem je ze 30. let minulého století Život a příhody Remusovi, Kašubské zrcadlo. Českého překladu jsme se dočkali v roce 2023 zásluhou znalce tohoto jazyka Miloše Řezníka. A jedním z těch nadšenců je také průvodce a znalec kašubské kultury a každodenního života předků, pan Tadeuš Vanke, a my jsme se oddali jeho výkladu v Kašubském muzeu v Kartuzách, správním středisku Kašubska.
4: Dobře, vítám v muzeu Kašubském v Kartuzách. Tuto exponuje... Máme na expozici 8...
3: Dobrý den, vítám vás v Kašubském muzeu v Kartuzách. Máme zde expozici v 8 sálech, čím se Kašubové zabývali, co dělali. Na Kašubách máme okolo 1000 jezer, tady v Kartuzách jich je 5 a Kašubové se samozřejmě odedávna zabývali rybolovem. Měli na to takový zvláštní způsob. Zavěsili nad vodu takovou lampu a pod ní dali do vody síť. Ryby byly zvědavé, co to je za světlo, připlouvali a Kašubové je takovými speciálními vidlemi vyhazovali na břeh. Dnes je už tento způsob považovaný za pytláctví. Další sál je věnován zemědělství. Kašubové hojně využívali krávy. Ty tahali povozy, kdo měl koně, byl už bohatším hospodářem. Nasadil se jim takový postroj a oni tahali brány a všechny další možné stroje. V další expozici máme první kašubské adidasky. Strážní boty, vyrobené jsou z filců, podešev byla dřevěná. A v Kašubsku chodili, možná nevíte, v botách také koně. Když byl terén podmočený, bahnitý, nasazovali se jim tyto boty, aby se nepropadaly pod vlastní tíhou. Když si tady děvče hledalo muže, vybíralo z takových, kteří měli rašelinová pole. Ten byl dobrá partie, byl bohatý, v zimě mohl mít v domě teplo. Třetí sál je věnován domácnosti. Máme tady první pračku, koryta na hnětení chlebového těsta, máselnice. Ty byly v Kašubsku vyrobeny na způsob houpačky. Do nádoby se vlila smetana, na obou stranách byla sedátka, děti se houpaly, měli zábavu a zároveň vyráběli máslo. Ve čtvrtém sále najdeme místní keramiku. Ukazujeme, jak se vypalovala a jak ji hrnčíři opravovali. Nahoře pak tady vystavujeme lidové hudební nástroje a také kašubské noty. Je to píseň Říkanka, která se tady zpívá odedávna. Další sál představuje výbavu nevěsty. Nejdůležitějším předmětem byl kufr, ten byl drahý a v něm se ukládala ta základní výbava do manželství. Nápadník se nedíval ani tak na to, jestli je nevěsta hezká, ale nahlížel do kufru. A jestli byl kufr dobře vybaven, mohla být svatba. A svatba v Kašubsku trvala celý týden. A po týdnu otec měl takový povoz, říkáme, že to byl první dýzlový Mercedes, naložil pračku, máselnici, zapřáhl dvě krávy a novomanželé se mohli vydat na první svatební cestu. Další sál je velmi zajímavý, protože nám ukazuje kašubskou jizbu. Ta byla společně s kuchyní a spalovní až 13 osob. Bylo tam něco na způsob rozkládací postele. Také skříň měla vysouvací zásuvku a v ní spaly až dvě děti. A pak je tady postel s baldachínem pro rodiče a taky měla výsuvnou část. A ty záclony tam byly samozřejmě proto, aby maminku neotravovaly mouchy. Když tatínek s maminkou spali a dítě začalo povídat, maminka vzala do ruky takovou, říkáme tomu, disciplínu, přiložila ji dítěti na zátylek a dítě spalo dál až do rána. Následující sál je zasvěcen svatému Brunonovi, patronu Kašub. Máme tam jeho originální oděv pro člena kartuzského řádu, staré mince a další exponáty. A pak už můžeme přejít do druhé budovy. Tam jdeme s dobou. Máme tam virtuální sál, který ožívá. Můžeme číst legendy, poslouchat je v polštině nebo kašubštině, o tom, jak vznikly Kartúzy a vůbec o Kašubsku. A také Bazilova kovárna. A samozřejmě zahrada, kde vystavujeme nejrůznější staré zemědělské stroje. Děkuji vám velmi za návštěvu.
4: Mašina Roniča. Děkuji bardzo.
5: Děkuji bardzo. Děkuji
3: Pan Tadeuš vzpomněl nejslavnější kašubský popěvek Kašubské nuty, noty. A my máme příležitost je vyslechnout v podání rodilého Kašuba a sochaře z Gdaňské akademie, organizátora onoho zmíněného sochařského sympózia Geometrie kamene, profesora Marcina Plichty. V pozadí mu sekunduje další sochařka přítomná na onom sympóziu, Marcinova studentka Małgorzata Kuper.
6: Kašubský nuta, to je...

0: Ale zpátky ke Kašubsku, Gintera Grase a k filmu Plechový bubínek. Po oné dramatické situaci s koňskou hlavou, jak jsme ji slyšeli v minulém díle, Oskarova maminka pomalu schází a umírá při porodu dítěte Oskarova sourozence, kdy stejně jako u Oskara není zřejmé, kdo je otec, zda manžel Alfred Macerát nebo bratranec rovněž Kašub Jan Bronský. Scéna pohřbu se natáčela právě v Kartuzách, na hřbitově u zdejší kolegiáty na nebevzetí Panny Marie a my si poslechneme pohřební hudební kulisu.
1: Dobrý je duch, o náš Pane, hallelujah, je, o chvíle,

0: Jedním z témat Grassových próz je stírání rozrušování hranic, ať už mezi fikcí a skutečností, mezi jazyky a národnostmi. Ale nejde jen o téma. Je to také jeden z tvůrčích principů Grassových. V Plechovém bubínku se nejzřejměji realizuje v promluvách Oscara Macerata, kdy autor průběžně a třeba i na prostoru jediné věty přechází mezi první a třetí výpovědní osobou. A stejný postup najdeme i v dalším představeném výtvarném díle, jak o tom mluví naše průvodkyně po Grassově výtvarné tvorbě, sochařka a malířka Marie Chodzińska.
1: Nadal v Flądrze. Noch immer im Boot. 2004 rok. Ilustrace vykonána v jedné z ulubených technik.
0: Ilustrace byla vytvořena jednou z Grassových oblíbených technik, litografií. Z těla ryby se vynořuje portrét umělce, který líně pohlíží na diváka, podobně jako titulní platýř. Mistrovská práce s linií vytváří prostorovou kresbu bohatou na detaily. Tenké obroučky brýlí, lehce pootevřená ústa ryby i autora, knír přecházející v ploutve. Jde o surrealistickou vizi stírání hranic, motiv, který se v autorově tvorbě objevuje velmi často.
1: Na dně i ticho observující změnu města.
0: Spolu s Marií a Marcinem se s vámi loučí autor dnešního dílu Výletu s Vltavou Mirek Zelinský. A zítra nás čeká díl závěrečný s návratem do Gdaňsku.
2: Kam se vydáme zítra, tedy víte, ale inspirace pro letní putování najdete na našich webových stránkách, co se týká Výletu s Vltavou Habaděj, takže třeba můžete navštívit krajinu Rudolfa Kaušky nebo filmová místa Olomouckého kraje. Všechny výlety s Vltavou, nejenom z letošního, ale i z uplynulých let, najdete na našem webu vltava.cz.
3: Letošní léto na Vltavě prostupuje film a tak se o 9:30 zaměříme taky na to, jak se restaurují české filmy a konkrétně se zaměříme na Kachyňovo ucho. Do té doby ale ještě třeba Antonín Dvořák nebo Keith Jarrett.

0: Současná hudba, smyčcové kvarteto.
1: To je soubor Maomach.
0: Koncert z festivalu Dobržská brána 2025 v podání basistky Kláry Pudlákové a houslistů Anny Romanovské-Flígrové, Jany Havlákové a Milana Jakeše.
1: V rozhlasové premiéře 6. srpna od 21 hodin na Vltavě.

0: Jazzovou skladbu nám hraje Keith Jarrett a jeho kolegové. Nahrávka je z poloviny 90. let. Za pár vteřin bude 9:30. Přejeme hezký čtvrtek.
1: Mozaika.
2: V ní se také zabýváme tím, jak se vrací krása filmům z krabice zpátky na filmové plátno, totiž i taková může být cesta českých filmových klasik. Závěrečný díl našeho seriálu připomene Kachyňovo ucho.
0: To se v digitálně restaurované podobě představilo i na festivalu v Benátkách.
2: České filmy v novém kabátě tam i na dalších prestižních přehlídkách sklízejí úspěch.
3: Na novou cestu v digitálně zrekonstruovaném kabátě se vydal i legendární film Karla Kachyni Ucho. Podle ředitele Národního filmového archivu Michala Breganta právem.
4: Ucho určitě patří mezi ty československé filmy, které nejenže jsou pořád platný, nejenom jako starožitnost, ale jako velmi aktuální filmy, a to v mezinárodním kontextu. Protože když se na ten film podíváme třeba z hlediska toho, jak se dotýká tématu manipulace a moci a vlivu velkých dějin na malé soukromé dějiny, tak to je naprosto aktuální téma, notabene ve spojení s tím tématem konspirace, moci, zákulisních vyjednávání, ovlivňování. Takže u toho ucha je to nejlépe vidět na tom, že sice ten sám děj je jakoby zakořeněný v 50. letech, ale točený je v 60. letech. A i když tahle ty dvě dekády rádi vnímáme jako kontrastní, tak vlastně se ukazuje, že mají něco společného. Že vlastně ta totalita 50. let dostala v 60. letech takovou liberální tvář, nebo takovou jako lidskou tvář, jak se říkalo, ale že ten princip se vlastně jenom na čas trochu proměnil.
3: Takže není divu, že byl digitálně restaurován.
4: Nám bylo jasné, že ten film má potenciál i pro mezinárodní publikum a pro různé distribuční kanály. Patří do té série filmů, které digitálně restaurujeme ve společnosti.

0: festivalech a dostal se zase zpátky do distribuce, to znamená do kin, na televizní obrazovky, do onlineu, prostě všude tam, kde dneska klasické české filmy nacházejí diváky.
1: Výchozí materiály byly všechny v Národním filmovém archivu k dispozici, nebo jste třeba dohledávali ještě i mimo archiv?
0: Tím, že Ucho patřilo mezi ty nejzakázanější filmy na začátku normalizace, tak to paradoxně těm materiálům prospělo, protože byly ve velmi dobrém stavu a vycházeli jsme z toho, co je u nás uloženo, to znamená originální negativ obrazu a negativ zvuku, které se skenovaly, vrátily se zpátky do depozitáře a dál se pracovalo čistě digitálně v UPP a v Sound Squareu. A jinak, pokud se rozhodneme pro digitální restaurování filmu, k nímž nemáme jistotu, že v naší sbírce jsou všechny potřebné materiály, tak vždycky děláme rešerši v celé mezinárodní síti filmových archivů a velmi často nacházíme výchozí materiály mimo naši sbírku nebo aspoň jejich fragmenty, které potom používáme.
2: 117.
3: Žádný pocem, jdi tam, stůj tady, nepí, jo?
4: Ty nevíš, co je s košarou?
5: Co je s košarou?
4: Vzali ho. Vzali taky Tondla, Klepáče a Schlesingera.
5: Ahoj, Bedřichu. Ty seš tady?
1: Jakým způsobem se děje potom výběr toho filmu do sekce klasických filmů v Benátkách, případně i na jiných festivalech? Filmy Národního filmového archivu uvádí v těch sekcích klasických filmů všechny ty významné festivaly.
0: Po těch bratrů 10 letech už je to relativně jednodušší. Ostatně Benátský festival byl první, který uvedl v roce 2012, už uvedl první naše digitalizované filmy, což byla úplná vlaštovka a v našem případě to byl první průnik do té skupiny velkých evropských festivalů. A od té doby tam vlastně každý rok jsme v Benátkách, v Berlíně, v Cannes a na dalších festivalech, protože ty sekce klasických filmů jsou tady u těch festivalů pro nás nejdůležitější, kromě potom těch specializovaných festivalů, jako je třeba festival Lumière v Lyonu, který je zaměřený výhradně na klasické filmy, kde jsme také skoro každý rok a kde už to zaměření je trošku užší, ale ty Benátky nebo Berlín nebo Cannes jsou pro nás zajímavé tím, že je to vlastně ta vrcholná přehlídka současné kinematografie a tam ten výběr do sekce klasických filmů bývá poměrně náročný, ta konkurence je vysoká, ale ta spolupráce je naštěstí tak úspěšná, že dneska už je pro nás vlastně poměrně hladká.
1: Těch filmů, které Národní filmový archiv uvedl na těch renomovaných festivalech Cannes, Benátky, Berlín, už je tedy za těch 10 let spousta. Můžete jmenovat ty nejvýznamnější a jak takovým filmům uvedení na takovém festivalu pomůže v mezinárodní distribuci třeba nebo v mezinárodní kariéře?
0: To, že třeba se právě v Cannes uvedla Ikaria XB1, vrátilo tenhle ten film do mezinárodního distribučního okruhu a pár znalců, kteří se zajímají o klasické sci-fi, o tom filmu vědělo a vědělo se mezi lidmi, že třeba ten film inspiroval další klasické filmy tohoto žánru, ale vlastně díky tomu úspěchu v Cannes se nám podařilo ten film dostat do běžné distribuce klasických filmů, dá se říct, po celém světě. Například právě v Benátkách jsme uvedli restaurovaný film Extáze, za který jsme dokonce tam dostali cenu za nejlépe restaurovaný film. Uvedli jsme tam Sirénu, která tam byla uváděna úspěšně a oceněna těsně po válce. Pro mě osobně bylo velmi potěšující uvedení Daleké cesty Alfreda Radoka na Berlinále před několika lety. A všechny ty filmy, které těmi festivaly projdou, tak vlastně dostanou určitý cejch kvality, se kterým je potom snaží je nabízet distributorům.
6: Ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant popsal cestu, jakou se digitálně zrestaurovaný snímek dostane na prestižní festival.
7: To byla už závěrečná část série Tomáše Piláta, jak se vrací krása filmům, ve které jsme mluvili hlavně o snímku Karla Kacheni Ucho.

0: Lidice a umění.
1: Jakou roli může hrát současné umění v místě se silnou historickou pamětí?
0: Vltavské Art Café o kulturním programu památníku Lidice 3. srpna po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vltava ve čtvrtek 30. července. Za pár okamžiků bude 9:45.
1: A v Mozaice vám ještě nabízíme takovou satiru na téma věda, humor a lidské typy. Více Nina Rutová.
2: Ještě nikomu z mykologů se nepodařilo zjistit, z jakých příčin se podhoubí zviditelní tu slzivkou oprahlou s pachem řetkve, hřibem syným poráně modrajícím, suchohřibem, babkou, psivkou a tak dále. Z mykologů dělá zatím nerozluštěné tajemství většinou lidi tiché a skromné. Ne tak z čerstvě jmenovaného profesora Víta Tlachy. Záhy po své přednášce vzal studenty na výjezdní seminář a v lese jim cituje ze svého impaktovaného článku. Najdeme-li na nějakém místě jeden exemplář určitého nejedovatého druhu houby, pak si můžeme být téměř stoprocentně jisti, že v okruhu 1 až 5 metrů najdeme dle jistých zákonitostí ještě další 2 až 3 nejedovaté druhy, ale nikdy jich není více. Už týden chodí profesor se studenty po lesích a nutí je, aby se pokusili jeho soustavu poznatku vyvrátit, neboť jen nalézáním jiných paradigmat jde věda kupředu. Je poledne. Skupina mladých lidí udělala během týdne z výzkumné oblasti profesora Tlachy pořádnou paseku. Částečně v plném slunci, z části ve stínu borovice, po fyzicky i psychicky náročném týdnu, teď všichni na pasece odpočívají a jsou nasvíceni jako na fotografii. Prohlédněme si je. Dva mládenci, stále skauti, v košilích okrově hnědých, sedí pohodlně v mechu opřeni zády jeden o druhého. Pod nosem orosená plavovláska si oprašuje neviditelný prach z bílých kalhot a její deodorant v kombinaci s jejím potem vydává řetkvičkový odér. Na vyhřátém písku pod vonavou borovicí klečí zahraniční student šlechtického původu. Hlavně se o nic neporanit, aby nevyšlo najevo, že jeho krev je modrá. Zajímavá dívka se slaměným kloboukem poněkud strnule trčí nad ostatními na svých dlouhých oholených nohách, co mizí skoro až těsně pod kloboukem. Tváří se kysele. Závidí spolužačkám, z nichž každá zaujala místo po jednom z kyprých boků pana profesora, což jízlivý kamarád okomentuje trpkou poznámkou, neboť na 4 spocené spolužáky kolem nich škrouží hejno much zbyl jen pařez. Ohánějí se, kroutí a čekají na povel k odchodu. Starému panu profesorovi se však domů nechce. Obklopen mládeží sní o týmu doktorandů, kteří dají dohromady několika svazkový atlas, v němž budou popsány všechny variace, v nichž se nejedovaté houby v přírodě vyskytují, vždy však maximálně po 4 druzích na 5 metrech čtverečních. Je si skoro jist, že na základě výjezdního prožitkového semináře je teď na pasece obklopen zárodkem týmu, kterému jednoho dne podsune výzkumný záměr s výstupem vytvořit encyklopedii skupin nejedovatých hub, jež se v přírodě vyskytují pravidelně poblíž sebe. Večer dostanou všichni studenti zápočet, ráno je profesor doprovodí k vlaku do Světlé a vrací se lesem nikoliv s hlavou při zemi, ale v oblacích. Přejme mu to. Přece mu nepokazíme vědeckou kariéru tím, že mu ukážeme, že na 5 metrech čtverečních, na nichž se studenty odpočíval, vyrostly ne 3, ne 4, ale celých 8 druhů nejedovatých hub. Nápadně se podobají lidem, co tu seděli včera. Dva hřiby příživné, okrově hnědé, s neobvyklým způsobem života. Slzivka oprahlá, jejíž kapky na ostří chlupenů vydávají odér řetkve. Hřib syný, vzácný, lidově modrák, vyrostl jakoby nic na vyhřátém písku pod borovicí, pod níž klečel šlechtic. Lysí třeň penízovky kořenující budí vzpomínku na štíhlé nohy korunované paprskovitě vráskatým kloboukem, jakoby z Vietnamu. No a hřib hnědý, lidově sameťák, možná už rozpraskaný a červivý, podpírají dnes z každé strany žlutomasé svěží babky s kloboučkem na stranu. Do osmi druhů zbývá už jen ryzec kravský s palčivou chutí včerejších poznámek směrem k psivkám obecným, jejichž zápach přivolal hejno much. Jen nalézáním jiných paradigmat jde přece věda kupředu.
1: Kariéra na houby a nebe změna paradigmatu. Svou ranní úvahu nám předložila scénáristka Nina Rutová.
0: Johann Sebastian Bach, toho uslyšíme 10 minut před 10. Část svity pro orchestr číslo 3.

0: Johann Sebastian Bach v 9 hodin 54 minut na Vltavě.
1: Za pár minut tedy začíná naše tradiční vizitka. My se vrátíme k červnovému rozhovoru s hudebnicí Nikolou Mucha, která po 6 letech vydala s kapelou nové album ADHD.
0: Vzniklo mezi koncerty, covidem, stěhováním na venkov a taky mateřskou dovolenou. Víc řekne Nikola Mucha ve vizitce po 10. dopoledne.
1: No a také samozřejmě budeme rádi, když budete poslouchat v průběhu celého dne, třeba v 18 hodin a 30 minut, kdy vám nabídneme další část naší veleúspěšné četby na pokračování.
0: Možná už máte rozposlouchanou Válku světů, jedna z nejslavnějších knih světové science fiction, dnes pokračuje už 7. dílem.
1: Takový je program nabídka stanice Český rozhlas Vltava, na níž tedy teď končí naše ranní mozaika v 9 hodin a 55 minut. Mám krásný den, od mikrofonu stanice Vltava přeji František Šedivý
0: a Daniela Čermáková.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okrese Belgoraj a v okolí místa našla trosky neznámého objektu. Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu. Zemřelo nejméně 13 lidí, včetně dvou dětí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovaly polské stíhačky. Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další části Česka. Nejhorší situace je teď asi na pětině území republiky, v jižní a jihozápadní části. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění pravděpodobně nebudou mít vliv. Meteorologové pak varují před požáry, a to hlavně na jižní Moravě, Vysočině a v Plzeňském kraji. Auta i veřejná doprava opět projedou Zenklovou ulicí v Praze. Dopravu tam ráno zastavila vážná nehoda. Jeden člověk při ní zemřel. Při srážce s osobním autem a motorkou vykolejela tramvaj a dopravní podnik proto zaváděl náhradní autobusovou dopravu. Světoví hudebníci vzpomínají na irského zpěváka a kytaristu Glena Hansarda. Ve věku 56 let včera zemřel při nehodě na motorce v Dublinu. Americký zpěvák Bruce Springsteen napsal, že Hansard byl nejenom výjimečným hudebníkem, ale i velkorysým člověkem a přítelem. Jeho odkaz v oficiální kondolenci vyzdvihla taky irská prezidentka Catherine Connollyová nebo starosta hlavního města Dublinu Daryl Baron. Truhlící fanoušci dnes budou moci v Dublinu napsat vzkaz do kondolenční knihy. Hotel a vysílač na Ještědu slaví výročí. Před 60 lety byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášený národní kulturní památkou. A čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34. Na horách naměříme kolem 28. Více zpráv najdete na irozhlas.cz. To je ze zpráv všechno a dál na Vltavě nabízíme reprízu vizitky.

0: Vizitka.
1: O vztazích píšu víc než kdy dřív. Dokonce mám pocit, že jsou ty texty čím dál depresivnější, říká hudebnice Nikola Mucha, náš dnešní host. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Od mikrofonu se s vámi vítá také Ondřej Cihlář, posloucháte dnešní vizitku a my se vracíme tady k tomuto textu, který o Nikole Muše říká. Mateřství podle jejich vlastních slov nadělalo slušnou paseku v hlavě. Hudbu označuje za nelogickou bažinu a o sobě mluví jako o podprůměrné kytaristce. Dnes patří k nejvýraznějším autorským hlasům české hudební scény. Punková hudebnice původem z Kyjova začala hrát a vystupovat v 15 letech. Publikum si získala svůj přímočarostí, humorem i schopností bez okolku zpívat o vztazích, rodičovství i vlastních pochybnostech, často za použitím vulgarit. A po 6 letech vydala s kapelou Mucha nové v pořadí už 6. album ADHD, které vzniklo mezi koncerty, covidem, stěhováním se na venkov a mateřskou dovolenou. A mě by zajímalo, jestli tvá mateřská dovolená už skončila nebo stále ještě trvá.
2: No tak oficiálně skončila už v červenci 2025. Loni. Ale mám pocit, že za celou mou mateřskou kariéru teď trávím rekordně nejméně času se svými dětmi. A
1: jak se to povedlo?
2: No, tak rozešli jsme se s manželem jednak, druhak mám, tak tím pádem mám teďka jak kdyby, celkem bych si troufla říct, asi 3 adresy nějakého doma a mám taky docela dost práce, ale...
1: No ale znamená to, že děti jsou tedy deponovány u svého otce?
2: Jsou teďka, než samozřejmě začnou prázdniny, tak musí dochodit ústavy a v létě uvidíme, jak to bude, ale rozhodně mají, obě dvě mají výborný ústav. Jedna Julie má výbornou lesní školku, Kalužníček, zdravím. A Dorota chodí do malotřídky v Brumově. Prostě všechno to tam tady po téhle stránce funguje. Akorát já jsem si na tom venkově nějak nezvyknout. Takže jsem si zařídila takový jako přespávací kancel v Brně. Jezdím tam a dost mému svědomí pomohlo říct si, že z jednoho okraje Londýna na druhej se jede i třeba hodinu a půl, možná 2 hodiny. A takhle jsem si jako, takhle jsem si vlastně v hlavě uspořádala jako ty naše oddělené bydliště. Takhle jsem si jako vizualizovala.
1: Takže jsi vlastně vytvořila mezi Brnem a tímto venkovským domovem, takhle, vlastně jsi tam vystavila Londýn.
2: Vystavila jsem si Londýn, ano.
1: Který přejíždíš vlastně.
2: Sednu na kolo, dojedu do Králova pole na nádraží, tam si přejdu do Tišnova a pak ještě kousek na kole a jako vlastně úplně v pohodě.
1: Musíme no dobře.
2: Musíme si hledat takovýhle berličky prostě.
1: Tak to je dobře, že to funguje, to jsem moc rád.
2: Zatím jo.
1: Ty jsi přišla tady v nádherné zácloně, je škoda, že to posluchači
2: nevidí. Já nemám kam nosit, tohle na tom venkově se úplně nechytlo.
1: Tohle se úplně neunosí. No, v tom rozhlase to nemá úplně ten efekt, protože to není vidět, tak se to snažím aspoň popsat.
2: Já se cítím docela dobře. Sice mám pocit, že IQ bodů ubývá v hezkých šatech, ale...
1: Proč myslíš, že IQ ženy ubývá v hezkých šatech?
2: Ne, přijdu si jaká vygumovaná. Trošku dneska, my jsme včera měli velký koncert, tak jsou z toho... A to jsem ani nechlastala teda.
1: Ano. Měli jste krásný velký koncert v Rígrových sadech.
2: Ano.
1: A to?
2: Nejsvětější trojici.
1: Ano. To znamená se svými parťáky?
2: S Xavierem Baumaxou a se Závišem.
1: Jaká byla atmosféra tady tohoto v podstatě letního podujatí?
2: Se budu pohybovat jako v rovině upřímnosti teda, ale no. Jako kulantní. A já to prostě vůbec nechápu, tam přišlo zase 1000 lidí a já si vždycky říkám, že to není možný, že jsme přece jenom 3 lidi s kytarou, dneska už jako si myslím, že to je skoro jako vzácný, jo, že ta éra už přece jenom dneska už je to samý Jo, já mám tady ty jako elektronický občas choutky, ale já jsem příliš líná a nedisciplinovaná na to, abych ovládla nějaký program nebo software, nebo i ten looper, který používám, mi dává dost zabrat.
1: Hodně prostoru na sociálních sítích v současné době opanovaly ohlasy na koncert Evy Farné na stadionu Pražské Slávie, která teda tam vytvořila údajně jednu z největších českých hudebních show
2: po
1: vzoru svých nějakých různých zahraničních vzorů s několika desítkama různých tanečníků a tanečnic. Zajímá tě něco takového, že by si dovedla představit něco takového vlastně dát dohromady?
2: Já už vlastně nevím, kdo s tím nápadem přišel teď ještě k té nejsvětější trojici, že budeme jako my tři písničkáři na pódiu, a já jsem ta podle mě jako největší kreativec v té partě a přemýšlela jsem, jak se toho jako chopit, a třeba jako taneční show se Závišem a s Xavierem jako představa mě dost jako nadchla, ale jako ta realizace, to už je, jako to už prostě značně pokulhává. Taky jsem si představila, že si tam dám pole dance stage nebo bazének, nebo ne, prostě ne, to jako, tohle to bylo suchý prostě kytarový výkon plný teda jako emocí rozhodně, ale já teda k té Evě, my jsme na to teda chtěli navázat PR kampaní, že ona měla ty tři Edeny a hned, ale ten další den, ten čtvrtý den jsme my v těch hrygráčích.
1: Takže teda, třikrát Eden a čtvrtý den.
2: Ano. A pak to, hlavně já jí strašně obdivuju, Evu Farnou, ona to jako, ona je to šikovný děvče.
1: Jako, no to se nepochybně, ale já teď se spíš snažím dobrat k tomu, že ty stojíš na opačném pólu vlastně těch vyjadřovacích prostředků, přesně jsi to řekla před chvílí, jste tam v této sestavě pouzí tři lidé s kytarou, kteří prostě jako dokážou zaujmout tímto minimalismem, a vlastně nechci říct, že to stačí, ale já dokonce chci říct, že i to je dost vlastně, že to je skvělý, že samozřejmě je perfektní, když někdo se cvičí obrovskou show na fotbalovém stadionu, ale vlastně tady je otázka, k čemu je to potřeba?
2: No to je, já si myslím, že to hlavní bohatství, nebo ten asi kapitál, kterým jako my vládnem, zase ráda používám toto slovo, vládnem.
1: No, kterým tak disponujete?
2: Tak jsou ty písničky samotný a myslím si, že to udržuje jakousi rovnováhu a chtěla bych skoro říct si spravedlnost nebo jako jakousi, takhle to má být, ty písničky, jako dobrá píseň sama o sobě už je pro mě prostě jako zázrak skoro, jo. Myslím, že se tím Záviš teda ten trpí jako přemírou, ten jako chrlí jeden text za druhým, ale svěřil se mi, že taky jako hudebních nápadů, jako to, hudební nápady tomu nestačí, tomu množství těch textů, jak on vydává i sbírky, píše knížky, jo. Xavi ten v podstatě stejně jako já jako trpí nedostatkem nějakého klidného času na tu tvorbu, ale přece jenom když se povede jako dobrá písnička, tak je to jako je to můj nejvíc oblíbený pocit vlastně. Jo.
1: Nedávno jsem viděl skvělý koncert Gregoryho Portera v Praze, který tady byl na svém turné, a to mě fascinovalo právě tou úplnou strohostí. To bylo prostě
2: to
1: asi 8 chlapů v kapele, který byli prostě na jevišti, neměli snad ani projekci. A byl to tak silný zážitek, že jsem z toho byl.
2: Tam hraje Ondra Pivec, ne?
1: Fascinován.
2: Jo. No. A ten má taky zrovna, tak když se řekne Gregory Porter, tak mi naskočí 1960 what, 1960 who. A to je třeba příklad, to si člověk zapamatuje, to je dobrá písnička. A já furt věřím právě na tady tu písňovost. Roman Holý řekl, já s ním vlastně částečně souhlasím, že jako muzika, něco ve smyslu, že muzika skončila, nerada bych ho citovala špatně, ale jako muzika skončila v 80. letech, kdy podle mě se všechny ty melodie opravdu dobrý, jako vymlátili v podstatě, jo. Jako ty osmdesátky byly hodně bohatý na jako velký hity, a jako za mě je hudba jako vyčerpatelná záležitost, tak trošku občas propadám jako chmurám a vlastně říkám si, že je to přece jenom matematika, je to několik tónů, půl tónů, který se různě obměňují v různých délkách a variacích, samozřejmě máme několik různých nástrojů, ale já si prostě furt myslím, že být originální dneska, že i usilovat o to je vlastně trapný, no.
1: Usilovat o to být originální je trapné.
2: Jo, je trapný.
1: To je podle mě skvělý slogan. Nicméně teď se můžeme potvrdit, jak moc se ti to daří být originální v písni Špína, která zazní z tvé dílničky.
2: To znamená třeba vůbec originální.
1: Moc není.
2: Ne, jako ještě jsem chtěla k tomu právě dodat, že jediný, v čem se člověk právě může ještě trošku jako snažit, tak jsou ty texty, jo. Ale jinak tady konkrétně píseň Špína, tam je prostě akordický, harmonický postup jako z jedné písně od YouTube. Nebyl to záměr, ale pak to člověku dojde a je z toho
1: pak to člověk objeví.
2: Tak si to poslechněte.
1: Tak snad Bonovox se neozve s The Edgem a ty nám řekni k tomu textu ještě trochu něco.
2: Jo, já jsem chtěla udělat, já jsem měla takový motiv rozpracovaný už docela dlouho, a ten refrén byl o mamince mojí nejlepší kamarádky, která mě neměla ráda, protože jsem tykala prostě jejím prarodičům a byla jsem taková, jsem má prostě hrozný floutek. No a vymyslela si, že mě ve 13 letech, nebo ve 12 si vymyslela, že mě viděla čuchat to luen nad igelitkou. Oho. A na malom městě mají tady ty informace docela jako váhu. Mm-hmm. Takže se po mně ve 13 letech říkalo, že jsem jako světá. Toulenem.
1: No tak si to pojďme poslechnout. Každopádně jakýkoliv dotaz, který byste na Muchu měli, tak nám pošlete právě teď v průběhu celé této vizitky na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Tak malé město, co by se mohlo stát, jsme slyšeli. A teď si pojďme říci, co se stalo s deskou ADHD. To je novinka na našem knižním trhu. Už to máme na pultech knihkupců.
1: V pultech knihkupců, jo?
0: No, tak v Praze se CDčka a
1: prodávají v knihkupectví.
0: Se prodává v knihkupectví.
1: A tam je i naše deska, kdo ji tam dál?
0: 100% tam bude.
1: Jo,
0: no,
1: kdo ji tam přinesl?
0: Například v Rekomandu určitě bude.
1: To asi, ale Rekomando, to je Pepa Jindrák,
0: to je, ne? No, to je knihkupectví a zároveň někdo, jako tam, LPčkový bazar a CDčková
1: prodejna. Tomu tam někdo musel odníst, já to nebyla.
0: No, každopádně, věřme tomu, že tam je, že už si objednal. Nicméně pojďme k té desce, protože ty si o ní prohlásila, že se takhle jmenuje pro její nekonzistenci. To znamená, co to znamená? Že jsou to písničky, které dohromady nejdou?
1: Já jsem si vždycky přála udělat jako konceptuální album na nějaký téma, prostě vychrlit ty písničky. Mně se to furt líbí, jako albová forma. Je to jako dílo, dneska už se jako hraje na ty singly, jako je to určitě dobrý v kontextu doby týhletý, prostě rychlý. Mm-hmm. Tak je to super, ale přece jenom to album má nějakou jako váhu. V tom jako celku prostě mi přijde, když to funguje dohromady, ty písničky, třeba pořadí písniček mi přijde, když se dobře zvolí. Když se dobře zvolí, tak to výborně funguje a nevím, asi je to spíš taková výmluva, to ADHD, tak jako u všech v podstatě, že to nebylo dřív, nebo že to nebude, že to nebylo lepší asi. Mm-hmm. Lidi to dneska hodně říkají, jako já jsem o tom přesvědčená, že poruchu pozornosti mají spousta lidí, mám jako je to docela celkem jako i pochopitelný, proč máme všichni poruchu pozornosti. A ne teda každý, ale je teda pravda, že výjimka je ten, kdo to o sobě netvrdí dneska. Mm-hmm. Jo.
0: No a jak prosím z vlastní zkušeností s tím přistupuješ tady právě ke svým dětem, protože předpokládám, že aspoň jedno ze tří tvých dětí ADHD se blížit bude. Ale třeba se pletu.
1: Ale jo, asi jo, já prostě furt v tom nevidím nějakou jako... Já v tom nevidím jako poruchu, já v tom vidím spíš jako jinakost. A je to takový, jako občas jsou ty situace opravdu veselý. A jak se mi teď občas stane, že jako žiju sama, tak vidím celkem jasně ty činnosti různě rozdělaný. A jak se k ním vracím, takhle jako cyklicky to obejdu zase všechno. Tam jsem si utírala nohy, tam jsem něco rozepsala. A vidím to i u těch dětí, jo, že jsou taky prostě jako rozstřelený, ale že by mi běhali po baráku, řvali a zhazovali nábytek, to zase úplně ne. Mm-hmm. To si myslím, že tady, tohle už si myslím, že jako je to hlavně teda u těch chlapečků, že jo, malejch, tak tady tuhle formu jsem jako nepoznala, to si myslím, že zase tak vážný nebude, ale k té desce, no tak prostě ty písničky vznikaly v různých prostě etapách, je to prostě pár se skládaných písniček na desku, žádná velká věda. Jako to není, no. Hmm. Není to prostě, jako kdybych to měla souhrně nazvat, tak jsou to prostě moje písničky, no.
0: Mohlo by se to jmenovat klidně moje písničky.
1: Moje písničky, no. Hlavně teda vtipný je, já jsem to ještě do éteru, ještě jsme nevymysleli, jak to vtipně prostě oznámit světu, že se po nás Eva Farná opičí, protože to je předvčerem vyšla deska ADHD Pop. A já jsem jí teda psala SMS-ku, ale došlo mi, že zrovna tam má těch asi 500 000 lidí v Edenu, že mi asi nemůže odepsat, ale řešila jsem si si třeba aspoň nějak rituálně nevyměním, ale pak mi došlo, že jí to vlastně vůbec nezajímá, určitě nějaká mucha.
0: No, ale tak zase se nepodceňuji, určitě tvoje písničky taky zná, ale to, že se tady najednou dvě desky jmenují stejně, tak to není
1: to mě
0: běžné.
1: Jako, dal by se říct, že tak jako balancuju na hraně nějakého nasrání a zároveň i potěšení, ale tak její ADHD album si poslechne asi víc lidí. Ale...
0: Zároveň je to asi náhoda, že jo? Protože to vychází
1: je to asi náhoda,
0: stejnou dobu.
1: Ale jako, nebo spíš mě zajímala i její reakce, jestli to třeba někdo řekne. No ale Evo tady už teďka vyšla před 3 měsíci. Spíš to svědčí o tom, že to neví a že jí to teoreticky vlastně asi ani
0: no tak pojďme zajímat. Z toho zkusit udělat nějakou výzvu k nějaké vaší teda rituální výměně těchto CDček.
1: Já doufám,
0: tak...
1: že mě Eva slyší. Ona mi kdysi pomohla s kampaní Donio, tak mi tam nahrála takový jako krátký vzkaz, jako mucha. Jo, to vím, co je, to je polský moucha. mi tam řekne. Myslím si, že díky tomu jako minimálně dva přispěvatelé přispěli.
0: Navíc,
1: ale jinak se osobně neznáme. Máme stejnou učitelku zpěvu. Ona podle mě už k ní nechodí a já teda také ne, ale...
0: Ale je to teda stejná, pravděpodobně teda minulá učitelka
1: stejná
0: zpěvu.
1: Stejná minulá. Jsme vlastně spolužačky.
0: Dobře, pojďme se teď přesunout další písni, kterou jsme tady zařadili, a to v tomto případě Big Dreams. Emil and the Sniffers, pokud to čtu dobře. Tak, kde se vzala v tvém výběru?
1: On mě k ní totiž připodobnil Tom Nerad, zvukář z
0: Brna. A byl přitom asi Nerad?
1: Byť Nerad, tak mě připodobnil tady k té australské střele. Ona je teda jako úplně úžasná. Ona si prostě 45 kilo, je strašně užvaná. Jako nemá, toto je třeba jedna z mála písní, kde opravdu zpívá. To je zrovna taková jako docela výjimka. Ale jinak ona teda běhá po tom pódiu, strašně jako deklaruje různý prostě, jako hodně se jako hlásí k politice a komentuje prostě věci, ale hrajou taky ve čtyřech, tři borci a ona jenom zpívá, jakože nehraje na kytaru. A jako ty koncerty jsou fakt jako určitě velký zážitek. Já na ní jela loni do Berlína.
0: A viděla?
1: Ona to ten den to kvůli průjmu zrušila.
0: Bez náhrady.
1: Už nevím, jak to bylo. Prostě neviděla jsem ji naživo.
0: A od té doby trpí průjmem dodnes.
1: A teď
0: si pustíme tedy ze záznamu.

0: S Nikolou Muchou si v dnešní vizitce povídá Ondřej Cihlář a povídáme si o písničkách z nového alba ADHD, ale teď bych se s dovolením přesunul k zajímavému tématu, které vyplývá z tvého prohlášení, že ženy to v hudbě těžší nemají, jsou ozdobou pódia. Kdybych byla kluk, tolik lidí by na mou kapelu nechodilo. Volně cituji. A chci se zeptat, jestli seš o tomhletom svém citátu pořád přesvědčena.
1: Jsem.
0: Jo?
1: Jo, včera jsme zrovna s produkční Bárou, která mě vezla z Rýgráčů domů, tak jsme na tohleto téma právě se o tom bavili a ona říká něco ve smyslu, že je ráda, že není žádná jako krasavice, že pak ji nikdo nemůže nařknout z toho, že se pro... Tady jsou ty vulgarity zakázaný, prosouložila na nějakou jako pozici, což mi přišlo jako zajímavé nad tím takhle přemýšlet. Mm-hmm. A když se mě různě právě, když jsem si vzpomněla na to, jak se mě různě jako i ptali v rozhovorech, jestli mám zkušenost z mýtů, nebo jestli jsem byla jako někým obtěžována, nebo... A já vždycky na to říkám, že nejsem jako dost atraktivní na to, aby mě někdo prostě ošahával a obtěžoval. Takže možná bych to tvrzení upravila, že by být... ošklivým děvčetem je vlastně úplně nejlepší.
0: Což ale... mi připomíná tady knížku, o které jsme se bavili, což je Teorie King Konga.
1: Teorie King Konga, no.
0: Ale dobře, tak pojďme z tohoto nadhledu, což je dobře, že ho přitom máš, se dostat ale k té podstatě, na kterou si celá řada zpěvaček stěžuje, a sice, že ten hudební showbiznis je hodně sexualizován, že vlastně častokrát cítí tlak, že by měli vypadat sexy, kroutit se u toho a tak dále. Jsou to všechno témata, kterýma ty se zabýváš, nebo to jde prostě mimo tebe? Je to určitě jedno z témat tady, tedy už chuderky zmíněné, které musí hrozně teďka houkat v uších, tedy Evy Farné, která vlastně také jedno z jejich témat těch koncertů a tedy tohodle toho velkého projektu bylo
1: body shaming.
0: Ano, ukázat vlastně tady na tento body shaming, na to, že to s dětmi má těžší, když se chce věnovat té profesi naplno. Při předávání českých lvů jsme slyšeli tady také různé prostě nářky na to, že zkrátka ty produkce se nestarají, nedělají úplně dobré, dostatečné zázemí ženám, režisérkám, které prostě potřebují se i během své profese trochu starat o své děti, když jdou na mateřskou, vypadnou z toho, tak by mě zajímalo, že tady vlastně říkáš trošku opačný pocit, že máš pocit, že to ženy mají v hudbě lehčí. Tak to je najednou nový názor.
1: No tak já teda zaprvé nesnáším fňukání a naříkání. Myslím si, že se to dá, jako to sdělení, že se to dá pojmout jinak. Já jsem zpracovala téma mýtu jenom protože se mi to rýmovalo ze spoustou dalších slov. Jenom prostě čistě jenom jsem prostě na to poukázala, ale jak kdyby touhle cestou. Nebudu ani nemůžu teďka citovat, ale já si myslím, že i to tělo samotné nebo ta ženskost je vlastně jakýsi artikl, který se dá taky jako dá se využít a dá se ho samozřejmě i zneužít, ale konkrétně u Evy si myslím, je právě fascinující to, že ona taky není prototyp, ona je teda krásná samozřejmě, jo, ale je jako malinko větší, strašně jí to jako sluší jednak. A druhá právě to, ta jinakost z ní dělá prostě, jo, že se s ní prostě stotožní daleko víc lidí, než kdyby tam běhala dokonalá kráska. Já si hlavně myslím, že ta dokonalost nudí, to je prostě jako neznám nic norm kórovějšího, než třeba Taylor Swift, mě to prostě už z principu prostě
0: nebaví
1: a nebaví mě ani vlastně ani už ta krása už mě jako, mám pocit, že už se to přejedlo, že prostě, že to nemá, že tam se nedá dosáhnout nějakého vrcholu, že už to se to začíná tak jako deformovat ten jako to pojetí ty jako vlastně ty krásy. Já jsem si založila album v mobile, selfieček, jmenuje se to Uglies, a jsou to fotky, na kterých jsem, já až jich budu mít třeba 30, tak to jako vyhodím ven, a jsou to fotky, kdy jsem opravdu jako, jako opravdu velmi ošklivá. Jsou
0: ale tam, k tomu, abys mohla vydat kalendářek, stačí 12?
1: To je pravda a to už možná,
0: to už bys
1: to
0: možná,
1: už možná mám, když to je výborný nápad s kalendářem.
0: Podívejme.
1: Ale to jsem chtěla říct, že se to dá prostě jako uchopit různě a zároveň si myslím, že jako my holky se sami docela rádi jako kroutíme, že do toho nejdem s tím, že jako
0: to po nás někdo
1: že
0: chce.
1: Se to po nás chce. Stejně jako se hezky oblečeme, protože,
0: což potvrzuju,
1: protože se chceme sami sobě líbit a to, že to někoho prostě provokuje, je ještě furt, bohužel je to dost primitivní názor, co říkám, ale my jsme furt ještě půdový tvorové, díky bohu. Takže když chlap uvidí prostě, jo, včera tam na nás holka nás fotila a ukazovala nám prdel, zadek, nám to ukazovala. A
0: musíme se vrátit k zadku, pozor.
1: Jo, ukazovala nám zadek, protože si asi myslela, že jo, ona chtěla, říkám, ale to na té fotce nebude. Ale já jsem chtěla přilákat vaši pozornost. Jo, takže jako holky se rádi špulej, ať nejde pro boha pokrytecky netvrděj, že ne.
0: A ty, které ne, tak se špulit nemusí.
1: Tak se špulit nemusí, no.
0: Dobře. No tak fajn. Pojďme ještě teďka k té desce, k ADHD. Kdyby si měla ty teďka pro nás, protože jsme v rozhlase, jsme v rádiu, z toho vybrat tu, která reprezentuje tohleto album, je to možné vybrat tu jednu?
1: Jednu asi ne, ale jak se říká, vlajková loď.
0: Ano, vlajku, dá se říct single?
1: Vlajku, no, ale to ne úplně single, ale jako moje nejoblíbenější píseň je ta první. Je to zdánlivě prostě veselá písnička Máma jela la la la, ale mý

0: že někde prostě chlastáme a jako chlastáme, jo, ale ten jako vlastně ten stres, ty stavy, jako ty hnačky jako před koncertem, nervy prostě, to už vlastně nevidí nikdo a nedá se to vlastně úplně přenést. A vidět jde vlastně jenom to, že si člověk dal prostě 2-3 piva a trošku tam něco jako plácá, ale...
1: Ale i na druhou stranu, i tato profese, tento způsob života je tvůj dobrovolný výběr.
0: Mm-hmm,
1: to znamená, že samozřejmě je potřeba to tak brát, že zkrátka i s těmi stresy je to něco, co děláš z důvodu z nějakého puzení a nucení, jasně. Protože je tě v tom dobře.
0: No jasně, a hlavně bez toho stresu, a já mám ještě pořád trému, a i takovou, kterou si nechci připouštět, ale jo, že se to projevuje právě i fyzicky, že prostě jo, protože 4x na záchod. Jako někdy mám nervy, už je to teda lepší trošku. Nejhorší jsou situace právě, kdy ještě, to už se jako neděje moc často, ale kdy jsem ještě jako řešila děti souběžně, děti a hraní, tak to myslím si, že to mi trošku taky porouchalo hlavu. Když jsem jako poskakovala po pódiu a věděla jsem, že Mimino jezdí v kočárku kolem klubu s nějakou paní, co tam cvakala lístky. Ale jsem teď ztratila trošku nic.
1: Je to prostě... Že to je Máma je lalala, no. Máma je glogologlo, to nám krásně se oslým můstkem přemostuje a spojuje s další písní, kterou se vybral, a sice Your Mom od Vetlek.
0: Mm-hmm.
1: Něco nám k té písni řekni.
0: To je jedna z písní, vlastně to je zrovna případ Alba, je to první deska od té kapely, tu druhou jsem si prostě ještě furt nepustila, ta je prej taky dobrá, ale tady Mokrá noha mají velký, velký právě talent pro písňovost, tam je, v těch písních se opakují vlastně víceméně furty stejný jako akordy, je to strašně jednoduchý a je to strašně dobrý a chytlavý ty písničky. To je fakt jako výborná parta, to jsou dvě holky obložený klukama, myslím, že je jich 5 dohromady.
1: Mohly
0: jako
1: by se jmenovat tady obložené holky?
0: Obložené holky, dobrovolně obložené holky a strašně jim fandím, no.
1: Říká Mucha a vy můžete posílat dotazy právě k dnešní vizitce, k dílu, kde je naším hostem, na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Říká Janka Plotková, my potvrzujeme, Nikola Mucha je hostem Ondřeje Cihláře v té dnešní vizitce a pojďme ještě se pozastavit tuto mateřství, kdy jsi říkala, že to bylo pro tebe těžké, když jsi zpívala, křepčela na pódiu a věděla si, že tvé dítě v kočárku, paní, která tam bere a dává lístky z šatny, se o něj stará, tak dokonce si prohlásila, že trojité mateřství mi nadělalo slušnou paseku v hlavě, tak pojďme si to trochu vzít. Co bylo vlastně na tom to nejtěžší? Přeci jenom ty děti už trochu odrůstají, na druhou stranu to nejmladší asi ne, protože si říkala před chvílí, že ti vlastně mateřská skončila před rokem.
2: Jo, tak teďka bude mít 5 v červenci, Julie, takže už to vlastně, vlastně docela veliká, by se dalo říct. Ale jako už to není miminko, ale myslím si, že to byly právě tady ty chvíle, které jsem si teda naordinovala sama. On, manžel, jako dokud jezdil se mnou na koncerty a byl s těma dětma během prostě tý dvouhodinový jako směny v podstatě, tak jsem byla i jako docela klidná, jenomže ono to podle mě dřív nebo později každýho chlapa přestane bavit, jako doprovázet jako manželku na koncert, nebo ne, jako ne, myslím si, že se potřeboval realizovat jako jiným způsobem. Prostě jezdit se mnou přestal a já jsem to musela řešit jako různě alternativně. A tyhle situace, kdy na poslední chvíli jsem tam sehnala někoho jako místního, to jako se nedělo často, jo. Většinou jsem měla někoho domluvenýho, ale spíš si myslím, že ten mozek, jak kdyby jak musel řešit dvě docela, jak kdyby jako
1: jiný tvoje, řekněme, jako osobnosti?
2: No právě, jako dvě takové jako situace, kdy člověk musí být jako fakt jako přítomnej a nemůže být na dvou místech zaraz, tak si myslím, že mi tam něco prostě asi přeskočilo, nevím, blbě se to popisuje. Jo,
1: a už to přeskočilo zpátky?
2: Už to tak jako říkám, no, já jsem po 3 dětech zjistila, že nejsem mateřský typ. Stačily mi k tomu 3 děti a já jsem teda ráda, že je mám samozřejmě, že já je jako miluju a myslím si, že bych byla jiná a jinde a všechno by bylo jinak, kdybych neměla děti. Ale jak jsme se bavili během písně, myslím, že se u mě teď, jak mám všechno v tom životě trošku jinak rozdaný ty karty, přece jenom jako první dceru už jsem měla v 17. Tak mám pocit, že u mě teď dochází k procesu odhnízďování, přičemž moje
1: emancipace.
2: Ani ne, emancipace
1: od rodiny.
2: Asi no, jako moje spolužačky teď staví baráky a právě mají ty rodiny čerství a děti malí a já teď jak kdyby opravdu jako z toho konceptu odcházím a
1: no, jak to vysvětluješ dětem, že vlastně odcházíš z konceptu rodina?
2: Tak oni ví, že jedu la. Je fajn, když je vezmu občas sebou, aby to viděli. Nevím, jak to vlastně trošičku žárlej, teda ta nejmenší žárlí hodně na tu jako pozornost, trošku jí to jako štve. Ale teď jsem je zapřáhla, nechala jsem je prodávat CDčka, každá si vydělala 150 korun a hned to jako nabilo jinýho rozměru. Chtěla bych, aby u toho byli. Nechci jezdit jenom lalalat a glo a pak jim o tom jako vyprávět. Chci, aby u toho byli, ale zároveň vím, že už je to prostě jako nebaví. Jo. Proto je ideální právě letní sezóna, kdy se to spojí s nějakým výletem, konkrétně třeba ve Veselí nad Lužnicí, tam jsme hrozně rádi na pískovnách. A určitě je dobrý ty děcka sem tam vytáhnout, ale ta had je prostě v noci po klubech někde, já nevím, v Bratislavě, jako nesmysl. A nevím, já, kdyby Kamil nebyl tak dobrý, jak je dobrý, tak by to bylo všechno prostě těžší. I ten rozchod jako proběhl dost jako v pohodě. Já mám pocit, že je to všechno nějaký takový jako až příliš idylický. Jo, jako já mám teda trošku, já jsem hrozný nervák a u třetího dítěte mi fakt už jako došla trpělivost na některé věci a trošku na to doplácím. Jo, třeba bolavýma zádama, kdy nejsem prostě dost trpělivá na to, abych čekala, než ona někam dojde, takže jí prostě popadnu, hodím si ji za krk a už teda 23 kilo, to už jako je pak citelný trošku. A myslím si, že jako co se týče trpělivosti a nějaký důslednosti, tak jako rodič dost jako selhávám, to jako si připouštím tohleto. Ale zase jsem ňuňací, prostě maminka, strašně jako řeším, až možná moc, jak, co z nich vyroste a jestli to děláme dobře všecko a jestli je nemůže něco poznamenat, nebo přitom pak vždycky to nesnáší ta nejstarší dcera, teda Johanka, když jí dávám příklad somálských dětí. Aha. A somálský děti jsou na to mnohem hůř, úplně nenávidí, když prostě tohle samozřejmě, že to je jako blbost tady jako srovnávat nějaký jako extrémy, ale no.
1: Tak i tuto svou mateřskou až skoro babičkovskou polohu předvedla Nikola Mucha právě teďka v naší vizitce. Pojďme se zaobírat chvilku tvými zkušenostmi hereckými. Ty jsi v Dobré ráno Brno stvárnila postavu dost originální kostymérky. Teď jsi mi říkala, že taky jsi v procesu natáčení nového seriálu s Janem Hřebejkem. Tak jak se v tom cítíš vlastně? Je to pro tebe nějaký nový rozměr, který tě začíná třeba víc zajímat?
2: No tak já jsem hlavně furt jako v úžasu z toho, že mě vůbec jako takhle zavolají, jo. Jako, že ono se po mně ani žádný velký hraní naštěstí nechce, i když teda já bych si teda aspoň jednou chtěla, bych si nějakou dramatickou roli.
1: Velkou roli.
2: No, já jsem chtěla, my jsme měli výbornou učitelku na základní škole, Zdeňku Krososkovou, jestli poslouchá, tak zdravím, předpokládám, že ne. A ta jediná nade mnou nelámala hůl, já jsem měla hrozný kázeňský problémy, já jsem měla, ve třetí třídě jsem měla 630 poznámek a trojku schování. A vyhrála jsem olympiádu v angličtině. Jsem si šla prostě před celou školou.
1: Congratulations.
2: Jsem si šla před celou školou pro medaily a pak jako na hambu. Mm-hmm. No to je jedno. A tady ta
1: z medailí rovnou na hambu.
2: No jo, a tady ta paní učitelka, ale ta na to šla jinak, ta na to šla přes lásku, ta mě prostě si získala moje city a kdykoliv jsem něco opravdu jako pokazila něco, tak mě trestala slovy, že je zklamaná.
1: Oh.
2: A tady ta paní učitelka vedla dramatický kroužek a měli jsme asi 2-3 představení nějaký jako veliký, jako v Kulturáku v Kyjově. A já jsem strašně právě pod jejím vlivem zatoužila potom být jako herečka.
1: Mm-hmm.
2: Akorát máma tehdy přišla na představení, kde jsem měla trošku jako větší roli, no, to v 9. třídě. Buratina se to jmenovalo, nebo tak nějak. A řekla mi, pak ty jsi s malinko styděla, co? Mně se takhle ten sen o tom herectví v tu chvíli se mi tak jako... Přitom jedna blbá věta, že? Takhle se mi to jako
1: A buráci má kytara teda a hudba tě podporuje natolik, že se nestydíš? Na stage?
2: Já se ani... No, jako... Já si myslím, že tu asi nebyl ten problém, nebo... já hlavně furt si myslím, že já jsem v tom hraní a na tom pódiu a v tom psaní těch písniček tak autentická a hrát zase... roli někoho jiného jako něco úplně jiného, takže já si myslím, že ani nemůžu být herečka, protože všechno to, co dělám, stojí na nějaký, když píšu, tak píšu o sobě, když mluvím, tak mluvím o sobě, ale jo, jakože dost by mě to zajímalo, chtěla bych si to vyzkoušet, hrát opravdu někoho jiného, než jsem já, zatím dostávám role prostě šitý na míru, na podzim budu hrát, já můžu pochlubit, tak zavolali z castingu. Milan Steindler bude točit podle knížky Pavla Tomeše Až na ten konec dobrý, tak bude točit v Brně film celovečerák a vybrali si mě tam na základě jako popisu ty jako vedlejší, ty na mě nejlepší kamarádka, hlavní protagonistky, Klára, a že se jim tam prostě, že ještě neví, jestli to teda uhraju, tak jsem byla na castingu, tak jsem to asi nějak jako něco jsem tam uhrála, ale že si mě vybrali jenom na základě prostě toho asi, jak vypadám, jak jsem se jim tam jako hodila, no. A to stejný teďka u toho Hřebejka, tam hraju takovou jako ošklivou venkovanku, co nosí furt maskáče prostě a chlastá a...
1: Ale jo. S velkou chutí si to zahraješ.
2: Jasně, jo.
1: Kdo bude tvou důvěrnou kamarádkou v brněnském natáčení filmu Milana Steindlera?
2: Jako to hlavní role.
1: S kým vytvoříte toto duo?
2: Že ona se jmenuje Vanda. Vanda. Mladá.
1: Mladá Vanda.
2: Mladá Vanda. Nevím,
1: netuším, koho myslíš, ale tak to se dozvíme v průběhu.
2: To se viděli jednou zatím, no.
1: My se teď dostáváme ovšem k další písni, a sice Hit My Head All Day, Dry Cleaning.
2: Wet Leg, Dry Cleaning.
1: No.
2: Tak to je teď asi moje úplně nejoblíbenější kapela. To je minimalismus a je to hlavně jak kdyby právě úplný výsměch tý jako melodičnosti. Podle mě já teda anglicky, byť jsem vyhrávala olympiády, tak už jak kdyby to nemám zautomatizovaný, to porozumění textu. Takže si chci udělat někdy klid a fakt si ty její texty nastudovat. Myslím si, že je to teda hrozný dada, ale ta Florence opravdu jako nespívá. Ona jako, no však si to poslechněte. Ona
1: však prostě si to poslechneme jako a vytahujeme si samozřejmě česko-anglický slovníček, aby jsme si okamžitě zjistili, o čem zpívá.

0: Tak a my se dostáváme k už poslednímu stopu s Muchou, naším vzácným hostem z Brna, která je teď ovšem na své pražské na svém pražském turné, protože jste včera odehráli koncert v Riegerových sadech. Čeká tě tady ještě natáčení a mě by zajímalo, jaké tě čeká léto, protože ty si naznačila, že budeš jezdit taky po republice na různých akcích. A je to pro mě otázka, jestli je to vlastně pro tebe příjemně strávený čas, toto ježdění po těch festivalech, nebo je to zkrátka už náročný a už je toho moc?
1: Je to pro mě příjemně strávený čas, jinak strašně ráda někam jedu. Jako, jak říkám, svěrák, ráda na něj odkazuju. Jsem vítací typ, mm-hmm. Já jsem i loučící typ a vítací typ a prostě to mezi tím, to mám vlastně nejradši, jako tu cestu. Takže ráda někam jedu, už je to právě, čím jsou děti starší, tak to míň je to jako komplikovanější.
0: No a jezdí rádi s tebou, trávíte ten čas letní spolu?
1: Jo, jako každý léto je jiný, ale to si myslím, že to bude hodně jiný, než to bylo doposavať. A jednak mám prostě novýho přítele, který funguje jako au pair. A druhák, říkám, no, teďka ty tři adresy mi taky dost jako definujou čas teďka. Mm.
0: Chystáš se to redukovat?
1: Asi ani ne. Roce možná naopak rozšiřovat. Mm-hmm. Ale já jsem teda místo nějaký dovolený letos právě jsem pojala moje stěhování do Garzonky v Brně, jsem pojala jako jednu takovou jako velkou celoroční dovolenou, mám tam smlouvu na rok, co bude dál, uvidím. Mm-hmm. Ale jestli se ptáš na léto, jestli se ptáš třeba na festivaly velký, tak ty už, přestali zajímat velký festivaly, mm-hmm. jako Colors of Ostrava, kde si člověk stejně, jako víceméně mám pocit, zahraje jednou, maximálně dvakrát. Na Rock for People nás taky nepozvali. Já ti řeknu, kam nás všude nepozvali.
0: Ne, řekni nám, kam nás pozvali, kde tě posluchači mohou vidět. Kam se mohou vypravit? Pojď našim posluchačům připravit léto.
1: Strávíme hodně času v Jižních Čechách, budeme i v Chotěmicích, budeme mm-hmm. i na Veselských pískovnách. Mm-hmm. Budu hrát solo třeba v Hlinsku na festivalu. Budu
0: viděl
1: hrát...
0: jsem tě v Banátu na jednom z tvých nejlepších koncertů.
1: Jo, ale letos mě tam neuvidíš.
0: Letos tě tam neuvidím. Ne. Já ani se tam nevydávám letos.
1: Já taky ne. A zase mě láká zase tentokrát letadlo. Říkám, a tak to by nebylo tak špatný. A pak 3 hodiny autem z Temešváru nebo z Kama. Z Temešváru?
0: Myslím. Nevím, my jsme tam jeli vlakem a byla to dost teda krušná zkušenost.
1: Jako celý rok někde jezdíš, byť teda ráda jezdím, tak celý rok někde jezdíš, jako v úvozovkách, sorry, že to říkám, za prachy. A pak jak jet někam, jako jak kdyby se sečetlo to moje celoroční ježdění, prostě ty kilometry. A ještě jako výlet je to hezký, ale blokuje to akce. Já říkám to tomu Štěpánovi každý rok, ale myslím si, že příští rok asi vyměknu a pojedu. Mm-hmm. Si uděláme výlet. Na Parníku hraju se svým klukem v Brně, na Príglu. Chtěla bych to udělat trošku hogofogo, on je pianista, takže bychom to udělali prostě i s humrama a kaviárem a šampaňským.
0: Oh, oh.
1: Ten Parník vyráží z přístaviště brněnského a Úhradu Veveří se otočí, jede zase zpátky. Mm-hmm. A celý to je tak jako 2 hodiny a je to vlastně docela příjemný zážitek. Na Trutnově budu na festivalu, kde jako budu moderovat, budu tam hrát a budu tam předcvičovat jogu. Jsem si loni udělala kurz lektora jogy, je jako ještě furt si jako nevěřím v tomhle moc, je potřeba cvičit, ale ne cviky a asány, ale já se musím naučit hovořit tichým, klidným hlasem. Mm-hmm. Rozdýchat se, ano, nechat energii proudit, jako to mi opravdu moc nejde a na tom festivalu je to teda hodně zábavný, no.
0: Už nám tady pod námi snad proudí poslední písnička Oscara Jerama, Chanel Your Anger, pojďme se rozloučit s touto písní, přeju ti krásné léto.
1: A vám taky všem tady.
0: A k této písni by si řekla větičku?
1: To je soundtrack k mému právě stěhování do Brna, zpátky.
0: Tak ať se to podaří, loučí se s náma Nikola Mucha, díky za tvou návštěvu.
1: Ahoj.
0: A loučí se také Ondřej Cihlář.
2: Já to lutujem.

0: Tak, máme tady opravu. Tato poslední píseň, kterou se loučíme, jsou Kvety.
1: Ne, Miaulau.
0: Miaulau, ale píseň se jmenuje Kvety.
1: Jo.
0: Teď už je to všechno. Pardon. A teď už se loučíme.
1: To je omylu.

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
1: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%, odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz. Zaměstnanost meziročně stoupla skoro o 1%. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Polský premiér Donald Tusk míří na východ země. Tamní vzdušný prostor totiž podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy v noci narušila ruská raketa H-101. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a tamní policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Národní památkový ústav otevře ve dvou termínech vybrané objekty k prohlídkám zdarma, konkrétně 30. srpna a 27. září. Například v Královéhradeckém kraji spravuje Národní památkový ústav celkem 5 památek. Jde o Ratibořice, hospital Kux a zámky Náchod, Opočno a Hrádek u Nechanic. Počasí. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34 stupňů a na horách kolem 28. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den vám přeje od mikrofonu Lenka Novotná. Je Mezinárodní den přátelství. Pokud vám nikdo a nic nebrání v přátelení se s rozhlasem, s tím českým, pak určitě poslouchejte dál. Zatímco poslední čtvrtky zněl ve vltavské jazzové půlhodině jazz instrumentální, dnes uslyšíme zpěv vokalistky u nás zatím asi neznámé, ale velmi pozoruhodné, jak aspoň říká právě obvyklý čtvrteční host, muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den, Ondřej.
2: Dobrý den, Lenko.
1: Takže kterou zpěvačku si do dnešního vysílání vybral?
2: Ano, vybral jsem zpěvačku, která už je docela etablovaná, má na kontě 10 alb, ale skutečně u nás ji, myslím, zná málo kdo. Já jsem vlastně narazil jenom na jednoho člověka, a to je kytarista Petr Doluška, který se s ní potkal v minulém roce, nebo možná, že to bylo konce letos, už někdy koncem zimy na takovém workshopu ve Slovinsku. Jmenuje se Lauren Henderson, má takové hodně pestré kořeny, v podstatě od Panamy přes celou tu karibskou oblast až k Montserratu. Také je to zpěvačka dvojjazyčná, zpívá jak anglicky, protože se narodila ve Spojených státech a vyrůstala tam také, ale tak zároveň španělsky, ostatně španělštinu také vystudovala. No a je to podle mého skutečně výjimečná osobnost. Takovým zvláštním způsobem zpívá nejblíž možná tím vnitřním vibrátem se trošičku podobá Melody Gardotové, ale jinak je velmi osobitá. Také skládá, hodně materiálu právě má původního, byť dnes uslyšíme i některé standardy, a také vybudovala vlastní gramofonovou společnost, která se jmenuje Brontosaurus, takže vydává desky nejenom svoje, ale ještě několika zpřízněných hudebníků. Zkrátka Lauren Henderson stojí rozhodně za pozornost.
1: A v té první písni bude zpívat jakým jazykem?
2: Ta bude zpívat anglicky, protože jde o jeden z nejklasičtějších standardů Arlena a Mercera, This Time, The Dream on Me.

0: Tentokrát ten sen patří mně, zpívala Lauren Henderson. This time the dream's on me. V rozhovoru pro Broadway World loni uvedla, že je nadšená, že může album Sony dost sdílet se světem a že mohla spolupracovat s nesmírně inspirativními umělci. Ondřej, na Vltavě jsme teď slyšeli klasický standard, ale Lauren Henderson je tvůrčí osobnost ještě v dalších oborech. Už se před chvílí zmínil, že skládá hudbu, tak to rozveďme. Také píše texty.
1: Ano, ano, právě z toho alba, které posloucháme, které se jmenuje Sonidos, neboli Zvuky, tak z těch 16 tracků je 12 původních, nebo 11. A některá alba jsou vysloveně celá autorská, většinou jde o takovou v podstatě polopoezii písňovou, ale trošku i reflektující dobu. Ona často cituje Nina Simone, že je povinností umělce reflektovat dobu, a Lauren Henderson byla vyděšená už z toho prvého období Donalda Trumpa v Bílém domě a teď z toho druhého je ještě vyděšenější, aby se tak řeklo. Vzpomíná právě naopak na éru Baracka Obamy, ale rozhodně to zase na druhé straně není takzvaná angažovaná umělkyně prvoplánově. Nově. Spíš jsou tam takové reflexe, řekněme, ne úplně prvoplánové toho, té současné americké reality. A ona také aranžuje a doprovází, k čemu se dostaneme po té další písničce, skutečná světová elita, která ji velmi respektuje právě po všech stránkách i jako autorku. Tak schválně teď tu první ukázku její vlastní tvorby, to je píseň, která se jmenuje Vida.

0: Vída život. Ondřej, kteří hudebníci Lauren Hendersonovou Henderson na albech doprovázejí? A zajímalo by mě, jestli se ty sestavy nějak mění, nebo zpěvačka sází spíš na osvědčená jména?
1: Tak malelinko se mění, ale v podstatě takový stabilní tým její právě je naprosto extraligový, který je i na tomhletom albu Sonidos, to znamená na piano Sullivan Fortner, to je dnes jedno z nejvyhledávanějších klavíristů nebo hráči na vůbec na klávesové nástroje, mimochodem častý hudební a zároveň i životní partner Sylvie McLaurin Salván, vibrafonista Joel Ross, to je velikánské jméno, bubeník Joe Dyson, který jsme nedávno viděli v Praze s Petem Metinem. To je skutečně extraliga. Ta obsazení se lehonce mění, jak už jsem říkal, ale například Sullivan Fortner hraje už na prvém albu Lauren Henderson před 11 lety a v podstatě ta sestava je víceméně stabilní, to znamená, že buď to Joela Rosse nebo Fortnera nebo Dysona, anebo také basistu Erika Wheelera. Určitě můžeme vidět v jakékoliv její sestavě. Ona právě i na koncertech se spoléhá na ten velmi úzký kontakt, který má s těmi svými nejbližšími hudebníky.
0: A Lauren Henderson tady ještě zůstává tu i láska. Píseň má název Love is here to stay.

0: Love is here to stay na loňském albu Sony Dos doznělo. Projev Lauren Henderson je velmi specifický, ale přece jen dá se její projev aspoň trochu přirovnat k některé vokalistce, Ondřej, ať už z minulosti nebo současnosti?
1: Já už jsem o té jedné současné hovořil, Melody Gardot, oni mají trošku podobný ten druh toho zvláštního vibráta, takového právě jakoby vnitřního, ale můžeme spíš možná ocitovat to, co sama říká, že byly její velké vzory. Za prvé Ella Fitzgerald, to byla vůbec první deska, jak Ella zpívá Cola Porter, kterou si Lauren Henderson kdysi pořídila. No a ty její další favoritky jsou Sarah Vaughan, Julie London, Blossom Dearie, s tou myslím něco společného má, ta Ella právě už jmenovaná, Billie Holiday, od ní také se určitě hodně naučila. A Shirley Horn, tam mi připadá ta příbuznost také. Ale vysloveně ve stopách některé z těch velkých osobností minulosti, že by šla, to bych neřekl. Je to podle mého taková směsice všeho možného. I právě možná je to tím, jak sama je vlastně, má tu krev namíchanou a je to ta dvoujazyčná zpěvačka. Prostě Lauren Henderson čerpá z hodně zdrojů a ten výsledek je právě možná tím osobitý.
0: Je osobitá a nemá důvod nikoho napodobovat. Pro dešek uslyšíme za chvíli čtvrtou a poslední píseň z alba Sony Dos, které loni vydala tato americká jazzová zpěvačka Lauren Henderson. Ondřej Konrád pro vás připravil čtvrteční půlhodinku s jazzem. Ondřej, já děkuji a před rozloučením se ještě pokusím zjistit, jakou nahrávku přineseš za týden.
1: Za týden to bude vlastně první část takového malého dvoudílného cyklu, který se týká brazilské pianistky a vokalistky Elian Elias a právě ta první část bude věnovaná čistě jejímu nástrojovému umění a potom ta další, čili od dneška za 14 dní, už když se zapojila vedle klavíru a syntezátoru také zpěv.
0: Tak naslyšenou.
1: Díky.
0: A teď pravda. Truth.

0: Lauren Henderson dospívala píseň Truth a já připomenu, že tyto jazzové půl hodiny můžete poslouchat každý všední den od 11 hodin.
1: 50 odstínů české klasiky.
2: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
1: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
2: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
1: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.
0: A teď krátce před 11:30. Dávejte dobrý pozor vy, kteří se rádi zapojujete do vysílání, případně máte soutěživého ducha. Filmy umějí vracet čas. Stačí několik tónů, jedna slavná replika nebo jediný záběr a rázem jsme zpátky ve chvíli, kdy jsme je viděli poprvé. Ode dneška se můžete zapojovat do našeho prázdninového projektu Filmové léto. A hned řeknu jak. Napište nám mail se svou nejsilnější filmovou vzpomínkou nebo pošlete zážitek spojený s filmem, na který jste dodnes nezapomněli. A můžete se s námi také podělit o svůj názor. Napište, který film podle vás chybí v naší 50 nejdůležitějších snímků československé kinematografie, kterou sestavili filmoví publicisté připravující sérii To byl můj film. Tuto informaci najdete samozřejmě také na webu vltava.rozhlas.cz, tedy informace k filmovému létu, které běží až do konce srpna. Na vaše filmové objevy, vzpomínky i tipy se těšíme na mailové adrese, diktuji, mozaika@rozhlas.cz. mozaika@rozhlas.cz. Ten nejzajímavější odměníme.

0: To byly Hanka Gregušová a Ondřej Krajňák na albu Twin Flame.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Karel Vachek, který vystudoval FAMU a už absolventským filmem Moravská Hellas se k publiku dostával kvůli své nonkonformnosti, bude vzpomínat na svůj životaběh už za pár minut na Vltavě. Významná je i jeho pedagogická práce. Je určitě několik důvodů k poslechu.

0: To bylo 88letý Charles Lloyd. Nedávno se zastavil v Bohemia Jazz Festu.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínání filmového režiséra a pedagoga Karla Vachka připravil Robert Sedláček. Technická spolupráce Petr Janečka. Čtvrtá část.
2: To je úplně klíčový. Jsem napsal dopis, protože já bych nemohl tam jet, aby mě zavřeli a strčili mě ženu do vězení a mě do vězení, tak jako k čemu by celá ta jízda byla. Takže jsem napsal dopis Husákovi a on mi udělil milost. Já jsem si vždycky říkal, že to je kvůli tomu, že já jsem mu vlastně pomohl k té kariéře, protože v tom spříznění volbou on má scénu, kdy říká jako nějak nepříliš hezky o Dubčekovi, že to dělají špatně,

0: borci, dokonce už v tom letadle z Frankfurtu s náma jeli nějaký lidi, jo, s těma bílejma ponožkama a takový. Teď jsme dojeli na tu Moravu a když jsem druhý den jako vstal, tak už přijel strážník, že mám od druhého dne chodit na výslechy do Brna, tak jsem tam pak týden jezdil na výslechy a tam jsem takhle, opravdu jako takhle jsem tam mluvil, akorát jsem dával pozor, abych nikomu neublížil a nemenoval někoho. Jen jsem si všímal, že na některé lidi se mě neptají a na některé ptají. To jsem věděl, že prostě o některých mají víc informací, než bych já mohl mít, tak se na ně neptají. Takže takhle to jsem odbyl, že jo, a zase jsem hledal v tom Tišnově zaměstnání a furt jsem nemohl žádný najít. A moje maminka byla podruhý provdaná a její manžel přišel z hospody a říká, že mu v hospodě někdo říkal, že u potravin by třeba byla pro mě práce. Tak jsem okamžitě věděl, to mi vlastně skazujou, abych šel do potravin. No a tam mě hned vzali, tak jsem se stal řidičem. A můžete představit, že já jsem nikdy neřídil než osobní auto a teď jsem jezdil s tou dodávkou a já jsem nejdřív jezdil strašně pomalu, aby se nic nestalo. Teď ovšem oni mi dali hodně benzínu a ty jiný řidiči ten benzín si nechali dát do kanistru a vylejvali si to do vlastních aut, ale to já jsem nemohl, protože já jsem věděl, že by mě okamžitě jako zavřeli. Oni mě říkali, když nám neřeknete, co chceme, tak my vás zavřeme. Já jsem říkal, vy mě nemůžete zavřít, protože já mám od Husáka milost. A já jsem měl dokonce v dopisu, že jako kdybych měl nějaký problém, abych se obrátil na prezidentskou kancelář. No tak prostě jsem to takhle přežil. Já jsem, když to vemu kolem a kolem, prosím vás, 25 let jsem nesměl točit filmy. Rozumíte? Ale na druhou stranu 25 let jsem si mohl povídat se ženou a se sestrou, jak si zaplať pánbu byli živí nebo jsou živí, sestra je živá i bratr je živý. 25 let jsem vlastně se mohl zabývat něčím, co jsem potom měl štěstí. Já mám v životě šílený štěstí. Představte si, že když vypuk ten 89. Já jsem byl tady, už se mi podařilo se dostat do Prahy a dělal jsem cestáka s knihama pro nakladatelství Olympia, tak vlastně jsem se vrátil do krátkého filmu a ředitelem toho krátkého filmu byl pan Knoflíček, což byl chlapeček, který měl babičku, u který jsem bydlel v 60. letech tamhle v Dlouhý. Chápete, já ho znal jako dítě. No a on mě potom nechal najednou točit. Rozumíte, oni mi všichni zatleskali a já jsem točil film za filmem, dokud tam nepřišli ty pojišťováci, který v rámci kuponové privatizace ten krátký film zlikvidovali, že jo. A to je taky krásný prostě, že oni vlastně pracovali tak, že měli obrovský rozpočty na reklamu, ale do toho filmového podniku nedali jedinou korunu. Udělali si jaký malý akciovky, na to nabrali ty bývalí zaměstnance toho krátkého filmu a nacpali si kapsy. A tam se říkalo, že měli asi 400 milionů na rok, rozumíte, jen na ty reklamy. To znamená jako opravdu parta zlodějů. A tak je to vlastně celý ten stát byl prolezlej tímhletím. Bylo po 89. a já najednou jsem měl jiný, nebo mohl jsem mít jiný kamarády. A to byl ten Andrej Stankovič a Jirous a ten Jim Chert a Pepa Nos, který se teďka zbláznil nějakým hnědejm vyhrávat, naprosto šílený. To znamená, že i inteligentní lidi můžou mít neskutečný propady, jo. A vlastně potom 89. jsem udělal nový Hyperion, protože jsem nevěděl, jako jestli vůbec po těch 25 letech nebo po 20 letech, jako jak se to dělá, tak jsem začal dělat taky volbu prezidenta. Akorát jsem ji udělal takovou rozložitou, vydatně přes 3 hodiny a vlastně jsem jenom dbal na to, aby to byl zase humor, jak v tom zpříznění volbou a ještě jsem po té revoluci za spříznění volbou dostal v Německu zlatou berlínskou kameru, takže hned noviny psali, že Vachek dostal cenu za kameru.
1: Ale
0: tam jsem se začal těšit na takový lidi, jako byl Jirous, a pak jsem se snažil dělat ty státníky, jenomže na ten hrad jsem mohl asi dvakrát a pak mě vyhodili a hned další roky si tam zavázali Kouteckého, který jim slíbil, že nic nezveřejní, až bude pan prezident chtít. Rozumíte? To je tak, je po revoluci a vy vyjedete mezi ty lidi a oni se nechají točit, oni jsou noví lidé, jsou vlastně neposkvrnění a chtějí uspořádat novou společnost. Jenomže jakmile začnou ty svoje pozice stabilizovat, tak už vlastně začínají si říkat, je to pro mě dobrý, aby mě někdo točil v takovéhle situaci nebo v takovéhle. Na tom začátku všichni to chtějí. Takže já chvíli po té revoluci jsem na ten hrad mohl, ale to trvalo jenom jako nějaký měsíc. A najednou už tam na mě Žantovský řval, pane Vachku, co si to dovolujete, jo? A viděl jsem, že sekretářka Havla se třese strachy, protože jsem natočil nějakého Komenského v koupelně, protože má pan prezident přijít, chápete? No a když to pak vidíte, tak vám stávají vlasy hrůzou. Ale tak s tím jako procházíte dál, to je to, co vlastně hledáte. To je to komický na tom světě, že lidé mají často možnost, ale oni tu možnost nepoužijou a použijou tu jistější. To znamená, že místo změn ve světě udělají strach v novém řádu. Jo. A pak jako ten Janek z toho postříhá ten film a víte co, tam na tom materiálu by bylo šíleně, nebo by bylo možné analyzovat vládu velice dobře, to hrozně zajímavý materiál, ale ten Janek za to nemohl, protože už měl nad sebou tu kuratelu, tý Polákový, která mu říkala, tohle můžete, tohle nemůžete. A vlastně z toho vznikl konvenční film, i když ten Janek by měl mnohem navíc. To mluvíme o filmu Občan Havel. To znamená, že tady vidíte, to jsou chodící příležitosti, které ty lidi a někdy velice schopní lidi. Ten Janek, to je docela režisér, to není blbec, jo. No jo, jenomže žijete v tom světě, všichni chtějí z něčeho platit nájemný a ty systémy, jak to. A já nemůžu chodit a vykládat studentům, helejte, 20 let netočte a počkejte si, až vám někdo dá peníze na to, co budete chtít. Já jsem vždycky točil to, co jsem doopravdy jako chtěl, jo, a co jsem věděl, že je mi s tím veselo. Já jsem si dobře oženil, já jsem si vzal tu bestii Dášku a ta prostě vlastně, ona za mnou přišla a říkala mi, jak já jsem měl normální takový ten vztek na ty komunisty jako každý druhý. A mi říká, no jo, ale ono to není tak jednoduchý, jo. Ona měla dědečka horníkem a ten pracoval na uranu a ne jako vězeň, jako horník doopravský, jo. A byl to prostě lidi, kteří nutně měli správně postavený sociální cítění. Protože co je to sociální cítění? To znamená, že někdo si vydělává těžce na chleba a má být na tom hůř, než ten, kdo si na chleba vydělá lehce. No to nejde. Rozumíte? Takže já vlastně jsem se nejvíc naučil, jako když jsem byl v těch fabrikách. Tam jsem narazil na obrovský inteligentní lidi. Když jsem byl ve spalovně, tam byl topič od malého kotle a tenhle topič dělal synoptický mapy, měl lepší předpovědi počasí, než byly v televizi nebo v rádiu. A mimo to on čet Jakuba Bémeho, což je úžasný filozof, mystik. On ho znal, zatímco já jsem vůbec o něm ještě neslyšel v té době. Chápete? To znamená, že já vycházím z toho, že mezi lidma je spousta vědomostí slušných a pracovitých lidí a nevidím důvod, aby ti lidé, co umí líp krást než ty ostatní, na tom měli být nějak líp a dělat si domácí zoologický zahrady a já nevím, co prostě to mít. připadá legrační. Jak jsem vám říkal o tom jednom svém bratranci, co skončil u STB, musíte si představit, že my jsme byli bohatší než jeho rodina po válce. A on k nám přijel na prázdniny. A on si vymýšlel, co doma mají. Nebyla to pravda, ale on si to vymýšlel, aby prostě, jak bych řekl, taky dokázal, že něco má. Pak se udělaly ty změny, tatínka vyhodili z hotelu a pak já jsem ještě nějak jednou potkal a on říká, vy jste měli dřív, teď máme my. Chápete? A to všecko, jako jsem uznával, že to tak jako bylo, jenomže on se těšil na to, že ta jeho chvíle přišla, no tak mohl třeba pracovat pro STB a nadělat si ty peníze. A přitom to byl v podstatě hodnej kluk, jako s těžkým osudem. A tohle musíte pořád vidět, že to s ničím to není tak jako jednoduchý. No já chtěl hned po revoluci, jenomže mě nechtěli ve škole. Takže asi třikrát jsem šel vždycky na konkurs a oni mě nechtěli. Tehdy po revoluci to řídil, myslím, katedru Adlera. Nechali mě udělat vždycky nějaký psychologický test a nelíbil jsem se jim. A pak jsem šel jednou po ulici a potkal jsem Bernarda. Ten vedle všelijakých vlastností má nějaký velmi dobré vlastnosti a není to parchant. A on mě říká, zítra mají konkurs na katedru, přijď tam. On zřejmě věděl, že oni byli nachystaní na jednoho člověka, kterého chtějí přijmout a ten tam měl přijít a nikdo jiný. Takže nedbali, jak sestavit komisi. No a tam byla ta komise s tím Ondříčkem a tak dál, no a ty nevzali toho, koho oni chtěli, ale vzali mě. Už jsem byl na té katedře dokumentární tvorby. A to byl 94. A teď najednou jako přemýšleli, jak mě odsud dostat. Tak mě dali toho žáka jednoho do dílny, který byl připravený na vyhození. A já jsem s ním udělal opravdu velmi dobrý film. A oni ho za ten film vyhodili. A teď si představte, že já jsem šel za Stankovičem a všechny ty chytřejší kritiky jsem pozval, pustil jsem jim to a všichni říkali, jak je to výborný film, Petruška Šustrová tam byla, já nevím, kdo všecko, Cízlar, Stankovič, hromada lidí. Tak já jsem pak chodil a byl jsem za rektorem a za děkanem a nikdo se do toho nechtěl dát, ale Stankovič měl vliv grantové komisi, Rodrigo Morales dostal peníze a natočil celovečerní povídkový film a vlastně se zachránil pro film. Pro mě to znamenalo to, že já jsem neměl na další rok žádného studenta a čekalo mě vyhození. Načež režisér Janeček přemluvil režiséra Gogolu, aby se ke mně přihlásil do dílny a oni mě nemohli vyhodit. A další rok já už jsem měl hodně studentů a pak víc než pátá. A prostě bylo všecko v pořádku. Rozumíte? Ale to jsou takový, máte štěstí. Víte, já vždycky prolezu tak jako s odřenýma ušima někde. No a když už jsem se na tu katedru dostal tímhle způsobem, rozumíte, to je vlastně politická hra. Tu politickou hru hrajete na každý té škole. Všude se vlastně hraje o moc, teď jde o to, jestli vy jste svině a chcete mít tu moc kvůli tomu, abyste se napakoval, anebo teda něčemu uvolňovat tu cestu. Tak jak ten Alexandr Dubček říkal vždycky, dejme tomu prostor. A oni mu říkali Alexandr Prostorovič. No a já jsem těm lidem zavolal, ať už nechoděj, a vlastně tam máme dneska tu špičku. Tady mimo tu katedru snad jsou 2-3 lidi, kteří mají tu úroveň. A o to vlastně na každé katedře jde, dostat tam ty nejchytřejší lidi. Jakmile vytvoříte systém, který ty nejchytřejší lidi nevyžene, protože jsou divný, tak máte katedru z lidí, kteří dělají filmy, že se divíte. A pak jako ty lidi, co jsou lidi systému, třeba z té televize se na ně vrhají a říkají, co to děláte, Jo, a oni dělají to, co vlastně dělat mají, to jest umění, anebo aspoň se o ně pokoušej, a je to vystavování ve filmových dílech myšlenek, které by mohly mít vliv na změny světa k lepšímu.

zaplať pambu za to, co se dělo po roce 89. I když to v mnoha směrech byla bída. Vlastně jste byl tak šťastný, že vůbec můžete otevřít hubu a že vás nezavřou. Nebo že vám dají tu kameru, nebo prostě cokoliv. Takže vlastně pro mě to bylo jako sledovat nový život. A ten nový život už v sobě tehdy obsahoval ty zárodky těch příšerností. To je jako, že jste třeba poslouchal Havla, který řekl, že na tom sněmu Národním shromáždění tak moc nezáleží a že to vlastně je vždycky taková sestava lidí, která udělá, co má Bůh ví kdo na mysli. Takže jako viděl jste tam to pohrdání potenciální parlamentem, bylo tam vidět taky to, že zatímco jde všechno doprava, pak to zase půjde doleva, se tam říká. Je tam Svitákův popis, jak funguje politika, že vlastně někdo do něčeho buší a pak se někdo snaží do toho bušit ještě víc a on mu uhne a ten se praští a zlikviduje se sám. Rozumíte, to jsou ty hrátky. Takže takový věci jsem tam měl a taky jsem tam měl nádhernou scénu, jak lidi pádí na hrad. A já to vždycky, když něco točím, tak vždycky si to srovnávám s něčím podobným, že jo? Takže to jsem si vždycky říkal, že to vypadá jako útok na Zimní palác, jo? A se tomu směju. A vlastně jsem tam třeba realizoval ten symbolický záběr, kde je ta socha svobody nad Karlovým mostem, vlevo je Bastila a vpravo chrám Vasilie Blaženého v Moskvě, vše na Vltavě, kolem toho Karlova mostu. A vlastně jsem tím chtěl říct, že co ty Čechy dělají, že přestože je to vysmívaný, tak oni jsou takovým mostem těch podstatných věcí. To, co mi tam chybí, by byl třeba ještě Big Ben, jo? Kde to prostě všecko začalo v té Británii s tím Cromwellem a tak. Ale s tím symbolem jsem prožil život, protože jsem si ho vymyslel ještě ve Spojených státech. A vždycky jsem si myslel, jednou si udělám film, kde to bude. A teď jsem to měl a byl chytrej malíř pozadí na Barandově, který mi to celý namaloval a ten zbytek, víte, to je udělaný tak, že se postavila veliká skleněná tabule, na to se to namalovalo, ta se postavila před Karlův most, aby tam byly ty Hradčané, jezdili tam ty lidi. A je to krásně, je to taková ta klasická triková technika. Úžasná. Potom, když jsem šel dělat film, co dělat, tam jsem pochopil, že v Praze už točit nemůžu, protože na ten hrad mě nepustěj, tak jsem se uchýlil do Českého Krumlova. A protože tu Prahu jsem musel nějakýmsi způsobem mít sebou, tak jsem naložil do toho auta takový lidi, s kterýma jako jsem docela rád komunikoval, jako paní Chramostovou a Jirou se, dokonce toho filmového režiséra, který dělá ty ekologické filmy, Vorla. Teď oni se ještě cestou poškorpili a Jirou si jim nadával a utek do pole a my jsme ho zháněli a jeli jsme z té Prahy do toho Krumlova dvouma autobusama a já jsem přestupoval s kamerou z autobusu do autobusu, protože jsem měl dva autobusy těch lidí. Až do toho Krumlova jsme jeli 6 hodin. Jo, oni byli totálně zničený. Ale vlastně oni mě vytvořili takový komentář do toho prostoru toho Krumlova, který jsem taky dělal, jak bych řekl, jak probíhá rok od jara až do zimy. A byly tam nádherné věci intuitivního charakteru. Byla tam jedna dáma, která psala o historii Krumlova a já jsem jí dva roky přemlouval, aby se nechala natočit a ona se nechtěla natočit a když už jsem měl úplně poslední natáčecí den v Krumlově, tak jsem jí potkal na náměstí, byla v kožichu, byla spokojená, šli jsme prostě spolu, natočili jsme to, co jsme potřebovali rozmlouvat, když jsme šli kolem domu místní čarodejnice, která už jako nežije, tak se zvedla sněhová bouře, pak vyšlo slunce, všude najednou byly v tom Krumlově asi 20 cm nasněženo z té bouře a ona mi to dovykládala. Rozumíte, já jsem viděl, že už tam nic točit nemusím. A jsou tam stopy vztahu s Němci,
jsou tam stopy politiky, protože jsem tam točil Zemana v takovém ateliéru. Mluvil chytře tehdy. Byl to slušný člověk, ten Zeman. Jen jsem si musel sednout k jeho nohám, protože on ješitný už byl tehdy, jo? A když jsem seděl u jeho nohou, tak jemu se dobře vyprávělo. Ale měl jsem v tom ateliéru fotografickým hromadu lidí, vlastně jsem ten ateliér objevil, protože jsem se dověděl, že tam nějaký starý fotograf, já tam vlez, a to byla rodina, která fotografovala už 100 let tuny negativu. Teď oni z toho pak udělali muzeum a začali tam chodit odborníci. Jo? Ale já jsem se o tom dočetl v novinách, že ten ateliér existuje. A on mě vlastně umožnil tam zase sázet ty lidi, co jsem přivážel z Prahy. A pak jsem měl normální činnost města, která jako spočívala v různých radovánkách, a ty radovánky jsou vždycky podezřelý, takže zase byly směšný a mohl jsem je přidávat do toho celku. A navíc jsem tam našel jednoho chytrýho architekta, s kterým jsem se po celou dobu stýkal, a ten mě vlastně tím městem provedl. A legrační je, že to město mi nedalo na film ani korunu. Chápete? A vlastně je to nejdůležitější film, co kdy kdo v Okrumlově natočil. A oni to brali jako nepřátelský akt téměř.

ten svět je teď prostavený elektronickou kulturou, která vlastně změnila totálně všecko. Jo, to je to, co já pořád opakuju, máme tu počítače, budeme prostě všecko vyřizovat hlasováním na síti a nepotřebujeme vůbec politiky. A to je ta budoucnost, ke který dojde, jestli to dojde za 50, za 100 let nebo za 3 roky, to já nevím. Ale má to obrovskou dynamiku a ty studenti všichni se zabývají vážně nějakými sociálními problémy. To je nejenom jako bídou, ale i strukturou vlády a tak dál, prostě všecko to, co tu společnost vytváří. Že jo? A jak bych řekl, některý jsou úžasný a občas něco natočej a já jim říkám, hned bych vám to ukradl. A oni mi to dají, i když bych prosil, jo? A já bych napsal, je to materiál toho a toho a strčil bych si to do filmu, protože ty filmy se dělají jako z takových myšlenek. Já třeba teď mě napadlo, v těch 60. letech byli takový lidi, co jste četli, jo, jako Chalupecký, nebo Selucký ekonom, nebo filozof Ivan Sviták. A to nebylo k zahození. Vlastně jste se pohyboval, byl Kolář, byl Medek, já jsem mohl k Medkovi, mluvil jsem s ním v obrazech svých a bratra a sestry a jako jsme si vyhověli tím, jak jsme ty věci viděli, ne, že bych se na někoho zvlášť lepil, to ne, ale prostě mě bavilo, že vlastně podobně jako já smýšlí spousta lidí, kteří mají přirozenou autoritu. No a ta nepřirozená autorita, ta vlastně mě nikdy nezajímala, no tak to já bych mohl začít vyjmenovávat. Teď se podívejte na ty škole, třeba na té katedře, že jo, je Janeček, je Mareček, je Gogola, je teoretik Kubica, ano. To jsou lidi, s kterýma si má člověk co říct. No a to znamená, že já chodím do školy se učit. Rozumíte, já mám semináře, 2 hodiny pracujem vždycky a po těch 2-3 hodinách máme 1-2 myšlenky taky. No a to všecko funguje a ty studenti to slyšej a mají taky myšlenky. A jako si to srovnávají, třeba se vám i posmívají nebo neberou vás vážně, ale to všecko jako je proces, když já sám sobě se taky posmívám, taky se tak úplně vážně neberu, jo. I když život je smrtelně vážná věc, protože musí jednoho dne skončit, což je teda opravdu smrtelně vážné. A to znamená, že vlastně každá ta chvíle má za něco stát, když už ji teda máte vůbec.

0: Karel Vachek vzpomíná tento týden na svůj život a běh. S tímto filmovým režisérem a pedagogem natáčel Robert Sedláček. Odvysílané díly najdete na webu vltava.rozhlas.cz. A krátce před 12. mám pro vás ještě jednu zprávu. Filmové léto je v plném proudu, to nejspíš víte, a toto vysílání trvá až do konce srpna. Ale zapojit se nově můžete i vy. Posílejte nám vaši nejsilnější filmovou vzpomínku, na kterou nikdy nezapomenete. A to na mail mozaika@rozhlas.cz. Nejzajímavější odpovědi budou odměněny. Ještě vás o tom v příští hodině budeme informovat. Tomáš Pilát je už ve studiu. Série To byl můj film je na dohled. Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Rozsáhlé ruské útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 13 lidí. Evropská komise vyčlení v přepočtu 120 miliard korun na stavbu gigatováren na umělou inteligenci. Letní filmovou školu dnes zakončí projekce vybraných filmů. A počasí bude jasno nebo polojasno, jen výjimečně přehánky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů Celsia. Dobré poledne. Ruská armáda opět masivně útočila na Ukrajinu. Dronové a raketové údery nepřežilo minimálně 13 lidí. Rusko cílilo i na západ Ukrajiny. Letecký poplach kvůli tomu zněl i na východě Polska.
2: Podívejte.
3: Obci Radošné u Krivého Rihu ruská raketa pravděpodobně typu Iskander zasáhla rodinný domek, ve kterém zahynuli 4 dospělí a 2 malé děti ve věku 5 a 12 let. Dalších 8 lidí bylo zraněno, z toho 2 děti, oznámil šéf obranné rady Krivého Rihu Oleksandr Vilkul. Na místě doteď pracují záchranáři. Jednu oběť hlásí Kyjev, kde raketa zničila jednu z tržnic. Nejméně 2 ruské rakety zasáhly Lvov, zničili jeden bytový dům a další poškodili. Počet zraněných úřady upřesňují. Ruský raketový a dronový útok na Ukrajinu stále pokračuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Evropská unie spustila výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
4: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Hotel a vysílač na Ještědu slaví výročí. Před 60 lety, 30. července 1966, byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášený národní kulturní památkou.
5: Ten Ještěd se stal opravdu jako mimořádnou ukázkou té spolupráce umělců a techniků.
6: Říká ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek. Zároveň kvituje, že budovu koupil Liberecký kraj. Jak by měla vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
7: Ještěd by měl zůstat Ještědem samozřejmě, ale ty vstupy uvažujeme tak, aby bylo jasně čitelné, že toto je dílo původních autorů, které prostě respektujeme, obnovujeme, a toto je vlastně vklad dnešní doby.
6: Změnit se má například zasklení vyhlídkového ochozu nebo vstupy do budovy. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Uherském Hradišti dnes končí letní filmová škola. Návštěvníci budou moci shlédnout například snímky Romana Polanského nebo Michelangela Antonioniho. Promítat se budou také bonusové filmy, které vybrali zástupci letní filmové školy. Pokračuje programový ředitel festivalu Jan Jílek.
8: Se vybereme vlastně z programu filmovky nějaké filmy, které nám jsou blízké, a já jsem vybral film Sibel. Scénář k tomu psal jeden z našich vzácných hostů, Ren Matatulo Yesi, francouzsko-senegalská režisérka, která tady byla, a je to takový jako neo-western z odlehlého tureckého regionu, který byl nominovaný na evropské filmové ceny, byl strašně festivalů.
0: Festival zakončí promítání v letním kině na Masarykově náměstí. Diváci od 10 hodin večer uvidí americký film Velký Marty, který získal 9 nominací na Oscara. V noci na dnešek zemřel botanik Václav Větvička, bylo mu 88 let. Informaci chrudimského deníku Českému rozhlasu potvrdila Hamzova léčebna v Luži-Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy, působil také v botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách a dlouhodobě vystupoval i v Českém rozhlase.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě kolem 33, v 1000 metrech na horách kolem 28 stupňů Celsia. V Čechách povane slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní až jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: U mikrofonu je Lenka Novotná, Mezinárodní den přátelství pokračuje. Přátelé filmu jsou vítáni u rozhlasových přijímačů. To byl můj film, tak se jmenuje projekt, se kterým se v rámci Vltavského filmového léta setkáváme až do 28. srpna, a to každý všední den mezi 12. a 13. hodinou. Dnes je na řadě, a je to neuvěřitelné, už 29. část, ve které se dostáváme do let 1957 až 1960. A tuto hodinku si vzal na starost Tomáš Pilát. Dobré poledne, Tomáši.
2: Hezký den.
1: Tento týden se věnujeme československé kinematografii v podobě a v době po druhé světové válce, konkrétně letům 1950 až 1960. Jde o dobu, která přinášela na poli našeho filmu dramatické změny, ovlivňované především politickou situací. Tak trochu dramatické bylo i částečné tematické i umělecké uvolňování na poli naší kinematografie, a to koncem 50. let. O čem konkrétně budeme mluvit?
2: Tak dneska se budeme povídat, jak se, byť teda to trvalo jenom kratičkou chvíli, začala situace pomaličku kulturně politicky uvolňovat. Budeme mluvit o změnách v úřednickém a státoprávním uspořádání našeho filmu. Zmíníme také nástup nové generace filmařů, často to byli absolventi pražské FAMU, a podrobněji se podíváme na některé zásadní filmy tohoto období, jakými jsou Škola otců, Vyšší princip, Vlčí jáma a Tam na konečné. No a taky zavoláme filmovému teoretikovi a publicistovi Josefu Vomáčkovi. Právě s ním se podíváme na konečnou tramvaje na pražské Pankráci, kde se natáčel ten film Tam na konečné, a řekneme si, jak se místa natáčení změnila a jak vypadají dnes. Na některá se můžeme vypravit stále, ale možná bychom je ani nepoznali po té, co předtím bychom viděli ten film. No ale slavný Činžák, ve kterém se odehrávají příběhy lidí, hrdinů toho snímku, stále stojí. Pro zajímavost najdeme ho v Praze na Pankráci, nedaleko stanice metra Budějovická.
1: A začneme na lodi, protože následující skladba měla premiéru před více než 300 lety. Autorem je Georg Friedrich Händel a premiéru měla na řece Temži.

0: Orchestr ze Fero dohrál. V červenci 1717 měl lodní konvoj plující po Temži z Whitehallu do Chelsea na jednom z člunů 50členný orchestr s vodní hudbou Georga Friedricha Händla. Tento člun plul těsně vedle královské lodi s králem Jiřím I. Toho na palubě polední Vltavy nemáme, ale dnešní vydání série To byl můj film se mnou provede a vyplouvá se mnou Tomáš Pilat. Dobrý den, Tomáši, ještě jednou.
1: Ještě jednou, hezký den.
0: V rámci našeho projektu Filmové léto si budeme povídat především o konci 50. let minulého století. Tak jak se mezi lety 1957 až 1960 měnily situace v našem filmu a postavení filmových tvůrců?
1: Tak je to doba, řekl bych, opatrného a dočasného politického a kulturního uvolnění po tom předchozím stalinském dogmatismu. Ono to vyplynulo z závěru a do zvuku 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, který do společnosti, a to i té filmové, přece jenom přinesl trošičku naděje na nějakou třeba svobodnější tvorbu. Otevřela se možnost omezeného prostoru pro kritický pohled na současnou společnost a taky morální selhání jednotlivců socialismu. To se začalo objevovat ve filmu. Nebylo to viděno velmi rádo, ale občas se to povedlo. Ovšem, trvalo to jenom chviličku, pak přišlo zase přitvrzení a návrat k té plánované ideologické direktivě, takzvané Bánsko-Bystrické direktivy. To jsou vlastně direktivy, které vzešly z prvního festivalu československého filmu v roce 1959, který se konal v Banské Bystrici, a ten festival znamenal pro filmaře útrum i v částečné svobodě a rozletu, takže se znovu ocitli v pasti, ze které nebylo úniku. Co se týče organizace československého filmu, tak v roce 1957 byl zrušen podnik Československý státní film a byl nahrazen hlavní správou československého filmu. A na Barrandově byly zavedeny tvůrčí skupiny, což na jednu stranu posílilo vliv prověřených dramaturgů, ale na druhou stranu dalo prostor mladším režisérům k větší autorské autonomii. No a do našeho filmu, jak jsme už zmínili, přicházeli absolventi FAMU, výborní režiséři, například Vojtěch Jasný nebo Ladislav Helge, kteří začali odmítat tu starou školu poplatnou režimu, což v širokém kontextu vlastně lze označit za vytvoření živné půdy pro pozdější slavnou československou novou filmovou vlnu.
0: Pojďme tady, Tomáši, k těm tvým filmům z této doby.
1: Na prvním místě je to určitě Škola otců, film Ladislava Helgeho, úžasný film. Je o učiteli, který po rozpadu partnerského vztahu odchází učit na venkov, kde se střetává s ideologickými praktikami svých kolegů v čele s ředitelem té školy, kam nastoupil, ale nechce trpět nepravosti a zastává se potřebných, ať už jde o děti nebo o rodiče, ale je to marné v boji proti socialistickému, korupčnímu a zideologovanému systému. Opravdu nemá šanci. Podle mě tenhle ten film patří k nejzásadnějším počinům československé kinematografie nejenom konce 50. let. Jeho vznik a přijetí provázely nevídané politické paradoxy, kdy na jednu stranu ten film získal nejvyšší státní ocenění, ale v zápětí se stal terčem tvrdé stranické likvidace. Byl to celovečerní debut tehdy 30letého Ladislava Helgeho, který napsal scénář společně se spisovatelem Ivanem Křížem. A oba právě odmítli ten budovatelský optimismus filmový a namísto bezchybných socialistických hrdinů chtěli ukázat maloměšťácké intriky, kariérismus a pokrytectví. Helge do toho filmu prosadil motivy, které byly do té doby nemyslitelné, například děti, které šikanují svého spolužáka pod rouškou třídního uvědomění, nebo ředitele školy, který kvůli politickým statistikám falšuje známky. Víme, že hlavní roli zásadového učitele Pelikána stvárnil Karel Heger. Jeho postava opravdu stělesňovala tragický střet toho jedince s mašinérií systému, morálního jedince, což Karel Heger potrhl civilním a hluboce lidským výkonem. Mě o sobě to jeho pojetí postavy Pelikána, učitele Pelikána, vždycky, když ho vidím, tak mě dojme. Natáčelo se taky v autentických lokacích na Jižní Moravě, což tomu filmu dodalo poměrně syrovou, skoro až dokumentární atmosféru. No a zajímavost, miniroli opilého otčíma se ve snímku objevil Rudolf Hrušínský. Opravdu tenhle ten film se socialistického realismu netýká ani náznakem.
0: Tomáši, přijetí tohoto filmu, jak jsme už řekli, procházelo mohutnými turbulencemi. Je to tak?
1: Je to přesně tak. Ten vývoj je možná absurdní, skoro jako z absurdního dramatu. Snímek byl po premiéře v roce 1957 natolik silný pro všechny a tehdejší kritika ho přijala nadšeně. Tvůrci za něj obdrželi nejvyšší komunistické umělecké ocenění státní cenou Klementa Gottwalda. ale pak přišel ten tvrdý úder v Banské Bystrici už o rok později a politické kormidlo se otočilo zpátky k tomu dogmatismu, k socialistickému realismu. A ten film byl na tom festivalu v Banské Bystrici označen za ideologicky škodlivý, bezvýchodný, pesimistický a zkreslující vedoucí úlohu komunistické strany ve školství. Takže po této kritice jeho distribuce byla dramaticky omezena a po sovětské okupaci Československa v roce 68 ten film skočil do trezoru na dlouhých 20 let.
0: A co diváci, přijali ten film vlídněji?
1: Přijali ho, myslím si, velmi vlídně. Pro běžného diváka, který právě byl navyklý na ty naivní, ideologicky růžové budovatelské snímky z první poloviny 50. let, tak ta Škola otců znamenala obrovské překvapení. Diváci prožívali velmi silné pocity v kinech, když na ten film šli. Poprvé otevřeně mluvil totiž o věcech, o kterých lidé běžně diskutovali doma v kuchyni, ale na veřejnosti nemohli. Ta postava poctivého a spravedlivého učitele Pelikána, který odmítá ustoupit nátlaku funkcionářů a raději snáší štvanici ze strany hypokritických rodičů, vzbuzovala u publika obrovské sympatie, hluboké morální pohnutí a velká část toho publika se s ním stotožňovala. A ten úspěch u diváků potvrdil i fakt, že Karel Heger vyhrál v roce 1958 na základě této role anketu slovenského deníku Smena o nejoblíbenějšího československého herce roku. Ten film pochopitelně rezonoval i v učitelských kruzích. Pedagogové v něm poznávali absurdní tlak na tabulkové výsledky falšování známek na úkor skutečných znalostí dětí a ve sborovnách se o tom filmu opravdu velmi bouřlivě debatovalo. Shrnuto, ten film je velmi dobře napsaný, zrežírovaný a má dobře vybrané lokace, určitě nešustí levnými studiovými dekoracemi a jak jsme řekli, na vrcholu toho všeho stojí Karel Heger v hlavní roli.
0: Říká Tomáš Pilát v dnešní živě vysílané hodince vltavské série To byl můj film a my se za chvíli do doby přelomu 50. a 60. let minulého století ještě vrátíme a mluvit budeme o dalších zásadních filmech tohoto období Vlčí jámě a Vyšším principu.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Vlakem na Kolín nás na stejnojmenném albu z roku 2012 vzali Katka Koščová a kapela Neřeš se Zdeňkem Vřešťálem. Stále jsme v souvislosti s historií naší kinematografie v letech 1957 až 1960. Posloucháte další živě vysílanou hodinku projektu To byl můj film. Dnes s naším filmovým redaktorem a publicistou Tomášem Pilátem. Tomáši, před hudbou jsme mluvili o snímku Škola otců. Které další počiny z této doby pokládáš za zásadní, za filmy, za které se československá kinematografie nemusí stydět?
1: Určitě se nemusí stydět za filmy Vyšší princip a Vlčí jáma. Já začnu tou Vlčí jámou, protože přišla do kin dřív v roce 1957. Tenhle ten film Jiřího Weisse je pokládán za jeden z absolutních vrcholů československé kinematografie 50. let. S tím bych musel souhlasit. Psychologické drama, natočené podle románu Jarmily Glazarové, se totiž vymykalo té tehdejší politické škatulkové tvorbě a dosáhlo mimořádného ohlasu doma i v zahraničí. Tahle ta doba vlastně se vyznačuje tím, že některé československé filmy měly v zahraničí velký úspěch. Vlčí jáma tedy byla jedním z nich a, jak říkám, ten zahraniční ohlas byl značný. Jarmila Glazarová, víme, spisovatelka, byla sice prominentní představitelkou komunistického režimu, ale ten román nemá žádné stopy propagandistické, takže Jiří Weiss a scénárista Jiří Bedečka mohli vytvořit krásné komorní psychologické drama, které zaměřily čistě na lidské vztahy. Takže namísto těch témat kolektivizačních ukázal film Past maloměstského domu, manipulaci, citové vydírání. Ten název mimochodem Vlčí jáma odkazuje na loveckou past, ze které uvězení hrdinové nedokážou uniknout. Ten film je vlastně o tom. A má taky zajímavou vizuální stylizaci, o kterou režisér Jiří Weiss požádal známého malíře Otto Janečka. Respektive nejdřív ho požádal o to, aby ilustroval scénář, aby si ujasnil, jak mají ty jednotlivé scény na plátně působit. Některé z těchto výtvarných vizí pak přímo přenesl do výsledných filmových záběrů. Turci chtěli opravdu potrhnout tu tísňovou atmosféru a tak pracovali s tísnivými detaily, jako třeba moucha lapená v pavučině. No a Ota Janeček je taky u tohoto filmu uváděn jako výtvarník kostýmu.
0: Vlčí jáma má taky zajímavé herecké obsazení. Zářily tu především dvě herečky. Jedna na začátku kariéry a druhá, tak říkajíc, ostřílená, zkušená.
1: Je to tak a ta ostřílená, zkušená u natáčení toho filmu radila té
0: začínající,
1: přesně tak, roli osiřelé schovanky Jany, abychom byli konkrétní. Původně měla hrát sice jiná herečka, ale Jiří Weiss obsadil tehdy 17-letou Janu Brejchovou pro její vlastně křehký vzhled, přirozený talent. A po premiéře vlastně z Jany Brejchové udělal hvězdu. A nejzářivější hvězdu české kinematografie, kterou pak byla opravdu poměrně dlouho. No a tou druhou hvězdou byla Jiřina Šejbalová, která stvárnila stárnoucí, majetnickou a citově vyprahlou Kláru velmi strhujícím způsobem. Ta její zneklidňující krátce dominovala vlastně celému filmu a zastínila i mužského hrdinu v podání Miroslava Doležala. A právě, jak jsem řekl, Jiřina Šejbalová velmi často na place radila Janě Brejchové, jak třeba kterou scénu zahrát, jak se tvářit, jakou použít mimiku, gesta a tak.
0: Tomáši, proč je právě tento film jedním z těch tvých?
1: Protože to je opravdu strhující, nervy drásající podívaná. Něco mezi psychohororem a psychotrillerem se strhujícím výkonem těch dvou zmíněných hereček, o kterých jsme mluvili. Ten film není jednoduchý na sledování, ale jako divák jsem vždycky úplně stržený tím dějem a tou atmosférou. Může za to i Ota Janeček zmíněný za tu vizuální podobu. Přitom některé metody, které pomohly Jiřímu Weissovi k dokonalému vyznění filmu, byly minimálně diskutabilní. Traduje se, že chtěl u Jany Brejchové docílit třeba bezradnosti, pláče, pocity a tak jí deptal psychicky, říkali, že neumí hrát a křičel na ní a Jana Brejchová prožívala, jak vzpomínala později, opravdu utrpení, ale projevilo se to v jejím autentickém a bezbraném výkonu. Což tedy není veselá historka z natáčení, spíš záležitost, že se režiséři občas uchylovali k poměrně krutým metodám vedení herců. Byla tím známa například paní režisérka Chytilová. No a další zajímavost, během natáčení si 17-letá Jana Brejchová stěžovala režisérovi, že právě Miroslav Doležal, její filmový otčím, jí obtěžuje nebo dotýká se jí velmi nevhodně, tak Jiří Weiss nechal přinést 2metrové prkno, vrazil ho mezi ně jako bariéru a Doležala to údajně velice sklidnilo.
0: Rychlé technické řešení.
1: Přesně tak. No a ta slavná scéna, kde noční můra naráží do Petrojevové lampy a umocňuje dusno v místnosti, tak ta se netočila s živou můrou, ale s mrtvou, která byla přivázaná na tenké nice a asistent s ní vlastně klepal o sklo, aby to vypadalo, že se třepotá na té sklenice živá můra, živé zvíře.
0: To jsou ty filmové efekty tehdejší doby. Jak Vlčí jámu přijali režimní kritici, jak diváci a jak byl přijat v zahraničí?
1: Tak film zaznamenal veliký úspěch v zahraničí na festivalu v Benátkách. Získal mimo jiné třeba cenu Fipresci. Jiřina Šejbalová byla v Benátkách horkou kandidátkou na cenu pro nejlepší herečku, ale nakonec jí tohle ocenění vyfoukla tehdy Sofia Loren za svůj výkon ve filmu Černá orchidej, ale Šejbalová dostala od poroty zvláštní osobní uznání za svůj výkon. Opravdu tu porotu její výkon strhl, stejně jako diváky. Tuzemští diváci i kritici přijali film také s nadšením hned při prosincové premiéře v roce 1957. Jak jsme řekli, publikum bylo unavené těmi schematickými škatulkovými filmy socialistického realismu a tady opravdu to byl náraz, hluboký umělecký zážitek, který oceňoval čistou filmařinu, dlouhé klidné záběry obličejů a propracované herecké výkony. Kvůli tomu tedy diváci měli ten film rádi. A na rozdíl od Školy otců se Vlčí jáma vyhnula tvrdým politickým zákazům na Banskobystrickém festivalu v roce 1959. Těžko říct proč. Režim tenhle film vnímal jako přípustnou, v uvozovkách cituji, kritiku prohnilé buržoázní společnosti minulosti, což tomu filmu tedy umožnilo zůstat v československé distribuci.
0: Tomáš, ještě že poprosím o pár slov k filmu Vyšší princip. Ten měl premiéru až v roce 1960.
1: Přesně tak a jde o další klenot československé kinematografie. Podobně jako Škola otců a Vlčí jáma odmítl, respektive jeho režisér Jiří Krejčík odmítl schematický patos těch socialistických filmů, které předcházely v tomhle snímku. Ten film vznikl podle povídky Jana Drdy ze sbírky Němá barikáda a příběh vycházel ze skutečné události na příbramském gymnáziu, které Drda sám vystudoval a tehdy za války, tedy za Heydrichiády, byl popraven student Antonín Stočes, kterého spolužák udal za to, že vytrhl fotku Hitlera z nějakého časopisu a hodil ji do koše a popravil i otce toho studenta a ředitele té školy tehdy. Takže
0: na rozdíl od chlapce samozřejmě.
1: Ano, ano.
0: Také.
1: A na rozdíl od reality a původní povídky, kde figuruje tedy pouze jeden student, Drda a Krejčík ve filmovém scénáři zvýšili počet začinných maturantů na 3. To jsou ti kluci Moučka, Ryšánek, Havelka, aby znásobili právě tragický dopad té události na tu celou třídu. Tam ten pohled na prázdné lavice je opravdu taky nervy drásající.
0: Na to nikdo nezapomene, kdo tento film viděl. Tomáš, i v tomto filmu se objevuje Jana Brejchová a i tady si režisér k autenticitě a správnému vyznění příběhu vypomohl podpůrnými prostředky.
1: Je to přesně tak, slavná závěrečná scéna, ve které profesor Málek, kterého skvěle hraje František Smolík, pronáší k mlčící třídě legendární verdikt z hlediska vyššího principu mravního: vražda na tyranu není zločinem. Říká za naprostého dojetí všech diváků, tak ta se natáčela ve velmi vypjaté atmosféře a aby Krejčík ze studentů i ze Smolíka dostal autentické emoce a pláč, tak nechal štáb do toho sálu při natáčení nečekaně pustit československou státní hymnu, což okamžitě zafungovalo a slzy těch přítomných herců na place při tom natáčení jsou stoprocentně pravé, nebo alespoň to tvrdí. Jiří Krejčík byl známý svou mimořádnou náročností a taky prchlivou povahou. S herci vedl dlouhé debaty, odmítal divadelní patos a například měl velké debaty i s Františkem Smolíkem. Právě o tom patosu František Smolík ze začátku toho natáčení se cítil tak trošku ukřivděný těmi připomínkami Jiřího Krejčíka, ale podal tam životní výkon. No a zrodila se silná morální autorita. Myslím, že většina z nás, i když ten film vidíme po XT, tak při tom Smolíkově závěrečném monologu má slzy na krajíčku. Samozřejmě i díky záběrům na dojaté studenty, kteří v lavicích vstanou a neskrývají své slzy, které jsou autentické, jak jsme si před chvílí řekli. A další zajímavostí je, že se Jiří Krejčík záměrně vzdal barevného materiálu, aby právě lépe zobrazil tu syrovost a tu tíseň doby Heydrichiády, tak ten film natočil na černobílý materiál.
0: A ještě k přijetí filmu. I tady se děly skoro nevídané věci. Upřesni to, prosím.
1: V Československu byl film po premiéře v listopadu 1960 přijat s obrovským uznáním a okamžitě se zařadil do Zlatého fondu

0: antiněmeckých nálad, šíření antiněmectví. A vlastně, jak jsem řekl, bylo zakázáno promítání tohoto filmu několik let.
1: To ještě doplnil Tomáš Pilát k filmu Vyšší princip a na závěr dnešní hodinky našeho vltavského projektu To byl můj film. Jsme si nechali vynikající a zásadní kolektivní, ale v dobrém slova smyslu kolektivní snímek Tam na konečné. O něm více až za chvíli a po telefonu se k nám pokusí přidat filmový publicista a znalec Josef Vomáčka. Předtím Erik Satie.

0: Že to vy, Erik Satie a Jean-Pierre Arméniaud ve 12 hodin a 40 minut na stanici Český rozhlas Vltava. V rámci našeho projektu To byl můj film dnes s Tomášem Pilátem mapujeme situaci v československé kinematografii na konci 50. let minulého století. Slíbili jsme po povídání o filmu Tam na konečné. Tomáši, o jakou konečnou jde?
1: Jde o konečnou tramvaje, o které stojí činžák s mnoha různými nájemníky a s mnoha více či méně propletenými příběhy. Je to snímek režisérské dvojice Ján Kádár a Elmar Kloss, kteří o několik let později dostali Oscara za Obchod na Korze a představuje taky zásadní milník v přechodu československého filmu od toho budovatelského schematismu k psychologickému realismu. Je to období v českém filmu bohaté na psychologické filmy, které čeští filmaři už tehdy velmi dobře uměli. No a zachycuje tedy všední životy a morální dilemata obyvatel jednoho domu na pražské periferii.
0: A slíbili jsme i telefonát. Filmový teoretik a publicista Josef Vomáčka je v pořadech našeho projektu Jako doma a voláme mu tedy i teď. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: I ode mě hezký den, Josefe. Pojďme nejdřív k té veselější stránce věci. Řekli jsme, že onou konečnou je tramvajová smyčka na periferii, ve skutečnosti na pražské Pankráci. Dají se stopy té tramvajové tratě dodnes někde reálně najít, nebo nějaké zbytky alespoň?
2: No, dodnes se momentálně najít nedají, když se tam tramvaj opět vrátí. Tím nechci strašit vaše posluchače, ale zajímavé bylo to, že tam tvůrci umístili konečnou tramvaje číslo 3, která všem končila o několik stanic dříve v místě dnešní 18 v ulici na Veselí. Tam jezdila 13 do Ryšánky a 14 na Kačerov. Ale co mě trošku překvapilo u Kádára a Klose, že nechali tramvaj číslo 3 jezdit pražskou Celetnou ulicí, kde vždycky jezdila tramvaj číslo 1. To je taková malá poznámka. V báječným Martin Růžek se tam klimbá Celetnou ulicí v tramvaji. Trošičku mě to překvapilo, že to jsou na trojka.
0: Ono se vůbec natáčelo v reálných pražských exteriérech, v tehdejším dělnickém prostředí, což filmu dodalo právě tu silnou dokumentární hodnotu a autentické genius locí konce 50. let. Cítíte to také tak?
2: Cítím to a jsem velmi rád, že ty filmy vídám, neboť přinášejí atmosféru třeba ty noční jízdy tou tramvají tehdejší Prahou, která byla kupu divu světelně velmi dobře vybavená, neonové reklamy rozkvétaly a tak dále. A ta tramvaj se toulá Prahou po nocích s Martinem Růžkem velice pěkně a přináší atmosféru zanikajícího kapitalistické tváře s tou novou rodící se, která se ovšem samozřejmě potom nepovedla. Já jsem velmi rád, že dokonce tam vedle toho domu, který tam opravdu stojí a stál, i když už dneska obklopen další zástavbou, byla malá budova radlické mlékárny, kde se prodávalo mléko. Jak jsem byl roztrčen, že po roce 69, tak mám k mlékárnám vazbu. Mně se ten krám strašně v tom filmu líbil.
1: A zpátky k tomu filmu, povídáme si o filmu Tam na konečné. Pro spisovatele Ludvíka Aškenáziho byl tenhle ten snímek vůbec prvním celovečerním scénářem, který napsal, musel ho prý několikrát přepisovat. Cenzorům se pořád něco nelíbilo, ale podařilo se mu do toho příběhu vnést svůj typický poetický, humanistický, ale zároveň melancholický styl, který ostře kontrastoval s tehdejší tvrdou politickou linkou. Josefe, co by se řekl ke scénáři? Co vás baví na tom scénáři?
2: Vy jste vlastně to trošičku už předřekl, protože ten film se mohl odehrávat kdekoliv. Tam se absolutně ani v ničem nedotkl socialistické současnosti konce 50. let. Byl to opravdu drama z prvky italského neorealistického filmu 50. let, nebo konce 40. let. A mě právě ta současnost a to soustředění na příběhy těch obyvatel domu, kde vlastně se nejednalo o žádný pohled do zářivé budoucnosti. To byly velmi smutné příběhy. V podstatě ti lidé se tam potáceli v tom dnešním všedním, abych řekl, se bezperspektivním životě. Byl jsem velmi překvapen, jak ten film vlastně vůbec mohl projít v tomto směru. Mě udělal radost stejně jako celá řada filmů z té doby. Dívejme se někdy na ty černobílé filmy 50. let. Nebylo jich málo.
0: Ten film má hvězdné obsazení a herci, často spojovaní s divadelním nebo filmovým patosem, tady hrají velice civilně. Protože na telefonu máme Josefa Vomáčku, rovnou se zeptám, připojte nějaké zajímavosti k hereckému ansámblu a možná se zaměřte na dnes takřka zapomenutou Evu Očenáškovou. Očenášovou.
2: Ona začínala ve Stracenci v roce 56, takovou středně velkou roli. Tady hrála hlavní roli, v tom Nekonečné, ale jinak potom jsme ještě mohli vidět párkrát v Ošklivé slečně, v Probuzení, ve velkém filmu Dnes naposled, třeba rok později. Pak se už ztratila, byla novinářkou a podobně. Byla velmi krásná a myslím si, že vyrazila divákům dech. Bohužel jí musela dabovat Alena Krojčmanová, protože její hlasový výkon neodpovídal představě, ale já bych ještě doporučil, je tam mini rolička Harry Hegerové, která je tam naprosto brilantní a briskní. Martin Růžek tam zahájil svou sérii těch záporných rolí, roli alkoholického otce, naprosto perfektní. No a co určitě lidi zaujalo, byl opět záporná role Rážova. Paní Ráž tam hraje takového divného lékárníka, egoistu, sobce. A myslím si, že trošku tam odpracovával tu svoji velkou popularitu Spišné princezny. Několik filmů, ve kterých hraje záporné role, mě o tom trošičku přesvědčoval.
1: Vy jste řekl, že toto diváky zaujalo. Jak obecně přijali českoslovenští diváci film tam Nakonečné?
2: No já jsem marně hledal finanční výsledky, ten film nebyl zařazen mezi ty komerčně úspěšné, ale já vím, že ten film se hodně chodilo a že ten film, ne že by získal potlesk, jako třeba Vlčí jáma, které jste hovořil před chvilkou, nebo Vyšší princip, ale ten film byl tak zajímavě jiný, že diváci v tom nacházeli svoje příběhy. Takový ten raný feminismus nebo odvaha hlavní hrdinky žít sama s dítětem bez jakékoliv další budoucnosti. Já si myslím, že to byl velmi, velmi šikovně postavený scénář a ten film v určité době musel mít úspěch, i když kritika ho přijala velmi, velmi, velmi záporně. Musím říct, že ty výhrady, že se to prostě tam není pozitivní vazba na budování socialistické společnosti, že ten film je velmi pesimistický a ta kritika byla stále trčí a trčí. I když tedy lidi ho přijímali pro jeho civilnost velmi sympaticky.
0: Upozorňuje Josef Vomáčka, se kterým a také s Tomášem Pilátem jsme dnes připomněli několik zásadních filmových titulů konce 50. let a dospěli jsme až na Konečnou. Pane Vomáčko, já vám děkuju, s vámi se loučím pro dnešek, naslyšenou.
2: Děkuji, jsem rád, že se věnujete těmto zajímavým filmům. Děkuji.
1: Naslyšenou.
0: Díky vám. Zítřejší hodinka mezi 12. a 13. hodinou bude do značné míry pohádková a tak by měla mít dobrý konec. Pro dnešek se loučím i s Tomášem. Díky za toto vydání série To byl můj film a můžeš jít připravovat další díl. Ahoj Tomáš.
1: Dohned na to. Rádo se stalo a naslyšenou.
0: A já připomenu, že se můžete zapojit také vy do projektu To byl můj film. Můžete totiž hlasovat v naší anketě o nejlepší české filmy všech dob. Na webu je 50 titulů, kterou sestavili autoři projektu a vy, naši vltavští posluchači, můžete určit pořadí filmů, které jsou pro vás ty nejlepší. Aktuální stav ve vašem hlasování, to se podíváte právě na té stránce vltava.rozhlas.cz.
3: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
4: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
3: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Je tady polední Vltava. Záměrně jsem neohlásila hudbu, která právě dozněla. Pokud jste si také říkali, že jste ji už někde slyšeli a možná i viděli, pak se nepletete. Šlo o ústřední téma z filmu Velký blondýn s černou botou. Autorem hudby Vladimír Kosma a šlo o úpravu pro housle a orchestr. Vítěze dnešní výzvy o autentickou vzpomínku spojenou se silným filmovým zážitkem už máme. Jméno se dozvíte po následujícím příspěvku. Nezávislé divadlo Tramtárie připravuje olomoucké nejen shakespearovské léto už po 11. Poprvé ale pozve návštěvníky do prostor letního kina. V Olomouci jde o největší prázdninovou divadelní akci pod širým nebem a organizátoři očekávají návštěvnost přes 5000 diváků. Festival začíná 4. srpna a do 16. srpna se návštěvníci můžou těšit na 13 divadelních večerů pro dospělé i pro děti. Další podrobnosti zjišťovala Blanka Mazalová.
1: Máme rádi nové výzvy, takže nový prostor, větší kapacita, tak začínáme teďkon tady. No.
2: Rozhlíží se po pódiu v letním kině ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
1: Další věc byla opravdu otázka té kapacity, protože parkán jako není nastavený na ty velké návštěvnosti, takže tím na poslední roky už to byl velký problém. Ta kapacita 550 míst extrémní tam byla několikrát překročená a zkrátka ten festival to trochu přerostl.
2: Divadlo Tramtárie se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Tento letní festival je proto důležitou součástí provozu a vylepšením finanční bilance.
1: Tramtárie je tedy jak komorní divadlo pro 80 diváků a tady chodí 500-600 na představení. Takže celkově přijde do Tramtárie za rok 20 000 lidí, ale z toho 5 jsem na tento festival, takže opravdu je to velká část vlastně našich příjmů a našeho fungování, takže je to velmi důležité a je to vždycky v podstatě infarktové pozorování toho počasí a modlení se, aby nezapršelo nebo aby pršelo jindy a ne během představení.
2: Novinkou je i zapojení dalších kreativních umělců během festivalu.
1: Chceme jako během festivalu představovat umělce a výtvarníky a keramiky, co jsou z Olomouce, co s námi třeba spolupracují, aby během festivalu představili svou tvorbu a řekli, že jsou tady v Olomouce, že tady se dají koupit jejich výrobky.
2: Z důvodu nedostatečné kapacity se divadlo Tramtá je stěhuje ze Slovanského domu do bývalých hanáckých kasáren. Tam teď pracují na rekonstrukci prostor, říká Vladislav Kracík.
1: Už na tom pracujeme přes rok. V těchto chvílích probíhá rekonstrukce prostoru, takže je s tím spousta práce, ale všechno je nastaveno k tomu, aby jsme od ledna 2027 nastoupili už v hanáckých kasárnách v novém divadle, které bude naším působištěm na dalších 22 let.
2: Divadlo Tramtárie proto vyhlásilo i veřejnou sbírku. S jejím výsledkem je Vladislav Kracík spokojený.
1: To probíhalo teďko na konci sezóny 3 měsíce. Celkově jsme vybrali téměř 1 000 000 korun, takže ta kampaň je velmi úspěšná. I podle slov organizátorů Donia je to jako nejúspěšnější kulturní sbírka v Olomouckém kraji všech dob, takže z toho máme radost a budeme v tom ještě pokračovat samozřejmě, protože těch peněz potřebujeme víc, ale už tohle je jako velmi slibný začátek, takže máme z toho jako nesmírnou radost.
2: Rekonstrukce přijde na několik milionů korun, takže přispět na ní můžou i návštěvníci festivalu Olomoucké, nejen shakespearovské léto. Do ledna příštího roku budou herci hrát ještě ve Slovanském domě. Poté se přestěhují do upravených prostor v hanáckých kasárnách. Na programu letošního letního festivalu budou převážně komedie, vysvětluje herec Marek Zahradníček.
3: Lidé v létě se chtějí bavit, chtějí mít dobrou náladu, chtějí využít třeba dobrého počasí, tak jak když to všechno spojíte, tak by to vlastně ten náš letní festival už po 11. měl zajišťovat. Čili z toho repertoáru diváci mohou přijít téměř na veškeré inscenace, kromě asi dvou, ale jinak komedie jsou tam úplně všechny, to znamená oba dva díly našeho úspěšného kabaretu na ty Shakespeare, jsou tam horory z manželských ložnic, Matky na tripu, Čekání před nebeskou branou, Ošklivec a snad jsem na nic nezapomněl.
0: Vladislava Kracíka a Marka Zahradníčka z divadla Tramtárie můžeme ještě doplnit, že součástí programu bude letos i adaptace románu Gustava Flauberta Paní Bovaryová. Součástí programu budou i pohádky pro děti. A připomeňme, že přehlídku olomoucké nejen shakespearovské léto můžou diváci navštěvovat v letním kině od 4. do 16. srpna. Slíbila jsem také vyhlášení dnešního výsledku vltavského zapojování posluchačů do našeho vysílání. Dárek k filmovému létu dnes posíláme paní posluchačce Janě Křecanové. K jejímž nezapomenutelným filmům patří například Paraplíčka ze Šerburgu, také Takový jsme byli, nebo Saturnin a také nedávno uváděný film Renoir a pak také Manon s Janou Prajsovou a moc dalších. V tomto dopisování na náš mail mozaika@rozhlas.cz budeme na filmové téma pokračovat i zítra.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Na polské území v noci zřejmě dopadla ruská raketa H-101. Uvedl to jak ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, tak polský premiér Donald Tusk. Objekt přiletěl z Ukrajiny v době, kdy Rusko útočilo na Ukrajinu, a to včetně západu země. Na Ukrajině přitom zahynulo nejméně 13 lidí. Provozní zisk bavorské automobilky BMW klesl v prvním pololetí meziročně o 37%. Přitom jenom ve druhém kvartálu koncern vydělal víc na poskytování finančních služeb než na hlavním oboru svého podnikání, tedy na výrobě a prodeji aut. BMW chce na propad zareagovat úsporami. Některé české vysoké školy ještě nabízejí volná místa pro studenty od letošního podzimu. Hlásit se je možné na bakalářské i magisterské obory. Volná místa jsou stále i na Karlově nebo Masarykově univerzitě, ČVUT, i na vysokých školách v Ostravě a v Plzni. Neexistuje ale žádný centrální registr volných míst a je proto potřeba hledat na stránkách jednotlivých škol nebo i fakult. Liší se i termíny a podmínky pro podání přihlášek. Mandolinista Hamilton de Hollanda se svým triem dnes na hradě Špilberg zahájí Brazil Fest Brno. Podle pořadatelů jde o největší přehlídku brazilské kultury ve střední Evropě. Sedmý ročník potrvá do neděle, nabídne hudbu, tanec, karnevalovou zábavu i program pro rodiny s dětmi. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, na českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, maxima na horách kolem 28 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Na asijské příběhy ve filmové hudbě se v jedné z klapek roku 2021 zaměřila autorka pořadu Kristýna Šrámková. Neminou vás ukázky z filmu Poslední samuraj, Gejša, Hrdina a Oscarový Tygr a drak.
0: Klapka.
2: Japonsko a Čína jsou dějiště filmových příběhů dnešní klapky. Vydáme se po stopách samurajů, gejš, až k hrdinům, kteří mistrně ovládají čínská bojová umění. A to všechno dokreslí hudba filmových skladatelů současnosti, Hanse Zimmera, Johna Williamse a Tana Duna. Jak moc se který z nich přiblížil atmosféře dané země, můžete posoudit sami. U poslechu klapky vás vítá Kristýna Šrámková. A ještě než si pustíme ukázku z filmu Poslední samuraj, tak prozradím, že všechny filmy, o kterých dnes bude řeč, vznikaly v rozmezí let 2000 až 2005.

pod hudbou z filmu Poslední samuraj je, jak jste možná někteří z vás poznali, podepsán Hans Zimmer a šlo o jeho stý soundtrack v pořadí. Snímek režiséra Edwarda Zwicka z roku 2003, kde si hlavní roli zahrál Tom Cruise, vypráví příběh amerického válečného hrdiny, který přichází za novým posláním do Japonska. Tam se stává součástí komunity posledních samurajů, bojujících proti otevření Japonska západu. Film se natáčel na třech různých kontinentech. Jeho hlavní část byla natočena na Novém Zélandu. Takže v záběrech na japonskou horu Fuji je to ve skutečnosti sopka Taranaki na Novém Zélandu. Ale zpět k hudbě. Hans Zimmer tu nezapře svůj filmový rukopis a využívá rozmáchlé orchestrace, které jsou pro jeho soundtracky typické. Nejautentičtější částí soundtracku je hudba k válečným scénám, charakteristická bubnováním, křikem válečníků a zvukem do sebe narážejících mečů.

Ze všech tří autorů, které vám dnes představím, jde v případě Hanse Zimmera a Posledního samuraje o nejvíc západní uchopení asijské tematiky. Tradiční nástroje a východní motivy se tu objevují jen na několika málo místech. A tak se tu nabízí srovnání s druhým velkým hollywoodským skladatelem, žijící legendou filmové hudby Johnem Williamsem. Takhle k japonské tematice přistoupil ve filmu Geisha.

I když film Geisha z roku 2005 získal 3 Oscary, John Williams svou Oscarovou nominaci v Sošku neproměnil. Jeho hudba tu však zásadním způsobem dokresluje výpravnost filmu a skladatel se kvůli tomuto soundtracku dokonce vzdal pokračování na sérii Harry Potter. Sám řídil při nahrávání filmový orchestr a ke spolupráci byli přizváni hráči na tradiční japonské nástroje, flétnu shakuhachi nebo japonský národní nástroj koto. I díky nim působí hudba ve filmu opravdu autenticky a citlivě evokuje japonské prostředí. Dochází tak k povedené symbióze mezi japonskou tradiční hudbou, filmovou hudbou a v neposlední řadě také klasickou hudbou. Soundtrack zdobí totiž i jména violončelisty Yoyomi nebo houslisty Itzhaka Perlmana.

Snímek Geisha byl natočen podle stejnojmenného románu Artura Goldna. John Williams ve svém instrumentálním soundtracku převyprávěl celý filmový život gejši. A jak dokazuje na závěrečné skladbě, i bez okázalých orchestrálních aranží umí vytvořit chytlavý hudební motiv.

Od prvních dvou filmů, které se odehrávají v Japonsku, se v druhé půlce dnešní klapky přesuneme do Číny. Režisérem filmu Hrdina z roku 2002 je Dhang Imu. Autorem hudby je asi nejznámější čínský skladatel soudobé vážné hudby Tan Dun.

Děj filmu Hrdina se odehrává ve starověké Číně a vypráví příběh válečníka, ochránce krále, před kterým stojí velký úkol – sjednotit zemi a z krále tak udělat císaře. Velká část příběhu je vyprávěna vizuálně prostřednictvím bojových scén. Ty tu však nevyznívají na prázdno, jak dokládá jedna z filmových kritik, která říká, že akce bez smyslu může být zábavná, ale je zbytečná, pokud se nespojuje s divákovými emocemi. To ovšem není případ filmu Hrdina. Tvůrci při natáčení spolupracovali s čínskou armádou a díky tomu vznikly jedny z nejefektnějších scén dějin historického válečného filmu. Hrdina se stal nejdražším filmem v historii čínské kinematografie. A tohle je hlavní hudební téma, které se prolíná celým filmem v různých podobách.

Rozpočet velkofilmu Hrdina několikrát překročil finance vložené do dalšího čínského filmu Tygr a drak. A to je poslední snímek, u kterého se dnes zastavíme. Jako svůj vysněný projekt ho inicioval tajvanský režisér Ang Lee. Scénář snímku Tygr a drak vychází z románové série Wanga Dulu. Premiéru měl v roce 2000 na festivalu v Cannes. Zajímavostí je, že ve filmech Geisha, Hrdina i Tygr a drak si jednu z hlavních rolí zahrála čínská herečka. Jejíž jméno bych vyslovila asi jako Ziyi Dang. Film Tygr a drak se stal ve své době velkým mezinárodním hitem a měl hlavní podíl na vlně zájmu o asijskou kinematografii. I dnes zůstává na západě nejznámějším východním snímkem. Filmová ocenění sklízel po celém světě a získal 4 Oscary, což je na neamerický film rekordní počet. Jednou z oceněných kategorií byla i hudba, a to stejně jako u Hrdiny, skladatele Tana Duna.

O filmu Tygr a drak píše i Mervyn Cook v knize Dějiny filmové hudby. Vzájemné ovlivňování filmových tradic obou polokoulí vyústilo v roce 2000 v Oscarový snímek hongkongsko-tajvansko-americké koprodukce v režii Anga Leeho s hudbou Tana Duna. Hudbu nahráli šanghajští hudebníci a pohybovala se na bezpečném kulturním pomezí asijské a západní estetiky. Sekvence bojových umění doprovázejí rituálně znějící perkuse, atmosféru navazuje elektronika a někdy se těsně po sobě poněkud chaoticky střídají dietetická tradiční hudba s hollywoodskou akční hudbou. Violončelového partu se ujal světoznámý Yo-Yo Ma.

Děj filmu Tygr a drak vychází z populárního žánru čínských příběhů, které vypráví o potulných šermířích, bojujících za vlády císařů proti bezpráví. Důležitým motivem v nich bývá svoboda a nespoutanost. Režisér tu nadlidsky nadané mistry meče ukazuje jako tragické postavy potlačující své city. Zaměřuje se hlavně na ženské hrdinky a jejich snahu vzdorovat roli v tradiční čínské společnosti. A touto ukázkou z filmu Tygr a drak se s vámi loučí a hezký zbytek dne vám přeje autorka pořadu Kristýna Šrámková.

Asijské příběhy ve filmové hudbě nám v roce 2021 přiblížila Kristýna Šrámková v jedné z klapek, tedy pořadu Českého rozhlasu Vltava zaměřených na filmovou hudbu. Klapky najdete v audioarchivu na vltava.rozhlas.cz. Hledejte sekci pořady.

V rámci filmového léta na Vltavě jsme tento týden odvysílali už několik částí z Čerby na pokračování z textu Marka Epsteina Ocucanej konec. Dnešní část je nadepsána Celeb Tito a v režii Lukáše Kopeckého účinkuje Jiří Miroslav Valušek.

Na okno bušila voda. Vlak stál mezi březovými háji dobrou půl hodinu. Temnota učinila z okna zrcadlo. Sklo mi bleskovým hákem vrátilo odraz pomuchlaného třicátníka s pavučinou vrásek, plížících se od očí k lesklým koutům. Kdejaký umělec se stal slavný až po čtyřicítce. Pomyslel jsem na svoji mantru, konfrontován s náznaky stáří v ksichtě. Po slávě se netouží, sláva se dělá. Trmácel jsem se už skoro 4 hodiny. Mohl jsem jet autobusem, ale chronický zánět močových cest mě co chvíli odvolával na toaletu. Jel jsem nalehko. Batoh a v něm náhradní triko na spaní, trenky a krabička kondomů, co jsem si pro jistotu koupil při přestupu v Olomouci. Ještě nikdy mě nikam nepozvali. Až před měsícem zazvonil telefon a mladý rozesmátý hlas mi sdělil, že by chtěli promítnout můj rumunský film na festivalu. Na podobné akce jezdí zásadně režisér nebo herec, někdy spolu a do ciziny ještě s producentem, ale málo kdy scénárista.

a občasné světlo okusující trosky drážních domků jakoby svítilo na moji cestu vzhůru. Milovaná mě ráda trápila vyptáváním, kdy už budu sklízet plody těch stovek hodin prosezených před počítačem a nocí, kdy jsem si místo spánku a mazlení maloval schémata konfliktů a katastrof. Proč nejdeš ke mně? Hned, hned přijdu. Hned se u nás rozplyzlo jako douše krajského plynu. Slovo, po němž se otráveně otočila ke zdi a začala myslet na věci hezké, kterých jsem se já neúčastnil. Ucítil jsem, jak mě bolestivě píchlo v podbřišku. Vlak strhnutím zastavil a skřípění brzd se vypařilo do ticha. Byl jsem na místě. Ulice maloměsta se máchala pod škraloupem vody. Dostal jsem neskutečný hlad. Otočil jsem se k podniku, který byl přilepený k nádražní budově a zdravě páchl smaženými prefabrikáty. V hutném kouři sedělo asi 5 chlápků, kteří s rachotem dveří otočili pohledy mým směrem a nepřátelsky si mě změřili. Dveře! Zasyčel ten nejtlustší a já se poslušně vrátil ke dveřím, které se zasekly a nedovřely. Pak jsem se posadil k tomu nejvzdálenějšímu stolku. Necítil jsem se tu dobře. Za zády mi vesele zurčely třešně a citronky automatu. Trochu jsem zalitoval, jestli nebylo moudřejší zmoknout nebo zavolat produkci festivalu, aby pro mě poslala taxi. Stále jsem ale oddaloval tu chvilku, kdy se odtajním. Kdy slavnostně vyslovím fakt, že jsem už přijel, že mě tady máte a teď mě hýčkejte, jak se to s hvězdami dělává. Dokonce jsem ucítil, jak mě přes záda batohu tlačí krabička z prezervativy a připomíná se pro případ, že mě pojede ubytovat mladá asistentka plná touhy poznat umělce z Prahy. Co to bude? Nahrbený vrchní přede mě postavil pivo a položil lístek v plastových deskách. Máte heřmánkový čaj? Co? Zadíval jsem se na tetování, které se v decentním neonacistickém motivu ztrácelo pod koženým náramkem na zápěstí. Prsty se mi sami ovinuli kolem mokrého ucha a zvedli půl litr. Mám už jen ty játra. Zapíchl číšník potetovaný prst do jídelního lístku. Není nic, co bych nesnášel víc než vnitřnosti. A něco malýho? Utopence? Zavrtěl hlavou. Játra. Nějaký tyčinky? Játra! Zavrčel netrpělivě. Nebudu jíst. Vrchní se otočil a beze slova zmizel. Srkal jsem pivo a cítil, jak mě znovu tlačí měchýř toužící po vyprázdnění. Rozhlédl jsem se po podniku, ale piktogram, který by mi přinesl úlevu, jsem nenašel. Tlak začal být nesnesitelný. Tekoucí voda na baru nekonečně bušila do nerezu. Zvedl jsem se a popošel k výčepu. Prosím vás, kde je toaleta? Číšník jen ukázal za sebe. Dobelhal jsem se ke dveřím, protože příval dalších tekutin dorazil mnohem rychleji, než jsem očekával. Klika povolila, ale dveře se nepohnuly. Cupital jsem zpět. Je to zamčený. Klíč je jen pro zákazníky. Tak mi ho dáte? Zákazník je ten, kdo tady žere. Co? Mám játra. Musel na mě vidět, jak se křečovitě držím nálevního pultu a nedokážu udržet tlak, který mi rozdírá vnitřnosti. Tak mi je dejte. Zaskučel jsem a vrhl se na klíč, který mi podával. V poslední chvíli s nimi ucukl. Chcete to s rejží nebo s knedlíkem? Telefon nekonečně dlouho vyzváněl. Hlavu jsem měl opřenou o bílé, lepkavé kachle a dech se mi znovu vrátil na přijatelnou frekvenci. Toaleta páchla ještě o trochu víc než lokál. Konečně to na druhé straně kdosi zvedl. Husar! Pokusil jsem se být co nejmilejší a zahlaholil vesele své jméno a pak fakt, že už jsem tady a jestli by bylo možné mě vyzvednout na nádraží a odvést do hotelu, než bude projekce. Na druhé straně zavládlo nekonečně dlouhé ticho. Lekl jsem se, že se přerušilo spojení, ale to se jen pan Husar zřejmě potřeboval vzpamatovat ze šoku. Říkal jste, že jste zaneprázdněný.
V tu chvilku jsem znejistěl i já. Ne, ne, psal jsem vám přece zprávu, že rád přijedu. Bylo slyšet, jak zběsile hledá v telefonu. Našel ji. Jeho hlas změkl a mně připadalo, že bude plakat. Je to moje chyba. Nic se neděje, jsme lidi, povzbudil jsem ho. Sedím tady u nádraží v hospodě a mám objednaný jídlo, takže žádný stres, za půl hodiny by to šlo? Na druhé straně se znovu jen hlasitě dýchalo. Jo, za půl hodiny. Cítil jsem se zase skvěle. Vědí o mně a za půl hodiny přijede taxi a začne druhé dějství. Nevypadám zase tak zle. Dva filmy ve 33 přece není prohra. Jsem na festivalu, který si mě vyžádal. Konečně budu mluvit s divákem. Tohle je to, na co jsem čekal, drahá. Zaplatím. Muž z hlavy vystřelil číslo, které mě přivedlo do rozpaků. Kolik stojí jedno pivo? Neochotně začal sčítat položky na útlý bloček. 3 piva, francouzský játra na grilu s fritama. Měl jsem rejži. Právě. Ty frity jsem musel vyhodit a udělat ti rejži, tak tam máš oboje, to dá rozum, ne? V Praze bych se najedl dvakrát. Měl jsem za to, že tu uštěpačnost sotva šeptám, ale v hlučném lokálu se ve vteřině rozprostřelo naprosté ticho a pohledy všech se zabodly přímo do mě. Číšník se sklonil velmi blízko k mému uchu, ucítil jsem vodku. Zařval. Tak se příště nažertám. Vstal jsem. Ve stejný okamžik se ke dveřím postavil jeden ze štamgastů. Zdálo se, že místo debaty o filmu pojedu domů lítačkou. Další dva chlapy se postavili kolem mého stolu. Šlo do tuhého. V tom se vrzavě otevřely dveře a dovnitř nakoukla ošklivá brýlatá holka. Chlapi na sebe mrkli a udělali místo, aby mohla vejít. Tak tady jste, rozběhla se přímo ke mně. Podala mi ruku a zmáčkla ji tak silně, až jsem chtěl vykřiknout. Pak se otočila k hospodskému, který neochotně vytáhl bankovku a podal mi ji. Říkal jste 50. Zaokrouhlil si z 15 a já mlčky přikývl. Ošklivá dívka se na něj zazubila a ukázala na mě. Tohle je nejslavnější osoba, jaká k nám do města kdy zavítala. Hospodský přikývl a já si v tu chvíli přál propadnout se do země. To jistě. Chlapi nás nechali projít, ale když jsem míjel toho největšího, dostal jsem nečekanou herdu dozad, až jsem na okamžik ztratil dech. Mně hned přišlo, že to musí být nějaký celeb tyto.

všechno se to trochu zamotalo. Zakřenila se a v tom žlutém světle mi připadala ještě ošklivější. Jedno oko jí neustále utíkalo kamsi stranou a budilo dojem, že se dívá někam za mě. Dívku to ale ani trochu nezneklidňovalo. Jaká byla cesta? Vlakem. Odtušil jsem roztrpčeně, protože jsem doufal, že se povezeme taxíkem a že holka ví, co to v téhle zemi znamená cestovat dráhou. Já vlak miluju. Zadívala se na mě šilhajícím okem a já měl najednou pocit, že s ním vidí až do mého batohu, kde se krčily tři navoněné gumy. Viděla jsem oba vaše filmy a myslím, že jsou nádherný, že jsou dokonalý, skvělý. Přeskočila kaluš a já si všiml, že má silná stehna uvězněná v černých punčocháčích. Přeháníte. Mají svý mouchy. Proto jsou tak krásný. Dokonalý věci člověka omrzí. Řekla a zadívala se na mě zdravým okem. Bylo jasné, kam míří. Přiznat se k nedokonalosti by znamenalo smeknout tady před tou hromádkou ženské hrůzy. Usmál jsem se. Autor má povinnost hledat dokonalost. To jistě, je to jen otázka času, kdy každý rozpozná skutečnou krásu od té povrchní. Píchla prst do tmy, kde svítil štít malé kavárny. Jsme tady. Kavárna byla mnohem menší, než jsem čekal. Napadlo mě ale, že tady má festival jen zázemí a pak se přesuneme do kina. Z netu jsem si zjistil, že ve městě mají největší sál v kraji. Jsem Kamila. Po druhé mi rozdrtila ruku a pak mě políbila přímo na ústa. Na zdech kolem nás visely velké plakáty zvoucí na festival designu. Přinesli nám kávu, kterou jsme si neobjednali. Začínal jsem mít pocit, že je to v tomhle městě nějaký sport. Myslel jsem, že je to filmový festival. Je a není. Naše vysoká škola se zabývá uměním obecně a hlavně průmyslovým designem, ale máme i katedru filmové tvorby. Aha. Já tam tak trochu... Nenechal se mi domluvit, protože jsem cítil, jak po mně jede. Pan Husar přijde... Vzdychla. Snad doufala, že se víc vyptám na školu nebo snad přímo na ni. Pan Husar je blb. Teď jsem se zase usmál já. Trochu jsem s ní souhlasil, nejenom, že pro mě neposlal taxík, ale ještě mě tady mučí touhle kráskou posedlou uměním. Zařizuje projekci. Jak zařizuje? Nastalo ticho. Viděl jsem, jak jí nervózně vibruje koleno. Pak ke mně měkce zvedla šilhající pohled. Nevíte, proč nepříjemné věci musí vždycky vyřizovat ošklivý holky? Zasmál jsem se tak neupřímně, až mě to samotného zaskočilo. Pan Husar mě poprosil, abych vás přivedla na projekci. Asi se mě bojí. Zapomněl říct, že s vámi už vůbec nepočítal a že kino na dnešní večer není pronajatý. Fakta ke mně přicházela jen velmi pomalu. Natáhl jsem se pro kávu, kterou jsem měl zakázanou. Potřeboval jsem něco dělat s rukama. Jak není? Rozpočet festivalu byl původně až do neděle, ale protože ho Milánkové přešvihli už ve čtvrtek, skončil včera. Měl jsem pocit, že její hlas vychází z plechového sudu. Ne, to moje hlava byla plechovým sudem, který někdo kopl ze svahu dolů. Míchali a karbovali se v něm všechny ty představy velkého sálu plného lidí, hotelu Savoy a večeru stráveného v diskuzi s mladými děvčaty. Chtěli vás nechat na nádraží. Co? Mysleli, že se prostě otočíte a odjedete zase do Prahy. Někdo z rektorátu viděl váš film na internetu. Hlasovali, kdo bude pro festival nejlevnější. A vy jste byl ideální. A tak vás pozvali. Jenomže pak na to pan Husar zapomněl. Ztratil jsem nit a v hlavě se mi rozprostřelo milosrdné, tupé ticho. Mluvila pevně a hlas jí nečekaně zhrubl. Musela si užívat můj pád. Dávno tu nebyla za nehezkou chudinku a já za velkého umělce z hlavního města. A pak jste zklamal i mě. Vás? Ještě stále měla rty semknuté a oči přibité do mých. Snad minutu už nemrkla. Čekala jsem osobnost. A přijede ubožák, co mi kouká na tlustý nohy. Přinesli nám účet.
Zaplatil jsem za nás oba, ale má snaha nezabrala. Připadlo mi, že ji už nezajímám. Pokusil jsem se nahodit spadlý řemen komunikace. Říkala jste něco o projekci. Jistě, dneska je rozlučka s festivalem, dojíždí se sponzorský dary a tak. Taková prasárna, aby bylo na co vzpomínat. Husar tam teď pobíhá a snaží se, aby to všechno vypadalo, jakože je to schválně kvůli vám. Vztek a lítost mi nedovolili hned promluvit. Slova a věty jsem s největší obtíží cedil přes semknuté rty. A proč mi to vlastně říkáte? Jen se usmála. Ani nevím. Na jediný lok dopila vřelou kávu a zakousla ji sušenkou. Měli bychom jít. Zkazila jste mi večer, slečno. Nápodobně. Otočila se a vyšla z kavárny. Rychle jsem natáhl vlhký kabát a vyrazil za ní. Byla už dobrých 100 metrů přede mnou. Ucítil jsem palčivou touhu vymočit se. Kamilo! Nezastavila. Tlak a bolest v tříslech rostly. Její postava zmizela v burácející tlamě neonového portálu na rohu ulice. Když jsem došel až ke schodům do sklepení, měl jsem pocit, že se mi rozskočí tělo. Hudba mi bolestivě prostoupila svaly a zánět mě donutil opřít se o zábradlí. Kde je tady záchod? Zasténal jsem směrem k tančícímu páru. Mávli rukou do tmy chodby. Nedokázal jsem se narovnat. Už jsem znal ten pocit, kdy se hladina tekutin v mém těle přelije a tělo se schoulilo v nepřekonatelné bolesti. Rukou jsem šátral po cihlové zdi, druhou jsem se opíral o kolena a modlil se, abych se nepomočil. Tady jste! Kamila říkala, že jste skvělej! Hřímal nade mnou mladík s rukou přátelsky napřaženou mým směrem. Husar! Potřásl jsem mu paží a vibrace mi projeli celým tělem. Je to nachystaný, pojďte. Zašilhal jsem ke dveřím toalet, ale hromotluk mě postrkoval opačným směrem. Dotáhl mě až k muži se sluchátky, který z rozlehlého pultu plného šavlí vypouštěl hluk do prostoru. Uprostřed sklepa se svíjelo asi 50 studentů a když se v půlce skladby jehla odlepila od vinilu, nepřátelsky to mezi nimi zašumělo. Tak, jak jsem před chvílí řekl, dneska večer taky uvidíte jeden film, který přijel uvést tady... Vypadlo mu mé jméno. Pan... Husar zopakoval personálie a podal mi mikrofon. Kdo si povykoval a někdo pískal na prsty. Husar se je snažil uklidnit. Dědo Háje s filmem! Náhle jsem naprosto zřetelně ucítil, jak mi po noze spěchá cosi teplého, a vykusuje mi na kalhotách stále větší a potupnější koláč. Stál jsem za pultem a kromě husara, který přešlapoval vedle mě, si toho nemohl nikdo všimnout. S vodou mě opustila i bolest a strach. Byl jsem na dně. Vydechl jsem a do mikrofonu řekl tiše, ale pevně, aby mi všichni v tomhle pitomým městě políbili. Okamžik bylo naprosté ticho. Pak někdo zatleskal. Aplaus se táhl od jednoho rohu do druhého. Jako na povel se tanečníci posadili na strakatou dlažbu a na příšerné improvizované plátno se rozlil ještě příšernější obraz mého filmu z jakéhosi pirátského serveru. Já jsem odevzdal mikrofon husarovi a stáhl si kabát, aby nebyl vidět flek na kalhotách. Zamířil jsem k východu a nikdo mě nezastavil. Když jsem byl venku, na ulici už zase silně lilo. Rozpřáhl jsem ruce a v okamžiku jsem byl mokrý celý. Třásl jsem se zoufalstvím. Lepší zápal plic než ostuda. Tak půjdeme? Překvapeně jsem se otočil. Za mnou stála pidlooká holka a roztáhla deštník. Víc už neřekla. Hodil jsem si batoh na záda a ucítil, jak mě mezi lopatky dloubla krabička. Bydlela jen o 2 bloky dál, ve velkém moderním domě a stejně opulentním bytě. Rodiče byli, zdálo se, dobře situovaní. V půjčeném županu jsem se udiveně posouval od jedné poličky k druhé a obdivoval ceny na nich vyskládané. Táta vyhrál designerskou soutěž v Tokiu, jo?
Vysekl jsem fotříkovi poklonu a potěžkal hroudu skla. Ne, já. Zadíval jsem se pečlivěji na štítek. Bylo tam ženské jméno. Vedle stála soška z Paříže a taky z Ria a jiných míst, o kterých já sotva četl. Svlékla se do černých punčoch a růžového trika. Zdála se mi teď skoro hezká. Proč chodíš na tu školu, když bys tam mohla učit? Podívala se na mě a usmála se. Poprvé měkce a příjemně. Nový Zéland! Vždyť ty seš mnohem slavnější člověk než já! Vydechl jsem tiše s bolestí a masochistickou touhou po útěše. Já jsem tu školu založila. Původně jsem se vám přišla omluvit za husara, ale šla z vás strašně zlá energie. Nevím, jestli jsem si jen zvykl, ale v tom teplém světle luxusního bytu mi přišlo, že šilhající oko přestalo těkat do stran a úplně obyčejně se dívá na mě. Měl bych se asi omluvit. Za co? Udělal jsem krok směrem k ní. Za jednoho idiota. Pohladil jsem ji po vlasech. Bylo jasné, že nic lepšího mě tenhle večer už nepotká. Zavřela oči a přilepila tvář na moji dlaň. Takhle nějak jsem si vás představovala, zašeptala. Sám jsem byl už přesvědčený. Hezká mladá holka by přece bylo klišé. Tohle má obsah. Dýchala rychle a mělce. Bude to krásný večer. Vzpomínal jsem, kam jsem schodil batoh s krabičkou štěstí. Taky myslím. Za chvíli přijde můj muž, chtěla bych vás seznámit. Byl jsem na svém prvním festivalu, kde si v podzemí hráli můj rumunský film, doma na mě čekala milá a přede mnou stála roztoužená pidlooká designérka s omamnou vůní. Můj zánět prorůstal epitelem močového měchýře. Na schodech už tepaly polobotky jejího muže a na parapet padaly těžké kapky provinčního deště. Takhle tedy chutná sláva.

Postava hlavního hrdiny je spojovací linkou povídkové knihy Marka Epsteina Ocucanej konec, vydané v roce 2014 v nakladatelství Listen. Ocucanej konec jsme vysílali v těchto čtyřech dnech v době povídky. Ta dnešní byla nadepsána Celeb Tito a účinkoval Jiří Miroslav Valůšek. Pro rozhlas text připravila Nikol Patíková a režii měl Lukáš Kopecký. Zítra ve 13.30 pokračujeme vysíláním textů Marka Epsteina, ale uslyšíte už jinou povídku. Bude to ze sbírky Žít jako single a bude příběh mít název Seniorský balet. Číst bude Hanuš Bor.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Resort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo asi o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy nebo jednání výborů. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Rada bezpečnosti OSN v New Yorku dnes začne jednat o výběru příštího generálního tajemníka OSN. Ten nahradí dosavadního šéfa mezinárodní organizace Portugalce Antonia Guterreše. Jeho funkční období skončí v prosinci. Kandidátů se přihlásilo 7. Mezi favority je šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi nebo bývalá ekvádorská ministryně zahraničí Maria Espinosaová. Rozsáhlý požár na jihozápadě Francie se navzdory silnému větru a vlně veder nerozšiřuje. Oznámila to prefektka regionu Gironde Sophie Brocasová. Podle ní oheň jen v této oblasti nedaleko města Bordeaux zničil přes 42 tisíc hektarů. S požárem tam bojují už víc než 3 tisíce hasičů. Celkově záchranáři evakuovali přes 220 tisíc lidí. V Uherském Hradišti dnes končí 52. ročník letní filmové školy. Přišlo na něj 4600 akreditovaných návštěvníků, což je stejně jako loni. V balíčcích se podle organizátorů prodalo dalších 5046 vstupů na jednotlivé projekce. V minulém roce to bylo o 1500 více. Letos ale byl počet balíčků omezený, aby se lidé snadněji dostali do sálů. Festival dnes večer zakončí promítání v letním kině na Masarykově náměstí. Diváci uvidí snímek Velký Marty, který získal 9 nominací na Oscara. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, maxima na horách kolem 28 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Vladimír Mešík a rok 2024. Organizace Spojených národů před 15 lety stanovila, že 30. červenec se stane Mezinárodním dnem přátelství. Cílem OSN je podpořit přátelství mezi lidmi, státy i celými kulturami. Tak proč si i dnes nevzpomenout na kamarády a dát jim vědět něco pěkného nebo s nimi naplánovat výlet za uměním? Kulturních tipů přineseme během čtvrteční odpolední Vltavy dostatek. Ten první bude hned na tuto neděli. Na Žižkově náměstí v Táboře se odehraje premiéra novocirkusové inscenace plné akrobacie, tance a jedinečné disciplíny Ariel Serville. O co se jedná, to se dozvíme za chvíli. Hned poté bude naším tématem jako celý týden Ochotnické divadlo. Tentokrát se zaměříme na soubor Rádoby divadlo Klapí, kde po 40 letech hledají nového principála. Po půl třetí se ohlédneme za včerejším představením souboru Muzika Florea. Ve studiu Hrdinů v Praze uvedli a dnes uvedou znovu nové scénické nastudování monumentálního díla Jana Dismase Zelenky Sub olea pacis et palma virtutis, holdovací melodrama z roku 1723, které spojuje hudbu, zpěv, mluvené slovo, tanec i barokní alegorii. No a před 15. hodinou vám doporučíme tři nové knihy. Tak třeba zjistí, že alespoň jednu z nich nutně potřebujete pro své přátele. Tady se nabízí výrok amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Mým nejlepším přítelem je člověk, který mi dá knihu, kterou jsem nečetl. Milí posluchači, klidné odpoledne, jsme rádi, že jste s námi. Z Vltavy vás zdraví Michaela Dittrichová, Romana Kouřilová také z techniky a editor Jan Zítka.

0: Dartingtonovo klavírní trio ve skercu z tria pro housle, violončelo a klavír G-moll Kláry Schumann. Ve 14.14 pěkné odpoledne. Představte si akrobatický tanec mezi nebem a zemí, kde se zavěšené kruhy mění v prostor plný elegance a síly. V neděli na Žižkově náměstí v Táboře uvede svou novinku akrobatické duo Lukáš Macháček a Martina Ilichová. Premiéru inscenace O kruzích a lidech, na které spolupracují s uměleckým šéfem Laterny Magiky Radimem Vyzvárym, uvedou na festivalu Komedianti v ulicích. S akrobaty Martinou Ilichovou a Lukášem Macháčkem natáčela redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: O kruzích a lidech je premiéra akrobatického vystoupení, které se bude odehrávat ve vzduchu na Aerial Seerwheel. Co to je?
2: Je to vlastně ta disciplína, kterou budeme předvádět a bude vrchol vlastně tohodle představení. Bude tam součástí tohodle představení i další disciplíny jako seerwheel na zemi, obruče z moderní gymnastiky, pohyb, tanec, ještě párová akrobacie.
1: Jak jste se dostali ke kruhům? A co je to vlastně seerwheel?
3: Kruhy nás doprovází už řadu let, takže ono to bylo takový vyústění, který přišlo od Radima Vyzváryho, který nám pomáhá představení zrežírovat. Jeho myšlenka byla, aby jsme mohli zúročit všechno to, co děláme, všechny ty nejen disciplíny, ale všechny ty roky, které jsme strávili na jevišti, tak aby jsme mohli dát do jednoho kontinuálního představení. A díky tomu jsme přišli na to, že v podstatě většinu věcí, které děláme, jsou z kruhy a v podstatě kruh jako takovej je asi nedílnou součástí našich životů. A seerwheel jako taková disciplína je to velký železný kruh, většinou kolem 2 metrů. Dá se v něm točit na zemi, respektive on je určený pro akrobaci pozemní, ale my jsme ho právě vzali a pověsili před pár lety a vznikla z toho naše nová disciplína, který říkáme Aerial Seerwheel.
1: Vy jste se tedy primárně pozemní akrobaci rozhodli přenést do vzduchu. Co umožňuje, co naopak už ne, zavěšený seerwheel ve vzduchu? Přeci jen to není lehoučký kruh, to je opravdu masivní, velká, těžká obruč.
3: Nabízí hodně možností, jakým způsobem se pohybovat ve vzduchu, což při běžném zavěšení nejde. Máme tak trochu i takový podtext, že tančíme ve vzduchu, což znamená, že v páru ten nekonečný tanec, který se odehrává na všech částech kruhu, který se neustále otáčí, můžeme být hlavou dolů, nahoru, v těsné blízkosti i daleko od sebe, můžeme tam dělat pády, můžeme dělat pozice takový, který na zemi prostě nejdou.
2: Omezení je spíš takový, že já jsem malá a moc nikam nedošáhnu, takže já jsem ráda, že tam toho Lukáše mám. Hodně to závisí i na tom, aby on mě držel, já se držím jeho a je to omezený v tom, že v tom malém kruhu člověk je víc samostatný. No, v tom závislém seerwheelu by to v jednom šlo těžko.
1: Teď jsme tedy objasnili ten technický aspekt vaší premiéry O kruzích a lidech. Jak pracujete na dramaturgii? Už tady padlo jméno Radima Vyzváryho, uměleckého šéfa Laterny Magiky, dramaturga a ředitele festivalu Komedianti v ulicích. Jakým způsobem s ním pracujete na obsahu vaší inscenace?
2: Jsme měli několik schůzek nejdřív, abychom se o tom pobavili, abychom se naladili na společnou linku. Říkali jsme si, jaký disciplíny bychom tam chtěli mít a z toho i vyplývalo už i to téma. Je to takový nejdřív rozverný, soutěživý a pak si člověk uvědomí, že jít společnou cestou je fajn a vlastně se tam ty emoce a pocity hodně mění v průběhu toho představení.
3: S Radimem jsme se snažili vytvořit představení, který není zatěžkaný osudem nebo nějakýma hranicema lidského bytí. Šlo spíš o lidský příběh, který zažíváme dnes a denně a myslím si, že se dá aplikovat na širokou veřejnost, možná do celého světa. Jsou to prostě situace, které známe, kterými si procházíme. O to vlastně šlo, udělat ten příběh lidsky.
1: Jak vůbec přenést vzdušnou akrobaci do otevřeného prostoru, když nemáte k dispozici techniku, divadelní sál, vybavení? Co všechno k tomu potřebujete?
2: Potřebujeme vlastní konstrukci. Lukáš vytvořil naší vlastní, aby to korespondovalo s naším představením a tématem.
3: Konstrukce, kterou budeme potřebovat, je trochu specifická, protože klasická konstrukce na závěsnou akrobaci jako venkovní nám nestačila a potřebovali jsme ji přizpůsobit tomu, aby jednak dávala smysl dramaturgicky, to znamená, že se dělala přímo na míru pro nás. Díky tomu, že známe Martina Florka z Ostravy, náš velmi dobrý kamarád, který je šikovný a ví, co všechno potřebujeme dělat na těch konstrukcích, tak nám vytváří přesně takovou, jakou potřebujeme, přesně takovou, která se hodí do dramaturgie představení.
0: Premiéru novocirkusové inscenace O kruzích a lidech můžete navštívit v rámci festivalu Komedianti v ulicích v Táboře na Žižkově náměstí v neděli v 15 hodin. Ovšem festival samotný začíná už zítra a potrvá do neděle.

0: Brazilská zpěvačka Monica Vasconcelos žije v Británii, takto rozdávala radost roku 1999. V roce 1986 založili čtyři nadšenci rádoby divadlo Klapí, aby se vymezili vůči tehdejší šedi. Chtěli dělat divadlo, které provokuje a má silné poselství. Jejich první inscenace Zeď tehdy působila jako bomba. Dnes se soubor chystá oslavit 40 let existence a zároveň hledá nového principála. Na zkoušce rádoby divadla natáčela redaktorka Kateřina Havránková. O historii i současnosti souboru s ní mluvil spoluzakladatel Ladislav Valeš.
1: Byla jsem ti nevěrná!
2: Cože?
3: To se šlo?
1: Jo.
4: To bylo hezký,
5: Je to přesto lidí, kteří se objevili v rádoby divadle, kteří buď byli v té době kmenoví herci a pak nás opustili nebo odešli na různé školy, třeba Damu, Jamu.
6: Rádoby divadlo Klapí zkouší, kde se dá. V samotné vesnici Klapí, na Litoměřicku, v nedalekých Postoloprtech, Libochovicích nebo Lounech. Zájemců o to hrát mají v rádoby divadle stále dost, říká spoluzakladatel souboru Ladislav Valeš.
5: Třeba Stanislav Majer, dneska populární filmový herec, s námi taky hrál. Káťa Volánková, dneska Letáková, dneska je dramaturgyně Davidského divadla. To jsou lidi, kteří se myhli naším souborem, kteří získávali zkušenosti, lásku k tomu divadlu, protože jestli mi někdo řekne, že musí dělat okurky někde, to řekne dvakrát, třikrát a už ho tam nechci. Jo, a nikdy jsem to nevzdal. Vždycky jsem trval, aby vlastně ty lidi tu lásku k tomu divadlu prostě měli. Trvalou potom.
6: Ladislav Valeš se celý život živil jako energetik a s amatérským divadlem začínal až ve svých 33, a to víceméně náhodou. V čele rádoby divadla stojí od počátku. Důležité podle něj je, že si rádoby divadlo vychovává svůj dorost. Pár kilometrů od Klapého v Libochovicích vedla ještě donedávna děti k základům herectví nedávno zesnulá Olga Psotová.
5: My je vypláme od dětských let. Ta paní Psotová, to byl úžasný člověk, který s těma dětma měl tu trpělivost. A já jsem potom po ní jako přebíral už ty děti, jim je 15, 16, ještě to není jako v dospělým souboru, a přešli pozvolna do toho našeho souboru, kde jsme jim dali role. Dál jako by pokračujou. A pokud se někde ve světě zatoulají a ztratí, tak jsem pevně přesvědčen o tom, že už to v nich bude ten pocit dělat to amatérské divadlo s některýma lidmi, kteří jsou na tom stejně založený, toho už se nezbavit.
2: Že by ten furně? Ne, ten nezbírá žádný suvenýry. No tak kdo by to mohl být?
1: Ještě kousek a už tam budeme.
2: Přestaň s tím kouskem.
6: V tuto chvíli stojí rádoby divadlo na rozcestí. Po 40 letech se bude principál na podzim roku 2026 loučit.
5: Já už mám na to jako léta. Stanu se čestným předsedou, to oni ještě netušejí, to si sám dám jako. A potom musím vybírat mému synovi, který má ty ambice, je teprve 18.
1: Jste pozdě měl syna?
5: No, já byl taky třikrát ženatý, ale to všechno zavinilo divadlo. Divadlo přináší i tyhle ty záležitosti, protože když nejste doma a pořád jste někde, to nemá každá žena ráda.
6: Ladislav Valeš tak potvrzuje, že pro principály či principálky ochotnických divadel bývá v pozdějším věku naprosto klíčová otázka, kdo to po mně převezme.
5: 28. listopadu budeme slavit to naše výročí, máme k tomu dispozici divadlo v Lounech.
1: 40 let?
5: 40 let. Právě zrovna dneska na zkoušce Lenka Šťastná, který to předám, protože ta je v tom středním věku a má k tomu největší jakoby, ty schopnosti, že by to mohla opravdu velmi slušně dělat. Ty moji vrstevníky, který jsem se potkával na různých přehlídkách, ty se taky snaží, aby to někomu předali. Třeba z Matkaři Dobronin. To je na Vysočině soubor, který je o 10 let mladší než my. I my jsme je inspirovali k tomu, že to tenkrát ten František Kunst, jejich principál, založil a vlastně vedl k tomu i svoje dva kluky. A věřím, že když František nebude, takže ten nejmladší v tom bude jako pokračovat, že to taky nenechají jako nějakým způsobem. A tak je to i v dalších souborech. Třeba toho našeho Kristiána jsme tahali, prožil všechny zkoušky v těch nosítkách, jak se dává do auta, a začal hrát už jako malej klučina. Tyhle ty děti Nemáte s tím problém. A je to prostě pro ně nějaký svým způsobem poslání, takže se nemůže stát, že se dostane do špatné party. Divadle to teda nikdy jsme neměli. Vždycky tam byli lidi strašně dobrý a slušný, vychovaný, zapálený.
0: V posledním díle seriálu o ochotnických divadlech se zítra před 14:30 vypravíme na zkoušku souboru VAD do Kladna. Celý seriál i fotografie k němu najdete na našem vltavském webu v kategorii Mozaika.

0: Současná hudba, smyčcové kvarteto.
1: To je soubor Maomach.
0: Koncert z festivalu Dobržská brána 2025 v podání basistky Kláry Pudlákové a houslistů Anny Romanovské-Flígrové, Jany Havlákové a Milana Jakeše.
1: V rozhlasové premiéře 6. srpna od 21 hodin na Vltavě.

0: která připravila také choreografii. Na podrobnosti se teď ve studiu zeptám operní publicistky Heleny Havlíkové. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Heleno, sub olea pacis et palma virtutis není opera v běžném slova smyslu, ale holdovací melodrama, plné historických postav a alegorií. Co vlastně divák na jevišti sleduje, nakolik je tento složitý barokní útvar srozumitelný dnešnímu divákovi?
1: No, divák opravdu nesleduje nějaký souvislý dramatický příběh v tom dnešním slova smyslu, ale je to takový sled historických a alegorických obrazů. V předehře se alegorické postavy přou o výklad statečnosti, která symbolizuje svatého Václava jako ideál křesťanského panovníka. V prvním dějství Václav po vítězství nad kouřímským knížetem potlačí pohanství, ve druhém pak císař Ota I. Václavovi udělí královský titul, no a ve třetím dějství přechází česká koruna na Habsburky a genealogická linie směřuje až ke Karlu VI. Ten, jak jste říkala, seděl v hledišti při původním provedení v pražském Klementínu v tom roce 1723. Dobovému publiku byla všechna ta symbolika srozumitelná. Dnes nás inscenátoři vybavili podrobnou synopsí a výkladem všech těch alegorií. K tomu dílu musím říct, že v posledních letech zazněly mnohokrát hudební části téhle Zelenkovy hry. Včerejší uvedení bylo mimořádné tím, že ta hra byla uvedena kompletně, včetně rozsáhlých mluvených pasáží a tanečních scén, takže jsme mohli poznat skutečnou podobu téhle takzvané školské korunovační hry. Podle dobových pramenů tehdy byla uvedena s obrovskou pompou, hodnou slavnosti té korunovace se 140 účinkujícími.
0: Hudebního nastudování se ujel Marek Štrincl, který se souborem Muzika Florea Zelenkovo dílo provedl už před více než čtvrtstoletím. Jak vyzněla jeho nová interpretace a v čem se naplno projevila Zelenkova hudební originalita?
1: Právě hudební stránka pro mě byla bohužel vlastně největším zklamáním. Ano, Marek Štrincl zná to dílo velmi dobře. Ty hudební části jsou v jeho nastudování jsou zachycené na nahrávce suprafonu z roku 2001. Stejně tak koncertní provedení, které hrál na Pražském jaru, tak ukázali, jakou může mít Zelenkova hudba energii, barevnost a tah. Tentokrát ale muzika Flora působila vlastně velmi nejistě a málo kompaktně. Svou roli mohla hrát i velmi suchá akustika studia hrdinů. Ta zvuk ochudila o ten slavnostní lesk, jenže akustikou prostě nejde vysvětlit nepřesnosti v intonaci a hlavně v souhře a absenci detailního nastudování.
0: Režisérky Kateřina Bobková-Valentová a Hana Slačálková pojali inscenaci jako divadlo na divadle a inspirovali se podobou pražského Klementina. Jak jejich koncepce fungovala v syrovém prostoru studia hrdinů, jakou roli v ní hrály tanec, kostýmy, gestika?
1: Tak ta koncepce měla. To východisko bylo promyšlené ve snaze o autenticitu. Scenografický rámec tvořil zadní prospekt s malovaným průčelím Klementína. To mělo jak nějak otevřít, jakoby to okno do roku 1723. Kostýmy, tak to byly jednoduché bílé řízy a různé doplňky, pláště, šerpy, pokrývky hlavy v těch různých symbolických barvách odlišovaly to množství postav, které střídali solisté a členové divadelního souboru Lauriger. Kateřina Bobková-Valentová vycházela ze svého studia jezuitského školského divadla a Hana Slačálková ze svých znalostí dobových tanců. Při vlastním provedení ale ta poučenost zůstávala spíš, abych tak řekla, v dobrém smyslu akademická. Barokní gestika působila mechanicky, oživením byly aspoň ty tance. Ten syrový prostor studia hrdinů zdůraznil ten kontrast mezi zamýšlenou okázalostí a skromností prostředků.
0: Rozsáhlé obsazení tvořili solisté, sbor Collegium Floreum, herci, tanečníci. Kteří pěvečtí představitelé vás zaujali a dařilo se všem složkám vytvořit přesvědčivý celek?
1: Začnu tím, že v porovnání s ostatními produkcemi souboru Muzika Florea vystupoval v inscenaci Sub olea pacis ve studiu hrdinu opravdu mimořádně velký počet účinkujících. 6 solistů, 13 členů sboru, 15 tanečníků, 9 interpretů mluvených rolí, 25 hráčů orchestru, tedy celkem 68 účinkujících.
0: Ale už to není těch 140 jako v baroku.
1: To ne. Nicméně v kontextu Musica Flora opravdu mimořádně. Jenže ten dojem výpravné slavnosti nevznikl a to představení, které trvalo přes 3 hodiny s přestávkou, tak prostě začalo být máloplatné, začalo být stereotypní. Obsazení zahrnovalo zkušené interprety staré hudby, třeba pěvecké kvality Martina Javorského, Jaromíra Noska nebo Dory Pavlíkové, tak znám, ale bohužel z mnohem přesvědčivějších produkcí. V akustice Studia Hrdinu zůstaly ty jejich hlasy suché, jejich výkony postrádaly jistotu. No a ještě problematičtější byly mluvené části. Ten text byl tedy ponechaný v latině, ale projev členů souboru Lauriger působil až tak nějak amatérsky. Takže jednotlivé složky nevytvořily nějaký jednotný organismus.
0: Soubor Musica Flora označuje tuto inscenaci za vrchol své letošní sezóny. Podařilo se podle vás tvůrcům obnovit Zelenkovo dílo i jako živé hudební divadlo, které má co říct dnešnímu publiku?
1: Takhle, dramaturgicky to počin v každém případě je. Kompletním uvedením projekt rozhodně překročil rámec nějaké kuriozity. Realizačně ale podle mě jako živé hudební divadlo prostě neobstál. Představení postrádalo tempo, vnitřní napětí, interpretační jistotu. Jako badatelský a dramaturgický experiment má velkou cenu, ale výsledek zatím neodpovídal ani významu Zelenkova díla, ani pověsti Marka Štrincla a souboru Musica Flora. Projekt by zasloužil důkladné dopracování.
0: Operní publicistka Helena Havlíková hodnotila nové scénické nastudování Zelenkova holdovacího melodramatu Sub ole apacis et palma virtutis, které včera ve studiu Hrdinů uvedl soubor Musica Flora. Druhé představení se koná dnes od 19 hodin a 30 minut. Helno, děkujeme.
1: Děkuju a spoustu báječných zážitků s operou.

0: Glenn Gould v části sonáty pro klavír B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Ve 14 hodin a 46 minut pěkné červencové odpoledne, v němž má teď na našich vlnách prostor literatura. Internetové mýty, absurdní humor i hledání klidu uprostřed informačního šumu. Tři knižní novinky, které spojuje víc, než by se na první pohled zdálo, představí publicista Jan Nejedlý.
1: Bacha na ženskou, co na zastávce pije kečup z lahve. Ta už nemá co ztratit. Tímto motem z pera Davida Drábka se otevírá nová kniha básníka Milana Děžinského, nazvaná Zázemí pro ušáka. Oceňovaný autor veršů, psaných v duchu melancholického existencialismu, umí občas vykročit stranou. Před 6 lety to byla hravá sbírka ohlasových básní a přiznaných plagiátů Hotel po sezóně, a nyní enigmatický soubor krátkých textů, který předznamenává upozornění pro čtenáře. Všechny příběhy, statusy a citace v této knize jsou naprosto pravdivé, zcela smyšlené nebo něco mezi tím. Gro souboru tvoří útržky bizarních internetových historek a zpráv, které tvůrce jako DJ mixuje a nechává v nich rezonovat poezii senzačních zpráv, respektive poezii povrchu. Na dálnici vzplanul kamion, na střeše šumperáku někdo odsunul umělohmotné křesílko a než si došel pro proseko, položil na ně dalekohled, čteme v jedné z miniatur. Sám autor se též delegoval do role pozorovatele, voajéra, který pořizuje literární fotografie banality a kochá se prázdnotou, která je uvnitř. Někdo křičí na prázdné ulici, zní poslední věta knihy. A přece i v tomto pop-artu dnešní virtuální doby dokáže autor vydolovat svůj pověstný melancholický existencialismus. Na smrt já nevěřím, všecky ty mrtvoly jsou filmoví komparzisti. Smrt vymyslela církev, aby zotročila své ovce tím, že jim slíbila věčnej život. Cituje jakousi bláznivou konspiraci anonymního pisatele z internetu. Infozábavu dnešních médií karikuje i román Láska bude naše smrt. Jde o závěrečný díl fantastické humoristické trilogie z pera irského autora, jenž užívá pseudonym Steve McDonnell. Děj se odehrává v prostředí redakce časopisu Podivná doba, který se zabývá paranormálními jevy. Redaktoři musí denně mluvit, ku příkladu s mužem, který věří, že je synem E.T. mimozemšťana, s ženou, která je přesvědčená, že když spí, Japonci se jí hrabou v pletení, a dokonce i s tou, která myslí, že když sleduje epizody Kutila Tima, vysílají v nich podprahové záběry, jež ji nutí chodit běhat nahou do místní knihovny. Nad to ještě prchlivému šéfredaktorovi zemře žena, avšak on její smrt odmítá akceptovat. A jak praví autor, bývalý komik a televizní scenárista, manželství je komplikované i v těch nejlepších chvílích. A co teprve, když je jeden z vás mrtvý? Knihu přeložila Alžběta Kalinová, vydalo nakladatelství Dobrovský. Nakonec jsem si nechal příručku Cesta k mindfulness. Psychoterapeutka Rebecca Dickinsonová v úvodu říká, že mindfulness je stav uvědomění, kdy věnujeme pozornost přítomnému okamžiku, a to bez posuzování. Je to způsob, jak se znovu naučit být tady a teď. Autorka k tomu podotýká: všechno vzniká dvakrát, nejprve v mysli a potom ve skutečnosti. Mysl je všechno, čím naplníš svou mysl, tím se stáváš. Buď tam, kde jsi, ne tam, kde si myslíš, že bys měl být. Knihu vydalo nakladatelství Slov Art.
0: Zázemí pro ušáka, Láska bude naše smrt a Cesta k mindfulness. To jsou názvy nových knih, které vybral a okomentoval publicista Jan Nejedlý. A teď nocturno francouzské skladatelky přelomu 19. a 20. století Lily Boulanger.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci, naměřili tam vysoké koncentrace přízemního ozonu. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Výstraha platí do odvolání. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks, oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jasné, kdy k tomu dojde. Podle serveru 24HU by to mohlo být ještě dnes nebo v průběhu zítřka. Maďarská atomová elektrárna vyrábí téměř polovinu elektřiny v zemi. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí. Pařížská výstava Tutanchamon, jeho hrobka a poklady, ukazuje hrobku slavného faraona přesně tak, jak ji roku 1922 objevil britský archeolog Howard Carter. Nejedná se o originály, ale téměř 1000 vědecky přesných replik, vyrobených přímo v Egyptě podle původních předmětů a schválených egyptology. Díky tomu si mohou návštěvníci zblízka prohlédnout i předměty, které by Egypt nikdy nezapůjčil. Organizátoři expozice zrekonstruovali jednotlivé komory, včetně rozmístění předmětů, přesně tak, jak ležely při objevu. A počasí je jasno, nebo skoro jasno. Na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů. Na severovýchodě kolem 33, maxima na horách kolem 28. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Entropicture, to je druhé studiové album zpěváka Dana Bárty a jeho skupiny Illustratosphere z roku 2003. Najdeme na něm i píseň Etnika a Nikola.

Praha má novou mapu, v níž můžeme hledat místa, kde nám nebude v letních parnech nepříjemně. Jmenuje se Mapa oáz chladu. Přidat si do ní určitě můžeme i leckterou kulturní instituci, která se tak stane oázou na druhou. Jedním z takových míst je třeba Galerie Václava Špály. Tam se společně vydáme už za chvíli na výstavu fotografií Prahy z 19. a první poloviny 20. století. Před půl čtvrtou vás v odpolední Vltavě pozveme na hudební festival, který se koná v sobotu v Křižanech na Liberecku. Dixielandem ožije tamní přírodní amfiteátr. Naším dnešním cílem budou také třeba Teplice, a to v 9. části cyklu Koleje času, aneb příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst. Vážení a milí, klidné 30. červencové odpoledne z modrého vltavského studia vás horkým dnem provází Michaela Dittrichová.

0: Německý skladatel a flétnista 18. století Johann Joachim Quanz je autorem koncertu pro flétnu a orchestr A-dur, který provedla Bettin Klemen a Pražský rozhlasový komorní orchestr s Josefem Hrnčířem. Jak vypadala Praha v druhé polovině 19. a první polovině 20. století? Jedinečnou možnost vidět dnes už neexistující podobu města máme v galerii Václava Špály. O letních prázdninách je tu výstava Praha v obrazech a fotografiích. Najdete tu snímky z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Jde o první letní projekt, ve kterém se představují díla ze sbírky společnosti PPF. Redaktorka Zuzana Filipková si výstavu prohlédla s kurátorkou Duňou Panenkovou.
1: Ta sbírka je orientovaná na fotografii a na obrazy. Obrazy, které původně patřily České pojišťovně a v době, kdy ji ještě pan Kellner vlastnil a pak ji následně prodával, tak se rozhodl z toho fondu 500 obrazů si nechat. Tudíž byla tady šance a přání představit je veřejnosti.
2: Říká kurátorka výstavy Praha v obrazech a fotografiích Duňa Panenková. V galerii Václava Špály si na své přijdou nejen milovníci starých fotografií, ale také lidé, které zajímá, jak Praha vypadala třeba už v polovině 19. století. Fotografie doplňují také obrazy.
1: Ve sbírkách fondu je také krásný obraz Prahy. Taková ta klasika. Karlův most, Novotného lávka a pohled na Hradčany. A protože ten obraz je veliký a šel instalovat tak, aby zaujal i kolem jdoucí na ulici.
3: Ano, tedy u vstupu.
1: Přesně tak. Tak vlastně k tomu, a je tam most, tak k tomu se nabízelo vystavit krásné historické fotografie mostu. Ještě ty původní mosty, jako most Františka, pak Františka Josefa I. A další řetězový most, že, které stávaly předtím, přes co dneska přecházíme my. No a pak taky most. Most je spojnicí, most je symbol.
3: Takže celé toto patro jste věnovala mostu.
1: Jenom ten začátek a část tady, následně vlastně to doplňují fotografie, které představují život v Praze. Takže Pražskou ulici, jak vypadala v poslední třetině 19. a na začátku 20. století, kde pracují truhláři, kde se vozí uhlí, kde se, jak tady ukazuje to velké plátno, řeže na Vltavě led, aby se vozil do pivovaru, do lednic. A to je úžasný, protože to téma vždycky bylo zajímavé. Tady ho vidíme na tom velikém plátně, ale vedle toho máme to téma tamhle na té horní fotografii, čili je vidět, že umělecké oko, jak malíře, tak fotografa, tahle ta lidská činnost zaujala.
2: Praha s atmosférou vesnice je zachycená v přízemí galerie Václava Špály. Výstava nabízí celkem 110 fotografií a ty nejstarší jsou datované před rokem 1870. Když se vydáte do podzemní části galerie, uvidíte tu část výstavy nazvanou Praha historická a reprezentativní.
1: Ta Praha historická, to je v podstatě přestavba a existence třeba Pražné brány ve dvou verzích. Je tady s tou starou před Mokrovou přestavbou a pak prostě po ní. Nebo kompletní staroměstská radnice a pak je tady vedle toho už radnice vybombardovaná. Jo. No a protože ve fondu se nachází celá řada obrazů také s tématem Prahy, tak se tady k těmto vyjmenovaným záběrům dali vybrat i ty obrazy. Máme tady tudíž logicky Pražský hrad a Malou stranu, které dominuje svatý Mikuláš a Hradčany a proto vedle těch fotografií, které zachycují, a to je pro diváka velice zajímavé, ještě katedrálu před dostavbou. Ty různé pohledy třeba schodkových sadů, tak najednou ukážou ten hrad úplně v jiném úhlu, než nějaký jsme dneska zvyklí, v jiný pohled na něj. A je tady i obraz, který nám představuje už teda tu dostavěnou katedrálu. Pokračuje to dále, protože tento duch stavební, architektonický, se promítl i do nových staveb na území Prahy, to znamená Národního muzea, Německého divadla, dneska Státní opery, Národního divadla a samozřejmě, že z těch starých ateliérů třeba pana Friedricha je tady právě zachycené hlediště i jeviště po požáru Národního divadla, což je unikátní.
2: Vysvětluje Duňa Panenková. První patro galerie ukazuje například fotografie pražských dvorků a zachycuje Prahu už ve 20. století, tedy také rychlý rozvoj automobilismu a průmyslu.
1: Tady jsou krásné fotografie z pražských Holešovic, z přístavu.
3: Ale tam vidíte taková ta industriální část.
1: Ta industriální část, ale podívejte se, tady jsme vlastně v Podolí, které dneska vypadá úplně jinak a je tam bankovka.
3: Kouřící komíny.
1: No, kouřící komíny a poměrně rozsáhlý areál vlastně vápenky. No a nebo na druhé straně zase už je potom vzrůstající automobilismus. Takže první benzínové pumpy dole v Libni. Ale podívejte se, tady je staroměstské náměstí v roce 45 a vyhořelé baráky. Tady doleva, jak se díváme, začíná Celetná ulice a vidíte, že z těchto všech historických domů zbyla jenom čelní fasáda.
0: Na výstavě Praha v obrazech a fotografiích Pražské galerie Václava Špály můžeme vidět snímky od slavných fotografů, jako byly třeba Václav Chochola, Ladislav Sitenský, Karel Maloch nebo Vladimír Jindřich Bufka. Otevřená je do 30. srpna. A do první poloviny 20. století za Jaroslavem Ješkem, Janem Verichem a Jiřím Voskovcem časovým mostem míříme i teď.

0: Adam Plachetka, Ondřej Havelka a Melody Makers. Na starý jazz, přesněji řečeno na Dixieland, je zaměřený hudební festival, který se koná už v sobotu opět v Křižanech na Liberecku. Hudbou ožije tamní přírodní amfiteátr. Na podrobnosti se Zdeněk Rakušan ptal zakladatele akce a organizátora Jana Zitka.
1: On je to už 22. ročník toho festivalu, což je docela dlouhá tradice.
2: No, v roce 2005 jsme to dali dohromady s kamarádem Jirkou Turkem. A to tak, že on mě pozval na svůj festival v Řevnicích onehdá. A já jsem tam prostě se jel podívat, a protože mě to hrozně zaujalo, takže to udělám tady. Vlastně v době, kdy já jsem sem přišel, tak tady nějaký kulturní život moc ještě neběžel. A mě samozřejmě jako starostu tehdy tato záležitost mrzela, a tak jsem ten Dixieland pojal jako první takovou věc, kterou my jsme mohli dát do veřejnosti, což se nakonec teda podařilo a od té doby to tady běží.
1: Samozřejmě se vás nemůžu nezeptat, jaký je váš osobní vztah k Dixielandu.
2: No, zaprvé pocházím z muzikantské rodiny. Můj táta byl dobrý trumpeťák. No a já jsem prošel hudební školou na housle. No a protože teda během svého mládí jsem s tátou právě v tím Dixielandem cestoval, tak to zůstalo ve mně. No, takže prostě takhle jsem dospěl k tomu Dixielandu poté, co jsem provedl tu návštěvu v Řevnicích v roce 2005, a tím se to jako umocnilo. No a jsem to tady potom rozjel.
1: Taky jste si zahrál na festivalu?
2: Taky jsem si zahrál. Dokonce, když jsme měli 20. výročí, tak jsem postavil kapelu ze svých přátel, z různých výborných muzikantů. A já jsem si tam takový to místo, jako kdyby místo klarinetu, zahrál právě na housle.
1: Jazzových festivalů je po republice spousta, ale Dixielandových asi až tak úplně moc ne.
2: Není. Dixielandu opravdu je hrozně málo. Pěstujou ho například v Plzni kamarád Jindřich, dobrý pozounér, tak ten tam založil podobný festival, i v daleko větší šíři. Býval festival Dixielandový v Ústí nad Labem, ale to bylo tak vlastně skoro všechno. Běžejí takové akce, kde třeba hraje jenom jedna kapela, ale aby se vyskytoval festival, kde je soubor kapel, tak to teda vlastně u nás není, dá se říct.
1: Když se řekne Dixielandový festival v Křižanech, tak si někdo může představit čistě regionální akci, ale ona to asi není úplně regionální akce.
2: No, překvapilo mě, že vlastně, když se dozvěděli o Dixielandu lidi z Boleslavy, z Prahy, z Mělníka, tak sem přijeli a na prvním ročníku, i když jsem to vůbec nečekal, tak teda opravdu se tady vyskytli lidi vlastně z celých Čech. No a já se snažím vždycky pozvat sem kapely, které nejsou velmi známý, většinou pražský kapely, ale nejenom, tak já je sem zvu, aby se ukázali i tady, protože tady vlastně přicházejí do styku se širokým publikem a pak si zase můžou zvát na další eventuální akce lidi, který je neznali, že jo.
1: Dixieland určitě někdy slyšel úplně každý, ale ne každý ho poslouchá víc a někdo by třeba mohl mít představu, že Dixieland je pokaždé stejný. A že tedy celé odpoledne plné Dixielandu, že by mohlo být trochu monotónní, ale vy si to určitě nemyslíte.
2: No, to rozhodně ne. Je pravda, že Dixieland hraje, dejme tomu, 80-100 nějakých takzvaných standardů a v rámci tohle, toho výběru se pohybují v různých aranžích ty kapely a hrozně záleží na tom, kdo to aranžma umí udělat zajímavější. No a k tomu potom jsou samozřejmě výkony těch hráčů. Já si teda vždycky vybírám, jo? Já sem nepouštím kapely, které teprve s Dixíkem začínají, anebo prostě nejsou na úrovni. To si opravdu hlídám. No a do toho, řekl bych, syrovýho Dixielandu se vždycky snažím vměstnat jednu kapelu swingovou, která tomu dá další rozměr, je to prostě pestřejší, takže vždycky hrávají tři kapely Dixielandový, pak jede jedna čistá swingová kapela a potom zase se to dohrává v Dixielandovém stylu. No.
1: Aha, takže originální pražský synkopický orchestr nepřijede hrát Dixieland, ale bude hrát tak, jak ho známe, typicky bude hrát swing.
2: Ano.
0: Zdeněk Rakušan si povídal s Janem Zitkem, zakladatelem a organizátorem hudebního festivalu Dixieland v Křižanech na Liberecku. Právě tam v přírodním amfiteátru se bude v sobotu konat letošní ročník.

Koleje času aneb příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst. A jeho jednotlivé části natáčely stylově na kolejích. Já mám tramvaj novou.

0: tebou.
1: My se v tomto díle našeho cyklu, který věnujeme historii a zániku tramvajové dopravy v českých městech, dostáváme do Teplic. Teplická tramvajová dráha byla velmi zajímavá, byla svého času velice slavná a má skvělou tradici, protože ten místní elektrický tramvajový provoz vznikl z popudu hraběte Edmunda Mořice z Kláry Aldringenu, majitele šanovského panství, a bylo to v době, kdy ještě například v Praze dominovala dopravě koňka. A když tedy nepočítáme křižíkovou elektrickou dráhu na Letné, která měla spíše propagační charakter, a tu první taky spíše propagační elektrickou dráhu v Českých Budějovicích, tak ten teplický tramvajový provoz je vlastně nejstarším elektrickým v zemích koruny české.
2: V roce 1891 se začalo jednat o stavbě této dráhy, ono se jí řeklo taky malodráha, a 22. prosince téhož roku už dostalo město povolení z ministerstva z Vídně a mohlo se začít stavět, čili ta rychlost přípravy byla na dnešní poměry neuvěřitelně dynamická.
1: A 25. července 1895, tedy ještě před oficiálním otevřením provozu, byla tato trať zprovozněna. Další úseky pak byly otevírány postupně, na celé trati se jezdilo od 14. října téhož roku. Celá trať byla jednokolejná s 12 výhybnami, s úzkým rozchodem kolejí, opět tedy 1 metr, to známe i z těch jiných měst. Do provozu nasadil dopravce tramvaje vyrobené ve Štýrském Hradci, to už taky známe. Elektrickou výzbroj pro motorové vozy dodala firma AEG. Ty vozy měly kapacitu 24 sedících a 12 stojících cestujících.
3: Protož dámy páni, sedejte si na ní.
2: Čili ta tramvajová síť se začala zahušťovat, ta brala v potaz některé odlehlé čtvrtě jako Trnovany, Řetenice a podobně, a potom se dokupovávaly další vozy, dokonce zase z Gradcu, které jezdily v průměru až 40 let. A také v roce 1905 přišel návrh spojit tramvajové sítě mostu Teplic a Ústí nad Labem, což se neudělalo, ale vzhledem k tomu, že některé ty tratě končily vlastně na pomezí už druhého města, jako třeba v Ústí, Chabařovice a Trnovany v Teplicích, měly od sebe pár metrů, čili tam ty tramvaje se mohly propojit. Nestalo se, protože byl odmítnut, ještě jednou v roce 24 se o něj bojovalo, ale k tomu propojení nedošlo.
1: Došlo naopak v těch dalších desetiletích k rušení tramvajové dopravy. Válka přinesla velkou redukci provozu v roce 1917. Dojezdily tramvaje k nádraží Zámecká zahrada. Provozovatel to usiloval o zrušení tohoto nevýnosného úseku už v září roku 1916. Městská rada však rozhodla tehdy jinak a se zrušením souhlasila až v uvozovkách o rok později.
2: Protože se nepodařilo zdvojkolejnit všechny tratě, tak jak se uvažovalo, tak v Teplicích vyjeli v roce 32 dokonce už první posilové autobusové linky, což je unikát, protože v Praze autobusy sice jezdily, ale na předměstských linkách, které navazovaly na tramvajové konečné.
1: Některé ty autobusové linky jezdily úplně souběžně s těmi tramvajovými, ovšem kvůli nedostatku pohonných hmot došlo k útlumu autobusové dopravy, což byl impuls pro tramvaje, pro jejich jakýsi comeback nebo pro jejich vzkříšení. Jejich význam tak opět narostl a obnovil se například v té době provoz k novým lázním. A od 17. dubna 1939 se tramvajové linky začaly číslovat.
2: V podstatě se ty útlumy začaly provádět už tenkrát a celý provoz tramvajový byl zakončen 28. února 1959, když dojezdili tramvaje do Horního Dubého a do Trnovan. Já si myslím, že i rušení tramvají v Teplicích je chybou, protože tomu lázeňskému městu, které se potýká do dneška s problémy, s hosty a tak dále, by tramvaje samozřejmě slušely.
1: A zase tady došlo k tomu, o čem už taky jsme mluvili několikrát, a to je přesun tramvajových vozů nebo tramvajových souprav z těch míst, kde dojezdili, trasy byly zaniklé, do jiných míst, kde se ještě jezdilo. Z Teplic byly ty tramvajové vozy prodány do Ústí nad Labem, do Mariánských Lázní a taky do Mostu. A zase zakončíme ten náš díl osobní vzpomínkou kolegy Josefa Vomáčky.
2: Já jsem měl jako malý chlapeček problém s nožičkama, tak jsme jezdili na ortopedii v Teplicích. A pamatuju si, že jsme vyjížděli z toho teplického nádraží a jak ještě nebyli všichni Němci odsunuti a mě bylo 3 roky, řekněme, tak mě fascinovalo, že celou tu trať zdobily růžové keře. My jsme jezdili krásným lázeňským městem, což jsem nevnímal, ale vnímal jsem, že jsem byl vysoký jako ty růžové keře a vždycky jsem si říkal, to je krásné tramvaje mezi růžema.
1: Přestože se jelo do toho.

0: Růže kvetou dál, ale tramvajová síť v Teplicích už bohužel odkvetla. Dozněla devátá část cyklu Tomáše Piláta a Josefa Vomáčky Koleje času aneb příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst. Zítra po 15:30 doplníme mapu někdejších slavných tramvajových cest v zemích Koruny České o Ústí nad Labem. Celý seriál je k dispozici na webových stránkách Vltavy.
1: Captain, this is Houston speaking. We have 5 minutes to take off. 5 minutes. All systems check. Engines check. Fuel pressure check. Captain, this is Houston, do you read me? We have a problem. We have a phone call. It's a wife on the phone. Should we connect her?

0: Ignition, lift off. The MA6 vehicle has lifted off. The MA6 vehicle has lifted off. Trajectory looks good.
1: Bratři Ebenové a Jaroslava Krečmerová ve zcela zvláštním propojení světů rok 2008. A teď jdeme do lesa. Je tu úvaha scénáristky a dramaturgyně Niny Rutové. Má název Kariéra na houby aneb Změna paradigmatu.
2: Ještě nikomu z mykologů se nepodařilo zjistit, z jakých příčin se podhoubí zviditelní tu slzivkou oprahlou s pachem řetkve, hřibem syným poráně modrajícím, suchohřibem, babkou, psivkou a tak dále. Z mykologů dělá zatím nerozluštěné tajemství většinou lidi tiché a skromné. Ne tak z čerstvě jmenovaného profesora Víta Tlachy. Záhy po své přednášce vzal studenty na výjezdní seminář a v lese jim cituje ze svého impaktovaného článku. Najdeme-li na nějakém místě jeden exemplář určitého nejedovatého druhu houby, pak si můžeme být téměř stoprocentně jisti, že v okruhu 1 až 5 metrů najdeme dle jistých zákonitostí ještě další 2 až 3 nejedovaté druhy, ale nikdy jich není více. Už týden chodí profesor se studenty po lesích a nutí je, aby se pokusili jeho soustavu poznatku vyvrátit, neboť jen nalézáním jiných paradigmat jde věda kupředu. Je poledne. Skupina mladých lidí udělala během týdne z výzkumné oblasti profesora Tlachy pořádnou paseku. Částečně v plném slunci, z části ve stínu borovice, po fyzicky i psychicky náročném týdnu, teď všichni na pasece odpočívají a jsou nasvíceni jako na fotografii. Prohlédněme si je. Dva mládenci, stále skauti, v košilích okrově hnědých, sedí pohodlně v mechu opřeni zády jeden o druhého. Pod nosem orosená plavovláska si oprašuje neviditelný prach z bílých kalhot a její deodorant v kombinaci s jejím potem vydává řetkvičkový odér. Na vyhřátém písku pod vonavou borovicí klečí zahraniční student šlechtického původu. Hlavně se o nic neporanit, aby nevyšlo najevo, že jeho krev je modrá. Zajímavá dívka se slaměným kloboukem poněkud strnule trčí nad ostatními na svých dlouhých oholených nohách, co mizí skoro až těsně pod kloboukem. Tváří se kysele. Závidí spolužačkám, z nichž každá zaujala místo po jednom z kyprých boků pana profesora, což jízlivý kamarád okomentuje trpkou poznámkou, neboť na 4 spocené spolužáky, kolem nich škrouží hejno much, zbyl jen pařez. Ohánějí se, kroutí a čekají na povel k odchodu. Starému panu profesorovi se však domů nechce. Obklopen mládeží, sní o týmu doktorandů, kteří dají dohromady několika svazkový atlas, v němž budou popsány všechny variace, v nichž se nejedovaté houby v přírodě vyskytují, vždy však maximálně po 4 druzích na 5 metrech čtverečních. Je si skoro jist, že na základě výjezdního prožitkového semináře je teď na pasece obklopen zárodkem týmu, kterému jednoho dne podsune výzkumný záměr s výstupem vytvořit encyklopedii skupin nejedovatých hub, jež se v přírodě vyskytují pravidelně poblíž sebe. Večer dostanou všichni studenti zápočet, ráno je profesor doprovodí k vlaku do Světlé a vrací se lesem nikoliv s hlavou při zemi, ale v oblacích. Přejme mu to. Přece mu nepokazíme vědeckou kariéru tím, že mu ukážeme, že na 5 metrech čtverečních, na nichž se studenty odpočíval, vyrostly ne 3, ne 4, ale celých 8 druhů nejedovatých hub. Nápadně se podobají lidem, co tu seděli včera. Dva hřiby příživné, okrově hnědé, s neobvyklým způsobem života. Slzivka oprahlá, jejíž kapky na ostří chlupenů vydávají odér řetkve. Hřib syný, vzácný, lidově modrák, vyrostl jako by nic na vyhřátém písku pod borovicí, pod níž klečel šlechtic. Lysí třeň penízovky kořenující budí vzpomínku na štíhlé nohy korunované paprskovitě vráskatým kloboukem, jako by z Vietnamu. No a hřib hnědý, lidově sameťák, možná už rozpraskaný a červivý, podpírají dnes z každé strany žlutomasé svěží babky s kloboučkem na stranu. Do osmi druhů zbývá už jen ryzec kravský s palčivou chutí včerejších poznámek směrem k psivkám obecným, jejichž zápach přivolal hejno much. Jen nalézáním jiných paradigmat jde přece věda kupředu.

0: Válka světů, šest dnů kondora nebo čelisti.
1: Filmové léto v četbě na pokračování.
0: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí také vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Pohřeb se uskuteční podle rozhodnutí vlády a se souhlasem rodiny se státními poctami ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích, a to v pátek 7. srpna od 11 hodin. Zazní také tři čestné salvy. ČTK o tom informovali Barbora Šťastná z Ministerstva kultury a Eliška Vaculíková z Institutu Václava Klause. Španělská vláda zrušila národní stav nouze zavedený kvůli lesním požárům. S ohledem na vlnu veder, která potrvá nejméně do neděle, ale vysoké riziko požáru dál trvá. Oznámil to španělský premiér Pedro Sánchez. Podle místní televize TVE španělští hasiči dál pracují na uhašení asi 10 lesních požárů. Kromě toho bojují také se 4 novými. Kvůli nim úřady od středečního večera evakuovali přes 800 lidí. V noci na dnešek zemřel botanik a popularizátor rostlin Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Informaci chrudimského deníku Českému rozhlasu potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil také v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štěříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách a dlouhodobě vystupoval i v Českém rozhlase. Na webu Vltavy si můžete poslechnout pořad Knižní pól, který jsme s Václavem Větvičkou uvedli v říjnu roku 2021. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, od západu přechodně až oblačno. Nejnižší teploty 22 až 17 stupňů, na horách kolem 18. Zítra čekáme také jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině republiky se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34 a na horách naměříme maximálně kolem 29. Víc zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Francouzská zpěvačka Camille Berto, která zpívá stejně přirozeně, jako dýchá, v úterý oslavila 40. narozeniny. Na Vltavě otvíráme její album Bonjour, mon amour.

0: Francii opouštíme a skrze vltavské výlety míříme do Polska. Tento týden se vydáváme do míst spjatých se spisovatelem nobelistou Günterem Grassem. Jsou to místa, která se propsala do autorových románů i do jeho života. Série výletů, kterou nás provází Mirek Zelinský, má název Danzig Günter Grasse a neb spisovatelův rodný Gdaňsk. I dnes se vydáváme na sever Polska, tentokrát do Kašubska.
1: Výlety s Vltavou. Vítám vás u čtvrtého dílu Výletu s Vltavou, které jsme zasvětili Günteru Grassovi a jeho klíčovému městu Gdaňsku, Danzigu. To ovšem nebyl jediný prostor, ze kterého čerpal inspiraci. Stejně intenzivně v něm bylo uloženo Kašubsko, kraj na západ od Gdaňsku. A právě sem jsme se dnes vydali. Günter Grass se ke svému kašubskému původu hlásil. Jeho maminka Helena byla Kašubka a Grassova babička také. Ženské příbuzenstvo pak bylo předobrazem pro svéráznou babičku z plechového bubínku, babičku Koljajčekovou s jejími čtyřmi sukněmi, pod kterými v jakémsi kašubském poli ukryla před policisty svého budoucího muže. V románu hraje důležitou roli i druhý z potenciálních otců Oskara Macerata. Poštovní zřízenec Jan Bronsky, v minulém díle jsme se s ním potkali v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v gdaňském Vřešču. Oblast Kašubska se rozkládá na západ od Gdaňsku a na jih od pobřeží Baltu. Vzhledem k dějinným změnám hranic Polska, velká část tohoto území patřila Prusku, později Německu. Po druhé světové válce pak byli Němci i germanizováni Kašubové z německých oblastí vysídleni. Sověti mnoho Poláků a Kašubů přesídlili na Sibiř a do Gulagů. Dnes tu žije asi 300 tisíc etnických Kašubů, ale kašubštinou mluví už jen málo kdo. Oficiálně necelých 100 tisíc. A to i přesto, že se už dočkali dvojazyčných cedulí, nápisů a broukají si svou písničku takzvané kašubské noty, které v originálním podání za chvíli uslyšíte. Teprve od roku 2005 má kašubština status regionálního jazyka a v několika málo obcích se používá v úředním styku a vyučuje na školách. Tradičním symbolem Kašubska je černý gryf, mytické zvíře, napůl orel a napůl lev na zlatém poli, původně erb vévodů z východního Pomořanska. Kraj je to více než půvabný, mírně zvlněný, s tisícovkou jezer. Velmi populární je zde jachtařství a na vodních hladinách můžete pozorovat nejmenší jachtaře, jak plachtí na svých lodičkách a učí se tomuto sportu. Kašubsko má samozřejmě spoustu pozoruhodností, přírodních, kulturních, historických. Patří k ním ale i zdejší otočaky. Slovník nám toto slovo překládá jako oblázek, ale nepřál bych vám se s těmito oblázky nějak pasovat. V místním významu to jsou obrovské balvany, které byly na evropský kontinent dovaleny před 100 000 lety pevninským ledovcem ze Skandinávie. Říkáme jim bludné. Na severu Polska je jich obrovské množství a zemědělci na polích se s nimi potýkají dodnes. A nejen zemědělci. Stali se taky před několika lety velkou výzvou pro sochaře z Gdaňské akademie umění, kteří začali organizovat sympózium geometrie kamene, kdy se tyto obří žulové balvany stávají materiálem pro sochy. A vystaveny jsou právě v kartuzách, v parkových galeriích kolem místních jezer. A jak je to přesně s tou kašubštinou? Kašubština je západoslovanský jazyk, podobný už zaniklé polabštině a polštině se silnými vlivy němčiny. Má složitý systém samohlásek a spoustu nadšenců, kteří ji udržují při životě. Je možné ji na některých univerzitách studovat. Je v ní psána kašubská literatura a první užití se datuje do počátku 15. století. Nejznámějším a nejpopulárnějším literárním dílem je ze 30. let minulého století Život a příhody Remusovi, Kašubské zrcadlo. Českého překladu jsme se dočkali v roce 2023 zásluhou znalce tohoto jazyka Miloše Řezníka. A jedním z těch nadšenců je také průvodce a znalec kašubské kultury a každodenního života předků, pan Tadeuš Vanke, a my jsme se oddali jeho výkladu v Kašubském muzeu v Kartuzách, správním středisku Kašubska.
2: Dobře, vítám v muzeu Kašubském v Kartuzách. Tutaj exponuje...
1: Dobrý den, vítám vás v Kašubském muzeu v Kartuzách. Máme zde expozici v 8 sálech, čím se Kašubové zabývali, co dělali. Na Kašubách máme okolo 1000 jezer, tady v Kartuzách jich je 5 a Kašubové se samozřejmě odedávna zabývali rybolovem. Měli na to takový zvláštní způsob. Zavěsili nad vodu takovou lampu a pod ní dali do vody síť. Ryby byly zvědavé, co to je za světlo, připlouvali a Kašubové je takovými speciálními vidlemi vyhazovali na břeh. Dnes je už tento způsob považovaný za pytláctví. Další sál je věnován zemědělství. Kašubové hojně využívali krávy. Ty tahali povozy, kdo měl koně, byl už bohatším hospodářem. Nasadil se jim takový postroj a oni tahali brány a všechny další možné stroje. V další expozici máme první kašubské adidasky. Strážní boty, vyrobené jsou z filců, podešev byla dřevěná. A v Kašubsku chodili, možná nevíte, v botách také koně. Když byl terén podmočený, bahnitý, nasazovali se jim tyto boty, aby se nepropadaly pod vlastní tíhou. Když si tady děvče hledalo muže, vybíralo z takových, kteří měli rašelinová pole. Ten byl dobrá partie, byl bohatý, v zimě mohl mít v domě teplo. Třetí sál je věnován domácnosti. Máme tady první pračku, koryta na hnětení chlebového těsta, máselnice. Ty byly v Kašubsku vyrobeny na způsob houpačky. Do nádoby se vlila smetana, na obou stranách byla sedátka, děti se houpaly, měli zábavu a zároveň vyráběli máslo. Ve čtvrtém sále najdeme místní keramiku. Ukazujeme, jak se vypalovala a jak ji hrnčíři opravovali. Nahoře pak tady vystavujeme lidové hudební nástroje a také kašubské noty. Je to píseň Říkanka, která se tady zpívá odedávna. Další sál představuje výbavu nevěsty. Nejdůležitějším předmětem byl kufr, ten byl drahý a v něm se ukládala ta základní výbava do manželství. Nápadník se nedíval ani tak na to, jestli je nevěsta hezká, ale nahlížel do kufru. A jestli byl kufr dobře vybaven, mohla být svatba. A svatba v Kašubsku trvala celý týden. A po týdnu otec měl takový povoz, říkáme, že to byl první dýzlový Mercedes, naložil pračku, máselnici, zapřáhl dvě krávy a novomanželé se mohli vydat na první svatební cestu. Další sál je velmi zajímavý, protože nám ukazuje kašubskou jizbu. Ta byla společně s kuchyní a spalovní až 13 osob. Bylo tam něco na způsob rozkládací postele. Také skříň měla vysouvací zásuvku a v ní spaly až dvě děti. A pak je tady postel s baldachínem pro rodiče a taky měla výsuvnou část. A ty záclony tam byly samozřejmě proto, aby maminku neotravovaly mouchy. Když tatínek s maminkou spali a dítě začalo povídat, maminka vzala do ruky takovou, říkáme tomu, disciplínu, přiložila ji dítěti na zátylek a dítě spalo dál až do rána. Následující sál je zasvěcen svatému Brunonovi, patronu Kašub. Máme tam jeho originální oděv pro člena kartuzského řádu, staré mince a další exponáty. A pak už můžeme přejít do druhé budovy. Tam jdeme s dobou. Máme tam virtuální sál, který ožívá. Můžeme číst legendy, poslouchat je v polštině nebo kašubštině, o tom, jak vznikly Kartúzy a vůbec o Kašubsku. A také Bazilova kovárna. A samozřejmě zahrada, kde vystavujeme nejrůznější staré zemědělské stroje. Děkuji vám velmi za návštěvu.
2: Mašiny rolniče. Děkuji bardzo.
1: Pan Tadeuš vzpomněl nejslavnější kašubský popěvek Kašubské nuty, noty. A my máme příležitost je vyslechnout v podání rodilého Kašuba a sochaře z Gdaňské akademie, organizátora onoho zmíněného sochařského sympózia Geometrie kamene, profesora Marcina Plichty. V pozadí mu sekunduje další sochařka přítomná na onom sympóziu, Marcinova studentka Małgorzata Kuper.
3: Kašubské nuty, to je...

0: Ale zpátky ke Kašubsku, Gintera Grase a k filmu Plechový bubínek. Po oné dramatické situaci s koňskou hlavou, jak jsme ji slyšeli v minulém díle, Oskarova maminka pomalu schází a umírá při porodu dítěte, Oskarova sourozence, kdy stejně jako u Oskara není zřejmé, kdo je otec, zda manžel Alfred Macerát nebo bratranec, rovněž Kašub Jan Bronský. Scéna pohřbu se natáčela právě v Kartuzách, na hřbitově u zdejší kolegiáty na nebevzetí Panny Marie a my si poslechneme pohřební hudební kulisu.
1: Dobrý je tu, o váš Páně, o ljubě, o chvíle.

0: Jedním z témat Grassových pros je stírání rozrušování hranic, ať už mezi fikcí a skutečností, mezi jazyky a národnostmi. Ale nejde jen o téma. Je to také jeden z tvůrčích principů Grassových. V Plechovém bubínku se nejzřejměji realizuje v promluvách Oscara Macerata, kdy autor průběžně a třeba i na prostoru jediné věty přechází mezi první a třetí výpovědní osobou. A stejný postup najdeme i v dalším představeném výtvarném díle, jak o tom mluví naše průvodkyně po Grassově výtvarné tvorbě, sochařka a malířka Marie Chodzińska.
1: Nadal v Flondře. Noch immer im Boot. 2004. rok. Ilustrace vykonána v jedné z ulubených technik.
0: Ilustrace byla vytvořena jednou z Grassových oblíbených technik, litografií. Z těla ryby se vynořuje portrét umělce, který líně pohlíží na diváka, podobně jako titulní platýř. Mistrovská práce s linií vytváří prostorovou kresbu bohatou na detaily. Tenké obroučky brýlí, lehce pootevřená ústa ryby i autora, knír přecházející v ploutve. Jde o surrealistickou vizi stírání hranic, motiv, který se v autorově tvorbě objevuje velmi často. Spolu s Marií a Marcinem se s vámi loučí autor dnešního dílu Výletu s Vltavou Mirek Zelinský. A zítra nás čeká díl závěrečný s návratem do Gdaňsku.
2: Do míst spjatých s romány a životem spisovatele Günthera Grasse zamíříme tedy zase v zítřejších výletech s Vltavou. Bude to opět po 16. hodině. Teď je 16 hodin a 21 minut.

0: Jacques Offenbach a mezi hra z Hofmanových povídek hrál Pražský rozhlasový orchestr s Václavem Kašlíkem. Rozhlasový dokument Hmota a paměť se věnuje pomníkům a umění ve veřejném prostoru. Kreslí pomyslnou časovou osu, křižovatku, na které se nyní ocitáme. Jako společnost se stále vyrovnáváme s minulostí, s tou, kterou zachováváme a usilujeme o to znovu jí vzdát hold, ale také s minulostí, na kterou chceme raději zapomenout. Reprízu dokumentu zařazujeme do vysílání dnes večer. Tady je ukázka.
1: Hmota a paměť.
2: Jako takhle to bude znít blbě, ale měli bychom největší sochu Stalina, bylo by to velký turistický lákadlo.
3: Stalinův památník se zbořila komunistická strana sama.
4: Když Mariánský sloup padl v momentu, kdy byla velká emoce ze založení republiky sekulární, takže to bylo jako svým způsobem pořádku. Kdežto, když se to dělá, když se prostě odstraňují ty sochy po 15, 20 letech, tak mě to přijde už takový jako, no, zpozdilý, jo.
5: Kdyby ti lidé porazili tenhle sloup hanby, nebylo by to sice pražádné hrdinství, ale alespoň jaksi čin.
6: Myslíš, Franto, ten Mariánský sloup?
7: Nazdar, baby, jsem Lily, nová socha Davida Černýho. Jo, už si o mě pravděpodobně slyšel.
8: Současný člověk ve městě chce žít, chce využívat veřejný prostor a ten by mu měl přinášet i nějaké další zážitky estetické, umělecké.
0: Peníze, moc, politika a náboženství jsou témata, která se neoddělitelně pojí s uměním ve veřejném prostoru. Oživíme tři pomníky a dáme hlas skamenělým myšlenkám, hmotě zastavené v čase. A to v dokumentu Kristýny Strejcové Hmota a paměť dnes večer ve 20 hodin. A zítra ráno si můžete naladit Mozaiku. Mluvit v ní budeme i o románu polské spisovatelky Agněšky Špily Bosorky, která může na mnohé působit jako zjevení. Otevřenost a naštvanost, s níž píše, i určitá dávka drzosti, která je pro ní charakteristická, možná leckoho vykolejí. Knihou se prolínají dva příběhy. Jeden ze současnosti, druhý z přelomu 16. a 17. století. A v obou vystupují výrazné ženské postavy. Bosorky jsou totiž nejen oceňovaným románem, ale i feministickým manifestem, hlásajícím potřebu radikální změny a nové sexuality. Recenzi českého vydání knihy pro Mozaiku napsal Petr Nať, tak tedy zítra ráno. Čtvrteční odpolední Vltava je naplněna. Klidný den, milí přátelé. Z Vinohrad vás zdraví Michaela Dittrichová.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Je 16:30 a na řadě je repríza pořadu Akcent ze začátku letošního roku. Loni v prosinci se tu zemští ochotníci dostali do UNESCO a proto jsme se tehdy zaměřili na amatérské divadlo v Česku.

0: Akcent.
1: Hraní amatérského divadla v Česku se ocitlo na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. V čem takový zápis tuzemským ochotníkům pomůže? Co vedlo ke konečnému verdiktu a zápisu? A jak je na tom současná amatérská divadelní scéna u nás? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A v našem studiu je předseda Amatérské divadelní asociace, režisér, herec a vedoucí ochotnického spolku Žumpa Jakub Pilař. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A na dálku zdravíme koordinátora projektu Amatéři sobě a programového ředitele festivalu Jirásku v Hronov Jana Julínka z Národního institutu pro kulturu. Dobré odpoledne i vám.
3: Dobré odpoledne, zdravím.
1: Jakube, musíme se vrátit do Dýlí, kde loni na podzim vlastně došlo k tomu zapsání. Bylo to ve formě nějaké Oscarové ceremonie, anebo jste tam přijeli na konferenci a řekli, jste tam?
2: Oscarová ceremonie by byla ohromně příjemná, ale musím říct, že i to, jak to probíhalo přímo v Dýlí, příjemné bylo. Ten samotný akt je skutečně rychlý, protože vlastně ten jednotlivý prvek, každý jednotlivý prvek má vždycky 5 minut prostoru, kdy teda některý z členů předsednictva UNESCO vlastně přednese, o čem je ten daný prvek. Potom předseda klepne kladívkem a tím ten prvek adoptuje. A potom nastává čas pro proslovy těch přítomných delegátů z dané země, což jsme byli my. A potom se ještě, pokud je zpracovaný, tak se pustí takový vlastně jako krátký film, který my jsme sebou měli. Takže celá akce skutečně trvala pouze 5 minut a pak se pokračovalo k dalšímu zapsanému prvku. Je to trošku rychlé. No.
1: Ale byla tam taková ten pocit té katarze po těch více než 3 letech práce?
2: Pro mě upřímně teda ohromně byl, opravdu, protože i té práce před samotným odezdem do Dýlí bylo hodně, organizační práce a já jsem byl osobně dojatý a bylo to moc pěkný, bylo.
1: Honzo, tady možná bychom měli vysvětlit pro ty, kteří nepracují, nebo ne, to se nedá říct, nepracují, ale neúčinkují v nějakém amatérském souboru nebo nespolupracují s amatérským divadelním souborem. Proč je to tak důležité?
3: No, já si myslím, že je to hlavně pro všechny amatérské divadelníky, tady i pro mě, protože já, byť jsem programový ředitel Jiráskova Hronova, tak jsem taky srdcem neustále amatérský divadelník.
1: No nic jiného bychom ani nečekali, Honzo.
3: Obrovský prostě pocit hrdosti na to, co prostě děláme. A ten opravdu, já jsem to sledoval teda ráno, já jsem si přivstal, já teď už nevím přesně, kolik bylo, jestli bylo 5:30 ráno u nás, když to vyhlásili, ale já a nejenom já, co vím, tak spousta divadelníků si přivstala, aby u toho byla živě, prostě, když tohle se zazní. A to si myslím, že vypovídá o tom, jak je to prostě pro ty amatérské divadelníky důležité.
1: Takové malé amatérské divadelní Nagano.
2: Ano, tak, ano, několik lidí to tak označilo.
1: Jakube, tam je asi potřeba říci, že u nás funguje přes 3,5 tisíce zapsaných amatérských souborů divadelních. Týká se to vlastně 100 tisíců lidí, kteří se na tom podílí. Je tedy 1000 přehlídek a nebo festivalů amatérského divadla. A tady možná právě je to, co ti, kteří se třeba toho neúčastníme, tak si řekneme, no ale tak podobné to přece musí být i v Polsku, nebo v Maďarsku, ve Spojených státech, nebo v Asii.
2: No, to je asi právě důvod, proč ten výbor UNESCO vlastně tu naší žádost přijal a vyhodnotil ji tak, že skutečně mohlo dojít až k tomu odklepnutí tím nepomyslným, ale skutečně reálným kladívkem. Protože přesně tahle ta šíře nejenom třeba systému postupových přehlídek až na Jiráskův Hronov, ale právě i těch nepostupových, nesoutěžních, vesnických, městských, dětských, alternativních, loutkových, je prostě opravdu tak široká, že si myslím, že jsme museli směřovat k tomu, abychom byli zapsáni.
1: To znamená, že to, Honzo, nemá obdoby z celosvětového hlediska?
3: Ne, no, opravdu ta šíře amatérského divadla České republice je naprosto unikátní a ono to už dlouhá léta sleduje a upozorňuje na to databáze amatérského divadla a opravdu tady vlastně není v České republice snad obec, kde by se historicky někdy aspoň jednou amatérské divadlo nehrálo. A já vím, že někdo říkal, že snad neexistuje ani člověk, který by neznal někoho, kdo amatérské divadlo hraje nebo hrál. A to opravdu nikde jako na světě není. A i když jezdí zahraniční hosté třeba do Hronova, i když přijedou zástupci AIT jako mezinárodní organizace amatérského divadla, tak opravdu vždycky na to koukají, jak je to u nás vlastně možné, že zrovna tady vznikl takový unik.
0: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: S Jakubem Pilařem a Janem Julínkem se bavíme o amatérském divadle u nás. A tady možná bychom se měli říct tu úplně základní věc. Jak vlastně je takový, jak typicky vznikne takový amatérský divadelní soubor, Jakube?
2: Je, tak já asi úplně neumím říct ten jeden daný případ. Já teď osobně si jako první vzpomenu třeba na ten náš vznik našeho souboru a ten byl ve sborovně základní školy, kdy učitelé měli chuť vlastně zahrát svým studentům nějaké představení, nějakou scénku. To udělali, ale do několika měsíců se z toho vlastně

0: mě chybí muži, tak i v případě zrovna pípního souboru, tak muži nejsou problémem u amatérského divadla.
1: To si myslím, že je případ od případu a soubor od souboru. A když mluvíme o tady tomto souboru, tak je to asi otázka prostředí, ve kterém vzniká. Že jo? Jsou soubory, kde mají nedostatek žen a jsou soubory, kde mají nedostatek mužů, takže já bych tohle negeneralizoval.
0: A pokud vy byste měl vlastně vzít nějaké obecné schéma toho, proč vlastně vznikají u nás amatérské divadla, soubory a vlastně potom nakonec v tom výsledku je ten zápis na seznamu UNESCO. Tak co vlastně motivuje amatérské divadelníky u nás?
1: Já si myslím, že je to jednak samozřejmě nějaký exhibicionismus od těch lidí.
0: Což je u Čechů je to trošku zvláštní, pojďme si to říct na rovinu.
1: Je, ale očividně to v nás někde historicky prostě je zakotveno, protože to amatérské divadlo je tady strašně dlouho s náma a myslím si, že každý to v sobě jako trochu máme. Takže to je jako jedna věc. A druhá věc je to určitě ta parta, která kolem toho vznikne. Jo, je spousta souborů, které fungují jako rodiny a opravdu jsou, já to vidím u nás, v Semtamforu, prostě jsou lidi, kteří v tom divadle už mnoho let nehrajou, ale když je přehlídka nebo když je nějaká nedivadelní akce souboru, tak vždycky přijedou a ta parta vlastně jakoby drží pohromadě, takže tam prostě vznikají naprosto silné vztahy v těch divadlech.
0: Dá se říct, že jsou nějaké různé typy souborů, když se nebudeme bavit jakoby o žánrech, protože jsou to samozřejmě loutkové, jsou to specializované dětské soubory, ale jsou nějaké typologické soubory, to znamená, je to většinou nějaká komunita na jednom konkrétním místě, vesnici, čtvrti.
2: Já myslím, že to hodně vychází právě z toho, v jakém místě vznikne, protože třeba v Praze je několik renomovaných souborů, které jsou vlastně původně jako studentské ve smyslu toho, že třeba jsou to kamarádi z gymnázia, nebo kamarádi z vysoké školy, nebo kamarádi ze stejné koleje a různých vysokých škol, kteří se pak třeba rozutečou po republice, ale v té Praze se scházejí a společně hrají. Takže takových souborů třeba zrovna v Praze znám několik. A na těch vesnicích je to pak určitě ta celá komunita. Jsou to prostě děti, které se potom narodí a dávají se jim ty první dětské role v určitých inscenacích a pokračují v tom divadle dál. Takže myslím si, že právě to místo tomu dává tu rozličnost.
0: Honzo, když vy...
1: Já jenom si můžu k tomu říct jednu věc. Ono ještě taky vznikají soubory, které jsou složené z lidí z celé republiky. To jsou potom třeba lidi, kteří se potkají na přehlídkách a různě se domluví. A já vím, že jsou soubory, kde lidé se sjíždí opravdu 100-200 kilometrů daleko, aby udělali víkendovou zkoušku. Takže může to vznikat ten soubor i tady tímto způsobem.
0: A když vy se, Honzo, podíváte na to, jakým způsobem jsou, řekněme, věkově rozložené ty soubory amatérského divadla po republice, je tam, řekněme, třeba nějaká krize v nějaké věkové skupině? To znamená, že je příliš těch, které jsou, řekněme, v seniorském věku, chybí tam třeba ti, kteří jsou v tom produktivním věku 35 až 50 let, protože mají v tu chvíli zrovna nějaké jiné, jak se tomu říká, sendvičové starosti, jako svoje děti, tak o svoje rodiče. To znamená, je to, řekněme, plošně rozložené, anebo nějaké soubory chybí?
1: Nevím o tom, že by nějaká věková skupina chyběla a myslím si opravdu, že je to rozložené naprosto rovnoměrně. Ono to vlastně dokazuje i ten systém přehlídek, o kterých mluvil Kuba na začátku, že jsou celostátní přehlídky jak dětského divadla, tak i seniorského divadla a mezi tím celá ta škála je pokrytá. Takže opravdu nevím o žádné skupině, která by chyběla a myslím si, že tady žádný problém není.
0: Jakoby jsou právě ty přehlídky, ať už řekněme ty nesoutěžní nebo ty soutěžní, to, co motivuje členy amatérského divadelního souboru, aby do toho šli. Při tom ohromné množství vlastně to vypadá, že skoro každý amatérský soubor se na nějakou přehlídku dostane, ale je to ta hlavní motivace?
2: Já si myslím, že určitě není, protože ty přehlídky jsou také jako určitým způsobem specifické prostředí, především teda ty soutěžní pochopitelně, ty určitě nejsou pro každého, protože je tam ta odborná porota složená složená dost často z profesionálů. A ano, stávají se i situace, kdy ty soubory zkrátka nepřijmou tu danou kritiku na představení.
0: Počkejte, jak to vypadá? Protože
2: jak to vypadá, když
0: profesionální, profesionální umělci ty často mají vytvořené určité mechanismy, že to v nich vře, když slyší tu kritiku, ale třeba to zvládnou s nějakou větší nebo menší grácí. Jak to vypadá u amatérských souborů?
2: No, to je taky rozdílné. Samozřejmě to záleží i na tom, jak si ten soubor tak jako trošičku za tu chvíli, kdy ho hodnotí ten lektor, vlastně sedne i s tím daným lektorem. A jak moc vlastně přijede nepřipravený ten soubor na to, že ho ta kritika může čekat. A to se u některých zkrátka občas stane, no. A vznikají i nepříjemné situace, ale bylo by dobré, aby to tyhle ty soubory především neodradilo, jo. Aby vlastně si z toho třeba nakonec, až trošku vyprchají ty emoce, vzali to dobré a pro tu práci to použili. Ale v zásadě si myslím, že těch souborů, co jezdí třeba na soutěžní přehlídky, je z těch celkových 3,5 tisíce třeba třetina a dvě třetiny vlastně o to zájem nemají a dělají třeba pro svoje komunity. To vesnické divadlo, sousedské a podobně, takže každý se zkrátka rozhodne podle svého.
0: Honzo, jak vy vnímáte vůbec dynamiku těch amatérských souborů, když je vídáte vlastně ať už na těch regionálních přehlídkách nebo potom na Jiráskově Hronově? Vyvíjí se to vlastně v průběhu těch let i z hlediska toho, jakým způsobem spolu pracují, anebo tam zůstává nějaký základní stavební kámen stejný po celých těch, řekněme, 200 let, kdy u nás to ochotničení je?
1: Ne, já si myslím, že ono to trošku bude vycházet z toho, co říkal Kuba, že každý soubor je jiný. A samozřejmě jsou soubory, které to dělají mnoho let stejně, ale potom je velké množství souborů, které právě i díky těm rozborům na těch postupových přehlídkách, i díky vzdělávání, kterého je v celé republice taky velké množství a mohou si opravdu vybírat, takže ty soubory se prostě posouvají a na těch souborech některé soubory sledují 20, 25 let a jsou vidět prostě ty posuny od těch studentských až po ty vlastně, když to řeknu, dospělé, kdy začínali ti lidi ve 20, tak teď je jim 45, ten posun tam prostě je vidět, dělají to divadlo jinak a dělají ho poučeněji třeba. A taky už mají ti lidi jiný náhled na svět, takže ta dynamika a ten vývoj v těch souborech určitě jako je.
0: Platí, Jakube, to, že opravdu člověk si musí uvědomit, že ve chvíli, kdy vstoupí do amatérského divadelního souboru, že nebude pouze herečkou nebo hercem, ale že bude vlastně dělat úplně všechno, co je potřeba? Všichni jsou na to mentálně připraveni?
2: Určitě nejsou, pochopitelně, ale je to tak, protože tam vlastně...
0: No popište, jak to vypadá u vás v Žumpě.
2: Dobře, no tak tam, já si myslím, že u nás je to jako specifické v tom, že já si jako rád připravuju tu techniku společně s kolegou Martinem, takže o tohle se většinou herci starat nemusí, i třeba o scénografii, protože nám to nevadí, děláme to docela jako rádi, tuhle tu manuální práci, ale u nás je to hodně i o tom, že třeba pro diváky připravujeme bar, protože ten v divadle v našem nemáme, jako neprovozuje tam nikdo bar, takže my ho sami musíme připravit, to znamená, ještě než jdeme na scénu, tak třeba všem divákům uvaříme kávu, natočíme jim pivo nebo jim nalijeme víno. Takže i tohle je třeba součást té naší práce, ale...
0: To znamená, že po skončení představení musíte udělat zrcadlo?
2: No, to většinou ne, to zkrátka tak jako máme takovou jako kasičku, když se to tak řekne, kam prostě diváci přispějí za to, co si dají, ale jo, ta práce je široká a myslím si, že si to lidi jako uvědomují, že to je součást toho amatérského divadla, samozřejmě práce na všem i třeba prostě natřít kulisy a podobně.
0: Honzo, vnímáte vy také, že jsou jasně rozdělené role, už řekněme už u těch souborů, které jsou spolu delší dobu, to znamená, že opravdu je tam nějaká hierarchie, anebo spoustu lidí počítá s tím, že amatérské divadlo znamená, že to je taková, jak to mám říct, taková živelná záležitost, kde všichni demokraticky do toho budou moci vstoupit.
1: No, jako tenhle názor je asi dost rozšířený, ale každopádně já si myslím, že ten soubor, jestli má mít tu dynamiku, o které jsme mluvili, jestli má opravdu udělat inscenaci, má tu úspěšně to zkoušení někam dovést, tak tam prostě nějaká ta disciplína je zapotřebí. Ono platí takové pravidlo, že demokracie do divadla nepatří, takže opravdu tam je principál, který má zpravidla to hlavní slovo. A potom samozřejmě nějaké diskuze tam jsou, ale vždycky musí být někdo, kdo to ve finále prostě rozhodne, jak to bude a přes koho, jak se říká lidově, nejede vlak.
0: S Janem Julínkem a s Jakubem Pilařem se bavíme o amatérském divadle u nás, mimo jiné i v souvislosti s tím, že hraní amatérského divadla v Česku se ocitlo na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. A když Jakube, člověk nechodí na představení amatérského divadla, tak má možná takový mylný dojem, že když půjde na nějaký festival nebo přehlídku, takže tam uvidí 150 různých variant Mariši. Ale předpokládám, že tematicky se amatérské divadlo asi trošku posunulo.
2: Posunulo a je teda jako ohromně vtipné, že třeba zrovna v loňském roce byly na Jiráskově Hronově tuším 3 nebo 4 Mariši. No, ale byly...
0: Což mimochodem teďko 16. ledna, kdy vlastně budete mít takovou přehlídku na podporu vlastně toho zapsání v stanici Galaxie tady v Praze, tak tam zrovna se taková trošku obměněná verze Mariši bude hrát.
2: Ano, tam variace bude taky, ale je jako důležité podotknout a nerad bych vlastně potvrdil to, co jste říkal, ale je důležité podotknout, že zrovna ty verze byly vlastně jako neskutečné, opravdu kvalitní a především Tomáš Hájek, Bažantova loutkářská družina, známý loutkářský soubor amatérský, tak vlastně nejen, že byl velice úspěšný právě se svojí Marišou Vávrovou s loutkářskou verzí na Jiráskově Hronově, ale vlastně vyhrál i oborovou loutkářskou cenu Erik mezi všemi profesionálními loutkovými tvůrci, takže...
0: Dobře, takže Mariša je základ, ale...
2: Základ, ale ne, samozřejmě se jako setkáváme, ta dramaturgie jde, si myslím, jako ze všech stran a ty amatérští tvůrci, a to je výhoda, určitě nejsou vázáni třeba, když to řeknu velice zjednodušeně, nějakým jako komerčním úspěchem té dané inscenace. To znamená, že si skutečně mohou vybírat i kusy, které třeba nejsou tolik divácké vlastně, aby na ně každý den přišlo 100 diváků. Takže v tomhle je velká svoboda amatérského divadla i dramaturgicky, ale je pravda, že na těch přehlídkách soutěžních dost často zaznívá, že dramaturgie je něco, na čem by amatéři v obecné rovině měli pracovat, právě na tom jako vhodně vybrat pro ten svůj soubor text, je samozřejmě alfa a omega.
0: Honzo, znamená to, že se současná témata objevují méně, než by vlastně si to možná celá amatérská scéna zasloužila, to znamená absolutně zřetelná a jasná aktuální reakce na to, co ve společnosti se děje, byť třeba na pozadí nějakého divadelního kusu, který je 200 let starý.
1: No, já si myslím, že ona je jako skupina těch divadelníků, kteří využívají tady tyto tradiční texty, ale potom je velká skupina a poslední dobou mně to přijde, že je to čím dál tím častější, že těm amatérští divadelníci dělají autorské divadlo. A tam opravdu oni mají potřebu se vyjadřovat k tomu dnešnímu světu a tím, jak říkal Kuba, nejsou vázaní tím, že musí mít nějakou návštěvnost, musí mít nějakou návratnost, tak vlastně jsou v tom svobodnější a využívají to opravdu hodně.
0: Mně se moc líbilo, že když se vrátíme zpátky k tomu zápisu do nehmotného dědictví, tak že uvnitř komunity od Tomáše Čivrného na portálu divadelník.cz byly představeny 3 scénáře dopadu tohoto zápisu na vývoj věcí. Bylo to trošku s, řekněme, nadsázkou. Byla tam super optimistická varianta, byla tam, řekněme, super pesimistická varianta, ale pak tam byla ta realistická a s tím, že tam vlastně byl takový požadavek, že by se možná mohl vytvořit takový menší, ale stabilní dotační rámec, který by ocenil především dlouhodobé projekty na poli amatérského divadla, samozřejmě mapování té činnosti souboru a také mimo jiné zlepšení infrastruktury divadel, to znamená ty podmínky, především technické, ve kterých se amatérské divadlo pohybuje. Co je podle vás, Honzo, to nejpodstatnější? To, co vlastně amatérské divadlo, které, a to je potřeba říci, u nás má skutečně ten systém, na rozdíl od mnoha jiných uměleckých oborů, velmi dobře propracovaný.
1: Tak tam určitě to, co jste říkal, to technické zázemí u některých souborů je velký problém. Jo, protože jsou divadla, které si musí dokonce pronajímat prostor, musí platit za to, aby vůbec mohli zkoušet. Některé divadla zase si vybudovaly prostě svůj prostor, ale tam, kde ty soubory ten prostor nemají, tak tam si myslím, že je velký prostor na to, aby prostě obce a kraje vyšly těm amatérským divadelníkům vstříc i v tom prostoru, i v tom zajištění technického zázemí. To si myslím, že jako je dost klíčová záležitost, aby měli prostě kde zkoušet, ale také mít kde uskladněné kulisy, aby prostě neměli velký sklad, jim budou plesnívat kostýmy a podobně. A to je potom věc, kterou bychom rádi i tím projektem vlastně Amatéři sobě a těma oslavama to chceme dostat do povědomí a celé republiky a trošku takhle apelovat i na ty místní samosprávy, aby ty ochotníky tam, kde to nedělají, tak aby je trošku víc podporovali.
0: Mimochodem, Jakube, jaká je spolupráce s dobrovolnými hasiči jako nejvýznamnějšími aktéry většinou na vsích?
2: No, u nás ve vesnici vlastně žádná, ale nemyslím to negativně. Hasiči jsou vlastně taky docela aktivní i co se týče kulturních akcí, pořádají svoje plesy. Zrovna o tomto víkendu se bude konat hokejový turnaj na Rybníce, který pořádají hasiči. Takže oni mají svoje akce, ale upřímně společně nic nekombinujeme.
0: A proč? To nedává smysl?
2: Nedá smysl, že spo,
0: no.
2: No tak dobře, tak já to zkusím, já vás poslechnu. No. Já je oslovím. Asi nás to zatím nenapadlo.
0: Honzo, jedna z těch nejdůležitějších věcí je, jestli vlastně ty místní komunity, myšleno tím teďko samozřejmě samosprávy a místní samosprávy, tak jestli jsou si vědomi toho, že to není zájmový kroužek, ale nějaká trvalá kulturní hodnota, která opravdu prospívá té komunitě. Máte pocit, že amatérské divadlo v tomto plní svoji roli dobře a že si to vlastně ti odpovědní potom uvědomují?
1: Myslím si, že amatérské divadlo tuhle roli plní, zejména na těch malých obcích, kde prostě je to vlastně jediná forma kultury, kam prostě profesionální divadlo nedosáhne nebo dosáhne jenom s obtížemi. A tuhle funkci plní. A co je na tom kouzelné, plní ji i v okamžiku, kdy ta obec to úplně nepodporuje. Protože když tam ta touha tendence to amatérské divadlo dělat je, tak ti divadelníci si vždycky ten prostor najdou. Ale je to obrovská škoda a samozřejmě jim to stěžuje tu jejich dobrovolnickou práci. A bylo by fajn, kdyby i ty obce a města, kde tahle podpora není nebo je třeba malá, aby se nad tím zamysleli, že opravdu to není jenom, že se ta skupina schází jednou za týden a něco si zkouší, ale že opravdu to má velký dopad a může to mít velký dopad na tu komunitu celé té obce.
0: Jakube, teď úplně na závěr, hypotetická situace, řekněme, že někdo, nějaká skupina si bude chtít založit amatérský divadelní soubor, teď si opravdu promyslí i ty role, jsou trošku poučenější, najdou si i nějaké to téma. Co jsou nějaká úskalí, která se pravidelně opakují a na která by si vlastně hned na začátku ty soubory měly dát pozor a byť na to třeba v tu chvíli nemyslí?
2: Tak jako jednak to technické úskalí samozřejmě, aby měli kde zkoušet, ale předpokládám, že když už se dali dohromady, tak snad si našli i prostor, kde se budou scházet a zkoušet. Já si myslím, že je dobré stanovit si roli režiséra, který skutečně bude tou hlavou a který přinese tu svoji vizi, kterou třeba probere potom u kávy nebo u piva s ostatními, ale při té zkoušce bude ten, koho budou ostatní poslouchat, to si myslím, že je fajn. No a pokud ten režisér k sobě bude mít třeba i jakéhosi dramaturga, který třeba rád ten text rozebere s ním společně a popovídají si o nějakém smyslu, tak to by byla úplně skvělá situace.
0: A Honzo, co vy k tomu dodáte ještě za případné rady?
1: Já si myslím hlavně, jak to dělají s chutí, to je nejpodstatnější. Mm-hmm. Když do toho člověk jde s chutí, tak vlastně tou energií, kterou tomu dají, tak strhnou i ty diváky a strhnou všechny kolem a to je potom naprosto úžasné.
0: A teď úplně na závěr oslavy, tak jak to bude probíhat, Jakube?
2: 16. ledna v kulturním prostoru Galaxie zahájíme právě oslavy toho zápisu do nehmotného seznamu, do kulturního dědictví UNESCO a budou tam vlastně 3 amatérské soubory, které vybrali střechové organizace a bude tam taky doprovodný program ve formě různých přednášek a prezentací různých amatérských uskupení.
0: A Honzo, předpokládám, že celá tato oslava bude probíhat v průběhu roku 2026 nejenom touto jednou akcí?
1: Určitě tohle je taková ta startovací akce a celý rok 2026 se ponese v duchu tady těchto oslav s vyvrcholením v rámci Jiráskova Hronova, kde bude Den UNESCO, takže předpokládáme, že tam budou i loutkáři a budou tam i další zapsané statky.
0: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali zápisu hraní amatérského divadla v Česku na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. A v našem studiu byl předseda amatérské divadelní asociace, režisér, herec a vedoucí ochotnického spolku Žumpa Jakub Pilař. Moc děkujeme, Jakube.
2: Já taky děkuju.
0: A ve spojení na dálku jsme byli s koordinátorem projektu Amatéři sobě, programovým ředitelem festivalu Jiráskův Hronov, Janem Julinkem z Národního institutu pro kulturu. Díky.
1: Díky za pozvání, mějte se hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Skončila repríza Akcentu ze začátku roku.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Některé kraje kvůli horkému počasí a suchu zakazují rozdělávání ohňů na rizikových místech. Od zítra nebudou smět lidé zapalovat ohně v celém Plzeňském kraji. O vyhlášení mimořádných protipožárních opatření hejtmanství požádali krajští hasiči. Na rizikových místech bude zakázané i kouřit nebo používat pyrotechniku. Zemědělci navíc musí mít při sklizni na technice nainstalované lapače jisker. Už včera podobná opatření zavedl Ústecký kraj. A dnes zákaz rozdělávání ohňů začal platit i v Praze. Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo zhruba o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy, jednání výborů nebo zasedání. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%, odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz. Zaměstnanost meziročně stoupla skoro o 1%. Počasí zítra bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině republiky se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34 a na horách naměříme maximálně kolem 29. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová. Teď je na programu repríza pořadu Art Café.

0: Art Café.
1: U poslechu spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Ryšková. Dnes prozkoumáme zahrady a parky Pražského hradu. Na hradě totiž najdeme více než 40 druhů ptáků, 220 buví druhů hmyzu, 700 druhů rostlin nebo také 30 druhů půdních roztočů. Pozvání do Art Café dnes přijala krajinářská architektka a ředitelka odboru parku a zahrad správy Pražského hradu Helena Pánková. Dobré odpoledne, Heleno.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Ve studiu je s námi také biolog Jiří Sádlo. Vítejte.
3: Dobré odpoledne, i já děkuju.
1: A naší formaci uzavírá půdní biolog Ladislav Miko. Vítejte, Ladislave.
4: Hezký den.
1: Z hudební náplní dnešního Art Café se ponoříme do přírodního reje a začneme s britským zpěvákem Samem Lee. Jeho píseň Seeds of Love propojuje britskou lidovou tradici s ekologickými a spirituálními motivy. A my si teď poslechneme jeho jemně melancholickou oslavu krajiny.

0: Během posledního roku proběhl na Pražském hradě přírodovědný průzkum. Odborníci společně mapovali druhy rostlin a živočichů, které se nacházejí právě v areálu Pražského hradu. Na mapování se podíleli také biologové Jiří Sádlo a Ladislav Miko, kteří jsou dnes hosty Art Café, a své poznatky a pozorování připojil také entomolog Ondřej Sedláček nebo ornitolog Tomáš Telenský. Heleno, k jakému typu rozhodování a plánování tento zevrubný výzkum, průzkum posloužil, jak s ním pracujete při té péči?
1: No, já, jestli si můžu dovolit odpověď trošku zeširoka, tak zahrady a parky jsou vlastně dokonalý překryv jako přírodního a kulturního prostředí. Oni by nefungovali ani bez jedné z těchto dvou složek. A na Pražském hradě bych si dovolila říct, že ta kulturní a historická složka je nějakým způsobem, řekněme, pod kontrolou, nějakým způsobem se dlouhodobě mapuje a dokumentuje, ale ta přírodní složka a k tomu prostě ta biota, nebo jako ta biota jako taková nikdy dokumentovaná nebo nějakým způsobem systematicky zkoumaná nebyla. Takže z tohohle důvodu jsme ten podklad pořídili, abychom vůbec věděli, s jakým prostředím vlastně pracujeme, protože...
0: S kým máte tu čest?
1: S kým máme tu čest a jak se k němu chovat, protože tam se třeba spousta druhů, které nám něco říkají o tom prostředí, a když je budeme znát, tak budeme vědět i něco o tom prostředí a jaké zásahy mu třeba budou prospívat, jaké mu naopak budou škodit. Takže tohle je ta široká část a teďka ta konkrétní, kdybych měla odpovědět na tu otázku, k čemu nám to vlastně teďka prakticky bude, tak my už to vlastně využíváme. Jeden takový příklad typický bude teda projekt na Chodkovy sady, které v loni prošly teda architektonickou soutěží. Už máme teda vítěze té architektonické soutěže a ten teďka projektuje. A jeden z těch podkladů je právě biologický průzkum, protože Chodkovy sady patří správě Pražského hradu. Takže přímo se to stane součástí toho projektu a on na to bude nějakým způsobem reagovat, aby tam vlastně zachoval to prostředí tak, jak je žádoucí, ale ono vlastně slouží i nějakému plánování péče, to znamená ne jako přeprojektování, nevznikne z toho nějaký dokument další, který na to navazuje, ale vznikne z toho vlastně nějaké naše zacházení s tím prostorem, to znamená okamžitě se to propisuje do toho, jak sečeme, jaké druhy třeba sázíme v jelením příkopě a tak dál.
0: Jiří, vy jste se do toho průzkumu zapojil skrze to, že jste mapoval společenství rostlin. Kam až sahá historie v tomto ohledu toho areálu Pražského hradu? Kam až vidíme, když se podíváme do té rostlinné říše?
2: No, když se tohle jen tak řekne mezi lidma, tak často zapnou, že se tím myslí nějaký živý skameněliny. Ginkgo, jinan, strom z časů víceméně brontosaurů, který zapomněl vymřít, výborně živá skamenělá, tak se to tady nemyslí. Tady se myslí něco úplně jiného a to je setrvačná kontinuální historie jednotlivých populací. My jsme schopní říct, podívejte, tadyhle roste druh A, no ten se sem mohl dostat klidně třeba před rokem anebo před tisíci lety, ale tady máme druh B a ten je tady úplně jasně nejméně 7500 let od prvních zemědělců, protože je to kytka, která neumí jen tak se šířit semínkama a zůstává na svém místě. Takže vlastně to, co známe z historie architektury
0: nebo šlechtických rodů,
2: tak máme, ano, přesně, tak máme i v té vegetaci takhle propsáno a vyjádřeno.
0: A když vytáhnete z toho četného společenství nějaký druh, který jste tam takto potkal?
2: No, on je to samozřejmě jemný úštěpek vůči tradici právě památkářský. Protože když se člověk zeptá, co je na hradě nejstarší, tak všichni řeknou, no pahorek Žiži. Jo? A první přemyslovská architektura a podobně. A ono vlastně člověk zapomene, že nebudeme mluvit o horninách, jo? Ale právě o tylství jako kontinuitě populací, no tak nejstarší jsou tam druhy z těch glaciálních stepí, čili ze stepí v době ledový, to tady nebylo, aby jsme si rozuměli, žádný ledovec, to tady bylo klima asi jako v Mongolsku, čili sucho, v létě vedro a v zimě tuhý, ale tuhý holomrazy. Jo? A z tohoto zrovna taková jedna celkem nenápadná ostřice, Carex praecox, ostřice časná, ono kvete docela hezky a brzo, takže si člověk i možná všimne, tak ta je patrně z takhle starých anebo jenom malinko mladších období.
3: Ono je zajímavé, že vlastně aniž jsme to předem konzultovali nebo hledali, tak právě tento pohled se potvrdí i jinými částmi toho výzkumu. A třeba zrovna ty půdní společenstva mají velmi podobnou genezi. A sice, že ty zvířata většinou se ta společenstva, když se do toho zasahuje dlouhodobě, tak se ochuzují a ubývá tam druhů a eventuálně to, co přibude, tak jsou takové ty synantropní věci, které žijou všude s lidma. A když tam pak přijdete a najdete tam některé věci, které nelze vysvětlit jinak, než že se tam dostali právě v tom postglaciálním období z těch postglaciálních stepí, a paralelně vlastně kolega botanik najde kytičku, která je ze stejné doby, tak máte vlastně dva argumenty pro to tvrzení a o to je potom pravděpodobnější, že to tak skutečně bylo.
0: A jakými metodami a postupy jste zjišťovali právě to bohatství toho půdního života?
3: No musím říct, že to bylo docela stresující, protože já jsem ty svoje vzorky půdy odebíral v podstatě uprostřed léta a jestli teda si to pamatuje někdo, kdo tam v létě chodil, tak loňské léto bylo teda zejména v tom Jelením příkopě extrémně vyprahlé. A já jsem měl strašnou obavu, že já tam naberu vzorky a nic mi z toho nevyleze. Ale naštěstí se ukázalo, že to pravda není. Normálně se odebírá svrchní vrstva půdy, řekněme, do hloubky 5-7 cm s tou organickou vrstvou a s tou stařinou tráv, anebo s hrabankou, když tam jsou nějaké stromy. A ty zvířátka tam normálně nejde pozorovat, oni jsou vesměs menší než milimetr a velmi často ještě menší než půl milimetru, takže musíte nejdřív z toho substrátu dostat, což se dělá v takových zvláštních extraktorech, oni mají tendenci zdrhat před světlem a teplem, tak se na ně svítí a tím pádem oni utíkají a propadávají do sběrné nádobky a pak se můžou studovat, čili ta metoda je vlastně docela jednoduchá, skoro by si to mohl dělat každý doma, ale potom se v tom vyzná, to je trošku složitější.
0: Zní to poměrně dramaticky. V zahradách a parcích hradů narazí v současné době veřejnost na řadu novinek. Jsou tam nově otevřené prostory, stromy. Co by si zmínila, Heleno?
1: No, tak ono je toho opravdu hodně, ale zatím jsou to opravdu drobnosti. Přeci jenom ty změny v těch zahradách, když mají stát za něco, tak se nejsou hotové úplně ze dne na den. Ale z čeho mám já obzvláštní radost, tak je teďka nová výsadba vlastně stromů v Jelením příkopu. Ono to zní zvláštní vůbec sázet stromy do prostředí, které je vlastně jako víceméně přírodního charakteru, nebo je v něm převaha přírodních procesů, abych tak řekla. Tam by vlastně ideálně měla probíhat přirozená obnova. A to znamená, to, co tam spadne za semínka, tak to tam necháme vyklíčet a z toho si ty stromy vybereme. Ale bohužel ta druhová skladba toho Jeleního příkopu je pozměněná a je vlastně náchylná k tomu, aby tam vznikalo takové to neprostupné mlází. Jsou tam javory mléče a jasany stepile, které prostě, když budou ponechány vlastním prostředkům, tak z toho úplně ten hezký prost nebude, protože zejména ty jasany trpí jako pandemickou chorobou chalarou a prostě nemají moc asi budoucnost v Evropě, aspoň to teďka tak vypadá. Takže jsme tam vlastně doplňovali duby a javory babiky, ono to vyplývá z toho biologického průzkumu a mám velkou radost z toho, že takovéhle věci se daří. No podobně jsme teďka vysadili vlastně jablůňku, takovou malou přelířský klášter, ale to jsou takové ty drobné detaily, obzvlášť musím říct, že v tom kamenném vnitřním areálu Pražského hradu jakýkoliv strom vysadit je nadlidský výkon a jabloni se tam evidentně daří, takže to je další radost a při té příležitosti rovnou teďka na jaře jsme otevřeli Hartigovskou zahradu, což je součást komplexu jižních zahrad, kam bych teda ráda posluchače přizvala.
3: Já bych ještě dodal, tady nemáme kolegu Ondru Sedláčka, který se věnoval hmyzu a pro ten hmyz je celá řada dřevin docela kriticky důležitá, protože jednak jako zdroj potravy, ale především prostor, kde se vyvíjejí jejich larvy A tam se právě musí myslet hrozně let dopředu, protože řada druhů, třeba ten populární a největší náš brouk, roháč obecný, vyžaduje vlastně staré a částečně odumírající duby. A v podstatě, když teda by se odstranili nějaká torza a nebyly by tam stromy, které už se stejné fázi vývoje blíží, to znamená, musí se na to myslet hodně dopředu, tak v podstatě nemají kde ten vývoj potom uskutečnit a v podstatě se z toho prostoru ztratí. Takže tohle je věc, která v přirozeném lese samozřejmě je zabezpečena, tam jsou vždycky stromy na konci života, ale pak že máme prostor, který se opečovává, tak se na to musí myslet dopředu.
0: Tak je zjevné, že krajinářská architektura by mohla řešit podobné problémy jako ministerstvo školství při plánování otevírání a zavírání různých
3: vlastně
0: vzdělávacích
3: zařízení. Škola, ano, gymnázium pro roháče.
0: Jak predikovat různé populace a jejich potřeby. A nás teď čeká další hudební ukázka a budeme pokračovat s kytaristou a skladatelem Ivanem Borešem. Ten se zúčastnil koncertu Pro zvěř, který v roce 2020 vznikl v režii Ladislava Železného na Českém rozhlase Vltava. A my si teď pustíme Borešovu krátkou improvizaci.

0: Pokud rádi posloucháte podobně laděné zvukové projekty, v archivu Českého rozhlasu a historii pořadu Radio Ateliér najdete například zvukový projekt Republika zahradní nebo Biota města. Jiří, vy jste v zahradách a parcích Pražského hradu identifikoval i možný vlajkový druh rostlinný. O koho jde?
1: No to si samozřejmě člověk musí velmi rozmyslet. Vlajkový druhy jsou ty, jejichž popularita má pomoct celé lokalitě.
0: Že tak mají co, velký
1: úkol. Co bychom tam dali? Já mám několik typů. Určitě bych tam dal lípu a dub zároveň. To se přestalo říkat. Po celé Evropě, s výjimkou Čech a Němců, byly vždycky dva druhy do páru a to byly tyhle ty dva stromy. Od Litvy do Makedonie. Jo? A teprve, když jsme se v 1848 rozváděli s německým národem, tak my jsme si nechali Františka, oni si nechali Máničku nebo v obráceně. A lípa přišla o dub a dub přišel o lípu. Tyto dva jednak rostou v lesích spolu a jednak se spolu i vždycky pěstovali. Tak co by byl hezčí vlajkový druh k vše evropskému usmíření? A druhá možnost je samozřejmě něco velmi exotického.
0: Delikátního
1: jako jedlého. Delikátního to by šlo. To by byl krblík třebule, který se v Čechách vyskytuje ze zvláštní oblibou. Jednak na vinicích, to je jiná kapitola, tím pádem je plná Jižní Morava, ale jednak na hradech a zámcích a v klášteřích, kde asi vytrvává ze zbytků někdejších klášterních a zámeckých kuchyní. Je to taková mrkvička, spoustu posluchačů, jak teďka začínají být znova populární bylinky, tak ho asi jako zná, má to to jednoletý, dá se to sklízet už někdy tak jako třeba v únoru, v březnu, protože to zůstává zelený a má to takovou pěknou anýzovou vůni a i na pohled je to vlastně taková prostě pěkná, veselá, kudrnatá kytka. Jedna možnost. Druhá možnost je tulipán. Ten samý osud, ta samá vazba na starý šlechtický sídla, tam úplně nevíme. V Německu jsou data, že to opravdu chodilo po hradech patrně už ve středověku, zatímco u nás to mohla být až nějaká těžká reminiscence, jenže my chráníme přeci i reminiscence. Svatý Vít není gotika, svatý Vít je 19. století, že jo. Takže, jo, a přesto si ho vážíme. Takže vlastně tím způsobem, když se podíváme i na tu historickou nejednoznačnost tohodle tulipánu, kvete žlutě, je to něco úplně jiného na vzhled než normální tulipány, co známe ze zahradnictví. Dlouhý úzký listy, jindy kvete, malý květy a tak dále, tak prostě zjistíme, že i ten stojí teda za tu ochranu.
0: Heleno, v rámci ochrany těch různých populací, jaké přírodě blízké postupy jste při ošetřování a péči o zahrady a parky hradu v poslední době uplatnili?
2: Tak samozřejmě pracujeme nějakým způsobem selektivně se sečí tam, kde to má smysl. Jo? Ne každá plocha, jako řekněme, která jako splanila, tak si zaslouží být nutně chráněna, ale rozhodně jako tvůrčím způsobem pracujeme se sečí třeba v Královské zahradě. Tam doporučuji ještě tenhle víkend si tam vyjít na procházku, protože tam v tuhle dobu opravdu jako vrcholí takovýto období těch pestrých trávníků. Já bych tomu neřekla louka. Jo? Louka je přeci jenom ještě o něco dál, co se týče toho druhého složení, ale jsou tam fantastické plochy různých kvetoucích dvouděložných, jsou tam teďka ve vrcholu kopretiny a podobně. Před měsícem tam fantasticky jeli různé sasanky a další hajničky. No a pak vlastně po té první seči, to v té Královské zahradě trošku jako se utlumí, co se týče toho kvetení, ale tohle je třeba jeden ze způsobů, jak vlastně zachovávat jako tu pestrost přírodní a trošku větší pastvu pro různé organismy poměrně dlouho do jara.
0: Ladislava, z hlediska půdy?
3: Ani ne z hlediska půdy, já bych se chytil té poslední věty, tam zaznělo velmi důležité slovo, a to je slovo pestrost. Jako pestrost není jenom významná z hlediska počtu různých druhů, které tam najdeme, ale i toho prostředí. To vlastně podmiňuje tu pestrost druhů. A v podstatě taková ta snaha jako mít ty areály pěkně ošetřované, v podstatě spěje k tomu, že některé plošky, které na první pohled vypadají jako, že se o ně málo staráme, se vlastně vytratí. A já musím říct, že třeba zrovna z té půdní fauny vylezlo, že právě na těchto ploškách jsou ty nejzajímavější věci a že jsou tam možná právě proto, že v těch daných místech se to prostě blbě opečovávalo. Takže to tam prostě zůstalo a vytvořilo toto prostředí, které tam přetrvává vlastně staletí a tisíciletí. Takže já bych prostě docela plédoval o to, aby se zachovala ta mozaikovitost té struktury, že to je v podstatě její největší hodnota.
0: Z hlediska, ano, Jiří?
1: No zrovna ta královská zahrada je na to bezvadný příklad. Hmm. Že tam jsou místa, které jsou těsně okolo těch květinových záhonů a tam je úplně logický, že dokonce na tu trávu občas přijde kapka herbicidu proti dvouděložným plevelům. Jo, těm širokolistým. A že ten trávník potom vypadá tak trochu jako umělé, no ale to my skoro chceme, aby hezky kontrastoval k těm kytkám. A pak jsou tam právě místa na druhém pólu té variability, že to je taková ta skorolouka, jak přesně, já bych skoro řekl, že to je pastvina ošetřovaná sekačkou nebo kosou, jo? Kde ty populace zase sahají až do té venkovské části historie hradu, když ještě Praha byla vesnice.
3: A myslím, tady ještě jsem chtěl říct jednu věc už předtím. To je jedna zajímavá věc, kterou možná posluchači neví. V těch zrovna půdních breberkách je to úplně prokazatelné, máme na to data. Představte, že ve velké Praze, právě v těch enklávách, těch maličkých rezervací, zahradách, Jelením příkopě, Šárce, a když to všechno spočítáme dohromady, tak u těch půdních roztočů žije v Praze více druhů, než v porovnatelně v kterémkoliv z našich národních parků. Ani jeden není tak bohatý jako Praha. A myslím si, že s kytkama to bude docela podobné. Jo? Právě díky té pestrosti a tomu, že vlastně ty místa zůstaly v nějakém stavu dostatečně dlouho.
0: Tak to je dobrá zpráva o tom, že máme stále co zkoumat a objevovat. A nás teď čeká skladba Garden od Ein Sturz and the Neubauten, kteří patří, a poslechneme si tvorbu, která patří k pozdější tvorbě této kapely, ve které se původně syrový tribální zvuk proměňuje v temnější meditaci. Píseň, kterou uslyšíme, pracuje s motivem zahrady jako prostorem paměti, proměny i skrytého neklidu. Kapela letos v srpnu vystoupí i na festivalu Pop Mese v Brně.

0: Café.
1: Jsme opět v parcích a zahradách Pražského hradu. Heleno, je v těchto prostorech ještě možnost přidávat nové prvky, provádět výraznější úpravy, přinášet nové druhy do tohoto prostoru?
2: No tak já si myslím, že rozhodně. On ten areál zahrad a parků Pražského hradu má asi 34 hektarů a z toho jsou tam třeba místa, která bych tak jako označila, že jsou vlastně určena k nějakému dalšímu rozvoji. Týká se to třeba celého území na Novém Světě, které patří správě Pražského hradu, to je Horní Lumbeho zahrada, což je takový jako fascinující appendix, nikdo neví, že to hradu patří a je to vlastně luční plocha, na kterou navazuje Novosvětský příkop, to znamená vlastně okolí Brusnice na Novém Světě. A to je takové území, kde vlastně nějaký rozvoj je určitě možný. Dokonce bych řekla, že nějakým způsobem i žádoucí, ale zároveň je vlastně krásné takovýhle prostor jako zažít a mít možnost koukat na siluetu svatého Víta přes narostlou louku. Ale vlastně teďka se bude docházet k rozvoji chodkových sadů, jakmile bude teda projekt připravený a bude se realizovat, tak tam určitě dojde k nějaké aktualizaci toho prostoru do 21. století. A tohle se vlastně do nějaké míry týká úplně všech těch zahrad a parků. To znamená ne nějaký velký zvrat a nějaká zásadní proměna, ale vlastně přinášení nových jako vrstev, řekněme podobně, jako to děláme v architektuře.
1: Ladislave, my už jsme tady zmínili různé přírodě blízké postupy, které mohou podporovat život různých organismů, které v tomto prostoru žijí. Jak může právě vědomá práce s tím životem v půdě podpořit život stromu? Jaká opatření se využila na Pražském hradě?
3: Ta půdní fauna v podstatě indikuje,

0: adaptuje. A díky tomu se potom může cíleně jaksi vybírat, co kam umístíme nebo co kam vrátíme. Já jsem právě chtěl říct k tomu novýmu, že nové může být i to, že se tam vrátí to staré, co kdysi dávno tam bylo. Mám na mysli třeba v Horním Jelením Příkopu, máme dneska brusnici kanalizovanou u jedné strany a je tam vlastně bývalá potoční niva, která kdyby ta voda tam protékala delší dobu, tak by vytvořila ty bohaté i květinama břehy vlastně toho potoka, které dneska na tom vydlážděném místě moc růz nemůžou. A ty podpoří zase opylovače a je to zase další škála živočichů, které můžeme takhle, které tam mimochodem jsou v nějakých populacích, ale můžeme jim pomoct a posílit je. Takže nové může být i to, že se vrátíme k některým starým řešením.
1: Ukazuje se nám tady, že do toho prostoru měst patří skvěle upravené záhony, ale také pokácené stromy a vzrostlý porost. Proč taková místa patří do měst? Co nám mohou i v té symbolické rovině a nějakém smíření se světem, který je lecjaký Jiří, přinést?
2: No jednak je potřeba se smířit s tím, že v městské přírodě se občas nějaký strom pokácí. Velká část veřejnosti říká, nechte to té přírodě. Ona si pomůže sama, no ona si pomůže, ale potom to někomu spadne na hlavu a bude zlé. Jo. Na jedné straně my chceme ty torza, my jich chceme co nejvíc, ale ne úplně všude a musíme taky myslet na to, jak kontinuálně ten les obnovovat, tak, aby právě tam nenastal nějaký okamžik, tohle přesně znám z mýho pracoviště z Průhonického parku, tam byl najednou moment, kdy se řeklo tak a teďka my to musíme celý začít strašně kácet. A lidi se budou divit a budou nadávat. Ale my s tím nemůžeme udělat nic jiného. Jinak to spadne samo a bude ještě hůř.
3: Jestli si můžu dovolit tady k tomuhle říct takovou poznámku. Nás kdysi s lehkou nadsázkou profesor dendrologie na vysoké škole učil, že zahradník má mít tvrdé srdce a ostrou sekeru. Vlastně se odkazoval na takové pravidlo, že co se z parku ročně vlastně odveze, tak se má do ní zase vysadit a taky naopak. Když se tam sází, tak se musí taky něco odstraňovat a to patří nejenom teda k celým stromům, ale i k nějakým arboristickým progresům. Prostě je potřeba zachovávat i nejenom druhovou diverzitu v přírodě, ale taky věkovou diverzitu těch stromů. Potřebujeme vždycky nějaký mladý věk, střední věk a starší kusy stejně jako to potřebujeme v lidské populaci, jinak je něco špatně.
2: A když to trošičku zobecníme, jo, tady jsme to viděli úplně přesně v té lokální praxi, obecně jeden z těch velkých principů je, že chráníme plynulej tok změn. Neupínáme se k nějakému stavu, protože stav se nikdy jenom u balzamovaný mrtvoly se dá jakž takž stav zachovat. Ale co je živý, to ty změny potřebuje, ale oni musí být právě jemný, plynulý, protože to je to, co nejvíc podporuje biodiverzitu.
0: Já myslím, že asi je dobré si uvědomit, že vlastně ten managementový postup, když jsme v parcích a zahradách, byť jsou třeba v uvozovkách toho anglického typu, že teda mají vypadat jako příroda, tak v podstatě nějakým způsobem mimikuje ty přirozené procesy. To znamená, tam právě potřebujeme vlastně něco, co by, kdyby to bylo na velké ploše, spontánně, bez lidských zásahů a tak dále, co by tam všecko bylo zajištěno těmi přírodními procesy, ale právě proto, že jsme v místě, kde člověk de facto tak či onak to ovlivňuje nebo dokonce přímo aktivně hospodaří po staletí, tak vlastně jsme v situaci, kdy musíme celou řadu těch věcí vlastně jakoby nahradit lidskou činností.
1: Trošku si je odpracovat,
0: jo, to je právě, často si lidi myslí, že se dá udělat. Já jsem velký zastánce mimochodem divočiny, ale nedá se udělat divočina z městského parku.
1: Tak může každý z nás si teď představovat svoji vlastní divočinu během hypnotické a experimentální nahrávky z roku 1992, kde Jaroslav Kořán propojil nahrávky z terénu, z lesy nástrojů a různé ambientní plochy. Dnes již kultovní album Zahrada vzniklo v šumavském domácím studiu a v přilehlé zahradě.

0: Posloucháte Art Café, kde si dnes povídáme o životě v zahradách a parcích Pražského hradu. Ladislave, co víme o tom, jestli tady v tom prostoru je půda bohatá na vzduchové skuliny? Je tam dostatek kyslíku pro ty organismy, které ji potřebují k životu?
1: Já se trošku usmívám, protože je to přirozená otázka člověka, který uvažuje, že bez kyslíku se nedá žít.
0: Se to tam neudusalo za to staletí.
1: Se to tam neudusalo a následně neudusilo, ale musím teda říct, že kyslík opravdu ani teda na hradě, ani ve většině našich půd problém není.
0: Tak to je dobrá zpráva.
1: Protože tam dostatek prostůrek a vlastně ta schopnost difundovat toho vzduchu do půdy je relativně dobrá, až na velmi velké výjimky nějakých velmi glejových půd, které se spečou a když jsou zaplavovaný a podobně, můžou vytvářet anaerobní prostředí. Ale mnohem důležitější je, kolik se dokáže do té půdy dostat organické hmoty. O tom se mluví všude a to je docela důležité. A souvisí to i s tím managementem, protože když budeme třeba tu zahradu opečovávat, tak existují metody, kde se budeme snažit tu organickou hmotu tam nechávat, tam, kde je potřeba, kde se ty živiny vrací, anebo ji budeme odnášet a budeme ten půdní profil ochuzovat. A to už potom vliv jak na rostliny, tak na ty půdní breberky má.
0: Tak na tom už záleží a je třeba to brát v potaz při tom managementu. Jiří, vybral byste nějaké místo tady v tom areálu, v kterém se dnes pomyslně pohybujeme, kam byste poslal ty, co nás poslouchají právě v tomto vegetačním období? No. S nějakou instrukcí, čeho si všímat?
2: No teďka dokvítají šeříky a začínají kvíst naplno hlohy a všude jsou tavolníky. To je starý městský keř, asi ho lidi moc neznají podle jména, ale od vidění, jo, to jsou ty ostře bílý, úplně porcelánově, jak když napadne sníh, keře. No a kam? Do dolních chodkových sadů. Chodkové sady jsou celé krásné, ale můj černý kůň jsou ty dolní chodkové sady, protože tam se přesně jako snoubí divočina, bývalá kultura, plynule udržovaná kultura, možná i nějaká budoucnost, protože tam se objevují nové a nové druhy, například plevelů, některý z tradicí, klidně ze středověku, některý nový. No a kromě toho, jmenovitě zkuste tam jít někdy na večer. Ona je celá Praha plná slavíků, ale tam taky.
3: Hmm. No, to je vlastně současně jako na ty chodkové sady ze strany z Královské zahrady navazuje fíkovna, ve které už jsou vidět pomaloučku se vyvíjející fíky, takže velice záhy bude skutečně možné ve stínu pod fíky poslouchat slavíky.
1: Poslouchat slavíky, ano, ano. Já ještě dodám možná, protože pro někoho je potřeba prostě jít někam, kde vím, že něco budu vidět a já nabídnu místo, kde budete něco vědět. Mm-hmm. A to je okolí Masarykovy vyhlídky v Horním Jelením příkopu, kde právě ty nejvzácnější druhy půdních breberek v tom okolí žijou v půdě. Vy je určitě neuvidíte, ale může vás hřát pocit, že jak si obrazně řečeno, stojíte na hlavách anebo na tělech půdních zvířatek úplně stejně, jako na nich stály stará česká knížata od počátku vlastně dob, co je Pražský hrad Pražským hradem.
0: Zmínil byste jména některých těch živočichů, aby se nám trošku vyrovnal ten poměr těch knížat a
1: no,
0: těch mikroorganismů?
1: Můžu říct, ale myslím, že to nikomu nic neřekne. Já jsem teda musím říct, jako pošetile navrhnul i české názvosloví těch roztočů, ale nebudu tím tady unavovat a řeknu třeba název toho nejzajímavějšího, co jsem tam našel, a to zvířátko se jmenuje Oxyopioides decipiens a je to 400 mikrometrů dlouhé zvířátko, které u nás doposud bylo známo z jediné lokality v seriálu v areálu Zámeckém v Lednici a teďka máme teda druhý nález tady z Pražského hradu.
0: Zní to velmi vznešeně. Heleno.
1: Decipient znamená lesklý.
0: No, tak ten se na ten hrad vysloveně
2: hodí. No, to zní složitě. Aha. Člověka okamžitě napadne Řehoř Samsa s těma nepřehlednýma klepítkama a...
0: Ještě z hlediska té krajinářské architektury by mě zajímal nějaký osobní pohled, průhled půvabný, odkud a kam se dívat, Heleno, v tom areálu. Kam si stoupnout a kam namířit ten pohled?
3: No tak jako samozřejmě ten pohled stojí za to na všechny strany, ale můj osobní favorit je opravdu jako ten málo kdy pozorovaný a vídaný průhled z Horní Lumbeho zahrady, pozor, do Dolní Lumbeho zahrady se nedá dostat, jo, to je opravdu jako velice přísně střežený areál, ale na ní navazuje Horní Lumbeho zahrada, která je jejím pravým opakem, ta je veřejně přístupná 24 hodin, 7 dní v týdnu a skutečně se tam dá jako před vrcholem léta pozorovat katedrála ve vlnění jako z travin, vypadá to tam jako luční porost a z toho jako nepochopitelně trčí.
1: Je tam dovoleno si lehnout?
3: Je tam dovoleno úplně cokoliv, možná to dovoleno není, ale nikdo vám v tom rozhodně nebude bránit.
1: Ta představa, že ležím ve voňavé prostě porostu s kopretinama a přes ty míhající se kopretiny vidím ty věže svatého Víta.
0: A pod námi všichni ty pancířníci.
3: Přesně tak, přesně takové místo to je a narazíte tam skutečně jenom na místní, kteří tam venčí psy, nikdo jiný o něm neví. Možná jsem teď udělala chybu, že jsem to takhle prozradila, ale opravdu to doporučuji, je to krásný.
2: No dokonce ještě líp, aby jsme lidi nepřemlsali. Bez kopretin. On je to takový bývalý kozí palouk, který má všechny ty kvality, kde podstatnou složkou té kvality je ta svoboda. Právě proto je to takhle udržováno, to není necháno spodině, nebo těm chudým, který nemají na to, se na to podívat z helikoptéry. Ale je to právě pro ty normální lidi, kterým nevadí, který nepotřebují lavičku, protože je lepší si právě jako lehnout do trávy.
0: Já jsem teda při procházce parky a zahradami hradu narazila i na takové ty polehové lavičky, lehátka, takže
3: ano.
0: Je možnost polehávat v tomto areálu i kus nad zemí a zároveň si říkám, že taková vzpomínka na ty kozy může být i ty zvony z těch různých katedrál a kostelů, co tam můžeme případně slyšet. Já bych ještě ráda upozornila na víkend otevřených zahrad, který je takovou dobrou příležitostí, jak nahlédnout do Královské zahrady Pražského hradu, včetně oranžerie, a případně si udělat výlet do Zámeckého parku v Lánech a tento víkend proběhne 13. a 14. června.
3: Přesně tak, srdečně zvu.
0: V Art Café dnes byla ředitelka odboru parku a zahrad správy Pražského hradu Helena Pánková. Bylo mi potěšením.
3: Napodobně děkuju, hezký víkend.
0: A byl tu s námi také geobotanik Jiří Sádlo. Díky, Jiří.
2: Já taky děkuju a nashledanou.
0: A pozvání přijal také půdní biolog Ladislav Miko. Díky i vám, Ladislave.
1: Díky za pozvání a hezký večer.
0: A nás všechny dohromady do závěru pořadu doprovodí experimentální kolektiv InSub Meta Orchestra, který dlouhodobě zkoumá krajinu ženevského venkova. Zaměřuje se například na tamní stezky nebo lesy. Na nahrávce, kterou si teď pustíme, se ke kolektivu přidala také flétnistka Violeta Mota. Loučí se s vámi a pestrou půdu pod nohama přeje Tereza Liška.

0: Dnešní Art Café se věnovalo přírodě Pražského hradu a jejím překvapivě bohatým obyvatelům. O vůbec prvním systematickém průzkumu hradních zahrad a parků, významu druhové rozmanitosti i péči o městskou krajinu mluvili krajinářská architektka Helena Pánková, geobotanik Jiří Sádlo a půdní biolog Ladislav Miko. Šlo o reprízu Art Café Terezy Liškové z května 2026, tedy z letošního roku, proto ještě pro jistotu upozorním, že zmiňovaný víkend otevřených zahrad už skončil, ale lákadel, proč se na Hradčany vypravit, může být teď o prázdninách víc. Vydat se, a to s dětmi už od 8 let, můžete například na dobrodružnou outdoorovou hru Stavitelé hradu. Objevovat tak můžete tajemství proměn Pražského hradu napříč staletími. Jde o interaktivní cestu plnou úkolů, dobových audioscének i stop ukrytých v hradních zákoutích. Zapisovat si můžete poznámky do stavitelova deníku, který vám zůstane jako originální památka na nevšední dobrodružství v prostředí Pražského hradu. Na tomto projektu spolupracovalo divadlo Minor a více se dočtete na stránce Kultura na hradě. 6. hodina večerní je tady, klidný den, klidný večer vám přejí od mikrofonu Lenka Novotná a z režie Jana Studecká. Jazzový podvečer, ten už je připraven, jen opět připomenu, že jde o reprízu pořadu Václava Vraného.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký den všem, od mikrofonu zdraví Václav Vraný. Otázka na úvod, jaký bude zvuk budoucnosti? Odpověď zní, nevíme, ale když vezmeme v potaz historii a trochu víc se zastavíme u nejbližšího 20. století, tak se nabízí mimo jiné dvě cesty. 20. století znamenalo nejrůznější kulturní šoky. Buď se proto bude pokračovat v šokování, anebo převládne zmírňování vjemů v hudbě. Na tu druhou variantu vsází dnešní pořad.

Tento pořad je o finské kapele Joona Toivonen Trio a o jeho albu Both Only, které vyšlo v roce 2022 u finského vydavatelství We Jazz. Díky za upozornění na něj Vojtěchu Procházkovi, kterého zase upozornil Milan Jakeš. Joona Toivonen mimochodem se svým triem v roce 2006 vydával u Blue Note a už tehdy se dotýkal onoho populárního, jakoby melancholického, postromantického, smutného, melodického, skandinávského můdu. O něco starší Joona Toivonen se pro dnešní ale posunul dál. Jestli dřív u něj ještě melodie byla něco výrazného, tak teď je melodie díky dost velkým délkám jeho nových tónů spíš něčím podprahovým, co funguje jako tmel pro ostatní hudební prvky. Pro prvky, které byly dřív nicotnosti a dnes jsou pořád důležitější. Hlavně jsou to jemné proměny barvy a hlasitosti, když například stlačíme klávesu na klavíru a sledujeme, jak se jeho tón pomalu mění. Je to princip zvýrazněný elektronickou hudbou, používající různé zvukové efekty. Mimochodem, tento pořad vznikal v průběhu jednoho týdne v neklidném rozhlasovém kancelářském prostředí, uprostřed telefonátů, schůzek, e-mailování a Toivonenova hudba fungovala víceméně kulisově. V takovémto prostředí platí všechno, co už bylo řečeno, nebo ještě řeknu, s jedinou výjimkou. Když moje maličkost desku Both Only přenesla domů a udělala si s ní večer, tak při soustředěnějším poslechu šlo úplně o jinou hudbu, která najednou působila mnohem tradičněji, seversky, možná trochu jako Esbjørn Svensson Trio, protože při soustředěnějším poslechu se pak najednou objevil kontext dlouhých melodií postavených na dlouhých tónech, který se v běžném provozu ztrácí. Detailní analytický hi-fi zážitek je ale tak trochu vzácnost. Pár skladeb z Both Only je pak vhodnější spíš pro tyto momenty, než jako background. Každopádně dnešní pořad budiš o roztěkaném poslechu.

Z roztěkaného úhlu pohledu deskou Both Only posunulo Joona Toivonen Trio svoji původně běžnou hudební tvorbu na novou vlnu, která převedena do slov musí mít zákonitě taky jiný obsah než ten, který přicházel na mysl třeba v 50. letech beatníkům, když slyšeli Charlieho Parkera, nebo například ještě dřív ve 20. letech, když se počestné publikum muselo vyrovnávat se skoro sexistickým výrazem původního jazzu, který se objevil jako novinka z neřestného New Orleansu. To byly dávné podoby jazzu. Životní pocit přetavený do hudby, kterou dnes posloucháme, má v pozadí chytré telefony, podcasty, sociální sítě, technologie, cokoliv ze současného světa. Mimochodem hudebník Joona Toivonen, o němž tento pořad je, je vášnivý milovník muškaření, který jde raději muškařit, než aby se trápil komponováním hudby, když jeho myšlenky už jsou přece dávno u řeky. To všechno do jeho hudby patří. A jak o ní mluví sám autor, se dozvíme po další skladbě. Joona Toivonen Trio každopádně dovede v těchto časech pohoršovat primitivismem i bavit skrze uklidňování mysli, která může být velmi snadno overstimulated.

Joona Toivonen o muzice svého alba Both Only, vydaného už na začátku roku 2022, píše: nejde o hudbu, která se zabývá nostalgií nebo mizením světa. Jde o práci s jemnostmi, kdy se na chvilku při poslechu zaměříte na vnitřní vesmír, něco v něm objevíte a posunete se dál. Možná je to jinými slovy přesun od skandinávské blahobytné melancholie k meditativnosti. Jenom je otázka, jestli je to střízlivý přístup k věci nebo New Age svádějící k pochybnostem o pravdivosti. To se asi nikdy nedozvíme. Dnes nám hrají Joona Toivonen na piano, Tapani Toivonen na basu a Olavi Louhivori na bicí nástroje. Příště zas bude něco jiného. Jsme v závěru pořadu, od mikrofonu se s vámi loučí a přeje všechno dobré Václav Vraný. Mějte se dobře a na závěr přichází skladba Off Profession.

Na stanici Český rozhlas Vltava jste vyslechli reprízu jazzového podvečera Václava Vraného. Tento pořad byl vysílán poprvé v květnu 2023. Dnes už je čtvrtek 30. července 2026 a v našem živém vysílání uslyšíte už za pár minut pokračování rozečteného románu anglického spisovatele A.G. Wellse Válka světů. Číst bude Igor Bareš a tak si můžete připomenout průběh brutální invaze Marťanů na zemi na konci 19. století, což je právě ta situace, do které anglický spisovatel zasadil ději tohoto slavného románu.

0: Sunday Soon a Nicole Bokvová na stanici Český rozhlas Vltava, kde bylo 6:30 večer. Na 7. nebe s Pavlem Klusákem si počkáme už jen půl hodiny.
1: Zažijte kouzlo hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPÚ.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Četba na pokračování.
0: Další kapitola náročné situace, kdy čelí zcela nepřipravené lidstvo koncem 19. století katastrofálnímu momentu, kdy došlo k invazi Marťanů na zemi, je už připravená. Četbu z překladu Vladimíra Svobody připravil Michal Plzák do 19 částí a tu 7. vám v režii Vlada Ruska právě teď přečte Igor Bareš. H.G. Wells, Válka světů.

před nádražím v Byfleetu jsme se spolu s dělostřelcem vynořili z borového lesa. V raním slunci před námi ležel tichý a poklidný kraj. Byli jsme už naprosto z dosahu paprskových zbraní a kdyby nebylo ticha v opuštěných domech a neklidného ruchu v ostatních, kde se ještě balilo, kdyby nestál na nadjezdu přes dráhu hloubček vojáků a nehleděl po trati směrem k Wokingu, byl by ten den vyhlížel jako každá jiná neděle. Několik žebřiňáků a selských prkeňáků se sunulo se skřípotem po cestě do Edlstonu a pak jsme najednou brankou v oplocení uviděli na travnaté rovince šestici 12-liberních kanónů, rozestavených v přesných rozestupech a mířících na Woking. Obsluha děl stála vzorně vyřízena, téměř jako před inspekční prohlídkou. Výborně, řekl jsem, takže se jim povoluje jedna parádní salva. Dělostřelec u vrátek na okamžik zaváhal. Ne, musím dál, řekl nakonec. Dál směrem k Weybridge, hned za mostem, vršil větší oddíl vojáků v bílých pracovních blůzách násep, za nímž byla ukryta další děla. Tohle je platný asi jako luky a šípy proti bleskům, řekl dělostřelec. Nemají ještě ani ponětí, co umí ten paprskomet. Ti důstojníci, kteří zatím neměli žádné úkoly, postávali a vyhlíželi přes vrcholky stromů k jeho západu. Také kopáči co chvíli přerušili práci a zadívali se týmž směrem. V Byfleetu bylo všechno v jednom kole. Obyvatelstvo balilo, asi 20 dragounů, někteří na koních, někteří opěšalí, honila lidi vesnicí hned sem, hned tam. Na hlavní cestě se pilně nakládalo. Stály tam mimo jiné 3 nebo 4 černé povozy s křížem v bílém kruhovém poli, zjevně vládní majetek, postarší omnibus a ještě některé další vozy. Lidí bylo všude plno. Někteří ani v tuto chvíli nezapomněli, že je sváteční den a oblékli se do nedělního. Vojáci neměli snadnou práci přesvědčit je o vážnosti situace. Viděl jsem zcvrklého dědouška s velikánskou krabicí plnou květináčů s orchidejemi, jak se rozčileně hádá s desátníkem, který mu je odmítal naložit. Zastavil jsem se a vzal jsem ho za loket. Víte vůbec, co na vás tamhle čeká? Zeptal jsem se ho a prstem jsem ukázal na borovice, které ukrývaly marťany. Cože? Obrátil se ke mně. Já mu tady vysvětluju, jakou mají ty kytky cenu. Smrt! Zakřičel jsem na něj. Smrt! Odtamtud jde smrt! Nechal jsem ho, aby si to přebral, jak umí, a spěchal jsem za dělostřelcem. Na rohu jsem se ještě ohlédl. Voják stařečka nechal stát, kde byl, i s jeho škatulí orchidejí, nejistě hledícího na lesík. Nikdo v celém Weybridge nám nedokázal říci, kde se vlastně usídlilo vojenské velitelství. V osadě panoval zmatek, jaký jsem ještě v žádné obci předtím nikdy nezažil. Povozy, bryčky všude po ulicích, neuvěřitelná směsice spřežení a povozů všeho druhu. Vážení měšťané, navlečení do všelijakého golfového a veslařského odění i jejich vyšňořené paničky, všechno nakládalo za vydatné pomoci různých živlů z hospodářství.

Granátníci v bílém varovali obyvatele, aby buď urychleně obec vyklidili, anebo se ukryli ve sklepích, jakmile začne dělostřelba. Když jsme přešli po železničním mostě, uviděli jsme zástupy, které se zatím nahromadily na nádražíčku a kolem něho. Na přeplněném nástupišti se vršila zavazadla a různé krabice. Pravidelná doprava byla už, myslím, zastavena, aby byl zajištěn průjezd vlaků s vojskem a s děly do Čerci. Jak jsem se potom doslechl, o místa ve zvláštních vlacích přistavených v pozdějších hodinách byly sváděny zuřivé bitky. Setrvali jsme ve Weybridge až dopoledne. Tou dobou jsme byli poblíž Shepertonského zdymadla na soutoku Weye a Temže. Něco času jsme strávili pomocí dvěma babkám, které nakládali svůj majeteček na ruční vozík. Na Shepertonském břehu byl hostinec s pěkným trávníkem a vzadu za ním se nad stromy vypínala štíhlá špice Shepertonského kostelíku. Zde jsme zastihli rozčilený a hlučící dav uprchlíků. Zatím se útěk stále ještě nezměnil v paniku, ale prchalo už mnohem víc lidí, než stihli přívozní prámy pobrat. Lidé hekali pod těžkými ranci. Byli tu i manželé, kteří na vysazených dveřích od altánku vlekli jako na nosítkách naskládané nádobí a jiné zařízení. Kdo si nám říkal, že má v úmyslu odjet vlakem z protějšího Shepertonského nádraží? Lidé pokřikovali jeden přes druhého. Vyskytl se i někdo, kdo si zažertoval. Zřejmě jim byla společná představa, že Marťané jsou prostě jacísi lidé obřího vzrůstu, kteří sice mohou město napadnout a snad i vyplenit, ale které nakonec čeká jistá zkáza. Co chvíli někdo přesto vrhl nervózní pohled přes Weye klukám u Čerci, ale tam panovalo ticho. Na protějším břehu Temže byl, až na místo, kde přistávaly pramice, naprostý klid, ostře kontrastující se Sarišským břehem. Lidé, kteří tam vystupovali z lodí, putovali hned silníčkou dál. Veliký prám právě dokončil obrátku. 3-4 vojáci postávali na paloučku u hostince, prohlíželi si uprchlíky, vtipkovali, ani je nenapadlo nabídnout jim pomoc. Hostinec byl zavřený, povolená otvírací hodina ještě nenadešla. Co to bylo? Houkl převozník. Kuš, potvoro, okřikl nějaký muž poblíž štěkajícího psa. A pak se zvuk ozval znovu. Přidušené zadumění, výstřel z děla. Boj začal. Téměř v zápětí se přidaly neviditelné baterie po naší pravici za řekou, mimo dohled, neboť nám je zakrývala skupina stromů. Jedna za druhou spustili těžkou palbu. Do toho zavřískl ženský hlas. Všichni stanuli, přimrazeni náhlým propuknutím bojů, tak na dosah a přece pro nás nepozorovatelných. Oni je ty vojáci zastavěj, řekla nejistě nějaká žena vedle mne. Nad korunami stromů stoupal lehký kouřový opar. Pak jsme najednou uviděli v dálce proti proudu řeky vyrazit k nebi oblak dýmu, sloup kouře, který se zvedl do výše a utkvěl na místě. V zápětí se nám země zachvěla pod nohama a vzduchem otřásla mohutná exploze, které padla za oběť 2 nebo 3 okna v nejbližších domech. Už jdou, vykřikl nějaký muž v modrém svetru. Tamhle, vidíte je, tam! Jeden za druhým se Marťané vynořovali nad lesíkem. První, druhý, třetí, čtvrtý. V dálce za lukami táhnoucími se k Čerci a kráčeli rychle k řece. Vypadali na tu vzdálenost nejprve jako nevelké postavičky s kapucemi, pohybující se houpavým krokem a rychlostí letícího ptáka. Poté se šikmo od nás objevil ještě další a zamířil přímo k nám. 5 obrněných trupů se zalesklo ve slunečním světle.
Postupovali rychle proti kanonům a každým krokem se zvětšovali. Jeden z nich na levém křídle pozdvihl do vzduchu mohutné hranolovité pouzdro a děsivý žhavý paprsek, jehož působení jsem spatřil již v pátek večer, vyrazil směrem Čerci a zasáhl naplno město. Při pohledu na tato podivná, rychlá a strašlivá monstra zástup u břehu řeky stanul, jak se mi zdálo, na několik okamžiků strachy zcela ochromen. Neozval se jediný výkřik, ani hlásek, nastalo ticho. Pak teprve se rozezněly chraptivé dušené hlasy do dupotu nesčetných nohou, od řeky to zašplouchalo. Chlap s obrovským kufrem na rameni, natolik vyděšený, že se ho ani teď nedokázal vzdát a odhodit ho, se prudce otočil a já jsem dostal rohem zavazadla takovou ránu, že jsem se až zapotácel. Odstrčila mne nějaká rozběhnutá paní. Obrátil jsem se rovněž po směru prchajícího davu, ale nebyl jsem ještě natolik přestrašen, abych přestal uvažovat. Měl jsem plnou hlavu děsivých marťanských tepelných paprsků. Podvodu! To byla jediná záchrana. Do řeky! Ponořte se! Křičel jsem, ale nikdo mé rady nedbal. Znovu jsem se otočil a vyrazil jsem vstříc blížícímu se marťanovi. Seběhl jsem až na písčitý břeh a dál rovnou do vody. Nebyl jsem sám. Z plného prámu, vracejícího se od protějšího břehu, vyskakovali lidé do řeky, právě když jsem se kvapně brodil pod něj. Pod nohama jsem měl kluzké kameny a bahno a řeka tu byla tak mělká, že mi ještě po pěti jardech nesahala voda ani po pás. Pak, když už se Marťan tyčil nad řekou, sotva 200 jardů ode mne, jsem se vrhl kupředu a ponořil jsem se. Každé žbluňknutí lidí dopadajících z lodí do vody jsem vnímal jako hromovou ránu. Na obou stranách řeky loďky spěšně přistávaly. Ale marťanský stroj si nevšímal pobíhajících lidiček o nic víc, než by se staral člověk o mravence hemžící se okolo mraveniště, které právě rozkopl. Když jsem se vynořil na okamžik hlavou opět nad hladinu, Marťanův kopulovitý kryt směřoval k bateriím, které stále ještě pálily z postavení za řekou a za pochodu náhle pozvedl předmět, který nemohl být ničím jiným než generátorem žhavého paprsku. Za okamžik stál u řeky a v mžiku měl polovinu brodu za sebou. Kolení klouby jeho předních nohou se nakrčily u protějšího břehu a už se opět zvedl v plné výši poblíž osady Shepperton. V zápětí všech 6 děl, jež byla skryta za krajními domky vesnice a o nich zatím nikdo na pravém břehu řeky neměl tušení, odpálilo salvu. Srdce se mi leknutím div nezastavilo. Blízká a nečekaná zahřmění téměř splývala jedno s druhým. Obluda už pozvedávala paprskomet, když jí první granát vybuchl pár jardů nad kovovou kápí. Překvapením jsem vykřikl. Neviděl jsem a nevnímal žádného ze zbývajících 4 marťanských monster. Oči jsem měl jako přikovány k dramatu v mé blízkosti. 2 další granáty explodovaly současně ve vzduchu poblíž trupu a kopule se rychle otáčela a uhýbala, aby unikla 4. Neuhnula. Granát jí třeskl přímo do tváře. Kopule se vydula, záblesk, a byla rozervána na tucty lesklých kovových střepů a cárů rudého masa. Dostal jich! Křičel jsem dílem úzkostně, dílem vítězoslavně. Uslyšel jsem jiné hlasy v odpověď. Ozývali se lidé v řece okolo mne. Ze samého nadšení jsem v tom okamžiku div nevyskočil z vody ven. Bezhlavý kolos zavrávoral jako opilý obr, ale nezřítil se. Nějakým zázrakem získal znovu rovnováhu. Přestal si však už vybírat cestu a s komorou paprskometu, vytrčenou vzhůru, se valil proti Shepperton.
Živoucí inteligence, Marťan z kopulovité kápě stroje, byl usmrcen, rozerván a rozprášen do všech čtyř světových stran a celé zařízení už teď nebylo nic než komplikovaná kovová mašinérie, řídící se vstříc své zkáze. Postupovala přímou čarou, neřiditelná. Narazila do věže šeprtonského kostela, smetla ji jako úder beranidla, uhnula přitom stranou, potácela se ještě o kus dál a sotva mi zmizela z dohledu, překotila se s mohutným zaduněním do řeky. V tom okamžiku otřásl vzduchem prudký výbuch a vysoko do vzduchu vyrazil gejzír vody, páry, bahna a kovových trosek. Jak se totiž komora paprs kometu dotkla hladiny, voda se v mžiku měnila v páru. V zápětí se už hnala zátočinou proti proudu strmá vlna jako bahnitý příboj přílivu, jenže bezmála vroucí. Viděl jsem, jak se lidé derou na břeh a slyšel jsem i vrachotu a bublání doprovázejících Marťanův vpád, jejich výkřiky a jek. V tu chvíli jsem přestal dbát žáru. Zapomněl jsem i na nezbytnou opatrnost. Brodil jsem se rozbouřenou vodou, odstrčil jsem nějakého muže v černém, až se mi konečně otevřel pohled do zátočiny. Půl tuctu převržených loděk se bezmocně zmítalo ve vlnách. Padlý Marťan ležel níže po proudu, napříč korytem řeky, z větší části ponořen ve vodě. Z trosek se valila hustá oblaka páry a skrze její vířící kotouče se mi nezřetelně a vždy jen na okamžik dařilo zahlédnout gigantické údy stroje, bičující hladinu a vyvrhující do výše spršky vody, pěny a bahna. Chapadla tloukla a mávala kolem jako živoucí paže a až na bezmocnou bezúčelnost těchto pohybů se zdálo, jako by tam ve vlnách zápasil o holý život nějaký poraněný organismus. Z vraku tryskalo do vzduchu s bouřlivým sykotem nesmírné množství rzivě hnědé kapaliny. Odtrhl jsem se od toho pohledu v okamžiku, kdy jsem uslyšel zběsilý jekot. Něco na způsob toho, čemu se v našich továrních městech říká sirény. Nějaký člověk, stojící až po kolena ve vodě poblíž vlečné stezky, na mne zřejmě křičel. Třeba, že slyšet nebylo pro vřavu kolem vůbec nic a ukazoval rukou. Ohlédl jsem se a spatřil jsem, jak ostatní Marťané obrovskými kroky postupují od čersy dolů k řece. Šeprtonské kanony znovu vypálily, tentokrát však minuly. Okamžitě jsem se ponořil pod hladinu, zatajil jsem dech až do trýznivého znehybnění hrudníku a skrčen jsem tápal v mukách pod vodou tak dlouho, jak jsem jen vydržel. Voda kolem mne prudce vířila a kvapně se ohřívala. Když jsem na okamžik zvedl hlavu, abych nabral dech, odhodil vlasy z čela a vytřel z očí vodu, stoupala z řeky pára a převalující se bělavá mlha zprvu Marťany zcela zakrývala. Vití teď bylo přímo ohlušující a pak jsem je začal rozeznávat. Obrovité šedavé stíny, zvětšené ještě mlhou. Prošli těsně podél mne a dva se teď skláněli nad zmítajícími se pěnou pokrytými pozůstatky svého druha. Třetí a čtvrtý stanuli vedle něho v řece. Jeden asi 200 metrů ode mne, druhý ve směru na lejlem. Ničivé generátory nesly ve výši a svazkem žhavých paprsků, který z nich se svistem vyšlehoval, smetali všechno před sebou. Zavládla vřava srážky, ohlušující a otupující směsice zvuků, kovové řinčení marťanských mechanismů, rachot řítících se domů, dunivé výbuchy, jak se naraz ocitali v jednom plameni stromy, ploty, kůlny. Do toho zazníval praskot ohně a hukot požárů. Vyvalil se hustý černý dým a mísil se do oblaků páry stoupajících z řeky. A jak ničivé paprsky přelétly po Weybridge,
Značili jejich dopad záblesky oslnivého světla v zápětí vystřídané synalými plameny roztančenými v dýmu. Nejbližší domy ještě stály nedotčeny v očekávání svého osudu. Šeré, nezřetelné, v mlhavém oparu na pozadí probleskujících ohňů. Na okamžik jsem strnul, po prsa ve vřelé vodě, ochromen bez východností svého postavení, bez naděje na únik. Nad mlžinatou hladinou bylo vidět, jak se lidé sdílející můj úkryt v řece drápou rákosím ven, jako žabičky prchající trávou před kroky člověka, a jak v hrůze pobíhají sem a tam povlečné stezce. A pak se náhle svítivé zášlehy paprskometu začaly skoky blížit ke mně. Domy se hroutily při jejich dotyku a rázem stály v jednom ohni. Stromy se měnily se zaburácením v sloupy plamenů. Svazek kmitel stezkou sem a tam, vychytával přebíhající postavy a dospěl ke břehu ani ne 50 jardů od místa, kde jsem stál. Přelétl řeku směrem k šeprtnu a voda v jeho stopě se vzdouvala spěněným vroucím hřebenem. Obrátil jsem se a vyrazil jsem ke břehu. V následující chvíli mě uchvátila mohutná vlna takřka vřelé vody. Zakřičel jsem bolestí a opařen a napůl oslepen jsem se v zoufalství brodil syčící a vystřikující vodou na suchou zemi. Kdyby mi byla jen malinko uklouzla noha, byl by to můj konec. Bezmocně jsem padl zcela v dohledu marťanů na písčitou kosu vybíhající do špice mezi slévajícími se vodami Temže a Veje. Nečekal jsem už nic než smrt. Matně si vybavuji pohled na opěru jednoho z marťanů snášející se pár jardů od mé hlavy, jak se zarývá do kyprého písku, tápe a opět se zvedá. Pamatuji si dlouhé chvíle napětí. Mám před očima ještě ty čtyři stroje, jak vlečou trosky svého druha mezi sebou. Vidím je chvílemi jasněji, pak opět v závoji dýmu, jak se ještě nekonečně dlouho, jak se mi alespoň tehdy zdálo, vzdalují rozlehlými prostorami nad řekou a lukami. A pak, velice zvolna, mi začínalo docházet, že jakýmsi zázrakem jsem se přece jen zachránil. Když si marťané odbyli tuto první lekci o síle pozemských zbraní, stáhli se opět do svého výchozího postavení v horselském vřesovišti a na spěšném ústupu, obtíženi navíc transportem vraku svého demolovaného společníka, bez pochyby přehlédli lecjakou náhodnou a postradatelnou oběť, jakou jsem byl i já. Kdyby nedbali o svého druha a pokračovali v útoku, nenarazili by v tu chvíli ve směru na Londýn na nic víc než na pár baterií 12-liberních kanonů a dosáhli by hlavního města zcela jistě ještě dřív, než začaly obranné přípravy. A byla by to ofenziva tak nenadálá, strašlivá a zničující, jako bylo zemětřesení, jež před stoletím rozvrátilo Lisabon. Ale oni nijak nespěchali. Válec za válcem přilétal z meziplanetárního prostoru. Každých 24 hodin se jim dostávalo dalších posil. Zatím se však vojenské i námořní síly, které už plně pochopily děsivou sílu protivníka, pustily s úpornou energií do práce. Každou minutou najížděla do postavení nová a nová děla, až se před setněním kdejaké skupiny předměstských vilek na svazích kolem Kingstonu a Richmondu změnily v kryt zejících ústí zamaskovaných hlavní. A spáleným a spustošeným krajem, snad 20 čtverečních mil to bylo, který obklopoval marťanskou základnu na horselském vřesovišti, napříč spáleništi a zbořeništi vesníček uprostřed zelených stromů,
s černalými a dýmajícími sloupořadími, která ještě předchozí den byla borovými hájky, se plížili odhodlaní zvědové, vybavení signalizačními heliografy s úkolem neprodleně vyslat dělostřelcům varování o každém pohybu Marťanů. Jenomže Marťané už prohlédli systém řízení dělostřelby a pochopili, jakým rizikem pro ně může být blízkost člověka. A nikdo už se teď nemohl přiblížit k žádnému z válců, ani na míli blízko, aniž riskoval život.

0: H.G. Wells, Válka světů, sedmá část. Igor Bareš dočetl další kapitolu z tohoto románu anglického spisovatele. Režii měl Vlado Rusko a odvysílané kapitoly ukládáme na stránku vltava.rozhlas.cz. Hledejte hry a četbu. Pokračování příště, zítra v 18 hodin a 30 minut na Vltavě.
1: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
2: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
3: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
4: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
5: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: 19. hodina je tady a tak krátce připomenu, že ve 20 hodin vysíláme na Vltavě radiodokument Kristýny Strejcovské Paměť a hmota.

0: Sedmé nebe.
1: Vysílá elektrická ovce. A společně s Pavlem Klusákem vás vítá u letního cyklu věnovaného elektronice ve filmové hudbě. Cyklu, jehož 8 dílů můžete poslouchat ve čtvrtečním sedmém nebi a na rozhlasových webech. V dnešním pokračování našeho cyklu se zaměříme na Japonsko. Japonský vztah k technologiím a jejich využití ve společnosti je specifický a tamnější technooptimismus v sobě nese řadu zajímavých rysů. My tedy budeme sledovat, jak se zbližovala filmová hudba s elektronickou hudební produkcí, která odvádí zvuk dál a dál od akustické reality k analogové i digitální syntéze, k možnosti vytvářet nové zvuky, konstelace a celé prostory a světy. A rovnou prozradím, že druhá část playlistu je věnovaná zásadnímu autoru, japonskému Oscarovému skladateli a jednomu z velkých globálních hudebních dobrodruhů Ryuichi Sakamotovi. Začínáme se slavným kyberpunkovým anime Akira, filmem z roku 1988. Anime se tehdy vyvíjelo směrem k temným, filozofickým a dystopickým tématům a tak se proměnila i jeho doprovodná hudba v ambicióznější elektronické skladby. Přelomový kyberpunkový soundtrack Akira, jehož autorem je Shoji Yamashiro, využíval digitální syntezátory Roland D50 k reprodukci, samplování a transformaci tradiční indonéské gamelanové hudby a hudby japonského divadla No. Znamenalo to naprogramovat specifická ladění, která běžné syntezátory vůbec neobsahovaly.

Nahlédnutí do krásných i podivných momentů v japonských elektronických soundtrackích jsme začali se slavnou anime Akira z roku 1980. U animovaných žánrů ještě zůstaneme. Sága Neon Genesis Evangelion je legendární japonské sci-fi anime a manga, seriál, který měl dost silný vliv na svět popkultury. Na první pohled jde o příběh o obřích robotech bojujících proti monstrům, ale ve skutečnosti je to hlubší psychologické drama o dospívajících a jejich pocitech, o osamělosti a lidské duši. Pokud se snad ptáte naděj, svět čelí útokům záhadných mimozemských bytostí, kterým se tady říká andělé. Lidstvo se může bránit jedinou zbraní, obřími biosynchronními roboty Evangeliony. Tyto stroje však, jak už to v podobných příbězích bývá, dokážou pilotovat pouze vybraní 14-letí nebo 15-letí teenageři. Nás zajímá, že hudbu pro první sérii Neon Genesis Evangelion v roce 95 zkomponoval Shiro Sagisu. A tady je track doprovázející onen útok andělů.

Neon Genesis Evangelion a hudba z roku 1995. V dnešním nahlédnutí do japonských elektronických soundtracků nás čeká výzva, úkol, otázka, zda si povšimnout scény počítačových her a jak. Je to opravdu nedozírná krajina, která má za sebou dnes už rozsáhlé moderní dějiny, historické milníky a taky silné, víceméně umělecké úspěchy. Už osmibitová pípající hudba, šikovně využívající nízkou kapacitu raných technologií, vznikla v Japonsku, viz Super Mario Brothers, hudba Koji Kondo. Do našeho playlistu, který by měl být elektronický a dobře poslouchatelný, si volím tebe, nikoli Pikachu, ale volím tebe hru LSD, pro kterou nahrál industriální soundtrack Osamu Sato. Tracky jako Funky Solution se pak objevovaly v remixech globálně úspěšných DJů Ken Ishii, Jimmy Tenor, Mike Paradinas. My si pouštíme originál z roku 1998.

Skladatel Ryuichi Sakamoto, kterému se budeme věnovat po zbytek našeho japonského soundtrackového průzkumu, je skvělé téma. Když před 3 lety profesor, jak mu Japonci říkali, umíral, jeho země skutečně truchlila. Znala ho jako krásného, talentovaného mladíka, který se nerozpakoval definitivně nakazit japonský pop elektronikou. Zároveň vyrostl ve skladatele, který získal Oscara a dlouhou řadou způsobů tematizoval vztah východní kultury se západem. Dokázal být novátorský, ovšem mnoho lidí znalo především jeho hudbu krásnou, tlumeně i méně tlumeně emotivní. A nejen Japonci zaznamenali na sklonku Sakamotova života jeho jemně, ale pevně artikulovaný aktivismus, který přišel po tragédii v atomové elektrárně Fukushima. Na začátku 80. let, kdy Sakamotovo elektropopové trio Yellow Magic Orchestra bylo populární téměř beatlemanicky, napsal Ryuichi Sakamoto filmovou hudbu pro snímek, ve kterém sám hrál, navíc po boku Davida Bowieho. Britsko-japonský film Merry Christmas Mr. Lawrence, Veselé Vánoce pane Lawrenci, mu změnil život. A i když jeho herecký výkon byl vnímaný uznale, byla to právě filmová hudba, tlumeně emotivní a dokonce s vokálem hostujícího Davida Sylviana, která odstartovala úspěšnou dráhu Sakamota s desítkami dalších filmových hudeb v Americe, Evropě i Asii. Tak tedy hra o život v japonském zajateckém táboře na Jávě, rok 1942 a 2 plochy ze slavného soundtracku.

Když sledujeme dráhu Ryuichiho Sakamoto jako skladatele filmové hudby, vidíme, že tu má vliv jeho radostné splynutí s ambientními progresivisty z Londýna a z Německa. Během pár let natáčel v západu berlínských Hansa Studios, a to už něco znamená. A tak se moc neangažoval v tradičních japonských žánrech. Přesto napsal hudbu k anime Křídla Honeamis z roku 1987 k filmu z paralelního světa připomínajícího 50. léta. Ten snímek je slavný detailní konstrukcí svého fikčního světa. Všechno tu má svou jaksi alternativní podobu. Mince, knížky, telefony, dopravní prostředky, válečné stroje, budovy, zvířata i písmo a číslice. A Sakamotova hudba, ritualistická v ozvěně tehdy tak aktuálního minimalismu, jakoby taky byla alternativní konstrukcí tradice. Royal Space Force, The Wings of Honeamis, jsme v roce 1987.

Mezi velké úspěchy filmové hudby Ryuichiho Sakamota patří samozřejmě ta, která mu vydobila Oscara. Poslední císař z konce 80. let, tady část hudby napsal David Byrne. Ale nás zajímá Sakamoto elektronický a u posledního císaře syntezátory maximálně napodobují orchestr a tradiční nástroje. Podobně tomu bylo, když se Sakamoto spojil a spřátelil s Brianem de Palmou, viz filmy Pod ochranou nebes a Divoké palmy, nebo když psal hudbu pro Vysoké podpatky Pedra Almodovara. Jenomže tu byla i jeho experimentálnější tvorba. Pořád mluvíme o filmových soundtrackích a tady se docela vyřádil. Když vznikl dokument o filozofovi Jacques Derridovi, Sakamoto koncepčně, trochu ve shodě s názory a tématy Derridy, použil pouze zvuky preparovaného klavíru, který nasamploval a místy proměnil až k nepoznání. Je to jeden z jeho nejzajímavějších experimentálních soundtracků. Derrida, dokument o myšlení jako radikální hře z roku 2002.

Derrida, dokument o filozofovi a dobře preparovaný klavír Ryuichi Sakamoto. U experimentálnější polohy zůstaneme. Film umělecký, vyzývavý a pocitově rozhodně ne konejšivý a feeling good, jak se dnes říká, to je hraný portrét malíře Francise Bacona s Derekem Jacobim v hlavní roli a také s Danielem Craigem jako queer milencem a Tildou Swinton. Pozapomenutý snímek Love is the Devil. Český název byl nenápadný a nepůvodní, Láska prokletá. Spousta znepokojivosti a šumů z podvědomí, tedy něco mezi odvážným sound designem a autorskou zvukově hudební koláží. Ryuichi Sakamoto a hudba pro film z roku 1998 Love is the Devil.

Love is the Devil, čili experimentální portrét Francise Bacona a hudba Ryuichiho Sakamoto. Sakamoto toho ozvučil dost. Existovalo pouto mezi režisérem Nagisou Oshimou, který v 70. letech natočil Koridu lásky, téměř pornografický film o sexuální svobodě a nároku japonské ženy na absolutní vášeň. V 80. letech pak Oshima pokračoval filmem Veselé Vánoce, pane Lorenci, to už se Sakamotem. Po letech v roce 1999 se spolu setkali při práci na filmu Poslední samuraj, v originále Tabu nebo Goato. Téma homosexuálních vztahů mezi samuraji v 19. století bylo napůl provokací, napůl reakcí na japonskou společenskou oddanost řádu a vytěsňování problematičtějších rysů života. Sakamoto tady kombinuje svůj téměř sentimentální klavír s vrstevnatějším sound designem a efekty. Nevím, jestli někdy vznikne box, který by ukázal ve výběru rozmanitost a originalitu Sakamotovy hudby pro film. Tabu, tedy Poslední samuraj, by tam neměl chybět.

V seriálu Vysílá elektrická ovce se věnujeme elektronické hudbě v soundtrackích, v dnešním dílu pak hudbě japonských tvůrců a v jeho druhé polovině Ryuichimu Sakamotovi. V roce 2015 vyšel nejslavnější film z pozdního Sakamotova období. Režie Alejandro Iñárritu, v ústředních rolích Leonardo DiCaprio a medvěd Grizzly, jasně Revenant z mrtvých vstání, jak zní český titul. Sakamoto tu dokázal být suverénním syntetikem svých elektronických a symfonických zkušeností. Část hudby spolu s ním vytvořil německý elektronik Alva Noto, čili Karsten Nikolaj. Figuruje tu i Bryce Dessner z americké kapely The National, ale ten vytvářel své tracky odděleně. Nakonec dnešního programu, dnešního komentovaného playlistu, tedy track Final Fight, poslední boj z Revenanta. A abychom byli s tím z mrtvých vstání styloví, zmiňme, že pak ještě Sakamoto stihl 12 dalších filmů. A my si na úplný konec poslechneme plochu z psychologické krimi Zuřivost, která našimi kiny proběhla, byť krátce. Těžko říct, zda můžeme Sakamota pokládat za typickou reprezentaci japonské hudby ve filmu. Na to byl příliš výjimečný a příliš svůj. Ale i u něj slyšíme, jak moderní a postmoderní Japonsko vede dialog se Západem a jak přitom naprosto neignoruje své tradice a diskutuje o svých vlastních tabu. Milí přátelé, to byla japonská zastávka cyklu Vysílá elektrická ovce, který vám v létě 2026 na stanici Vltava nabízí výlety za různými podobami elektronické hudby ve filmu. Na shledanou příště se těší Pavel Kluk.

Sedmé nebe s Pavlem Klusákem doznělo, vysílala opět Elektrická ovce, tak jako po celé léto na stanici Český rozhlas Vltava. Sedmé nebe zítra odvysílá Petr Doruška opět v 19 hodin.

0: Michel Petrucciani se pustil do Duke Ellingtona se sobě vlastním entuziasmem a dohrál v 8 hodin večer.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Dobrý letní 30. červencový večer vám z Českého rozhlasu Vltava přejí od mikrofonu Lenka Novotná a z režie Jana Studecká. Budete-li poslouchat až do půlnoci, doporučuji určitě Starou postel Ludvíka Vaculíka, kterou čtou v těchto dnech Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká. Pár dílů nám ještě zbývá a předtím v 9 hodin večer vysíláme záznam koncertu jazz. Vypravíme se na Dobržskou bránu roku 2024 a učí budou Nicole Boková trio a také Helge Lien trio. Teď je tady ale už čas pro milovníky dokumentaristiky. Jako společnost se stále vyrovnáváme s minulostí. S tou, kterou zachováváme a usilujeme o to znovu jí vzdát hold, vystavět pomník, navázat na tradici. Rovněž také s minulostí, na kterou chceme raději zapomenout. Mnohdy tak silně toužíme vymazat ji z naší paměti, že její relikty ničíme, destruujeme a boříme. Radiodokument Kristýny Strejcovské Hmota a paměť kreslí pomyslnou časovou osu, křižovatku, na které se nyní ocitáme. Autorka na příkladu 3 pomníků dává hlas skamenělým myšlenkám, hmotě zastavené v čase.

Radiodokument. Hmota a paměť. V našem radiodokumentu mluvíme o minulých a současných zhmotněných ideích v sochách a pomnících. Kreslíme pomyslnou časovou osu, na které se nyní ocitáme. Jako společnost se vyrovnáváme s minulostí. S tou jenž uchováváme a usilujeme ji znovu vzdát hold, ale rovněž také s minulostí, na kterou chceme raději zapomenout. Mnohdy ji tak silně toužíme vymazat z paměti, že její relikty živelně ničíme. Jakou roli v tom všem hrají peníze, moc, politika a náboženství? A co jednou zůstane po nás? Oživujeme sochy a dáváme hlas skamenělým myšlenkám, hmotě zastavené v čase. Protože také sochy umírají.

0: Největší odstraněná socha našich dějin bylo nepochybně sousoší Stalina na Letné. Stálo 4,5 milionu korun československých.
1: Tak a vstají bylo nastoječení. A jedno, že vše ty obstáčství должны облегчit robotu komunistických i demokratických partí, nepřišedších ještě k vlasti. Na úspěchy

0: Jako takhle to bude znít blbě, ale měli bychom největší sochu Stalina, bylo by to velký turistický lákadlo.
1: Vlastimil Křišťan, historik.
0: Ne, jako stalinský kult byl šílenost. A ta socha to jasně spodobňovala, je škoda, že tam není vystavený aspoň ten kousek z těch nohou, co se měl zachovat v podzemí, aby to opět připomínal. Takže momentálně to kyvadlo stojí většinu doby. Jako bylo to hezký jako plán, že tam bude něco pohyblivého, co bude ukazovat přesně na tu tikovost doby, ale očividně to není úplně technicky možný. Děcka tomu říkají Stalin, no mládež. Ale oni už si to nespojí s tou sochou, oni už si to nespojí jako s tím, že tam jako bylo to monster umobeovský a že bylo odpálný, ale oni si to spojují jenom s tou hospodou v podstatě a s tím, že tam mají ten plácek, kde jako zevlí, což OK.
2: Tady byl to, ten Stalina, jako.
3: Socha Stalina.
4: No. Je dobře, že si to strhlo?
5: Já bych řekl, že jo.
2: Je nejlepší, co se kdy mohlo stát, že se strhl. Stalin. No ten Stalin.
6: Stalin? Tak byl to diktátor v čele Ruska a myslím si, že to nebylo úplně dobrý jako nějaký příklad.
7: Stalinův památník se zbořila komunistická strana sama.
1: Pavel Karous, umělec, teoretik.
7: A zbořila se ho v podstatě aktuálně v tom procesu, který nazýváme dneska kritikou kultu osobnosti. A byl to jako dějinej proces, který byl legitimní. Jo, dám příklad, když v rámci revoluce DAF strhne třeba symbol Rakousko-Uherska, tak já jako sochař pláču, protože vím, že se přitom bourá barokní památka, nebo rokoková, nebo klasicistní památka, prostě Rakouska-Uherská, ale respektuju to jako projev dějin. Je to prostě projev, aktuální projev dějin.
8: What do I think of it? I heard they blew it up. Isn't there a story?
9: Co si o tom myslím? Slyšel jsem, že to odstřelili. A nebyla tam nějaká historka, že se Stalinova hlava dokutálela až na Staromák? Teď je to lepší, můžeme tu skejtovat. Ten metronom asi není to nejlepší, co by tu mohlo být, ale lidi tady můžou relaxovat. Kdyby tu byl obří Stalin, tak by asi tady lidi jen tak neposedávali a nepili by pivo. Je dobře, že to zmizelo. Byl to hajzl. Jsem krymská Tatarka a Stalin, to je pro mě hodně osobní záležitost. Byl to parchant a je skvělý, že už je navždy pryč. Hodně mých příbuzných zemřelo, když byli kdysi násilně deportováni z Krymu.
10: Které další sochy a pomníky by měly být smazány z historie i z veřejného prostoru? A kdy je ta správná chvíle?
11: No tak já bych nejdřív řekl možná obecněji, že odstraňování nebo destrukce pomníku je dvojí.
1: Zdeněk Hojda, historik a pedagog, autor knihy Pomníky a zapomníky.
11: Buď to činí tedy nějaký režim, většinou totalitního rázu, který chce odstranit určité historické kapitoly, které ty pomníky symbolizují. Viz odstraňování Masarykových soch například komunistickým režimem. To je jeden případ. No a druhý případ je to spontánní odstraňování pomníků, kdy právě zpravidla po konci těch totalitních režimů tedy dojde k nějakému radikálnímu vzepětí, neříkám revolučnímu, ale prostě radikálnímu, kdy naopak, jak si na velkých uvozovkách říkám, z vůle lidu, prostě nějak tedy spontánně, víceméně ta většina té společnosti se vlastně shodne na tom, že s těmito pomníky toho předchozího režimu tady nechceme být, že do toho veřejného prostoru nepatří, protože symbolizují přesně ty hodnoty, se kterými se chceme rozloučit a nechceme s nimi nic mít. Takže to je to dvojí odstraňování. Samozřejmě může to proběhnout jako destrukce, jak se stalo v případě Mariánského sloupu. Může to proběhnout prostým odstěhováním do lapidária nebo do muzea, jako se to stalo třeba s pomníkem maršála Radeckého po první světové válce, který teda byl nejdříve zahalen a potom odstěhován do muzea. Teď ty poslední události, zejména v roce 2020, které proběhly ve Spojených státech amerických a částečně se to přelilo také do Velké Británie, tak ty ukazují, že k tomu obrazovoreckému vzepětí nemusí dokonce dojít ani teda po konci nějakého ošklivého režimu, ale že k němu může dojít prostě na základě určitého ideologického hnutí.
10: Podobnému osudu neunikla v roce 2021 v Kanadě ani socha královny Alžběty II., protože pro část společnosti stále symbolizuje kolonialismus.
11: Jako bylo teda hnutí Black Lives Matter v tomto případě. Tam je samozřejmě vždycky důležité rozlišovat, co je oprávněný společenský požadavek a co už je jenom ideologický radikalismus, který většinou v těchto situacích přichází ke slovu, a snažit se raději tedy svést tu debatu do nějakého demokratického řečiště a prostě o těch věcech diskutovat. No tak ty pomníky, které byly odstraňovány v té Americe, tak to byly pomníky, které vznikaly třeba v 19. století. Pomníky jižanských generálů. Třeba i Krištofa Kolumba teda. I ten byl zase obviňován, že stojí vlastně na počátku kolonializace. Že jo. Ale šlo především teda o ty jižanské generály nebo nějaké obchodníky s otroky a podobně. Že jo. Problém tady těch debat není asi v tom, že bychom je chtěli za každou cenu zachovat. Prostě reprezentovali nějaké symboly, nějaké hodnoty minulosti a dnešní situaci třeba skutečně rozhodně patří spíš do toho muzea. Ale problém je v tom, že většina osobností není černobílý. To se ukázalo třeba na debatách okolo Churchillova pomníku tady v Praze na Žižkově. Byl nasprejován, že byl poškozen, také byl obviňován, že je vlastně reprezentantem toho starého světa koloniálního a tak dále. Tady samozřejmě u nás to byl poměrně okrajový jev, tyhle ty extrémní kritiky vůči jeho osobě.
4: Ladies and gentlemen, the vote you will give on February the 23rd is of profound importance to your future.
11: Churchill je právě zrovna příklad osobnosti, kde prostě musíme vést debatu, čeho si vlastně na té osobnosti vážíme, jestli skutečně je to něco, co stále patří do toho veřejného prostoru, a to v případě Churchilla určitě ano, že jo, jeho politické postoje a zásluhy v době druhé světové války a vůbec tedy zásluhy o udržení demokracie dominují v tom obecném povědomí nad případnými hříchy, které můžeme najít samozřejmě u mnoha historických osobností. Čili vždycky je to otázka hledání nějakých mezí, nějakých hranic, co vlastně snese ta dnešní společnost, čeho si chce vážit, a je to vždycky prostě otázka potom nějaké dohody, nějakého společenského konsenzu, jestli ty pomníky chceme nebo nechceme.
10: Kdy je OK něco zbořit?
5: No OK. OK by to mělo být ve chvíli, kdy je na tom nějaká ta veřejná shoda. Jo?
1: Milena Bartlová, historička umění.
5: Což samozřejmě je. Je vždycky problematický, nikdy to není stoprocentní a tak dále, ale vždycky bude bourání pomníků velmi problematický zásah do té hmotné paměti těch dějin. Na druhou stranu si velmi živě pamatuju, jak jsem si v roce 1990 jsem se těšila, jak konečně budou odstraněny z Piazzetty Národního divadla a z Novotného lávky příšerné sochy z normalizačních sochařů, které tam stojí dodnes. Protože tam patří, jo? Ale jenom chci říct tohle, že když se bourají, nemusí to být boj krvavý, ale jako v tom nadšení té revoluce, tak si myslím, že je to v pořádku. Když Mariánský sloup padl v momentu, kdy byla velká emoce ze založení republiky sekulární, takže to bylo jako svým způsobem pořádku. Kdežto, když se to dělá, když se prostě odstraňují ty sochy po 15, 20 letech, kdy už je to jenom nějaký politický kalkul, že prostě si tady radnice Prahy 6, tedy i moje radnice, kterou teda jejíž představitele jsem nevolila, ale prostě je to moje radnice, se rozhodne prostě odmontovat Koněva a vymyslí všechny možné argumenty pro to, tak mně to přijde už takový jako, no, zpozdilý, jo.
7: Je to projev nějaký nesamozřejmosti a vlastně hrozný nejistoty k tomu, jak nakládáme s vlastní historií. Nás napadne to poměření se s hitlerismem nebo s nacismem, fašismem. To prostě nefunguje, protože tyhle ty památníky po tom kataklizmu, tu druhé světové války a holokaustu se odstranil okamžitě v roce 45. Nezůstalo nic. Po 30 letech už na to můžeme koukat jako na nějaký historický artefakt. A teďka, když už to po těch 30 let zůstalo, tak podle mě je mnohem lepší k tomu třeba přidat vysvětlující cedulku, jo? Říct, v jakém kontextu to vznikalo a vlastně nechat to tam právě i třeba pro tu kontroverzi, aby se třeba mohli učitelé, učitelky s žákům, kteří to nepamatují, na tom vyprávět ten příběh. Jo? Protože jinak si uměle budeme mazat jakoby paměť. Při mazání paměti dochází k různým podvědomým jakoby procesům, které jsou patologický a škodlivý. Jasně, kdo nezná svou minulost, ten je proto nucený opakovat.
5: To bourání a ničení soch obrazů je v zásadě v pořádku, omlouvám se. Je v pořádku, pokud je součástí nějaký velký dějiny události.
12: Pryč s monarchií!
10: Znovu postavení Mariánského sloupu štěpí českou společnost a také rozhádalo nejednou hlavní představitele u nás nejdominantnějších církví, evangelické a katolické.
13: Jakým způsobem prezentujeme Mariánskou úctu? Žena, která se obětovala, žena, která byla něžná, žena, která udělala to, co neudělal nikdo jiný na světě. Stala se Matkou Boží, Theotokos.
1: Kazatel církve bratrské Pavel Černý v debatě s bývalým pražským arcibiskupem Dominikem Dukou.
13: A ona je tam vlastně na tom sloupu jako žena, která dělá zlé věci, která vede boj, která zabíjí, která vraždí, která se zlobí. Čili
14: doktore,
13: to je...
14: Já nemíním pokračovat v tomto programu. Nezlobíte se. Ne, nezlobíte se, nemíním pokračovat. A opravdu mě mrzí, že jsme někdy spolu jednali. To, co jste teď řekl, je absolutně neekonomické pošlapání všeho. A nepasujte se do znalce umění.
10: Mariánský sloup v Praze byl znovu postaven roku 2020. Původní sloup byl na Staroměstském náměstí vztyčen roku 1650 jako poděkování paní Marii za ochranu Prahy před švédskými vojsky. Sloup byl stržen za přihlížení davu roku 1918 pražským anarchistou Frantou Sauerem a skupinou žižkovských hasičů.
12: Kdyby ti lidé porazili tenhle sloup hanby, nebylo by to sice pražádné hrdinství, ale alespoň jaksi čin. Jistě větší než začmárávání německých firem. Myslíš, Franto, ten Mariánský sloup? A co pak je tu jiný? Nebo myslíš, že ten od elektriky je sloup hanby?
15: To je těžká věc, Franto. Na vrcholku je panenka Mária. A ta, přece uznáš sám, že ta za nic nemůže.
12: Přece si snad slyšel, že byl ten sloup postaven na potupu národa.
10: Od 90. let pracoval na novém sloupu umělec Petr Váňa. Sloup byl díky sbírkám dokončen a v roce 2020 po mnohaletém odporu ze strany politiků nakonec vztyčen.
0: Ale jaké pak dohady? Lano je uvázané a lid chce evoluci.
1: Vlastimil Křišťan, historik, klub za znovu stržení Mariánského sloupu.
0: Dolu s ním, za všecka utepení. Dolu s ním, za Kévovou válku světovou. Dolu s ním, za všecky slzy matek. Dolu s ním, za víje u zklamanou. Dolu s ním, za oběti našich kamarádů. Dolu s ním, navzdory všem hlupcům. Dolu s ním, navzdory všem chytrým daebákům. Dolu s ním. No, on si to vymyslel tak několik dnů předtím a přesně začal někde na ulici, on to tak popisuje. že vlastně ta evoluce neoběhla, že sice máme republiku, ale co z toho? Vlastně sundali nějaký fogly, jak tam on píše, sundali nějaký německý reklamy, nějaký nápisy zamazali německý, ale to přece není evoluce. Že přesně viděl to, že ta společnost se nezměnila.
5: Ten moment zboření Mariánského sloupu nebyl jen tak nějaký moment.
1: Milena Bartlová, historička umění.
5: Souviselo to se založením sekulárního státu jakožto republiky. A tento moment je tím znovu postavením smazán, jako by se nikdy nestal. A to je vlastně obrácený proces, jako když se bourají stavby s argumentací, že stělesňují ten komunistický režim. Čili tyhle operace, byť jsou protikladné, tak obě dělají to, že reformátují paměť.
11: Okolo toho Mariánského sloupu se debatovalo v těch radikálnějších mladočeských kruzích.
1: Zdeněk Hojda, historik a pedagog, autor knihy Pomníky a zapomníky.
11: Už od jeho opravy v 80. letech 19. století připisoval se mu zejména ten hřích, že je to tedy vlastně pomník rekatolizace, protože byl tedy postaven v roce 1650, krátce po konci 30. války, čili vlastně symbolizuje to vítězství rekatolizační. No.
14: Ten, kdo to zpochybňuje, tak prostě není buď historik umění a nerozumí výtvarnému umění.
1: Jan Rojt, historik umění.
14: Protože tento sloup byl vlastně prvním plastikou, která vlastně urbanisticky hrála s prostorem náměstí a šlo o dílo významného, skutečně nejlepšího barokního sochaře v té době u nás, Jana Jiřího Bendla, což je naprosto nespochybnitelná osobnost.
12: Pryč z tyrany a zrádci všemi, nechť zhyne starý, podlý svět. My nový život chcem na zemi, v němž nesmí být žádný věd.
5: My, jak se díváme na ty dějiny vždycky stále znovu a znovu si je píšem tak, jak je potřebujem, tak abychom to mohli dělat, musíme mít ty paměťové stopy. Ale ve chvíli, kdy já zbořím dům, a nebo znovu postavím sloup tak, aby to vypadalo, že se nic nestalo, tak já měním ty zdroje, kolem kterých ta paměť se jako vytváří. Protože tím pádem vlastně jako omezuju možnosti každé další budoucnosti se k tomu znovu vrátit a znovu s tím prostě nějak pracovat.
16: Znovu postavení Mariánského sloupu předcházelo 30 let přípravy a snahy o znovu postavení.
1: Marie Foltýnová, kurátorka Galerie hlavního města Prahy.
16: Takže v době, kdy se sformovala společnost na znovu postavení Mariánského sloupu, se tehdy tady o žádných soutěžích ani neuvažovalo a vůbec to nikoho asi ani nenapadlo.
5: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí se vyznačuje tím, že je mimořádně krásný. Za pomoci toho, že je tak krásný, zároveň vyjadřuje nějaké politické stanovisko. A to stanovisko, které já bych ani tak nenazývala ani církevní, ani křesťanské, ani katolické, ale klerikální. Klerikalismus znamená, že tito lidé mají mít privilegované místo ve společnosti a rozhodovat nejenom sami o sobě, ale i o těch, kteří se k ním třeba nehlásí.
16: To ano, to říká Bartlová podle mě správně, já s ní souzním, ale jediné řešení, které je prostě zase skrze třeba nás, současné kurátory, pomoci umělcům zvrátit to konzervativní myšlení. A zase jsme u toho, čím víc bude vznikat uměleckých děl, současných opravdu vyslovujících se ve veřejném prostoru, tím víc bude veřejnost schopná přijmout i nějaký kontroverznější tvar, že třeba opravdu bude schopná přijmout i podobu, která jim nebude při prvním pohledu hned evokovat třeba panu Bohorodičku, ale budou umět pochopit, že to, co tam vzniká, nese tu její myšlenku a tím ji zhmotňuje.
17: No, jak vidíte, tak se u toho hezky krmí holuby.
18: Jeden z mnoha pomníků v Praze.
17: A ani nevíme, že teda kolem něho byly nějaké kontroverzní dohady, nic.
18: Já myslím si, že je nutné stavět další církevní stavby.
17: Já bych to taky tak viděla, jakože proč? je potřeba opravovat církevní stavby.
19: No, ne, stavět nový.
17: No.
5: Znovu postavení Mariánského sloupu, navzdory tomu, že na tom nebyla veřejná shoda, je možná zdánlivě malým, ale přesto v naší společnosti strašně citlivým momentem, protože naše společnost je, tak její náboženská podstata je nějaká komplikovaná. Není to zjevně ateismus, ale není to ani nějaké to většinové náboženství. A skutečně, pokud prostě jako ta římskokatolická církev, která si prosadila tohle znovu postavení toho sloupu, dneska reprezentuje u nás něco méně než 10% obyvatel, tak asi není v pořádku, aby navzdory tomu, že není o tom ta shoda, prosazovala svoje přístupy. Já samozřejmě chápu, že oni to myslí dobře. To jsou lidé, kteří, já jsem přesvědčená, opravdu upřímně věří, že dokud se český národ neomluví paní Marii za to, že teda byl ten sloup stržen, takže se mu nepovede dobře. Tohle to i uvnitř té římskokatolické církve je malinká skupinka, jo? Těch, kteří takhle myslí, jako opravdu, řekněme, hodně tradičně.
9: Já vlastně ani nevím, jakou má ta socha historii, ale myslím, že vypadá dobře a líbí se mi ty květiny.
20: Yes, I like the flowers.
1: Adam Gebrian, teoretik architektury ve videu Názor Adama Gebriana na Mariánský sloup.
21: Mě šokovalo, jaký obrovský emoce to budilo, jak nesnášenlivá byla debata na téma ano nebo ne, proč teď, proč ne někam jinam, proč tohleto. A říkal jsem si, jsem zvědavý, jak to dopadne. Takže ta věc tady dneska stojí. Já si myslím, že nikdo z těch lidí, který tady to náměstí navštíví ze zahraničí, si vůbec nevšimne, že by to mohlo být něco kontroverzního, výjimečného nebo nepatřičného. Naopak, tu podnož z těch schodů používají jako místo odpočinku a sezení a ta věc je naprosto přirozenou součástí tohoto prostoru a za mě je to hrozně fajn.
9: V tuhle chvíli už v tom žádnou historii nevidím. Podle mě by současné sochy měly vypadat současně, moderně. A staré pomníky by měly být opravdu staré.
12: Učinil jsem tak na protest proti policajtům a na postrach všem paďourům. Tak jsem byl doveden za katr, neboli do šeredy. I usedl jsem na pryčnu, protože touto dobou tam nebylo žádného hosta a hluboce jsem se zahloubal. Dospěl jsem k poznatku, že mezi monarchií mého císaře pána a republikou není podstatného rozdílu a že světu vždycky vládne jen Bůh a policajt.
5: Co všechno zahrnuje jev, kterému se říká postsekularismus, je to součást toho procesu, kdy se odstraňují emancipační výdobytky posledních, řekněme, 200 let. To je poenta každého pomníku, památníku, ale i uměleckého díla ve veřejném prostoru. Obsazuje to veřejný prostor nějakou silou a vnáší to do něj tu svou myšlenku.
16: Já jsem nebyla příznivcem vytvoření repliky Mariánského sloupu i z toho důvodu, že jako historik umění mám spíš pocit, že se dochoval natolik fragmentárně, že jeho replika už není kopií, ale jistou jako rekonstrukcí, která už je teď závislá tedy na osobnosti současného sochaře, nikoliv tedy, že bychom kopírovali Bendla.
7: Sochař nežije v baroku, má normálně mobil, jezdí autem.
1: Pavel Karous, umělec, teoretik.
7: Víte, co myslím? Takže to nemůže být vlastně barokní socha. Takže to není kopie, je to napodobenina Mariánského sloupu. A tím pádem je to nová socha a vlastně je to tím už není aktuální, nemá žádný posun, jako nemá tam žádnou tu postmoderní hru, že jo. A vlastně se to stává symbolem nějakého konzervativního, jako pro katolicky laděného obratu v té společnosti. Ale takže to není žádný ani sloup smíření, jak to bylo avizovaný, protože pak je tady si další skupina lidí, kteří jsou ateisti, protestanti, židé a tak dále. A ty tam jakoby nejsou do toho zahrnutí, do toho sloupu smíření.
16: Druhá otázka je, jestli opravdu současná společnost měla potřebu obnovit Mariánský sloup, protože prostě obnovu Mariánského sloupu tlačila určitá poměrně malá skupina lidí a většině našeho národa je to pravděpodobně úplně jedno, jestli tam Mariánský sloup je nebo není.
9: Já myslím, že je to krásné. Řekla bych, že to tu stojí od jak živa. Jsem ráda, že to tady je. Můžu si tu vypít kávu. My tady všichni odpočíváme, jsme po hodně dlouhém letu z Chile. Moc nerozumím tomu, že to znovu postavili. Pokud ta historie pomníku byla taková, tak to nechápu.
0: Taky jako občas už jsme měli, že se přidali japonský turisti k tomu sehávání. Mně ten sloup v zásadě nějak nevadí, nevadí mi jako co symbolizuje, ale mě spíš vždycky vadil ten styl, jakým se to jako dostávalo do toho veřejného prostoru, že to do dneška je to šíleně nátlaková akce. Kdy prostě je to nějaká velmi malá omezená skupinka, která se to snaží, nebo otlačilo to po těch letech. Bez ohledu na to, co říkají všichni ostatní, co jim říkají, jako jak to má vypadat a co jim jako, jak to má vlastně fungovat v tom veřejném prostoru. Takže to jim na tom vadilo výsledku vždycky nejvíc. Že jako samotný sloup, konec konců je to za záchranu vůči Švédům, tehdy to bylo bohulibý, jak by to asi použili. A jako původní sloup, tím, že to byl jedna z těch prvních barokních památek, tak to byl jako určitě skvělý sloup. Jenomže vlastně ten tam dneska nestojí.
16: Můj názor byl ten, že bychom měli mít v 21. století už sílu a odvahu dát možnost vzniku současného uměleckého díla k poctě paní Marii. Opravdu ráda bych se dočkala toho, že bude někde realizována třeba takováhle mariánská stavba, která bude mluvit současným uměleckým jazykem, bude to současná forma a bude to žijící umělec, který prostě to dílo nově vytvoří. Tady bohužel to, co vzniká jako současné umění pro sakrální a církevní prostory, tak se toho často zhostí umělečtí řemeslníci, kteří jsou sice řemeslně zdatní, ale chybí tomu ta síla výrazného uměleckého talentu. Ale je to zase úkol, který nemůže suplovat třeba městská instituce nebo státní instituce, protože to je asi spíše na tom, aby tuhle odvahu našli církve.
0: Mně by se tam nejvíc líbil ten sloup v pádu. Náš stát tím, jak jako za ty 20. století vedělal tolik turbulencí, tak má pěknou tradici v likvidování soch, památníků, plaket. A vlastně mi přijde, že neexistuje památník, který by odkazoval na ty zničené památky. Když není schopný udělat repliku, když nemáme ten původní sloup, tak ještě tam neudělat něco pěkného nového.
7: Já bych měl samozřejmě geniální řešení. Že by tam byl prostě stroj, složitý zařízení. Kdybyste hodili euro, tak by ten mariánský sloup se buď spadnul, anebo by se naopak stopořil. Podle toho, jako jestli chcete teda ten sloup v vozovkách smíření, anebo ho naopak chcete jako revolučně schodit. No.
15: Umírám. Zhřešil jsem, panu Mária, prosím tě za odpuštění. Nechtěl jsem ti ublížit, chtěl jsem jen svobodu.
10: Poslední slova

0: baby, jsem Lily, nová socha Davida Černýho. Jo, už jsi o mě pravděpodobně slyšel. Jsem nepřehlednutelná, oproti mně jsi takhle malinký. Jestli se mnou máš nějaký problém, baby, tak máš smůlu. Protože jak říká Dave, každý, kdo mě nemá rád, je prostě levičák nebo zakomplexovaný trapák. A teďka prosím tě uhni, jo. Až otočím hlavou, ať už si pryč. Tak pá, pá.
1: Jaká socha nebo monument dnes vznikající by se dala označit za pomník současnosti? Jaké hmoty budou jednoho dne obklopovat budoucí generace? Svojí velikostí přesahuje sochu Stalina. Váží 35 tun, je vysoká 24 metrů. Pokud sousoší na Letné bylo zcela přímočarou oslavou panujícího režimu, socha v Karlíně by se mohla paralelně vykládat jako monument kapitalismu. Společnost Trigema před 4 lety přišla s projektem Fragment. Nyní se dokončují sochy od Davida Černého, které jsou součástí architektury. V budově jsou byty různých velikostí určené k pronájmu. Marcel Soural, zakladatel investiční skupiny Trigema.
2: Vlastně jsou to ty 4 roky zpátky, jsme už v hlavách měli nějakou vizi, kudy bychom se chtěli dlouhodobě vydat. A ta nová vize je strašně jednoduchá, dělat věci jinak. Abychom dělali architekturu, která je funkční a užitná, a zároveň architekturu, která se nějakým způsobem snoubí nebo je v symbioze s uměním. Víceméně to, co v minulosti bylo samozřejmostí, když se kouknete na stavby z 18. a 19. století, tak vznikaly stavby, krásné stavby, které měly v sobě toho uměleckého ducha, to umění jako takové zabudované, jak v exteriéru, tak v interiéru. A nějak se na tuto symbiozu zapomnělo, no a my to chceme zase zvednout.
3: Na první pohled jsem si všimnul, přijde mi celkem fajn.
4: Je strašně jaská, pěkná, nejvíc zepředu.
3: Ale zepředu moč není vidět.
5: Ve chvíli, kdy většina znalců říká, že je to příšerný.
1: Milena Bartlová, historička umění.
5: Tak bych být tím investorem fakt jako váhala. Patrně u těch investorů momentálně převažuje clickbaitové nastavení. To znamená, teď to dělá rozruch, tudíž to přitáhne pozornost a přitáhnout pozornost je to, co já chci. A to je strašně krátkodobá záležitost.
0: Jo, miluju pozornost, Mileno. Pro ní žiju. Umění, to je jinde, pochop to.
3: Já jen vím, že se jí točí hlava, jestli se nepletu, od Černýho.
6: Je to extravagantní, ale je to zajímavý docela.
7: No jako je v tom ženskost, já v tom vidím ženskost.
8: Já na ní koukám na její hlavu z okna z kancel teda, ale to je asi tak všechno.
3: Tady to sedí, my tady sedí jako celkově.
8: Moderní prvky.
3: Jak je tady nový.
9: To je špatně uložená otázka té veřejnosti.
1: Pavel Karous, umělec, teoretik.
9: Kdybyste z té veřejnosti psali, chtěli byste tady radši za tuhle tu částku mít obří sochu nahé ženy, prostě, která vypadá takhle, jak vypadá, a nebo byste tady chtěli mít polikliniku, zeleň, nebo dům, který minimálně nějak reaguje na svý okolí a zapadá do toho karlínského urbanismu. Tak vám řeknou spíš, že místo té sochy by chtěli tam mít aspoň lékárnu, nebo školku, nebo cokoliv. Že? To, že tam ten developer nepřidal nic, co by té veřejnosti prospělo, a předhodí jim jako kost obří sochu. Že vidíte, že něco přece dělám pro tu veřejnost, teď tady kultivuju ten veřejný prostranství. Tak to je prostě. Takže oni vám potom řeknou, ano, tak jsme rádi, že tady aspoň je socha, když už je to takhle. Pak v takovém případě, kdyby tam vznikla u toho, u takhle dobrý stavby, kvalitní, ještě k tomu výtvarný umění, tak jsme to je win-win a všichni vyhráli. Že? V tomto případě to je prohra prostě nakonec i pro toho developera, si myslím.
1: David Černý, autor Fragmentu, zde v rozhovoru s Čestmírem Strakatým.
10: Ty říkáš, že jsi pyšný korporátní umělec v podstatě.
0: Jú, ať je korporát!
10: Já jsem okolo toho domu, který je v Karlině, a je to ta Lilith, jel poprvé a vůbec jsem nevěděl, že to je tvoje jako plastika, nebo nevěděl jsem, že to je prostě tvoje práce. A vím, že i ten dům je vlastně tvoje práce, že jo? Čili já jsem to vlastně nevěděl, ale jsem okolo, říkal jsem si, wow, to je velká socha. Jo, je to prostě in your face velmi a je to jako si ty, je to takové in your face.
0: Oh yes, I'm in your face, wow.
11: Rozjel to Pavel Karous, na tom je nejbizarnější, že jako Pavlovi Karousovi jsem v rámci Meet Factory ještě někdy jako pár let předtím schvaloval já honorář. Ale on je těžký levičák.
0: Zase levičák? Chudák, nemá ani floka. Chátra jedna chudá.
11: Ne, dobře, pro někoho to neznamená, že je komunista. Já je s dovolením beru a házím do jednoho pytle.
0: Hoď je do jednoho pytle, do pytle, do pytle.
11: To už si nemůžeme dělat ani vtipy, my už žijeme opravdu jako ve společnosti, kdy se už nesmí dělat jako žerty.
0: Davide, miluji tvoje vtipy.
11: To je v pořádku, ať si udělá on to svý lepší na tom svým pozemku. Tady ten pozemek je soukromý, ten není jako státní ani městský.
9: Ona, kdyby třeba byla výzdobou v Discolandu v 90. letech, tak bych s tím neměl problém. Problém je, že prostě dobrý umění ve veřejném prostoru se poměřuje jako i v rámci nějaký vztahovosti. A to znamená nejen vztahovosti časový, to je jedna z důležitých podmínek, aby to bylo jako aktuální, a také samozřejmě i prostor a místo.
1: Marie Foltýnová, kurátorka Galerie hlavního města Prahy.
12: Upřímně si myslím, že umění ve veřejném prostoru bohužel má trošku jiné funkce, jinou roli než volné umění, které se tvoří do galerii. Prostě vždy je nějakým kompromisem a vždycky musí komunikovat s okolím, a to je to, co mě nejvíc na té plastice vadí. Jinak vlastně bohužel má David Černý ve své tvorbě daleko silnější a daleko kvalitnější umělecká díla, než je zrovna tato postava.
11: Tak ještě jenom od začátku. Celý ten koncept toho baráku od začátku, těch prvních skic, je v podstatě ležící postava. Ta ležící postava je to vlastně

0: na tenkém ledě. Z hlediska svých vlastních měřítek stalo se mu to, co se stává velký spoustě umělců, že prostě mají slabší období, řekněme to tak.
1: Určitě to byl jeden z nejinspirativnějších sochařů té scény 90. let. Jako design autobusové zastávky v Liberci, tak to prostě geniálně reaguje na libretto toho Liberce, historizující stůl, na kterém se odehrává nějaká hostina, který jsou všechny věci, které vás napadnou, když se řeknou Sudety. Je tam useknutá hlava Henleina, masožravý kytky, broušený ověsy z lustru a dole prostě pro ty lidi, kteří čekají ráno do práce, je naopak jenom odhozená konzerva s párkama. Je to funkční, je to vtipný, je to chytrý a všichni jsme ho prostě obdivovali. Bohužel, ale poslední dobou už dělá jenom jako nudnou, mělkou korporátní, ale o to monumentálnější tvorbu, která prostě jenom pokrývá naprosto nesnesitelný architektonický projekty, které jsou opravdu v naprostém neprospěchu té široké veřejnosti.
2: No a abych vlastně nebyla k Davidu Černému jako příliš kritická, tak třeba za jeho skvělou realizaci a skvělý pomník, který stvořil pro pražské Řeporie, považuji pomník Vlasovcům. To je prostě geniální gesto, geniální forma, současný jazyk. David Černý jako umělec má pořád ještě co říct veřejnosti.
3: To, že ta Lilith, byť myticky je to jakoby první žena, nějaká taková jakože matka, že jo? Ale zároveň nějaká matka démonů v některé části té mytologie, že to je jakoby sexualizovaný objekt, že má výrazný proporce, řekněme, pro někoho možná provokativní.
4: Dokonce to je obráceně, že? Protože ona to byla vlastně první rebelka, která se vzepřela Adamovi. To je úplně obráceně. A dokonce paradoxně Lilith jako vlastně v části západní feminismu je symbol pro feministky jako pozitivní, což je úplně absurdní, že teda jako jí tady napadají ty český feministky.
5: Díky, můj stvořiteli. Jsem revolucionářka, abyste věděli. Fuj, český feministky smrděj.
2: V mnoha náboženstvích nebo mytologiích není Lilith považována za tu kladnou ženskou hrdinku, za tu heroinu, ale spíš teda za tu zlou sílu, která dokonce škodí ženám především a jejich novorozeným dětem, před kterou je potřeba se ochránit. Ale myslím, že problém není Lilith u té sochy Davida Černého. Problém je ten, což přiznal developer, její název a ten význam a své nějaké jakože tvůrčí východisko David Černý v podstatě hledal až postkvem. Krátkou dobu předtím, než vlastně to bylo zveřejněno, že je to Lilith, tak to ještě Lilith nebyla. Takže já tvrdím, že ta socha je prostě designový doplněk nebo umělecký doplněk architektury. V původních návrzích vypadal jinak, měl jinou logiku. Obsah byl vlastně do té stříbřitě postavené konstrukce ve tvaru ženy vložen až později, což by samo o sobě nebylo vlastně něco nelegitimního nebo úplně špatného, ale bylo by fér to prostě přiznat.
0: Já osobně se domnívám, že v dnešní době už do charakteristiky kvalitního uměleckého díla by měla taky vstupovat jeho materiálová náročnost. Jestli to žere elektřinu, jestli je to smrzavějící oceli a tak dále. Jo. A že by se u každého díla mělo znovu zvažovat, zda to úžasné působení na člověka vyváží třeba právě materiálovou a energetickou neúspornost.
5: Jsem celá stříbrná, úžasná. To mám být jako ze Sámy, nebo co?
0: To, že nemáme ty jasný, tvrdý pojmy, neznamená, že něco jako nekvalita neexistuje. Existuje. Jedno z takových jako nejsnadnějších charakteristik je ta povrchnost.
6: Kromě toho, co již bylo řečeno, objevily se i názory kritizující příliš vysoké nájmy v objektu a nezvykle rychlé schválení celého projektu. Od jeho skic až po výstavbu. Někteří lidé považují tuto kritiku za eskalaci osobního sporu, který má přesah až do konfliktu politického ražení, jiní za důkaz generačního neporozumění.
7: Je to jednoduché.
6: Marcel Soural, zakladatel investiční skupiny Trigema.
7: Ten pozemek je nekonfliktní. V těsném blízkosti a sousedství není nic. A jedinými účastníky toho řízení byl magistrát a městská část Praha 8.
6: Propagační video společnosti Trigema.
8: Co si představuju pod pojmem Karlín, tak evokuje mi to trošku povstání Fénixa z popela. Jsou tady opuštěné kasárny, z kterých se udělaly galerie, jsou tady nové industriální stavby, jsou tady moderní ofisy, jsou tady byty a je to dle mýho názoru atraktivní lokalita nejenom pro práci, ale i pro život. Tak prvně vidím dílo Davida Černýho, není pro mě neznámý, skvělý, vypadá to pěkně. Co mi to trošku připomíná ta budova, tak mi to trošičku evokuje normálně v přístavu a skladový kontejnery. Ale v tom dobrým slova smyslu působí to na mě vzdušně, moderně a z mýho úhlu pohledu je to krásná stavba v budoucnosti. Jako.
1: Jak se stane, že těm lidem jakoby, no, takhle jako ujede vlak? Budeme muset prostě radikálně přehodnotit naše chování, budeme muset strašně plánovat a měnit strukturu toho města, aby jsme v něm mohli v tom probíhajících změnách vůbec přežít. A my místo toho prostě postavíme jako s obrovskou uhlíkovou stopou prostě jenom jako velkou věc, která ale nic nepomáhá, negeneruje, ani neotvírá nějaký zajímavý sociální otázky. Ona vlastně nenabízí ani malou intelektuální prověrku. Tvoje keci jsou mi uprvé. Vy se na to kouknete, hnedka poznáte, co to je. Jo, vás to teda urazí nebo znechutí, nebo si řeknete super ženská holka, prostě krásná baba. Tím to končí. Tolik peněz, tolik materiálu, tolik energie, abyste udělali takhle, tak, jak rychle to říkám, tak takhle rychle jste utratili prostě ten intelektuální potenciál na takovou věc. To je vlastně smutný, rozumě. Strašně nákladný projekty samozřejmě platí i na západě od nás jako stát nebo město. Můžou platit i soukromí, ale většinou i ten soukromník ví, že pokud už investuje takhle obří peníze, takže bylo lepší by nevybírat tu věc podle vlastního vkusu nebo nevkusu, protože ty lidi, kteří rozhodnou těma penězma, jsou ty vlastníci těch developerské firmy, tak mají většinou ekonomický nebo právní vzdělání. Jo. A oni nejsou tak hloupí, aby si řekli, tak to vyberu podle svého vkusu, ale většinou mají nějaký galeristy. Dost často to vyberou pomocí veřejný jako architektonickou výtvarný soutěže.
8: Jako v současné době samozřejmě ta tendence je prostě co nejvíc toho nahrnout do toho, aby rozhodovali ty komise. Čím méně toho jsem schopný udělat, tak je jednodušší, abych si to zařídil na té komise. Z mého pohledu je to cesta pro výrazně méně schopné.
1: Proč jsou veřejné soutěže nefér? Ty jsou naopak mnohem víc fér, než když to dostanete prostě pod rukou klientelisticky. Když on kritizuje normalizaci, tak ten byla založená na klientelismu. A on najednou se dostá do téhletý pozice, že je teda tím režimním autorem a má klientelisticky dostávat tyhle ty zakázky. Proč to vlastně se nechce účastnit jakoby veřejný, otevřený, transparentní soutěže a utkat se prostě s dalšíma, třeba mladšíma výtvarníkama o to, jestli by to neřešilo líp.
2: Myslím si, že se David Černý do žádné soutěže nepřihlásil už minimálně 10 let, možná i déle, takže je nutno říci, že i v této oblasti došlo k velkému vývoji, že soutěže začíná využívat i developer. Momentálně proběhla a docela velmi dobře soutěž na umělecká díla v nově budovaných obytných celcích v Modřanech, Modřanský cukrovar, kde vlastně se ukázalo, že můžou uspět potom i vlastně začínající umělci, kteří teprve hledají své místo na tom našem českém výsluní uměleckých tvůrců a tvůrkyň.
8: Levičáci prostě budou řvát, že to je prostě, jak jsem si to mohl dovolit. Mohl jsem si to dovolit z toho důvodu, že pravděpodobně někdo tady to chtěl vlastně zasponzorovat. Chtěl to zasponzorovat, protože mě věří a protože věřil tomu, že když to udělá a takovýhle šílený peníze do toho nacpe, tak třeba to bude mít pro nějaký lidi jakoby pozitivní odezvu.
0: A to jsou ty, co dneska je jim 55? Problém téhleté generace a jejich význačných představitelů, kterým David Černý jistě je, je právě v tom, že to nedokážou v sobě zpracovat, že ten moment, kdy oni byli pozitivními hrdiny dějin, už je pryč. Ale trochu paradoxní je, že tahle ta generace, která nastoupila a jako jejíž hodnoty potom jako poměrně dlouhou dobu byly ty hlavní, si představuje, že tehdy se dosáhlo absolutního vrcholu a tak to mělo zůstat. Že vlastně jako ty první roky po roce 90 byly úplně nejlepší ze všeho a tak to mělo zůstat a velmi těžce snášejí, že jsme dneska někde úplně jinde.
1: No, když se odmyslíme tu morálku, když vy třeba děláte nějaký kritický dílo a děláte ho v kontextu uhlobaronů a exekutorů a dalších špinavých peněz, tak tím vlastně strašně si kazíte tu karmu té vlastní tvorby. Já? Ježišmarja, příšerně. No, mám prostě nějakých 15 úvazků, který mi dohromady jako lepěj nějakou prostě částku. Kreativní prekariát prostě, no. Ale je to jakoby lepší, než prostě se uchlastat, skončit v reklamce.
2: V dnešní době se změnil přístup k využívání veřejného prostoru ve městech. To přináší i vlastně výzvy pro umění ve veřejném prostoru, protože může se daleko víc uplatňovat třeba i do formování toho veřejného prostoru. To nemusí být jenom jako umělecké dílo. Příkladem je třeba zrovna přestavba náměstí Bohumila Hrabala, kde součástí projektového týmu se stal Dominik Lang. A tam nebude nějaké dílo Dominika Langa, ale jeho uměleckým vkladem je spolupráce s architekty a přinášení tam témat, jak by ten prostor měl být třeba využíván, členěn, a není tam prostě objekt, nějaký pomník Bohumila Hrabala. Současný člověk ve městě chce žít, chce využívat veřejný prostor a ten by mu měl přinášet i nějaké další zážitky estetické, umělecké, a tam si vidím, si myslím, že velká možnost umělců a umělkyní, jak se v tom veřejném prostranství a na veřejném prostoru uplatnit.

0: Může mít vůbec někdo jistotu, že pomníky, které vznikají právě teď, přetrvají další generace a dějinné zvraty? Ups.
1: Poslouchali jste radiodokument Kristýny Strejcovské Hmota a paměť. Na pořadu spolupracovali dramaturg Marek Mojžíšek a mistr zvuku Dominik Budil. V pořadu zazněly citace z rozhovoru Čestmíra Strakatého s Davidem Černým a píseň o Marii v podání Tetek z Kyjova. Na 1. srpnový čtvrtek je připravená repríza dokumentu Film podle potřeb a zájmů lidu. Jak zestátnění československé kinematografie v roce 1945 ovlivnilo obsah filmů, jejich výrobu i úspěchy, kdy a jak tento státní monopol zanikl. Odpovědi na tyto a další otázky přinese radiodokument, který připravili historik a scénárista Vít Poláček a režisér a dokumentarista Jan Strejcovský 6. srpna. A možná, že na Vltavě na stejném rozhlasovém přijímači, ve kterém máte Český rozhlas Vltava naladěn dnes a ze kterého vám asi za 8 minut zprostředkujeme záznam z festivalu Dobržská brána 2024, kde hráli Nicole Boková trio a Helgel Jen trio. Ze všeho nejdřív ale Brett Meldau a After Bach.

0: Brett Meldau, rodák z floridského Jacksonville, dohrál rondo ze své kompozice After Bach s naprostou úctou k originální bachovské předloze, kterou v roce 2018 rozpracoval svou unikátní improvizací. O tom, že si velice rád pohrává s klasikou a jazzem, se můžete na Vltavě přesvědčit zase někdy příště. Teď se odebereme na jeden festival, který se konal před 2 lety. A vezme vás tam David Brada. Reprízu jeho pořadu jsme pro vás připravili na 9:00 večerní a ta už byla.
1: Koncert jazz.

Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes vás vezmu na dva povedené koncerty, které se konaly v rámci 8. ročníku malého, ale stále hlasitějšího festivalu Dobržská brána. První část věnujeme vystoupení pianistky Nicole Bókové a jejího tria ze 16. srpna 2024. Hned po úvodní skladbě vám prozradím víc. Příjemný koncertní zážitek vám od mikrofonu přeje David Brada.

0: Dnešní koncert Jazz na Vltavě nás zavede do malé pošumavské vesničky Dobrš, kterou jsme společně v tomhle pořadu naposledy navštívili před 2 lety. I letos se na festival Dobršská brána sjeli skvělí jazzoví muzikanti od nás a ze zahraničí, aby zahráli v kouzelném prostředí různé podoby jazzu, které se často vydávají i za hranice toho, čemu ještě dnes říkáme jazz. Pianistka a skladatelka Nicole Bolková je multižánrová hudebnice, která kombinuje klasické hudební vzdělání s jazzem, popem, minimalismem a dalšími žánry. Její tvorba je charakteristická hlubokou procítěností, elegancí a taky velikou schopností experimentovat. Nicole získala už několik prestižních hudebních cen, včetně jazzového anděla v roce 2021 za album Prometheus. Na každém novém albu přináší nové originální hudební nápady. Dosud vydala 6 alb, která si rozhodně nenechte ujít. Inner Place je album z roku 2019, její debut v triu, který byl hned nominován na cenu Anděl. Unravel o rok později, album, které přineslo další ocenění a nominace, například cenu Jantar. V roce 2021 pak vyšlo album Prometheus, přelomové dílo, za které získala cenu Anděl, deska, na které spolupracovali významní muzikanti, jako například David Doruška nebo Jaromír Honzák a světově proslulý hornista Radek Baborák. V roce 2022 Nicole Bolková vydala 2 alba. Nejprve Elements ve složení rozšířeného kvarteta o Davida Dorušku a později sólovou desku Naked Pieces. V červenci roku 2023 pak opět v kvartetu s Davidem Doruškou nahrála album Expedition, které je, jak sama Nicole říká, jízda vesmírem. Dnes večer ale Nicole Bolkovou uslyšíme v triu. Spoluhráče vám teď představí osobně.
1: Děkujeme moc. Já jenom, než budeme pokračovat dál, tak bych vám chtěla představit moje trio. Martin Kocian hraje na kontrabas. A Michal Věřgoň na bicí. My, když jsme dneska dokončili zvukovku, tak já už jsem si tu zvukovku hrozně užila a teďka, než jsme šli hrát, tak jsem řekla klukům, že tu první skladbu, že se budeme hodně držet zpátky. Ale my jsme se úplně nedrželi zpátky, protože s váma je to mnohem lepší, než na té zvukovce.

Děkujeme vám moc. Tohle to byla skladba Space Odyssey, která je z poslední desky, která se jmenuje Expedition. A ta deska byla natočena ne v triu, protože když hrajeme v triu, tak je taková minimalističtější, ale na desce je s náma David Doruška, kytarista, který hraje na elektrickou kytaru a který přes tu celou skladbu tak kouzlí, že pokud byste to chtěli slyšet, tak tady mám kupu vinilu a CDček, tak budu tady.

Děkujeme moc. Díky moc. My teďka zahrajeme skladbu, která se jmenuje Terrestrial Traveler. A já jsem ji složila inspirovaná tím, že můj muž má cabrio, takový starý, docela už veterán, 20 let starý Mercedes a jezdíme bez střechy a dneska jsme s ním tady chtěli přijet a když jsme nasedli do toho auta, tak ono se nerozjelo. Takže jsme rychle museli utíkat pro jiný auto a naštěstí jsme dojeli včas. Ale takže dneska tuhletu píseň věnuji vám a ne našemu autu.

0: Moc krát děkujeme. Díky.
1: My teď zahrajeme skladbu, která je docela aktuální v tom, že nedávno padaly Perseidy a ta skladba se jmenuje Perseids. A je to právě o těch Perseidech, které padaly jenom o pár let zpátky. A já jsem zjistila, nebo uvědomila jsem si ten den, že padají Perseidy už pozdě, ale překvapivě uprostřed Prahy jsem otevřela okno a viděla jsem spadnout jeden Perseid.
0: What are the chances?

A protože se nám blíží, no já můžu říct konec, ale vás ještě určitě čeká spoustu nádherné hudby. Tak zahrajeme poslední skladbu, kterou jednak se za nás rozloučíme a moc chci poděkovat za pozvání na tenhle krásný festival a že jste tady a že děláte tak skvělou atmosféru, je to super, díky moc.

Tak to bylo trio Nicole Balkové. Nad koncertem se rozplýval i Michal Sýkora na serveru Jazzport. Cituji. Roztomilá Nicole za pianem Bechstein se svými dlouholetými spoluhráči Martinem Kociánem a Michalem Věřgoněm byli nadšeni mimořádným prostředím kostela a festivalovou atmosférou. Takovou parádu jsem v Dobržském kostelíku za posledních 6 ročníků festivalu ještě neslyšel. Ve druhé části dnešního koncert jazzu na Vltavě si připomeneme vystoupení jednoho z nejočekávanějších hostů 8. ročníku festivalu Dobržská brána, který proběhl 16. srpna letošního roku. Byl to koncert norského klavírního tria Helge Liena. Tohoto světoznámého pianistu doprovázali basista Johannes Eick, starší bratr známějšího trumpetisty Matiase Eicka, a také skvělý bubeník Knut Alifier. Během jejich vystoupení zazněly hlavně skladby Helge Liena z posledního alba Revisited, na kterém najdete výběr skladeb z jeho 20leté tvorby. Helge Lien je známý jako nesmírně kultivovaný pianista s poetickým stylem a mistrovskou melodickou invencí. Skladby na albu Revisited z roku 2020 kombinují 4 nahrávky z kostela Tøyen v Oslu a 5 z festivalu N-Jazz. Lien byl vždy vynikajícím pianistou, ale právě na téhle desce ukázal, že patří po bok takových severských velikánů jazzového piana, jakými byli a jsou Esbjørn Svensson nebo Bobo Stenson. Příjemný zbytek dnešní jazzové koncertní noci na Vltavě vám od mikrofonu přeje David Brada.

0: Nejen Helge Lane Trio, ale také Nicole Boková Trio vystoupili na Dobržské bráně 2024, ze které jste právě na Vltavě vyslechli rozhlasový záznam. Šlo o reprízu pořadu Koncert jazz Davida Brady. A za chvíli už se můžeme zaposlouchat do intimní prózy Ludvíka Vaculíka Stará postel.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Četba s hvězdičkou.
0: S romány Ludvíka Vaculíka Sekira nebo Morče jste se možná setkali častěji než s intimní prózou Stará postel, napsanou v roce 1978. Poslechněte si tedy 17. z 20 rozhlasových kapitol, které připravila dramaturgyně Petra Hinčíková. V režii Lukáše Kopeckého účinkují Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje četba i expresivní výrazy. Ludvík Vaculík, Stará postel, 17. část.

0: Zemědělí. Pohled na trhlinu v ženském břichu s bleptanou býčím mlékem dělal na mě vždycky dojem zemědělský. Ta stopa nutného páření, možného i bez lásky. Pocit zemědělí měl jsem v poli, kde se suchá zem rozpraskávala na 2 centimetry, jak se rozchlipovala žena. Muž ji zaleje, žena se zavře, zvedne a jde. S tváří klidnou. Jdeme pšeničným polem, nazí. Proto. Výjít z domu nazí, to je zajímavý podnik a někam i dojít. Po kilometru na svou nahotu zapomenete. Já to doporučuji. Jste jednou na zemi tak, jak jste na ní spadli. Ostatní živočichové tak chodí. Jak samozřejmě a společensky nenuceně se mezi lidmi pohybuje kůň. A žena. Její zadek se hýbá přede mnou a můj vztah k němu je přímý. Když teď do ženy nastříkám, ona půjde dál. Je to k neuvěření, že všecko je stejné, jen mléčí z mých žláz je v ní. Tímto převodem, čeho si zemne do ní, je svět uveden do pokračování. Jdu za ní a vidím, jak její prsy, hned levý, hned pravý, vybočují z obrysu její postavy. V hlavě má žena, jako já, vjem z krajiny, vzduchu, obilí. Stébla jí šlehají po lítkách jako mne. A rozdíl je ten, že ona má v pochvě vjem a následek z rohu samčího. Jdeme takto smyslně ke hřbitovu na samotě v poli. U ní v posteli je soulož pěkný odpočinek a zábava, v klidu a hovoru. V hotelové posteli chutná manželsky, u potoka riskantně milenecky. Protknutí u studny, kdy ona si samčího údu ve své dutině jakoby ani nevšimla, čpělo zemědělsky. Týž hospodářský pocit jsem měl, když jsme spolu řezali dřevo. Vnímal jsem hub jejich cecků. Bylo jí 32, když jsem jí začal obkonávat. Mně 40. Napřed jenom brala, co dostávala, pak si začala připoroučívat.
1: Sem, počkej. Tak to... vydrž?
0: Když si žena nechá muže dostatečně nabít, vyhraje si s jeho nábojem všelijak a dlouho. Muž má výhon pořád, tvrdý, měkký, nadmutý a ohebný, nebo zcvrklý, ale má ho pořád. Žena to ví, vidí, zná, umí. Když odzadu mě půlemi koběty stiskla, nastalo těsno. Nevěděl jsem, kam jí vlastně sahám. Sevření bylo po celé délce stejně tuhé. Její vzduliny se pak pohybovaly se mnou. Bylo to jak míšení těsta v díži kopistí. Mléko jsem pak musel vtláčet silou a cítil jsem, jak se procpává. Ve svém receptáři jsem to nazval plněný pecen. Připadalo mi to velice kumštovní i přirozené zároveň, jako když se uměním obnoví cosi prastarého. Primitivní bůh vrtá, píchá, ryje do země a vypustí se. A vznikneme. Na louce pásly se krávy a dívali se na nás, když jsme šli kolem. Na něco jsem myslel a nemluvil o tom, žena také. Nevíme nač. Potom v cípu louky u lesa chtěla žena sedět na mě jako na koňovi, ale obráceně, aby tvář měla otočenou v tu stranu jako já zadek. Nachystal jsem aparát na dlouhé zpoždění. Tiše vrčel a když měl už cvaknout, žena vzala do ruky koule a vesele je ukazovala každému, kdo ten obrázek dostal do ruky. Takovéto půvabné a nevinné obrázky měly velikou nevýhodu, že se jí zmocnilo ministerstvo vnitra. Ale po použití nám je muselo vrátit. Kdyby mi nějaká feministka pravila něco o falokracii, dám jí za pravdu. Pijana mě za falos ovládala 11 let.

0: její splín. Spojení autobusem bylo špatné. Do večera jsem se dostal k továrně, kde jsem čekal na konec druhé směny, abych s dělníky popojil o 15 kilometrů dál. Poslední tři jsem šel pěšky za černé tmy, i v létě, protože cesta vedla tunelem stromů. Správný směr jsem poznával podle zvuku svých kroků. Cítil jsem své zdraví. A přesto můj smutek a beznaděj rostly, jak jsem se nořil do cizí krajiny. Co mě tam táhne? Moji tam nejsou. Milenčina situace je zoufalá. Ztratila zaměstnání, vzdala se manželství. Jednou výsměšně řekla:
1: kde je má čest?
0: A kde má? Vlhká, hořká vůně olší. Je smutný podzim. Brambory s mlékem. Nesu jí panty ke dveřím, nějaké šrouby, špatné zprávy a sebe. V jaké ceně? Jakou cenu má pro ni mulec do muldy? Netroufám si hádat. Jsem jen co jsem a cenu ať si vymyslí sama. A hned mě oblévá teplo, že je tam. Zítra stluču ty dveře a nasadím je, udělám okenice do štítu na půdě. Školní říkanka: bude zima, bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš? Co se toho dotýče, zavrtám se do... a podobně. Pila, hoblík, sekira, vrták. Bral jsem je v duchu do ruky a těšil se na ně. Ty rozkoše. Přeřízlý. Tento obrat se mi nikdy nelíbil. Nepasuje. Já ti ho tam našroubuju. To je lepší. A byla to moc pěkná tancovačka tenkrát, po které měli jsme si dát s Bohem. Když jsem pohodil svou těžkou brašnou, zarachotilo v ní mé železo. Byl jsem na mostku přes potok a vyhlížel v temnotě světélko. Pár svěc je však málo na zář do kraje. Minul jsem roh kravína a uslyšel vpředu škromtání a řinčení kýblů. To Eva vyklápěla do výmolů cesty pod naší mezí suť. Zvedla do tmy světlou hlavu.
1: Ahoj, čekám tě, právě končím.
0: Šla přede mnou do domu. Na chodbě stála první svíčka, tam jsem ji objal. Nechala se, prsy přitláčela, ruce však odtahovala a třepala jimi.
1: Jsem celá od Malty.
0: Při líbání jsem klerty, abych zas třeba neřekl trafiko.
1: No pojď, zrovna jsem to dodělala.
0: A hrábla po mně odspodu vějířem dlaně, uchechtávajíc se schovývavě kriticky. Ukázala na díru pozbořené peci, kterou vyzdila, začistila. Nahoru zasadila placatý kámen jako římsu. Jak ho tam zdvihla. Až se díra zazdí z chodby, bude to krb. Už tu však hořel oheň a zářil na dvě strany, na chodbu a do místnosti. Vešli jsme. Vypadalo to tam ve světle plamenů, jak v dobře zabydlené jeskyni. Žije v ní zježené zvíře, má bílé vlasy, temný obličej, zuby bílé, hledí lesklýma očima. Natiskl jsem jeskyňu ke zdi, u níž byla bedna na dřevo. Spadla na ní. Stáhl jsem s ní monterky i s prádlem. Dýchala a gestikulovala jako přepadena, ale rozdělávala hned nohy sama. Dýchlo to zvěřinou. Hned se uklidnila a stala se paní situace. Jako když k vám někdo přijde a vy mu ukážete, sem si odlož batoh, tak ona gestem břicha, sem si ho v bodni. A vykládala, že začala se zděním až odpoledne.
1: Myslela jsem...
0: pravila, nasazujíc si mozolnatou dlaní nadutý pičipáč...
1: že to ani nebude hořet, jenom čoudit. A vidíš, krásný oheň.
0: Ty jsi silný člověk, pravil jsem a tlačil sílu do ní. Jak jsi tam ale dostala ten kámen, kobylo?
1: Mám ramena jak Pireneje.
0: Pravila, rvala mě těsněji do sebe a uvnitř mě kroužkově kontramasírovala. Po několika nátlucích zvedla hlavu, aby si tam viděla. Což ale nikdy nemohla vidět, jen cítit. Šplíchy. A ovšem, že se nestihla udělat. Za posledním cukem zvedla tvář a hledíc mi do očí řekla:
1: ty jsi to ale, kamaráde, už potřeboval. Jaká byla cesta? Špatná, že? A tma.
0: Couvl jsem z ní, popleskala mi kulky a spustila nohy z bedny na zem. Hrábla štítivě do svého zničeného účesu na hlavě.
1: Já asi vypadám. No a co já s tím teď?
0: Ptala se krásným hrubým hlasem, pozdvihši blůzu a hledící mezi nohy. Takového semene krásného mužského. Pomalu a široce z ní vytékalo. Líbal se mi pak na ústa, míchali jsme si šťávy a pořád držela mi nad hlavou tu dlaň. Pak ji spustila a hleděli jsme oba na ten chvějivý koláček šedé krvi, v němž se odrážel oheň. Pro nás muže je to tím vyřízeno, pro ženu jako ona však tak rychle ne. Vstala, šla k ohni a naklonila nad ním dlaň. Kapka tahavě splynula dolů. Dlaň si utřela do mých vlasů. Na sporáku usikávala voda kapající z hrnce na plotnu. Šla, naléla z těžkého hrnce vodu do škopíku a začala se svlékat. A protože se z vody pařilo jak na prase, capala bosky na chodbu pro kbelík studené. Umývala si obličej, krk.
1: Můžeš se úplně vykoupat.
0: Potom si mydlila prsy.
1: Nedívat!
0: Poroučela. To vždycky nedívat a rozcecla se před vámi. Nejpřísněji mi zakazovala ukazovat mi svůj zadek. To byla její silná stránka. Zákazem se ohradila, zajistila a kdo neposlechl, dělal to proti její vůli, po její chuti. Teďka levý prs, potom pravý. Oheň ošlehával jí pecny zadku. Výjev z jeskyně. Šel jsem jí s těmi těžkými prsy pomoct a s těmi pecny. Stoupla si povolně do škopíku. Přešel jsem pod břicho. Vždycky, a to platí až dosud, když stojící ženě vjedu rukou mezi nohy, zdá se mi až hrozné, že co tam má, je otevřená rána, stálá. Zatímco se utírala, šel jsem vodu vylét před dům do tmy. Namíchala druhou várku. Umyl jsem si jenom hubu, na ostatní jsem nemusel sáhnout. Podíval jsem se k oknům. Řekla:
1: Vezmi si to opačně, že bys šel po tmě, pustá noc, chladný vítr a přišel bys k oknům, za kterými by zářil tento oheň.
0: Představil jsem si to a potom i ty vraždy.

0: Ráno vzbudili jsme se a venku byl sníh. Ostali jsme v široké postelní ohrádce a mluvili. Já si ji obíral a lehce nabodával, jen pro duševní požitek. A ona se o mě nestarala. Četla si, ošetřovala si zničené nehty, pak si něco spravovala, přitom popolézala a převalovala se. Četl jsem také, přemýšlel a hleděl do bíla okna. Když se žena vedle mě nějak tak hnula, že se jí ve chlupech vyšklíbl ten sklap na muže, usmíval jsem se, nazvedl jeho vrchní pisk a zas ho pustil. Že jsou to taková ústa, někdy tuhá, jindy rozmanžírovaná. Povídal jsem jí, co je v Praze nového, čili koho odkud vyhodili. Když jsme měli hlad, šla dolů pro nádobí a jídlo. Vzala na sebe vatovaný šoferský kabát, jehož dřevěné spínací kolíky na šňůrkách jí chřestily na pupku. Donesl jsem náruč dřeva a roura se do červena rozpálila a vypadla ze zdi. Vzal jsem jí do dvou dřev, přidržel jí u díry a ona ji pohrabáčem zarazila na místo. Uvařila kávu, usmažila vajíčka na špeku, to už v košili. Potom si spravovala jakési šaty a já si ji kreslil. Do kresby chtěl jsem dát tu výzvu. Holé bílé stěny se rozehřívaly, v koutech povlávaly pavučiny. Od okna táhl chlad, venku popadával sníh. Mně se líbil houpavý pohyb jejich zvonců přitažení nitě. Venku zatím bylo dušiček. Sedí dáma jako přikována. Když se namačkne, vždycky mi někde v kostře lupne.
1: Nepůjdeme se podívat na hřbitov? Je dušiček.
0: Chlad krajiny, mživé sněžení, lesk náhrobních kamenů, nízké šedé světlo dne a teplo v jejím břiše. To vše mě lákalo k procházce. Jdeme, řekl jsem. Hned ráda se stoupila, protože to nebyla soulož. To byl do těla líp. Oč víc by lidé měli ze svého spojení, kdyby jim nešlo akorát a furt o soulož. Jemný sníh se změnil v drobný déšť, když jsme vyšli. A na kopci jsme potkali už rozhánivý vítr, když jsme nohama mazlali ke kostelu nabitému pustotou. Hřbitov také vylidněný. Jen tu a tam, na novějších hrobech, hořely svíčky ve skleněných kahanech. Řady železných křížů se klátily u zdi. Znovu jsem pocítil, jak sem nepatřím. Tu je hlína cizí mojí. Od západu jakoby se začínalo jasnit. Přešli jsme na pevnou cestu a po ní do vzdálené obce. Hospoda. Dali jsme si grog. Potom prostějovskou starorežnou, ten lepší nápoj horších měšťanů. A hned druhou. Má to půvab, když se toho rychle vezme víc. Cítil jsem, že se mi zvedá humor. Řekl jsem, a jak se máš bez výkropu? Odpověděla.
1: Ty jsi zamluven.
0: Ťukli jsme si. Bylo slyšet, jak na okenních tabulkách šustí sněžné krupky. Velice silné vědomí života. A ona váhala, než řekla.
1: A jak ty? Bez té své ejakulace.
0: To byla opilá. Kolébala rameny zleva doprava. Je tam krásně, ukázal jsem k oknu. Chlapi v hospodě, tři nebo čtyři, bručeli si spolu.
1: Povídej mi něco, poslyš, vzrušujícího.
0: Dostala zas ten vyzývavý chacharský hlas. Řekl jsem tedy, za tu dobu, co se známe, spala si s někým?
1: Jak se to vezme?
0: Myslím tím, milovala, vysvětlil jsem.
1: To je moc veliké slovo.
0: Odmítla mě a nastavila skleničku k přiražení. Řekl jsem tiše, tak mrdala, řečeno skromněji.
1: To snad ne, pane, jsem dáma.
0: Tak jakému slovu dáváš přednost, zeptal jsem se.
1: Nechme toho, to raději pojďme domů.
0: A pod stolem se mi botou opřela mezi nohy. Řekl jsem, počkej, proč? Ty se mi to bojíš říct? Zavrtěla hlavou, celým tělem zakývala, takže šaty na prsou se jí vyduly na jednu stranu, pak na druhou.
1: Nač slova, činy čekám.
0: a špicí boty pod stolem dokázala přes látku kalhot odsunout na bok pičipáč a nabrat pytlík tak, že jedna kulka byla vpravo, druhá vlevo. Řekl jsem, činy, lásku? Opustila nohou ten kout, hleděla do své skleničky, točila jí a pravila.
1: Co je láska?
0: No co? Řekni, pobízel jsem jí.
1: Co kdo chce?
0: Chtěla jsi toto? Zeptal jsem se.
1: Ty, Ludvo, nechme toho.
0: No co je láska? Ptal jsem se umíněně jak nějaký opilec. Popojila na svých kopulích.
1: Láska je to, co si v tom najdeš a dobudeš. Protože co neuznávám, to je takzvaná tajná láska, toužení a vzdychání. To už dávám přednost tomuto, ať se to označí, jak chce. Jednou jsem se tak rozhodla.
0: Čemu přednost? Opravoval jsem jak opilec, jenž ví, o čem mluví. Pohnula několikrát pisky, jako by se musela na zamýšlená slova rozběhnout. Sklonila hlavu nad stůl.
1: Pí tvůj mám. Ano, když srdce tvoje ne, tož aspoň něco. Totiž, promiň, to je hodně, pí. A já vím, co říkám, a ty to víš. Nechceš ale opravdu jít? No uznej, že jsem dobrá, když mi to stačí.
0: Napadlo mi opáčit, a nejsem také já tedy dobrý, když ti to stačí? Ale mlčel jsem. Šli jsme. Na cestě za námi zůstávaly ve sněhu stopy, jež mokvaly vodou. Ze stromů, jak jsme šli, před námi odlétávali černí ptáci. Řekla-li, co jí dávám, šla na hranici svého studu. Že jí navíc a ceněji pomáhám i budovat kamenný dům, styděla by se už říct, protože to nebylo vzájemné. V některých chvílích jsem se uklidňoval tím, že opravdu jí pomáhám přežívat do budoucnosti.

0: Večer jsme v krbu pálili latě ze střechy, plné hřebíků. Řezal jsem je na kusy přímo před ohněm. Žár mával drapériemi pavučin mezi trámy na stropě. Seděla v průhledné košili. Pijová dáma s lokty na kolenou, prsy spuštěné, hleděla do ohně a kouřila. Žárlím na její kouření. Zná tedy větší vášení než já. Ve chvílích jako tato, v takovém dni a počasí, jsem s úžasem chápal, že ona je vladařka. Těží ze mne život. Dává mi, co chci, ale nic víc, neboť víc nechci. Tedy mě užívá. Dal jsem se jí k tomu. Myslím, že je mi věrná, ale ona si myslí, že bych si tím neměl být tak jistý. Nechával jsem teď chuť na ty její prsy rozplynout. Zkoumal jsem, zda bych byl schopen teď se obléct, zbalit a odejít. A poznával jsem, že ano. Co mne se týče, ano. Ale představa takové surovosti k ní mi to nedovolí. A tu mi napadlo, že normálně ona nikdy nezačíná první. Promluvil jsem, ty mě třeba nikdy nevyzveš nějak, vždycky jsem to já.
1: Jak třeba?
0: A už jsem věděl, že nemám pravdu. Těch jejich výzev, jenže jemných. Třeba začal jsem a už jsem věděl, že nemám pravdu a že mluvím jen pro tu chlípnost, abych viděl, co s ní udělá. Třeba teď. Otevři si tu svou dámskou.
1: Stačí poručit, pane. Jsem tvá otrokyně.
0: Neporučím. Udělej to sama.
1: Sama? O, ráda. Můžu až ráno.
0: Ráno k našemu podivu byl šedý mrazík na trávě i na hroudách v záhoně pod okny. Půjdeme na výlet, co říkáš? Navrhl jsem. Nadchla se. Uvařila termosku kávy. Oblékla si ty šaty, co si včera spravovala. Dlouhé až po kotníky, tmavohnědé, tlusté, vlněné, pletené šaty s kožešinkou kolem krku, na rukávech i na podolku. Já jsem si vzal ten kabát po šoférovi jejího bývalého manžela. Jednou v létě se tu ten kabát objevil na háku v chodbě a já se neptal. Na takovou věc se neptám. Zamkli jsme dům, nechali naloženo v kamnech. Šli jsme k potoku, postáli na břehu a hleděli do naší vody. Mám tam vlézt? Potom napříč přes pole, přes šípkové meze, krajem lesa až za obzor. Zem zapadala do zimního smutku. Zítra se vrátíme do města. Toto je její poslední návštěva tu letos. Ale nebylo vyloučeno, že zítra tvrdě řekne, já tu zůstanu. Dostal jsem z toho strach. Ne z toho, že by tu zůstala, ale z toho, co by to znamenalo. Bývala tu sama 2 týdny, 3 měsíc. Bortily se mi myšlenky, špatně jsem v Praze spával. Co tu dělá krom práce? Jak to může vydržet? Může-li, potřebuje mě ona vůbec krom na práci? Zhroutil jsem se a rozjel se za ní. Když jsem vyjel ráno, dostal jsem se špatným spojením právě popolední na místo. Jakou ji najdu? Ptal jsem se od kilometru ke kilometru. S kým? Živou? Co bych s mrtvou udělal? Jednou v létě jsem takto popolední přijel. Našel jsem ji holou, mastnou, ležící před domem. Nabírala si na zimu potřebné slunko. Neměli jsme ještě bránu s vraty a keře podél pozemku byly mladé, řídké. Ty tu ležíš tak? Divil jsem se.
1: Nikoho jsem nezvala a ty jsi ty. Neviděla jsem tě dlouho. Neseš mi něco?
0: Ano.
1: Myslím něco, co jsi napsal ty konečně.
0: To ne.
1: Tvoje chyba, takzvaný miláčku. Život letí.
0: Sedl jsem si vedle ní do trávy a rozhlížel se. U růží před domem upustila plecí motičku, na šňůře mezi ringlí a jabloní vlálo stolní a ložní prádlo. Položil jsem jí dlaň na břicho, dosti vpadlé, takže černý pahorek se vydouval až chorobně. Když slyšela moje kroky, ani neotevřela oči. Kdyby to byl někdo cizí, vyřídila by ho jako mne.
1: Dejte to tamhle na práh a jděte.
0: Kdyby to byla listonožka s doporučeným dopisem, vstala by ovšem a podepsala příjem. Kdyby elektrikář? Mohla bys jsi, napadlo mi, ty bys jsi tu tak přes léto krásně mohla na břichu nasušit semene na zimu.
1: Semene čeho?
0: A když jsem neodpověděl, řekla:
1: odlož si, můžeme začít.
0: Svlékl jsem se a lehl si mezi její rozpálená stehna. Když jsem měl tryskat...
1: Ne, sušíme na zimu.
0: Hrubě mě vytlačila a ani na mě nepohlédla, ani na sebe. Nechala se postříkat. Naštval jsem se, ale já nemyslel sebe. Já to myslel, když tu nejsem.
1: To jsem pochopila. Ale teď jsi tu ty a na příští týden mi to domluv s mladým Gabašem.
0: A v zimě by si spravil jsem, ty bílé šupinky sypala do červeného vína. Její břich se roztřásl, perleťové kalužinky se chvěly a přetékaly od faldu k faldu.
1: Takový smutek mi přeješ. Já přece doufám, věřím, že v zimě budu mít čerstvé.
0: Ano, panuško, budeš. A zachytil jsem na boku jednu stružku a mazal jí kolem úst a očí. Chytla mou dlaň a zuřivě mě do ní líbala.

0: Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká čtou v Četbě s hvězdičkou text intimní prózy Ludvíka Vaculíka Stará postel. Také 17. část z 20, které pro rozhlas připravila dramaturgyně Petra Hejnčíková. Četli Michal Bumbálek, jak už jsem řekla, a Jana Čtvrtecká. Režii měl Lukáš Kopecký. Do půlnoci zbývá půl hodina. Před rozhlasovými vzpomínkami připomenu ještě možnost vstávat s kulturní mozaikou. Jiráskův Hronov letos oslaví Živé dědictví, zápis hraní amatérského divadla v České republice na seznam UNESCO, kam už 10 let patří i české a slovenské loutkářství. Po 8 hodině raní se spojíme s programovým ředitelem Jiráskova Hronova Janem Julínkem, abychom toto téma probrali. Lenka Novotná ze studia a Jana Studecká z režie vám přejí i nadále nikým nerušený večer a šťastnou cestu vám, kteří ladíte Český rozhlas Vltava v autorádiu.
1: Osudy.
0: Filmový režisér a pedagog Karel Vachek se vám v tomto týdnu svěřuje se svým životním příběhem, který převyprávěl do 5,5 hodin. Připravil Robert Sedláček, technická spolupráce Petr Janečka, část 4.
2: To je úplně klíčový. Jsem napsal dopis, protože já bych nemohl tam jet, aby mě zavřeli a strčili mě ženu do vězení a mě do vězení, tak jak, k čemu by celá ta jízda byla. Takže jsem napsal dopis Husákovi a on mi udělil milost. Já jsem si vždycky říkal, že to je kvůli tomu, že já jsem mu vlastně pomohl k té kariéře, protože v tom zpříznění volbou on má scénu, kdy říká jako nějak nepříliš hezky o Dubčekovi, že to dělají špatně, že to přehánějí trošku a to tam má takovou scénku, no tak ty Rusové z toho museli pochopit, že to je jejich člověk. Takže jsme dostali a teď hned jako nás na tom letišti všecko jako nám probrali a pak my jsme se rozhodli, že ne, že budeme v Praze. V Praze bydlela Danuščina matka, ale my jsme jeli k mé matce na Moravu, protože jsme si říkali, v malém městě je to rozumnější, budou nás mít víc na očích a nebudou teda za náma tolik jako běhat, že jo. Tak jsme se tam rozjeli, už ve vlaku s náma jeli nějaký borci, dokonce už v tom letadle z Frankfurtu s náma jeli nějaký lidi, jo, s těma bílejma ponožkama takový. Teď jsme dojeli na tu Moravu a když jsem druhý den jako vstal, tak už přijel strážník, že mám od druhého dne chodit na výslechy do Brna, tak jsem tam pak týden jezdil na výslechy a tam jsem takhle, opravdu jako takhle jsem tam mluvil, akorát jsem dával pozor, abych nikomu neublížil a nemenoval někoho. Jen jsem si všímal, že na některý lidi se mě neptají a na některý ptají. To jsem věděl, že prostě o některých mají víc informací, než bych já mohl mít, tak se na ně neptají. Takže takhle to jsem odbyl, že jo, a zase jsem hledal v tom Tišnově zaměstnání a furt jsem nemohl žádný najít. A moje maminka byla podruhý provdaná a její manžel přišel z hospody a říká, že mu v hospodě někdo říkal, že u potravin by třeba byla pro mě práce. Tak jsem okamžitě věděl, to mi vlastně skazujou, abych šel do potravin. No a tam mě hned vzali, tak jsem se stal řidičem. A můžete představit, že já jsem nikdy neřídil než osobní auto a teď jsem jezdil s tou dodávkou a já jsem nejdřív jezdil strašně pomalu, aby se nic nestalo. Teď ovšem oni mi dali hodně benzínu a ty jiný řidiči ten benzín si nechali dát do kanistru a vylejvali si to do vlastních aut, ale to já jsem nemohl, protože já jsem věděl, že by mě okamžitě jako zavřeli. Oni mě říkali, když nám neřeknete, co chceme, tak my vás zavřeme. Já jsem říkal, vy mě nemůžete zavřít, protože já mám od Husáka milost. A já jsem měl dokonce v dopisu, že jako kdybych měl nějaký problém, abych se obrátil na prezidentskou kancelář. No tak prostě jsem to takhle přežil. Já jsem, když to vemu kolem a kolem, prosím vás, 25 let jsem nesměl točit filmy. Rozumíte? Ale na druhou stranu 25 let jsem si mohl povídat se ženou a se sestrou, jak si zaplať pánbu byli živí nebo jsou živí, sestra je živá i bratr je živý. 25 let jsem vlastně se mohl zabývat něčím, co jsem potom měl štěstí. Já mám v životě šílený štěstí. Představte si, že když vypuk ten 89. Já jsem byl tady, už se mi podařilo se dostat do Prahy a dělal jsem cestáka s knihama pro nakladatelství Olympia, tak vlastně jsem se vrátil do krátkého filmu a ředitelem toho krátkého filmu byl pan Knoflíček, což byl chlapeček, který měl babičku, u který jsem bydlel v 60. letech tamhle v Dlouhý. Chápete, já ho znal jako dítě. No a on mě potom nechal najednou točit. Rozumíte, oni mi všichni zatleskali a já jsem točil film za filmem, dokud tam nepřišli ty pojišťováci, který v rámci kuponové privatizace ten krátký film zlikvidovali, že jo. A to je taky krásný prostě, že oni vlastně pracovali tak, že měli obrovský rozpočty na reklamu, ale do toho filmového podniku nedali jedinou korunu. Udělali si jaký malý akciovky, na to nabrali ty bývalí zaměstnance toho krátkého filmu a nacpali si kapsy a tam se říkalo, že měli asi 400 milionů na rok. Rozumíte, jen na ty reklamy. To znamená jako opravdu parta zlodějů. A tak je to vlastně celý ten stát byl prolezlej tímhletím. Bylo po 89. a já najednou jsem měl jiný, nebo mohl jsem mít jiný kamarády. A to byl ten Andrej Stankovič, a Rose a ten Jim Chert a Pepa Nos, který se teďka zbláznil nějakým hnědejm vyhrávat, naprosto šílený. To znamená, že i inteligentní lidi můžou mít neskutečný propady. Jo? A vlastně potom 89. jsem udělal nový Hyperion, protože jsem nevěděl, jako jestli vůbec po těch 25 letech nebo po 20 letech, jako jak se to dělá, tak jsem začal dělat taky volbu prezidenta. Akorát jsem ji udělal takovou rozložitou, vydatně přes 3 hodiny a vlastně jsem jenom dbal na to, aby to byl zase humor, jak v tom zpříznění volbou a ještě jsem po té revoluci za zpříznění volbou dostal v Německu zlatou berlínskou kameru. Takže hned noviny psali, že Vachek dostal cenu za kameru. Ale tam jsem se začal těšit na takový lidi, jako byl Rose. A pak jsem se snažil dělat ty státníky, jenomže na ten hrad jsem mohl asi 2x a pak mě vyhodili. A hned další roky si tam zavázali Kouteckého, který jim slíbil, že nic nezveřejní, až bude pan prezident chtít. Rozumíte? To je tak. Je po revoluci a vy vjedete mezi ty lidi. A oni se nechají točit, oni jsou noví lidé. Jsou vlastně neposkvrnění a chtějí uspořádat novou společnost. Jenomže, jakmile začnou ty svoje pozice stabilizovat, tak už vlastně začínají si říkat, je to pro mě dobrý, aby mě někdo točil v takovéhle situaci nebo v takovéhle. Na tom začátku všichni to chtějí. Takže já chvíli po té revoluci jsem na ten hrad mohl, ale to trvalo jenom jako nějaký měsíc. A najednou už tam na mě Žantovský řval, pane Vachku, co si to dovolujete, jo? A viděl jsem, že sekretářka Havla se třese strachy, protože jsem natočil nějakého Komenského v koupelně, protože má pan prezident přijít, chápete? No a když to pak vidíte, tak vám stávají vlasy hrůzou. Ale tak s tím, jako procházíte dál, to je to, co vlastně hledáte. To je to komický na tom světě, že lidé mají často možnost, ale oni tu možnost nepoužijou a použijou tu jistější. To znamená, že místo změn ve světě udělají strach v novém řádu. Jo. A pak jako ten Janek z toho postříhá ten film a víte co, tam na tom materiálu by bylo šíleně, nebo by bylo možné analyzovat vládu velice dobře, to hrozně zajímavý materiál, ale ten Janek za to nemohl, protože už měl nad sebou tu kuratelu, tý Polákový, která mu říkala, tohle můžete, tohle nemůžete. A vlastně z toho vznikl konvenční film, i když ten Janek by měl mnohem navíc. To mluvíme o filmu Občan Havel. To znamená, že tady vidíte, to jsou chodící příležitosti, které ty lidi a někdy velice schopní lidi. Ten Janek, to je docela režisér, to není blbec, jo. No jo, jenomže žijete v tom světě, všichni chtějí z něčeho platit nájemný a ty systémy, jak to, a já nemůžu chodit a vykládat studentům, helejte, 20 let netočte a počkejte si, až vám někdo dá peníze na to, co budete chtít. Já jsem vždycky točil to, co jsem doopravdy jako chtěl, jo, a co jsem věděl, že je mi s tím veselo. Já jsem si dobře oženil, já jsem si vzal tu bestý Dášku a ta prostě vlastně, ona za mnou přišla a říkala mi, jak já jsem měl normální takový ten vztek na ty komunisty jako každý druhý. A on mi říká, no jo, ale ono to není tak jednoduchý, jo. Ona měla dědečka horníkem a ten pracoval na uranu a ne jako vězeň, jako horník doopravský, jo. A byl to prostě lidi, kteří nutně měli správně postavený sociální cítění. Protože co je to sociální cítění? To znamená, někdo si viděl,

lepší předpovědi počasí, než byly v televizi nebo v rádiu. A mimo to on čet Jakuba Béhmeho, což je úžasný filozof, mystik. A on ho znal, zatímco já jsem vůbec o něm ještě neslyšel v té době, chápete? To znamená, že já vycházím z toho, že mezi lidma je spousta vědomostí slušných a pracovitých lidí a nevidím důvod, aby ti lidé, co umí líp krást než ty ostatní, na to měli být nějak líp a dělat si domácí zoologický zahrady a já nevím, co prostě to mi připadá legrační. Jak jsem vám říkal o tom jednom svém bratranci, co skončil u STB, musíte si představit, že my jsme byli bohatší než jeho rodina po válce. A on k nám přijel na prázdniny. A on si vymýšlel, co doma mají. Nebyla to pravda, ale on si to vymýšlel, aby prostě, jak bych řekl, taky dokázal, že něco má. Pak se udělali ty změny, tatínka vyhodili z hotelu a pak já jsem ještě nějak jednou potkal a on říká, vy jste měli dřív, teď máme my. Chápete? A to všecko jako jsem uznával, že to tak jako bylo, jenomže on se těšil na to, že ta jeho chvíle přišla, no tak mohl třeba pracovat pro STB a nadělat si ty peníze. A přitom to byl v podstatě hodnej kluk, jako s těžkým osudem. A tohle musíte pořád vidět, že to s ničím to není tak jako jednoduchý. No já chtěl hned po revoluci, jenomže mě nechtěli ve škole. Takže asi třikrát jsem šel vždycky na konkurs a oni mě nechtěli. Tehdy po revoluci to řídil, myslím, katedru Adler a nechali mě udělat vždycky nějaký psychologický test a nelíbil jsem se jim. A pak jsem šel jednou po ulici a potkal jsem Bernarda. Ten vedle všelijakých vlastností má nějaký velmi dobré vlastnosti a není to parchant. A on mě říká, zítra mají konkurs na katedru, přijď tam. On zřejmě věděl, že oni byli nachystaní na jednoho člověka, kterého chtějí přijmout a ten tam měl přijít a nikdo jiný. Takže nedbali, jak sestavit komisi. No a tam byla ta komise s tím Ondříčkem a tak dál, no a ty nevzali toho, koho oni chtěli, ale vzali mě. Už jsem byl na té katedře dokumentární tvorby. A to byl 94. A teď najednou jako přemýšleli, jak mě odsud dostat. Tak mě dali toho žáka jednoho do dílny, který byl připravený na vyhození. A já jsem s ním udělal opravdu velmi dobrý film. A oni ho za ten film vyhodili. A teď si představte, že já jsem šel za Stankovičem a všechny ty chytřejší kritiky jsem pozval, pustil jsem jim to a všichni říkali, jak je to výborný film, Petruška Šustrová tam byla, já nevím, kdo všecko, Cízlar, Stankovič, hromada lidí. Tak já jsem pak chodil a byl jsem za rektorem a za děkanem a nikdo se do toho nechtěl dát, ale Stankovič měl vliv grantové komisi, Rodrigo Morales dostal peníze a natočil celovečerní povídkový film a vlastně se zachránil pro film. Pro mě to znamenalo to, že já jsem neměl na další rok žádného studenta a čekalo mě vyhození. Načež režisér Janeček přemluvil režiséra Gogolu, aby se ke mně přihlásil do dílny a oni mě nemohli vyhodit. A další rok já už jsem měl hodně studentů a pak víc než pátá. A prostě bylo všecko v pořádku. Rozumíte? Ale to jsou takový, máte štěstí. Víte, já vždycky prolezu tak jako s odřenýma ušima někde. No a když už jsem se na tu katedru dostal tímhle způsobem, rozumíte, to je vlastně politická hra. Tu politickou hru hrajete na každý té škole.
všude se vlastně hraje o moc, teď jde o to, jestli vy jste svině a chcete mít tu moc kvůli tomu, abyste se napakoval, anebo teda něčemu uvolňovat tu cestu. Tak jak ten Alexandr Dubček říkal vždycky, dejme tomu prostor. A oni mu říkali Alexandr Prostorovič. No a já jsem těm lidem zavolal, ať už nechoděj, a vlastně tam máme dneska tu špičku. Tady mimo tu katedru snad jsou 2-3 lidi, kteří mají tu úroveň. A o to vlastně na každé katedře jde dostat tam ty nejchytřejší lidi. Jakmile vytvoříte systém, který ty nejchytřejší lidi nevyžene, protože jsou divný, tak máte katedru z lidí, kteří dělají filmy, že se divíte. A pak jako ty lidi, co jsou lidi systému, třeba z té televize se na ně vrhají a říkají, co to děláte. Jo, a oni dělají to, co vlastně dělat mají, to jest umění, anebo aspoň se o ně pokoušej a je to vystavování ve filmových dílech myšlenek, které by mohly mít vliv na změny světa k lepšímu.

zaplať pambu za to, co se dělo po roce 89. I když to v mnoha směrech byla bída. Vlastně jste byl tak šťastný, že vůbec můžete otevřít hubu a že vás nezavřou. Nebo že vám dají tu kameru, nebo prostě cokoliv. Takže vlastně pro mě to bylo jako sledovat nový život. A ten nový život už v sobě tehdy obsahoval ty zárodky těch příšerností. To je jako, že jste třeba poslouchal Havla, který řekl, že na tom sněmu Národním shromáždění tak moc nezáleží a že to vlastně je vždycky taková sestava lidí, která udělá, co má Bůh ví, kdo na mysli. Takže jako viděl jste tam to pohrdání potenciální parlamentem, bylo tam vidět taky to, že zatímco jde všechno doprava, pak to zase půjde doleva, se tam říká. Je tam Svitákův popis, jak funguje politika, že vlastně někdo do něčeho buší a pak se někdo snaží do toho bušit ještě víc a on mu uhne a ten se praští a zlikviduje se sám. Rozumíte, to jsou ty hrátky. Takže takový věci jsem tam měl a taky jsem tam měl nádhernou scénu, jak lidi pádí na hrad. A já to vždycky, když něco točím, tak vždycky si to srovnávám s něčím podobným, že jo? Takže to jsem si vždycky říkal, že to vypadá jako útok na Zimní palác, jo? A se tomu směju. A vlastně jsem tam třeba realizoval ten symbolický záběr, kde je ta socha svobody nad Karlovým mostem, vlevo je Bastila a vpravo chrám Vasilie Blaženého v Moskvě, vše na Vltavě, kolem toho Karlova mostu. A vlastně jsem tím chtěl říct, že co ty Čechy dělají, že přestože je to vysmívaný, tak oni jsou takovým mostem těch podstatných věcí. To, co mi tam chybí, by byl třeba ještě Big Ben, jo? Kde to prostě všecko začalo v té Británii s tím Cromwellem a tak. Ale s tím symbolem jsem prožil život, protože jsem si ho vymyslel ještě ve Spojených státech. A vždycky jsem si myslel, jednou si udělám film, kde to bude. A teď jsem to měl a byl chytrej malíř pozadí na Barandově, který mi to celý namaloval a ten zbytek, víte, to je udělaný tak, že se postavila veliká skleněná tabule, na to se to namalovalo, ta se postavila před Karlův most, aby tam byly ty Hradčané, jezdili tam ty lidi. A je to krásně, je to taková ta klasická triková technika. Úžasná. Potom, když jsem šel dělat film, co dělat, tam jsem pochopil, že v Praze už točit nemůžu, protože na ten hrad mě nepustěj, tak jsem se uchýlil do Českého Krumlova. A protože tu Prahu jsem musel nějakým si způsobem mít sebou, tak jsem naložil do toho auta takový lidi, s kterýma jako jsem docela rád komunikoval, jako paní Chramostovou a Jirou se, dokonce toho filmového režiséra, který dělá ty ekologické filmy, Vorla. Teď oni se ještě cestou poškorpili a Jirou si jim nadával a utek do pole a my jsme ho zháněli a jeli jsme z té Prahy do toho Krumlova dvouma autobusama a já jsem přestupoval s kamerou z autobusu do autobusu, protože jsem měl dva autobusy těch lidí. Až do toho Krumlova jsme jeli 6 hodin. Jo, oni byli totálně zničený. Ale vlastně oni mě vytvořili takový komentář do toho prostoru toho Krumlova, který jsem taky dělal, jak bych řekl, jak probíhá rok od jara až do zimy. A byly tam nádherné věci intuitivního charakteru. Byla tam jedna dáma, která psala o historii Krumlova a já jsem jí 2 roky přemlouval, aby se nechala natočit a ona se nechtěla natočit a když už jsem měl úplně poslední natáčecí den v Krumlově, tak jsem jí potkal na náměstí, byla v kožichu, byla spokojená. Šli jsme prostě spolu, natočili jsme to, co jsme potřebovali rozmlouvat, když jsme šli kolem domu místní čarodejnice, která už jako nežije, tak se zvedla sněhová bouře, pak vyšlo slunce, všude najednou byly v tom Krumlově asi 20 cm nasněženo z té bouře a ona mi to dovykládala. Rozumíte, já jsem viděl, že už tam nic točit nemusím a jsou tam stopy vztahu s Němci,
jsou tam stopy politiky, protože jsem tam točil Zemana v takovém ateliéru. Mluvil chytře tehdy. Byl to slušný člověk, ten Zeman. Jen jsem si musel sednout k jeho nohám, protože on ješitný už byl tehdy, jo? A když jsem seděl u jeho nohou, tak jemu se dobře vyprávělo. Ale měl jsem v tom ateliéru fotografickým hromadu lidí, vlastně jsem ten ateliér objevil, protože jsem se dověděl, že tam nějaký starý fotograf, já tam vlez, a to byla rodina, která fotografovala už 100 let tuny negativu. Teď oni z toho pak udělali muzeum a začali tam chodit odborníci. Jo? Ale já jsem se o tom dočetl v novinách, že ten ateliér existuje. A on mě vlastně umožnil tam zase sázet ty lidi, co jsem přivážel z Prahy. A pak jsem měl normální činnost města, která jako spočívala v různých radovánkách, a ty radovánky jsou vždycky podezřelý, takže zase byly směšný a mohl jsem je přidávat do toho celku. A navíc jsem tam našel jednoho chytrýho architekta, s kterým jsem se po celou dobu stýkal, a ten mě vlastně tím městem provedl. A legrační je, že to město mi nedalo na film ani korunu. Chápete? A vlastně je to nejdůležitější film, co kdy kdo v Okrumlově natočil. A oni to brali jako nepřátelský akt téměř.

ten svět je teď prostavený elektronickou kulturou, která vlastně změnila totálně všecko. Jo, to je to, co já pořád opakuju, máme tu počítače, budeme prostě všecko vyřizovat hlasováním na síti a nepotřebujeme vůbec politiky. A to je ta budoucnost, ke který dojde, jestli to dojde za 50, za 100 let nebo za 3 roky, to já nevím. Ale má to obrovskou dynamiku a ty studenti všichni se zabývají vážně nějakými sociálními problémy. To je nejenom jako bídou, ale i strukturou vlády a tak dál, prostě všecko to, co tu společnost vytváří, že jo. A jak bych řekl, některý jsou úžasný a občas něco natočej a já jim říkám, hned bych vám to ukradl. A oni mi to dají, i když bych prosil, jo, a já bych napsal, je to materiál toho a strčil bych si to do filmu, protože ty filmy se dělají jako z takových myšlenek, já třeba teď mě napadlo, v těch 60. letech byli takový lidi, co jste četli, jo, jako Chalupecký, nebo Selucký ekonom, nebo filozof Ivan Sviták. A to nebylo k zahození. Vlastně jste se pohyboval, byl Kolář, byl Medek, já jsem mohl k Medkovi, mluvil jsem s ním v obrazech svých a bratra a sestry a jako jsme si vyhověli tím, jak jsme ty věci viděli, ne že bych se na někoho zvlášť lepil, to ne, ale prostě mě bavilo, že vlastně podobně jako já smýšlí spousta lidí, kteří mají přirozenou autoritu. No a ta nepřirozená autorita, ta vlastně mě nikdy nezajímala, no tak já bych mohl začít vyjmenovávat, když se podívejte na ty škole, třeba na té katedře, že jo, je Janeček, je Mareček, je Gogola, je teoretik Kubica, ano. To jsou lidi, s kterýma si má člověk co říct. No a to znamená, že já chodím do školy se učit. Rozumíte, já mám semináře, 2 hodiny pracujem vždycky a po těch 2-3 hodinách máme 1-2 myšlenky taky. No a to všecko funguje a ty studenti to slyšejí a mají taky myšlenky a jako si to srovnávají, třeba se vám i posmívají nebo neberou vás vážně, ale to všecko jako je proces, když já sám sobě se taky posmívám a taky se tak úplně vážně neberu, jo. I když život je smrtelně vážná věc, protože musí jednoho dne skončit, což je teda opravdu smrtelně vážné. A to znamená, že vlastně každá ta chvíle má za něco stát, když už ji teda máte vůbec.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. U poslechu stanice D-dur vás v tuto chvíli vítá Robert Škarda. V následujících 4 hodinách vám nabídnu nahrávky hudby 18. až 21. století. Těšit se můžete na hudbu Giuseppe Verdiho, Antonína Reichy, Karla Nielsena, Josefa Haydna a dalších. Úvod bude patřit klavírní tvorbě Johannesa Brahmse. 16 valčíků opus 39 zkomponoval německý skladatel v roce 1865 ve Vídni. Jsou věnovány významnému hudebnímu kritikovi 19. století Eduardu Hanslikovi, který Brahmsovu hudbu obdivoval. Na klavír hraje Matthias Kirchnereit.

Rodák z Rokycan Antonín Kraft byl považován za jednoho z nejlepších violončelistů své doby. Své skladby pro něj psali i Haydn nebo Beethoven. Sám Kraft byl ale také skladatelem a několik jeho skladeb se nám dochovalo dodnes. Poslechneme si koncert C-dur pro violončelo a orchestr, který byl zkomponován před rokem 1803. V tomto roce také vznikl jediný dochovaný opis skladby, pořízený berounským děkanem Johannem Antonínem Seidlem. Třívětý koncert C-dur Antonína Krafta hrají Jiří Hošek na violončelo a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Josef Hrnčíř.

koncert pro violončelo a orchestr C-dur Antonína Krafta hráli Jiří Hošek na violončelo a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Josef Hrnčíř.

Duchovní komorní kantáta Stabat Mater pro soprán, alt, smyčce a basso continuo italského barokního skladatele Giovanni Battisti Pergolesiho je jedním z nejznámějších zhudebnění tohoto středověkého veršovaného textu. Pergolesi své Stabat Mater zkomponoval v roce 1736, krátce před svou smrtí. Stalo se tak na žádost neapolského řádového bratrstva pro liturgické potřeby svatého týdne. Zpívají June Anderson, soprán, a Cecilia Bartoli, mezzosoprán. Hraje Sinfonietta de Montréal, řídí Charles Dutoit.

0: Dozněla duchovní komorní kantáta Stabat Mater pro soprán, alt, smyčce a basso continuo od Giovanni Battisti Pergolesiho. Poslouchali jsme nahrávku z roku 1993, na které se představili June Anderson a Cecilia Bartoli. Hrála Sinfonietta de Montréal, kterou řídil Charles Dutoit.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur nyní zamíříme k hudbě českého baroka a k tvorbě Františka Xavera Brixiho. Od roku 1759 byl Brixi kapelníkem katedrály svatého Víta a věnoval se v souladu se svým působením především chrámové hudbě. Je autorem i několika varhaních koncertů. Připravena je nahrávka jednoho ze dvou Brixiho koncertů C-dur pro varhany a orchestr. V krajních větách tohoto třívětého koncertu je doprovodný smyčcový orchestr rozšířen o dvě klariny. Na varhany hraje Jan Hora, pražský komorní orchestr řídí František Vajnar.

Jan Horana Varhany a Pražský komorní orchestr s dirigentem Františkem Vajnarem přednesli koncert pro Varhany a orchestr C-dur Františka Xavera Brixiho.

Josef Haydn je autorem desítek úprav skotských a velšských lidových písní. Vznikly v závěru jeho života na objednávku skotských a anglických vydavatelů. Populární lidové nápěvy bylo třeba upravit pro tehdejší měšťanské salony. Výběr skotských písní Josefa Haydna nahráli v roce